0: Krásné dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Dvojka nebo Český rozhlas Pohoda. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Zvláštní chvíle, protože začaly prázdniny, začala doba dovolených, ale pozor, Tobogan je tady s premiérovým dílem a hlásíme se vám tak jako nově, a vy už to víte, každou první sobotu v měsíci z pražského studia Y. Takhle vám tleská nabité hlediště. Hezké dobré dopoledne. Dámy a pánové, máte se na co těšit. Zákulisí Y-ky, jak je malé, tak je narvané sympatickými tvářemi a já se vůbec nedivím, protože ten dnešní tobogán, který se tady odehrává, bude patřit muži, bez kterého bych tady vlastně nestál, protože to je otec zroditel Y-ky, v jeho hlavě se zrodil ten nápad a dlouhé roky byl principálem. On říkal zajímavou věc, že není žádným takovým jako šéfem nebo velitelem, ale on se přirovnával k tomu, že je zahradník. To se mi moc líbí, že je zahradník a obstarává nejenom to příjemné prostředí, ale i tu veškerou havěť v zákulisí. A té havěti tam dneska je. Dvě první havěti právě přicházejí, jsou velmi sympatické. Dámy a pánové, Jaroslava Krečmerová a Pavel Nový. Dobré dopoledne, posaďte se u vás v Y-ce. Jaruško, tohle je tvoje místo. Pavle, posaď se u vás. Moje první otázka, která samozřejmě padne na každého z vás. Jan Schmidt. Jan Schmidt, to je muž, kterému se budeme dneska věnovat. Oslavil by 90. narozeniny a mě zajímá, co vám se vybavuje jako první. Vy jste s ním strávili tady v Y-ce celý život. Jaruško, začnu u tebe. Jan Schmidt.
1: No, já ho vlastně poznala už na divadelní fakultě. My jsme byli ročník pana profesora Miloše Nedbala a on předtím učil vlastně Janu Sinkovou a Luďka Sobotu, kteří už byli v Y-ce. Já Y-ku vůbec neznala, měla jsem vždycky počet, že půjdu někam do kamenného divadla, nejlépe hudebního. No a najednou ve čtvrtém ročníku při poslední absolventském představení se najednou objevil Mirek Kořínek, pan Schmidt, a začal s námi dělat představení absolventské. A bylo to tak krásný, že jsme s tím dokonce vyhráli festival někde v Portugalsku, jeli jsme tam 3 dny, jeden den odehráli, zase jsme 3 dny jeli zpátky za to táče. A já jsem vlastně zůstala v Y-ce polovinu svého života zatím už, no, nebo jak dlouho teda.
0: Zatím tu kratší polovinu života, tak jak říkáš, jak kdybys už byla v polovině vůbec, to je nějaká mrzká třetina, ale když by se ti někdo zeptal, jaký to byl člověk, co bys o něm řekla, jaký to byl šéf, jaký to byl kamarád třeba?
1: No, to asi nikdy jsem se mu tak jako nedostala takhle pod kůži. Přece jenom byl to pan šéf a pan režisér. Ale vím, že když se nám dařilo při těch zkouškách a on strašně miloval humor, hudbu, výtvarno, pohyb. On byl úžasný v tom, že uměl poskládat strašně zajímavý lidi dohromady. Ta stará původní Y-ka vlastně byla složena z výtvarníků, z muzikantů, z profesorů nějakých, Zdeněk Hořínek, divadelní teoretik. Pak za naší doby pak přišel Jirka Šmicer, Martin Dejdar, Marek Eben, Olda Kaiser, Mirek Vladyka, Pavel Nový, z Holek tady byla Ivanka Chýlková dokonce jednu dobu. Tady prostě byl úplně výkvět herectví jednu dobu, já nevím, kam se to rozprchlo teda.
2: My jsme tady zůstali.
1: No za nás před těma 40 lety, to tady ještě nebyl, Pavlí, to se ještě nebyl
2: Jarko, na světě. Jarko, přišel ani... jsem za tebou.
1: Jo.
2: Ty jsi tady 40 let asi a já jenom 630.
1: No tak to seš
2: 37
1: úplně. 37 vlastně. To jsi mládě úplně, no, to jsi mládě.
0: Jan Schmidt, první věc, která se vybaví tobě.
2: Koncem 70. a začátkem 80. let jsem byl v Karlových Varech a tam s náma dělal představení Zdeněk Pospíšil. Takový opravdu úžasný představení, takový to jako na provázku, s hodně tělocvikem, hodně jsme běhali a moc jsme nehráli, ale talent nebyl moc k tomu potřeba, fyzička, jo. A pak jsme s tím představením jeli na festival Divadelní mládí se to jmenovalo a bývalo to v Prešově. Díky tomu jsme se tam dostali s tím představením a já tam viděl v jednom dni 2 představení Y-ky. Mm. Jedno byla taková pouliční férie v takových velmi poštrých kostýmech a jmenovalo se to Michelangelo. A to byl opravdu mazec. Pouliční divadlo. A pak večer jsem šel do Prešovského divadla, normálně klasické divadlo, a tam hráli hru Honzi Šmída 13 vůní. A to režíroval Evald Šorm. A to bylo normální klasický divadlo. Akorát Nováková tam hodně zpívala, ale měla takovou troubu, že on měl takový slabunkej hlásek, tak měl takový megafon. Ale ne elektrický, plechovej. A já na to koukal a říkal jsem si, sakra, tohle divadlo obsahne tohle všechno od obou dvou krajů. No tam já chci. A šel jsem večer v podzemí Přešovského divadla, jsem šel za Honzou Šmídem a říkal jsem mu, hejte, já to viděl dneska, já jsem tady s Karlovarským divadlem, můžete se přijít podívat a já bych teda chtěl k vám. On se na mě tak kouk a povídá, a umíš na něco hrát? A když máte takovouhle otázku, musíte odpovědět kladně.
1: Jo, na všechny nástroje.
2: Tak já jsem řekl, ano, umím. A on řekl, na co? Na kytaru. Já uměl 3 akordy k vohni. Naštěstí mě neskoušel. 10 let to trvalo, než jsem se tady vnutil. Já zaprvé tohle povolání dělám na černo, protože na Damu mě nevzali. 3x jsem tam dělal zkoušky, přesto mě nevzali. A dokonce u těch třetích zkoušek soudruh Sklenčka, takhle bylo nás 10, ty řekni něco, ty něco zaspívej, ty něco zarecituj. Takhle to 3x, 4x a pak už bylo rezime. Ty ještě přijď, ty ještě přijdeš a na mě, řek, absolutní abstinence talentu.
1: Pavlí, a přitom
2: a já jsem si říkal, počkej, dětku, do tohle ti, kvůli tomu jsem vlastně do toho divadla šel tak, jakože od začátku a z bídy, ale povedlo se to.
0: Dámy a pánové, samozřejmě i na dnešek je připraveno několik písní a pro mě to v tuhletu chvíli vždycky bude překvapení, kdo přijde a s čím přijde. Čili první píseň je tady, co to bude, z čeho to bude, kdo bude zpívat a tak. Kdo se toho ujme, mistře?
3: Děkuju za tu možnost vám říct, co budeme zpívat. My budeme zpívat písničku My tancujeme swing, což byla vlastně jedna z posledních režií pana ředitele v tomto divadle z představení Swing se vrací. Neboli o štěstí. Tak doufáme, že vám aspoň krátce ta píseň štěstí přinese.
0: Velmi děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, díky Českému rozhlasu jste právě teď v Ypsilonce, kde ta následující hodinka, ten následující čas patří Janu Šmitovi, který by slavil své 90. narozeniny.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, ensemble Studia Y.
1: A jsem rád, že jsem se prosadil jako Škojan na mikrofon.
0: Ne, byl jsi naprosto dokonalý. Ano, tato píseň byla slyšet díky Pavlu Novému, který držel mikrofon. Je tady společně s ním i Jaroslava Krečmerová a přichází i další dáma, která vzpomene na muže, o kterém si tu dnes povídáme. Dámy a pánové, Lilian Malkina! Krásný dob... Naše zraky se upřely na místo, kde předtím byla, zmizela, aby se znovu objevila. Lilian Malkina v Y-ce. Líbá Pavla Nového. Padají židle, ne, to je efektní příchod.
2: Objevil tě Honza Šmíd, nebo ty jsi objevila Honzu Šmída?
3: Tak teď já řeknu jenom to, co umím říct. Já přijela v roce 92 do Prahy. A hned za týden mě přivedli do Y-ky. Já uviděla něco báječného. To bylo představení o Mozartovi. Já tohle v životě neviděla. Já řekla, prosím vás, seznámte mě s panem režisérem. Já prostě musím mu říct, že to je nádhera. Seznámili. Já hned řekla, prosím vás, nejmenší roličku, nejmenší, jestli kdysi bude, to prosím vás, dejte mě takovou roličku. On řekl, co umíte? Já říkám, já hvízdám. Já hraju na tušku i na zapalovač. A já tančím. Он же, послухайте, мы маме такой каждый рок ваночные вечеры. Прийдьте, дайте мне телефонное число, прийдете, подивитесь, потом жекнете мне, что вы умеете, укажете мне, а я вам потом жекну, можно будете приходить на те вечеры. Я жекла, дякую вам моц, дякую вам моц за 17 лет.
4: Это как Павел за 10 лет.
3: За 17 лет пресне мне заволал Шмидт, а жек, зачинам делать бабичку немцеву, знаете, знам. Там є цизі княжна. Пресне не вимі, якої народності вона є, будь то по Бальті, небо немка, небо, але буде руска княжна. Жекам, з великої радості, з великої. Та руска княжна тривала 15 лет. 15 let
2: hráli. Loňského roku, vy jste to hráli, myslím, no.
3: No, já nevím, z kterého, ale 15 let.
2: Asi ano, ano, no. Krásný, krásný.
3: To je trošku méně, než já očekával tohle. No, a potom někde on mě řekl za 3 roky, víte, já dávno už napsal jednu hru, Škareda středa. Tam je jeden člověk mužský, který měl by promluvit 2 slova. Ale já teď já vás znám, tak já přepsal to. A budete mít větší roli a budete ženská. No tak ta ženská teď je 13 let. Naposledy, bohužel, já viděla pana ředitele, viděla já před pár letami tady v pasáži u nás v divadle. On mě potkal i už mluvil se mnou, ne paní Malkina, prostě Lilian. Řekl, Lilian, já chci nabídnout vám částečný úvazek v angažmá. Я řekla, але одна подмінка, просим вас, і гдіж, дякую моц, гдіж на моєму погребу, погреб буде научет дивадла. Он жек, що сте жекла? Я жекла, научет дивадла буде погреб, то є моя подмінка. Он жек, віте, я годне слышав бульбості от герцем. Годне, але тодле то я ще не слышу. Так я буду, а запишу тодле. Бо то був, ну я сам страшно наштвана, богужал, що он умжел дрів, ніж я. Так то було.
0: То є надгерна вспомінка, курикулу, віте, але Napadá mě, no pohřeb tu dělat nebudem, Lilianko, prosím tebe, ale chtěl jsem mluvit o tom, že dneska tady slavíme nebo připomínáme si devadesátiny. Víte, co by mě zajímalo? Já jsem měl tu čest se s ním potkat s panem Schmidtem několikrát, samozřejmě ne divadelně. Byl hostem Toboganu, na to tady dneska i zazpomínáme díky archivu, ale jaký byl? Na mě působil jako člověk, který miluje divadlo, miluje svoje divadlo, miluje improvizaci, humor, ale musel to být ohromnej perfekcionalista, velký pedant, pes. Jaruško, jaký byl? Jaký byl jako režisér, jako divadelní principál? Jaký byl?
4: No, na začátku těch zkoušek byl často takový tajemnej spíš. Každá zkouška, co já tady byla 40 let a myslím i ti přede mnou by mohli potvrdit, že se začíná vždycky jenom hudebně korepetovat. Mm-hmm. Čili Honza Schmidt chodil takhle vzadu, měl po kapsách takové malé papírky, nebyl žádný velký scénář, nic, byly takový malý útržky a Mirek Kořínek opravdu poctivě 2 měsíce s námi korepetoval. A ten Honza Schmidt nějak asi úžasně jakoby nasával nebo něco a propojoval si to, co měl určitě připravený, jak říkám, od výtvarná, pohybovýho, hudební představy, co měl. Kostýmy musely být vždycky skvělý, dekorace, určitě i takové jako propojení se současnou dobou, jo. Já myslím, že byl určitě jako nějak skvěle statečný nebo něco, že uměl proplouvat vlastně z hluboké totality. Ta Ypsilonka je stará asi 65 let, ne? Tak oni zažili polovinu života v totalitě. A myslím, že jim zakázali snad jenom jedno představení a to byl ještě Karel Hynek Mácha. Mm-hmm. Jo? Všechno prošlo a jak říkal Pavel, ten Michelangelo byl úplně geniální. Oni, když s tím kamkoliv vyjeli, myslím tehdy jenom do NDR a do Bulharska, nevím kam jinam by se asi do Kroácie dostali, ale vlastně když tady není, teď musím říct, že i když někdy člověku jakoby mu třeba nerozuměl nebo říkal se mu to tak divně říká, ale on to třeba nechtěl říct, on třeba čekal, co my nabídneme a miloval humor, přirozenost, že vlastně potřeboval, aby ty lidi hráli tak, jaký jsou. A aby nehrál. On vlastně říká, buďte jako děti, jo? Že vlastně tak jako dítě, když si hraje, tak objevuje ten svět a on nás takhle často tak zvláštně, my jsme nechtěli a jeden kolega takový jako intelektuál vždycky říkal, já až bude scénář, já neskouším bez scénáře. No to se nedočkal nikdy. Nebyl scénář, byl týden před premiérou, najednou se to psalo všechno. A on to měl, on samozřejmě měl tu osnovu, ale když to, co jsme dodali a bylo to dobrý, tak to tam nechal. A až třeba sebe po 10 sebevětší někdy blbost, přesně jsem říkala, jako tohle je taková blbost, jo.
1: On měl takovou větu, ne, tohle tady, ale počkej, někam jenom to dáme. A to opravdu jsme mohli na zkoušce udělat cokoliv. Cokoliv. Máme přijít po 4 a štěkat, to je jedno. Ale pak to bylo někde jinde.
0: Když jsem se ptal, nech si ten mikrofon, nic ho nech, Pavlíku, když jsem se ptal na ty vlastnosti, na to, jaký byl, co to bylo za chlapa, jak jsi ho bral ty jako mužský kolegu, kamaráda, šéfa, režiséra?
1: Honza Schmidt je pro mě naprosto nenahraditelný a spousta lidí si z něho bralo příklad jako velký režiséři. A ještě ke všemu, on se docela kamarádil s Evaldem Šormem a spolu občas něco udělali. A zaplať pánbu, tady říkám takovou hnusnou větu, zaplať pánbu, že Evald mu zakázali točit filmy, takže se mohl věnovat divadlu.
0: Dáme si písničku a ta bude vlastně, Lilianko, pro tebe, protože je z Babičky. Arnošt Goldflam, mimochodem při našem příštím setkání budeme slavit jeho narozeniny na účet divadla, ale jsou to jenom osmdesátiny. Již je připravená opět Ypsilonská parta a já přicházím, kdo je mluvčí této písně, pánové a dámy, pardon, kdo se toho ujme, Honza Jiráň. Honzíku, můžu
5: nevím,
0: poprosit.
5: Jestli můžu být mluvčí, ale to byla úvodní píseň ve hře Babička, jmenovalo se to Tam v údolí.

0: Dámy a pánové, další z písní a já využiju toho, že tady byl Honza Jirán. Péťo, ty jsi tady taky. Poprosím vás, pánové, předám vám mikrofon a poprosím i vás o vzpomínku nebo jakoukoliv glosu, která se týká Honzy Schmidta.
1: Já jsem s ním měl tu čest cestovat i po světě a mě bavilo, že tak, jak on ponoukal tu náhodu s námi a pracoval s náhodou, on ji tak provokoval a vždycky říkal, víš, Jendo, ono se všechno opakuje, jenomže jinak. Jo? Já jsem měl rád jeho takový vlastně bonmoty, který si tak skoro odporovali, ale pak mě dovedl k tomu, že se neodporujou. A to, jak se to všechno opakovalo a jinak, jsem pochopil ve světě, protože Jana Schmidta tady po 40, 50, 60 letech, kdy jsme dělali společně divadlo, už docela to publikum znalo a možná, že do určité míry už měli pocit, jako že se to opakuje nebo tak. A já měl to štěstí, že jsme spolu jezdili do západní Evropy a do Kanady hlavně. A tam jsem viděl, kdy ten Jan Schmidt byl naprosto neokoukaný. A ty studenti třeba za mnou přišli, on s ním začal pracovat tím způsobem, jak řekla Jaroška před chvílí, že my jsme nejdřív korepetovali, dělali jsme muziku. Já jsem teda zastupoval tenkrát vždycky Mirka Kořínka, takže jsem připravoval nějaký písně a Jan Schmidt pozoroval ty studenty nebo ty herce, podle toho, když jsme dělali se studenty nebo s dospělými herci a skoro nic s nimi nedělal. 2, 3, 4 dny je to bavilo a po 4 dnech za mnou přišel a říkal, budem někdy dělat to divadlo. A Jan chodil jenom okolo v hledišti, pozoroval je, tak se zvláštním způsobem drbal ve vousech a psal si ty drobné poznámky. No a po týdnu, protože jsme na to neměli tolik času, na tu přípravu toho představení jako v Ypsilonce, tak začal dělat to divadlo. A vždycky dopadlo to tak, že ty herci za mnou chodili a říkali, no my jsme si mysleli, že to divadlo je vlastně taková nuda. My tady pořád hrajeme nějaký Shakespeare a pořád to hrajeme tak jako dokola. A tady s tím Janem Schmidtem je to úplně něco jiného. My si hrajeme, improvizujeme. On dokázal vystihnout vždycky u těch jednotlivých herců jejich silnou stránku, tu využil nebo zneužil na tom jevišti. A byla to pro ně zábava, protože najednou všichni se cítili pevně v kramflecích. Takže ty představení byly pro ně úžasné. A když jsme se po roce třeba vrátili do té země, tak všichni chodili za Janem Schmidtem a říkali, prosím vás, připravte nám něco nového. My jsme objeli celou Kanadu s touhle hrou vaší a my bychom zase chtěli jezdit dokola po všech těch městech v Kanadě. Tak já jsem měl radost, že Jan Schmidt byl srozumitelný i za oceánem.
0: Děkuju za tu vzpomínku. Peťo, ty za tu mladší generaci.
2: No, mě už bude 50, takže... No,
0: mě taky, ale baví mě tomu říkat mladí.
2: Ano. Pro nás.
0: Ano. Ty jsi dokonce přišel i s takovým taháčkem a mně se to tak zalíbilo, že když mi to říkal před tím natáčení, já jsem říkal, tohle musíš říct do vysílání, protože to je kouzelná věc. Co jsi to poznamenal?
2: No, je to taková blbost. Já jsem ve scénáři tady našel věty, které jsem říkal vlastně od svých studií až do současnosti a jsou to repliky, které Honza po nás chtěl nebo vyžadoval, aby jsme tam řekli. Jako repliky, které jsem používal ve 3 a více inscenacích třeba, jo. A jsou to takové obecné věty, jako třeba to ještě není konec. To jistě všichni znají. Buď to jsem to říkal já, nebo někdo jiný z kolegů. Tak to ještě není konec. Potom počkejte, počkejte. Tak to bylo další taky zvolání, které se vždycky objevilo v každé inscenaci. Že jo, Jarinko? Ano. Ano. Nebo nepředbíhejme. Nebo takhle to tenkrát opravdu bylo. To je věta, to zná každý, protože každý ze studia Ypsilon tuhle větu měl. Minimálně v 1 až 2 inscenacích. Potom pozor, někdo jde.
1: To jsem říkal já aspoň ve 3 hrách.
0: Já to je hezký, jak, jak to s tebou říká i Pavel a Jarka, jak to říkají tou svojí intonací z té svý inscenace.
2: Každý po svým, ano.
1: Já jsem říkal, pozor, někdo jde.
2: Já jsem říkal, pozor, někdo jde, ale já byl na škole ještě, takže nebylo možná tak vybroušený.
0: Kdyby byl pro mě soutěžní pořad a já bych se ptal, ve které ypsilonské hře zazněla tato věta, neexistovala by správná odpověď, protože zřejmě ve všech.
2: Ano, prakticky bych řekl, že jo, kromě asi 2, nebo si možná nepamatuju ty starší hry, ale tak a možná jo. Pak ještě věty, abych nezdržoval. Doba se mění, sukně se zkracují, pak je varianta, doba se mění, sukně se zkracují nad kotníky ke kolenům. A to byly taky různé varianty. Potom, dovolte, abych se představil. byl. To, když už jsem měl třeba větší roli, když jsem měl menší ještě po škole, tak jsem řekl, dovolte, abych se taky představil. Že jsem byl ten čudla ještě jako vzadu, tak jsem prostě tak jenom nakouk z portálu, že jsem, abych se taky představil. Pak bylo, vraťme se do 19. století, nebo do 18., nebo vraťme se na začátek. Potom, já jsem tady taky. To většinou byly menší role, které po nějakém čase... Říkali...
3: Rusalce, když hraješ, viď, v Rusalce hraješ
2: Švandu Dudáka.
3: Švandu Dudáka. Najednou vejde prostě do Rusalky Švanda Dudáka, hledá matku nebo někoho, hledáš z příbuzenstva.
2: Ano, takže já jsem tady taky.
3: Říká, já jsem tady taky.
2: A pak další věta, to mohu potvrdit, nebo chceme se hlavně bavit, všeho do času, všichni ven. To tak, když potřeboval Honza dostat někoho z jeviště, aby to byl nějaký komornější ta situace, tak řekl prostě, a teď všichni ven. Potom kameny se dávají do pohybu, to taky jsem řekl, jsem geolog, to je zajímavé povolání, který se asi ve 3-4 replikách jsem říkal geolog, nebo on je výjimečný geolog, nebo něco s kamenama, tak to bylo taky velmi používaný. Nepřehánějte, a velmi jeho používaná věta, rád maloval, což nebylo jenom o Honzovi, ale bylo to i vlastně o těch postavách, které tam jako byly. No a už nebudu zdržovat, jenom co nás nejvíc zajímá, a potom věta, to se...

0: Otázka na co? Já jsem teď dorazil.
1: Byl jsi vybrán jako ano. Ten nejlepší.
0: Ano, a budeme zpívat píseň, ptám se já.
2: Píseň?
0: Trpaslíci, což je text Jany Sinkové, aha. Který později na popud Jana Šmida zhudebnil Mirek Kořínek. A byla to píseň, kterou zpíváme už nějakou dobu v inscenaci Svinky věčný.
3: Já bych tady doplnil, že on je to v podstatě hudební ekvivalent toho, co tady předváděl Petr.
1: Ano.
3: Myslím, že to je píseň, která se objevila ve více jak jedné inscenaci a naposledy spolu s námi tedy opět v inscenaci Swing se vrací neboli o štěstí.

0: Ensemble Studia Y a Trpaslíci. Text napsala Jana Sinková, hudba Mirek Kořínek. Dámy a pánové, tady v pražském Studiu Y i na vlnách Českého rozhlasu vzpomínáme na Jana Šmida, který by oslavil v červnu své 90. narozeniny. A já jsem vám slíbil malinko jiný pohled na jeho osobu. Přichází právě teď. A to hned trojí. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, přicházejí Jana Kopecká, Markéta Sýkorová a Jakub Šmid. Vítejte v Y-ce.
1: Děti, děti.
0: Posaďte se u nás.
1: Děti, pojďte na staré bělidlo. Pojďte.
0: Děti, pojďte na staré bělidlo.
1: To jsou
0: ano.
1: Děti Honzy Šmída.
0: To jsou, ano, děkuji ti, Jaruško. To
1: promiň,
0: jsou děti
1: já to prozradila.
0: Honzy Šmída. Ano, ale prozradila jsi to ve správnou chvíli. To jsou děti Honzy Šmída. Dámy a pánové, budu se ptát, kde začnu. Já nevím, začnu u dámy, která se chopí mikrofonu. Markéta Sýkorová jako první. Mikrofon je zde. Těch otázek by bylo. Markéto, je vlastně fakt, že i vás přivedl k divadlu? Byl to on, anebo vy jste si šla tou vlastní cestou? Protože Markéta, naivní divadlo liberecké, je to herečka, loutkoherečka, dlouhé, dlouhé, dlouhé roky. Nebo jste si šla svojí vlastní cestou a on nebyl tím, který by vás směroval?
2: Nesměroval. On mě, nebo směrovalo mě to, že jsem v tom vyrůstala. To je jednoduchý. Ale on mi potom pomohl vlastně. Prostě mi pomohl.
0: Jaký to bylo vyrůstat s tou Y-kou? Vy jako dítě, tohle byla taky jeho ratolest? Byl to konkurent jako další sourozenec, anebo ne?
2: Ne. Nevnímala jsem to tak. To byla moje realita. Ale pak jsem koukala teda, když jsem přišla do jiný reality.
0: Jak to bylo doma? Už jsme nakoukli do toho, jaký to bylo v divadle, když vznikla nová inscenace, Nová věc. Jaký to bylo doma, když měl tatínek před premiérou? Vybavíte si to jako dítě?
2: Já si pamatuju, že když dělal plakáty, že jo, to na mě vlastně působilo mnohem víc, protože to dělal většinou doma.
0: Jasně.
2: A toho já jsem byla jako většinou účastná, nebo jsme byli účastní. Takže to mě ovlivnilo vlastně hodně.
0: Ta dlouhatánská historie, Y-ku víc než 60 letá, kdyby vy jste měla šanci kamkoliv se vrátit do nějaké inscenace, do který by to bylo doby, sem, nebo ještě do Liberce, vy pamatujete ještě tu dobu, čili na co byste se ráda mrkla ještě jednou?
2: Já bych se vrátila do té Liberecký, no.
0: Jo?
2: Určitě, protože tam jsem, já už jsem pak v Praze nebyla, že jo? Tam jsme běhali s Janou prostě po divadle, chodili jsme do Fundusu, vždycky jsme nakoukli do kabiny, nebo jsme se koukali prostě někde z šál a no prostě jsme byli účastní, no.
3: Pravda je, že my jsme v tom vyrostli, v tom Liberci, a to byla první doba té Y-ky a my jsme byli malí, takže my jsme běhali mezi jevištěm a herečákem. Teď už se tomu tak neříká.
2: No.
3: Ano, teď už se tomu říká ubytovna.

0: ale tam jsou takový točitý schody v Naivním divadle a po těch my jsme běhali nahoru a dolů a užívali jsme si to, že my vlastně v tom divadle žijeme. Takže když se chystal na premiéru, tak to se chystal v divadle. Mm-hmm. Ale pravda je, že doma dělal ty výtvarné věci, mm-hmm. které k tomu jako nutně patřily. Ale v Liberci to divadlo bylo unikum. To bylo prostě v té době a v tom, jak to dělal, tak to bylo tak něco unikátního, že se na to jezdilo prostě z republiky mm-hmm. a ten Liberec na to byl strašně hrdý. Mm-hmm. A my jsme tuhle dobu zažili a vlastně v nás zůstala. Jakože to byla ta doba, kdy ta Ypsilonka se vlastně tvořila, kdy začala být známá, slavná a pak, když přišla do Prahy, to už je jako jiná fáze. Je to Ypsilonka, ale je to jiná fáze. Takže naše dětství s Markétou je spojené.
1: Bylo to první modré období, no.
2: Ale je fakt, že tenkrát, to si moje generace už ani nepředstaví, nevybaví, tenkrát to muselo být zjevení na začátku těch 60.
1: Ale my jsme to jako děti nevnímali, jenom jsme vnímali, že je to velmi žádaný. Mm-hmm. Ale pro nás to byl normál, že jo?
2: Přesně,
0: pro nás to bylo normální. A to, jak říkala Markéta, že pak, když jsme přišli do jiný reality,
1: no, tak jsme koukali jak pusy.
0: Třeba, nechci se nikoho dotknout, ale třeba do jiných divadel,
2: jo.
0: Tak jsme byli dost překvapení.
2: Jakože to není my tam jako měli v té vaší domovské Ypsilonce?
0: Ne, Liberecký. Že to je úplně jiný styl. Že to divadlo se hraje jinak. Jo?
1: No, ale jako my jsme chodili do Šalďáku přece. Hmm.
0: Do Šalďáku, ale to bylo takový to jako velký divadlo. Ale no, já spíš myslím potom, když už jsme byli větší, já jsem studovala divadelní vědu a začala jsem navštěvovat divadla a často jsem byla překvapená, musím říct. Protože jsem vyrostla v tom, že...
1: No, chodilo to tam úplně jinak, no.
0: Jinak, no, že ten soubor na sebe slyší, že umí improvizovat, že umí hrát, zpívat a že to je takovej jako živej organismus. Uh-huh. A proti tomu najednou bylo divadlo, kde se to dělalo jinak prostě, no.
2: Já prozradím, můžu vás něco prozradit, alespoň abychom věděli, když jsem u sestry prozradil to Naivní divadlo. Jana pracuje v České televizi jako dramaturgině.
0: Jako dramaturgině, teď jsem vedoucí skladby programu, to se těžko vysvětluje.
2: Jo, to je na vás, co budou kdy dávat?
0: No vlastně ano, já když jsem
2: no,
0: to chtěla někdy...
2: No, to je konečně známost pořádná, hned si přisednu, no jistě.
0: Já, když jsem to chtěla k něčemu někdy přirovnat, aby to bylo jako srozumitelné, tak mě napadlo jenom řízení letového provozu. Jo.
2: Dispečing,
0: přesně.
2: Jo, takhle. No. To je krásné.
0: To je tak, musí se to složit, že jo, po který dráze, který letadlo letí, kdy přiletí, která společnost a tak dále, nesmí se srazit a musí to na minutu prostě sedět. Jo, protože v té televizi nesmí být ani minuta černá.
2: No jasně.
0: Takže vlastně od té chvíle, co se tam bude vysílat, až po tu chvíli, kdy se to odvysílá, tak to mám na starost.
2: To je krásný. Ale vás jsem se ještě neptal, Jani, přetavili jsme to v to divadlo. Co se vybaví vám, když se budu ptát na tatínka? Nějaký zážitek, nějaká chvíle, vůně, jídlo, kam jste rádi jezdili, cokoliv?
0: Těch vzpomínek je víc, ale on jak byl takový extenzivní a dokázal s kýmkoliv mluvit, dokázal se komukoliv přizpůsobit a dokázal kohokoliv přesvědčit, že v něm je něco, co on sám nevěděl, že to v něm je. Mm-hmm. Takže on vlastně byl jako velmi společenský. A já si pamatuju jenom tak pro ilustraci, když jsme chodili nakoupit v Liberci, tak jsme nakoupili, tehdy byly ještě ty obchody, že jo, nebyly to takový, jako že tam vejdete a nakoupíte všechno, takže tady jsme koupili tohle, tady tamhle a skončili jsme vždycky u knihkupectví, kde se tehdy prodávali i LPčka.
2: Ano, gramofonový desky, jasně.
0: Jo, a tam vždycky někdo byl a vždycky se o tom dalo povídat a já jsem tam stála, to 8letý, 10letý dítě, a poslouchala jsem, poslouchala jsem, co si povídají, přišlo mi to jako zajímavý, uplynula půl hodina, hodina, takže já jsem měla takový univerzitu třetího. Ne, univerzita života. Jak
2: univerzita
0: říkal.
2: Života, navíc, škola života, už
0: ano,
2: jako dítě škola jste
0: života,
2: viděla, ano.
0: Akorát mě trošku jako táhly ty ruce s tím nákupem, no. A přicházeli jsme dost pozdě, jako z těch nákupů, no.
2: Co by za to jiný dali?
0: No,
2: závidím
0: to
2: vám, to muselo
0: říkám.
2: Být krásné.
0: Ano, ano, ano. Mně to teda tehdy tak nepřišlo.
2: To až po letech si to člověk uvědomí. Jakub Schmidt, Jakube, Benjamínek mezi dámami,
3: ano.
2: Ano, tak co vaše vzpomínky na tátu? Vy mimochodem tady v Ypsilonce aktuálně hrajete, to znamená, že vy jste se potatil se vším všudy, ale začali
3: tou
2: vzpomínkou.
3: Ale vůbec, to je v jednom představení a tak kolem muziky. Na mě to táta zkoušel s divadlem, vlastně už někdy jako v 8 letech.
2: Jo.
3: A pak později. A já myslím, že to nikdy nebylo dobrý, ale co mě to divadlo naučilo, je mít vztah k muzice.
2: Takže jasně.
3: Tam mě to nějakým způsobem ovlivnilo a přesto jsem se teďka sem dostal. Ale přece jenom otec zakladatel, že jo, tak si tady člověk připadá trošku jako incestně.
2: Jak vy vzpomínáte na tátu? Co se vybaví vám?
3: Já jsem o tom přemýšlel teďka, když jste se ptal, holek. Já na Liberec mám teda jednu vzpomínku, tam jsem se narodil a strávil jsem tam asi tak 3 roky. Ale pamatuju si, jak jsme bydleli nahoře v té ubytovně, tak když se šlo spát, tak mě táta vzal do náruče a koukali jsme z okna na nápis Elitex, který blikal modře a žlutě. A to byl jediný neon, který v Liberci byl. Jsem se vždycky na to 3x takhle podívala. Šlo se spát.
2: To je hezká vzpomínka na tatínka, otce, zakladatele.
0: Výtvarník se nezapřel.
2: Máte nějakou jinou ještě třeba intimnější?
3: A to nechcete
2: slyšet. Že by mi přišel
3: to.
2: Málo, to samozřejmě, že ne, ale...
3: A tak on žil tím divadlem, že jo? No vlastně doma ho bylo málo.
2: Jo?
0: Já ještě k tomu domovu. Opravdu my ho známe jako jak kreslí ty plakáty a různý návrhy a tak, ale on hlavně psal. Mm-hmm. On seděl takhle v tom křesle, měl ten papírek, on má strašně malinký písmo. Mm-hmm. Takže na takový ty bloky, co se prodávají, tak on dokázal napsat román. A teď seděl a psal a byl takový obklopený knihama. Tak to je jako náš rodinný život asi.
2: Zůstaňte tady s námi, budeme povídat dál a podívejte se, jak mládí přišlo poslouchat. Členové ansámblu, ano, Petr Vršek taky, přestože 50. Ano, a již přicházejí sem, protože na řadě je další píseň a já přicházím samozřejmě s mikrofonem a rovnou se zeptám na mluvčího této sestavy, co se bude dít teď. Lilianko, pojď sem, posaď se k nám, my ti taky nalijem, ano, něco dobrého.
4: Mluvčí sestavy budu patrně já,
2: ano.
4: Protože jsem tedy režisérem představení, z něhož teď zazní písnička. Je to Země mezi mantinely, představení, které pokračuje v hrdé tradici encyklopedického hesla, jak se to tady inscenovávalo a stále inscenuje. Je to představení věnované historii českého hokeje a pozoruhodné tím, že v něm plně vystupuje právě tady Kuba Šmíd, že konečně teda to dotáhl až na to jeviště Ypsilonky, kde nejenom, že hraje, ale on tam dokonce i mluví. Asi 3 slova tam má všeho všudy, ale moc krásný. Říká tam třeba vy nám tanky, my vám branky v souvislosti s tím hokejem a s tím má úspěch. Je to taková směska, my jak to zkracujeme tu historii toho hokeje, tak aby jsme ve zkratce nabídli vždycky třeba nějaké období, tak to je vstup do 90. let, takže je to takový mišuňk písniček, které zněly tou dobou. Začíná tím vlastně ta nejslavnější éra našeho hokeje, která byla potom zúročená na přelomu tisíciletí, takže můžeme.

0: Milí diváci, milí posluchači, letem světem s ansámblem Studia Y. A klidně možná už zůstaňte tady s námi na scéně, pojďte klidně sem, kolik je vás v zákulisí, pohoďte se tady na zem kamkoliv, kdo chce mojí židličku, pojďte sem, opřete se o piano, pohoďte se na jevišti Y-ky, volám samozřejmě i všechny do zákulisí, Honzíka Jiráně, koho tam máme, pojďte sem za námi. Dneska tady v Tobogánu a v Y-ce vzpomínáme na Jana Schmidta a já teď pro vás mám dvě taková malá překvapení. Takže za prvé, na co vás upozorním, vás, kteří jste tady, pokud se otočíte, tak ta scéna, která je tady za námi, to jsou právě ty papírky s písmem a poznámkami Jana Schmidta. To je vlastně scéna našeho toboganu z Y-ky, to jsou ty papírky, takže pokud se tam zadíváte, možná tam najdete něco, co se třeba týkalo i vaší role. Rozhlasový archiv je úžasný a já jsem měl tu čest v rámci pořadu Tobogan v pyžamu obcházet nejrůznější české domácnosti, což je velmi zajímavé zajít s mikrofonem do toho místa, kde ti lidé žijí. A v roce 2014, když jste tady v Y-ce slavili padesátiny, tak jsem zajel domů za Janem Schmidtem a Janou Sinkovou. Rok 2014 jsme u nich doma v obývacím pokoji. Během toho našeho povídání bylo i hodně veselo. Já jsem totiž zjistil takovou netypickou věc, která se týkala svatebního oběda Jana Schmidta a Jany Sinkové. A když jsem šťoural ještě dál, tak jsem zjistil, že vůbec velmi netradiční byl ten jejich svatební den a hodně netradiční byla jejich matrikářka, tedy na kterou si pamatovali. Je tedy pravda, že oba dva přesně věděli, jak stará je Y-ka, kdy začala, ale jak dlouho spolu byli oni dva, to dali dohromady až díky mně. Letos budete spolu 40 let, ale já jsem na vás našprtanej, když něco nebudete vědět. Já jsem vám to právě přijel připomenout, abyste na to nezapomněli.
1: My jsme to nikdy moc nespočítali, protože jsme spolu byli dlouho, jsme teda vdaný, ženatý, bych řekla.
2: Ano.
1: Ale předtím jsme spolu byli 7 let, takže to se k tomu musí nějak přičíst.
2: Ano, letos jste spolu 40 let, co jste se vzali. Páně, ano, ježiš. A když jste se brali, tak jako svatební oběd jste měli, no?
1: Smažený si.
2: Jsem se dočet, že ze svatby jste šli a dali jste si smažák, to mě fascinovalo, smažák, to jste si mě získali.
1: Smažák ve Friedlandě.
2: Jak k tomu došlo? To jste nějak neměli peníze tenkrát?
1: Ne, neměli jsme čas a ani jsme nechtěli nějakou obrovskou svatbu, tak jsme měli jen dva svědky.
2: Ano.
3: Ty taky měli ten smažák.
1: Taky měli smažák.
3: Ano. A to bylo úžasné, my jsme se brali v Hejnicích, to je tam v Jizerských horách.
2: Ano.
3: A to bylo na Národním výboru tenkrát, že jo?
2: No to bylo nejčastější asi svatby, ne?
3: Ta paní byla hrozně milá a měla jenom jednu ruku. A teďka ona ji podávala a sama se vždycky smála, že musí podávat tu druhou a teď se smál celý těch pár lidí, co tam byli, a ona taky, takže ta svatba byla taková podivná, že ona se omlouvala, že nemůže podat tu pravou.
1: No,
3: jo?
1: To nastal zmatek při podávání rukou, ale ona říkala, a jak se vám líbila ta svatba? Líbilo se vám to? A my jsme říkali, no tak jako svatba líbilo. A ona říkala, já se vdávám zítra.
3: A já jsem říkal, a jak budete podávat ruku? To už jsem si, no to už teď přeháním.
2: No, jistě.
3: To už jsem si jenom myslel.
2: No tam zas byl problém možná s prstínkem, když si dal. A to zas asi ten ženich věděl, ne? To nezjistil až
1: no,
2: tam
1: určitě,
2: potom.
1: No.
2: Ano.
0: Jana Sinková, Jan Schmidt a jejich svatba. Já myslím, že to stálo za to. Je pravda, že tahle ta nevinná informace se potom rozvíjela dál, kdy tatínek se ptal, jakým způsobem ten ženík vlastně žádal o ruku a tak podobně, ale to už jsme vystřihli. Já myslím, že tohle bohatě stačilo. Dámy a pánové, naše setkání na počest Jana Schmidta bude pomalinku končit, ale vidím do vašich hlav, že možná si říkáte, ještě mělo padnout tohle, ještě mělo zaznít tohleto. Teď je ta správná chvíle, než zazní poslední píseň a vezmem to zase Lilian Malkina. Lilianko, ty si na začátku řekla tu krásnou historku o tom, jak jsi se dostala sem do divadla díky Janu Schmidtovi, jak jsi spočkala. Ještě něco, co by mělo při vzpomínce na něj podle tebe zaznít?
4: Víš co, to je divné, ale já s ním strašně málo pracovala. Pro mě, on dal mě Janu Sinkovu. To byla moja partnerka po jevišti v těch dvou představních. To byla radost. Prostě radost s ní pracovat.
0: Děkuju. Lilian Malkina. Pavel Nový, Pavlíku, ty jsi to poslouchal všechno, co tě napadlo.
5: Já když jsem toho Honzu Šmína viděl poprvé v Prešově, tak jsem měl dojem, že on vlastně nemá tělo. On strašně dlouhý nohy, pak měl takhle složený ruce a pak už byla jenom ta hlava.
0: Krásný postřeh. A teď se ptám i kolegů, kterých jsem se třeba neptal, kteří tady byli a zpívali. Pokud by někdo z vás chtěl vzpomenout, klidně stačí zdvihnout ruku. Ano.
6: No, já jsem přemýšlel nad tím, pokud padne otázka, jaká je vaše vzpomínka na Jana Šmida, tak já jsem zjistil, že já vlastně žádnou pořádnou jako historku nemám, která by někam dospěla. Já mám, jak on byl takový mozaikář, tak já i s ním mám vztah na principu mozaiky. Já mám spoustu střípků, ale byl takový jeden refrén, že my jsme spolu vedli často krátké rozhovory, které končily z jeho strany větou tak dobře. Ale bylo to třeba, že já jsem šel po schodech nahoru, on šel do a on se mě zeptal, kam jdete. Já jsem řekl nahoru. A on řekl, tak dobře. A nebo tady jsem se osvěžoval, před představením jsem si dával sprchu, vylezl jsem s ručníkem kolem pasu a on říkal, proč jste mokrej? Já říkám, protože jsem se sprchoval. Tak dobře. A takhle to jako mezi náma probíhalo, ale dohromady to poskládalo vlastně inspirativní vztah, který mi tak nějak zůstal.
0: Děkuju moc.
4: Já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně poznal Jana Šmida už na škole v rámci studií na DAMU a já jsem si prostě říkal, no, jestli mám dělat divadlo, tak jedině to, anebo žádný to, radši budu uklízet baráky. A prostě vyšlo to, protože já jsem takovej, já nevydržím jen sedět a čekat, až prostě jsem ve scénáři, tak já teďky v zákulisí mě něco napadlo a přestal jsem se bát s tím chodit na to jeviště. A takhle tady vznikl. A my jsme zkoušeli takovou hru, jmenovala se to Kometa Hanzelínova podle jednoho filmu pro pamětníky. A já jsem tam dlouho měl mezeru, jako pauzu, že jsem tam nešel. A vzadu měli kulisáci kobercovou pásku. A já jsem prostě dostal nápad, že třeba se to tomu Šmidovi hodí do toho představení. A celý jsem se volepil těma kouskama té kobercovky. Vzal jsem si baterku a šel jsem tady na jeviště a říkám, jsem Světlana Nálepková. Nevzal to.
0: Tak dobře.
4: To zkusil.
3: Já vlastně často vzpomínám, jak Jan Šmíd pracoval s náhodou, jak používal tu improvizaci. Jednou jsem zaskakoval za Ádu Kohuta v představení Oni jsou hodný chlapec. A hrál jsem zapisovatele Švejka, a říkám mu, když on emigroval, takže jsem to převzal po něm já. On se pak vrátil z toho Německa na návštěvu. Já jsem říkal, Ado, prosím tě, ty na začátku tam máš tolik těch replik, tam furt jsem nesl z jeviště a pak mám 40 minut pauzu. A pak teda zase na konci, a on se tak usmál a říkal, no já byl nemocnej. Takže během toho zkoušení byl nemocnej, tím pádem nemohl být na tom jevišti. A jak ten Honza Šmíd pracoval s těma poznámkama, tak najednou tam chyběla ta figura na 40 minut, protože Ada Kohout nebyl. No.
0: To je velmi praktický. Ano.
7: Pardon, já tady, když mluvíš o té náhodě, tak já jsem dostala od Jana Šmída roli, která se jmenuje Náhoda. A musím říct, že jsem si myslela, že tu náhodu budu moct stvárnit různými způsoby, že jo, blbá náhoda, zajímavá náhoda, krásná náhoda, jo, šikovná, no všechno možný, všechny možný náhody. A on říká, ne, buď jenom hezká. Buď jenom krásná, jenom tam tak jako občas přijdeš a takhle. No, tak já jsem byla nešťastná z toho. Výsledek ovšem byl, že lidi říkali, hele, my si pamatujeme jenom tu náhodu. To bylo dobrý. Takže děkuju mu.
0: Zatímco mikrofon putuje po divadle, já jsem se tak zadíval na ty poznámkové lístečky, které jsou za námi s tím jeho písmem a fascinuje mě, když se podíváte sem, když mluvíte o těch radách, se kterými jste si třeba nevěděli rady, mě fascinuje a teď jsem si toho teprve všimnul, poznámka docílit, aby se to měnilo, aniž by se to měnilo. To mi přijde geniální a to měnilo je ještě podtrženo. Mikrofon putuje dál. Kam se dostane teď?
6: On je furt u mě.
0: Ano.
8: Já mám druhej, pojď.
0: Ano, tak já myslím, že...
9: Já mám třetí.
0: Ano.
9: Já nevím, jestli se to tady říkalo, ale já bych chtěla ještě říct, že on byl především výtvarník. Mm-hmm. A začínal jako sklář, on začínal jako malíř skla a potom studoval to sklo a málo kdo to ví, že on je autorem velmi populárních váz, který se dneska sbírají jako sběratelská hodnota.
7: Ano. Já ji mám doma.
9: No prosím, tak... Jenda jí má...
0: Už se scházejí zájemci a ano. Tahají cash.
9: No a ono vlastně, tato fáze je hrozně zapomenutá, jo? Protože pak už vlastně jako přešel do té kresby a začal a ilustroval knihy a pak teda už ho schramstlo to divadlo, ale on byl rozkročený opravdu jako široce a v tom cyklu 333, co dlouhý léta vlastně v televizi potom na Artu běželo, tak tam on vlastně, jemu to vyhovovalo v tom, že překračoval ty žánry. Že spojoval vlastně tu literaturu, ale to výtvarno k tomu a ještě tu filozofii trošku a to heslo. Takže on vlastně vytvořil takový jako encyklopedický prostor, z kterého vytvářel jak to divadlo, tak ale i potom ty knihy, které psal. A začínal jako sklář a narodil se v Hájovně. Takže on je... No.
0: Tím jsme se obloukem dostali na úplný začátek. A jak to dneska otevírala Jaruška Krečmerová, je na tobě ta závěrečná tečka. Začali jsme s tebou, tak tečka dnešní vzpomínky na Jana Šmita.
10: No tak já, můžeme říct jedině, tak Honzo, snad se tam všichni jednou nahoře ještě uvidíme, no.
0: Děkuju. Děkuju moc. Dámy a pánové, vzpomínka na Jana Šmita. Tímto vás zveme samozřejmě tady v Ypsilonce se budeme setkávat každý měsíc vždycky s novou partou, ale jak víte, prázdniny začaly a my se teď osmkrát podíváme do rozhlasového archivu, abychom osmkrát připomněli tobogany letošní sezóny, o které jste si psali nejvíc. No a v září začínáme 37. sezonu toboganu a to jí začneme zase v Ypsilonce a to bude oslava 80. narozenin Arnošta Goldflama. Takže vždycky v Ypsilonce a nikdy jinak. Mějte se krásně, děkuju za to, že jste dorazili, děkuju vám všem, kteří jste právě teď na jevišti. No a dáme si závěrečnou píseň, Když se chlapci loučí, a to je právě inscenace Arnošta Goldflama Babička, kde Lilianka hrála onu kněžnu. Dámy a pánové, loučíme se s Ypsilonky Lilian Malkina, Pavel Nový, Jaroslava Krečmerová, Jana Kopecká, Markéta Sýkorová, Jakub Šmit, kompletní ansámbl, Honza Jiráň a spol. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a těším se opět tady v Ypsilonce. Mějte se krásně, ať žije Jan Šmit.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Dnes to bude záznam gala večera, kdy posluchačskou cenu za rok 2013 v 18. ročníku ankety převzal dendrolog Václav Větvička.

0: večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítáme vás tady v sále Králové Hradecké filharmonie.
1: Příjemný večer, na kterém dnes vyhlásíme vítěze už 18. ročníku ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku. Jak už jsem říkala, naše anketa je 18letá. Když jsme se nad tím zamysleli, tak jsme si říkali, no 18letá, ona je plnoletá. Ona už je to krásná dáma, která si může dovolit třeba zajít do kavárny, dát si tam dobré víno nebo dobrou kávu, seznámit se a případně už se může i vdávat. Garde nám bude dělat orchestr Blue Star, který má ta 30. léta přímo v žilách.
0: Blue Star Václava Marka. Dobrý večer.

0: Eurostar Václava Marka.
1: Pojďme připomenout pravidla, jen tak jako zběžně, každý už to zná, a zazpomínáme na některé osobnosti, šarmantní.
2: Tak já bych zavzpomínala asi nejradši na rok 1996, kdy jsme anketu vymysleli a kdy za námi přijel Marek Eben. Po něm to byl Zdeněk Svěrák, ten ale přijel do Nového Města nad Metují, protože tam hodně často předváděl své filmy také. Ráda vzpomínám například na Miroslava Antla, třetího vítěze, který tu dnes je s námi, teď už to mohu říct.
1: To je on, to je jediná šarmantní osobnost v sále v tuto chvíli.
2: Ale ráda bych zavzpomínala také na pana Radovana Lukavského, paní Jiřinu Jiráskovou.
1: Tak, a mohli bychom tady být...
2: Juchovou, která ano. Tu byla nedávno.
1: Prostě 18, Marie Rotrová, že jo? Karel Gott je taky šarmantní osobnost roku 2008, tuším. Ano. Ono na tom nesejde, hlavně, že je šarmantní. Víte, to jenom pro vás, kteří byste tady snad byli poprvé. Pravidla jsou taková, že kdo jednou se stane šarmantní osobností, už to nikdy nemůže zopakovat. Už se nikdy nemůže dostat mezi těch 10 vyvolených, protože zkrátka jednou podle posluchačů a čtenářů šarmantní prostě je. Ale zase na druhou stranu musíme říci, že jsou tady tací, kteří se vždycky dostanou do té desítky a skončí třeba na druhém, na třetím místě, a ty tady prakticky mohou být pořád.
2: No a díky tomu tu můžeme také přivítat osobnost, která už po několikáté u vás sbírá hlasy, a tím je pan Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, Jan Přeučil!
3: Milá paní Lado, vážený pane Mirku, vážení dámy a pánové, rozhlasoví posluchači, přeji vám všem krásný, hezký, dobrý večer a, jak já často říkám, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smekám.
1: Promluvil pan Šarm prostě.
2: No, my se u toho klobouku zastavíme, protože pokud se řekne 30. léta, pane Přeučile, tak si myslíme, že tam nosil klobouk snad každý muž. Nechybí nám právě v současné době víc mužů s podobnými klobouky?
3: No tak byla by to konkurence, ale klobouk je krásná věc a jedna moje paní učitelka říkala, s kloboukem v ruce projdeš celým světem. To je nádherné. Proto já mám doma, moje milovaná Evinka to může potvrdit, 60 klobouků.
1: A to je 60 klobouků.
3: Ano. No ale já myslím, drzí přátelé, když jsme takto odstartovali tento večer a když se sejdou dobří přátelé, takže by se měli všichni pozdravit. Pojďte všichni říct si hezký dobrý večer. Pozor, teď.
4: Hezký dobrý večer.
3: Toto zní. A vidíte, to je magie slova. A pojďte to, přátelé, říct ještě jednou, a protože se blíží máj, dejme tomu obsah a pojďme to říct si lehce, mile, zamilovaně. Pozor, teď. No to nám moc nevyšlo.
1: Oni mluvili jenom ženy. Ano.
3: Ale to nevadí, ale i přesto ten krásný večer doufám bude dneska a že si ho všichni krásně užijeme.
1: My jsme říkali, že té naší slečně 18 let. Ano. Může 18-letý člověk už mít šarm?
3: Mm-hmm. No je to možné, proč ne? Šarm je odjakživa, ale mít i ten vnitřní šarm, to je zajímavé.
2: No vy ho určitě máte také a vy nás každý rok překvapujete i tím, že si pro nás připravíte něco nového.
3: Já jsem si připravil pro vás takový přípitek na začátek toho dnešního večera.
1: To začíná dobře, to
2: těšíme
1: je v pořádku,
2: se. Ano.
3: Sedím u vína, zve dobré druhy, dobrá hodina a já jsem sám. V tom náhle nadstrání kulatý měsíc se mi uklání, já jemu. Se mnou v modrý nebesklín můj kývá stín. Společnost poklonami nešetří, tak byl jsem sám a teď jsme tři. Chce měsíc pít, stín zdvíhá pohár. Co pak nevidíš, že dneska za vás za oba pít musí moje hříšná nádoba? Co je to, chlapci rozvilí, já piju, vy jste z toho opilí. Měsíce motá žvatlá ke stínu, ten si zas se snídkou tančí jasmínu. Jen já tu klidně sedím při víně, jim připijím a dobré hodině. Tož, loutnu sem a píseň se mnou noďte. Pak na kutě mě chlapci doprovoďte. Vždyť do jedné se vejdou postele, kumpáni světlé noci veselé. A zítra na večer, až první hvězdy vzplanou, u vína v loubí se šarmantními osobnostmi u Českého rádia naschledanou.
0: Jan Přeučil.
2: Tak to bylo speciálně pro Český rozhlas. My vám za to děkujeme. Krásná čeština.
3: Děkuji.
2: Pane Přeučile.
0: Dámy a pánové, dnes je tady také Věra Martinová.
2: Dobrý večer. Zpívat bude dnes Věra Martinová. Než se tak stane, tak se přece jenom ještě zastavíme u vaší hudby, protože my tu opěvujeme hudbu 30. let. Uvažovala jste někdy, že byste místo country třeba zkusila také tuto hudbu, když jste začínala?
5: No tak když jsem začínala, tak jsem tak neuvažovala, protože se mi to samozřejmě zdálo starý, že jo, 30. léta, i když byly krásný, tak já když jsem začínala, tak jsem byla mladá holka a chtěla jsem být progresivní, jako každý mladý člověk, že.
0: Když se řekne třeba 30. léta, nebo tamhle orchestr, to je šarm sám o sobě, že jo, mají motýlky, i ty dámy, já si neumím představit šarmantního kauboje třeba.
5: Jak to?
0: Jo?
5: Holky, co třeba takový Bronson, že jo. To byl přeci šarm jak hrom. Mezi kovboji, aspoň hollywoodskými tedy, určitě bylo šarmantních mužů velmi mnoho.
2: Dobře, Věra Martinová nás teď přesvědčí o svém šarmu a o tom, že country muzika má také šarm.

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2013, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Věra Martinová, další šarmantní dáma dnešního večera. Věra Martinová živě.
2: V poslední době, a my z toho máme opravdu velkou radost, se hodně dostávají také osobnosti, které nejsou až tak vidět v rozhlase v televizi, ale jsou to například vědci, jsou to lékaři a jedním z lékařů, který právě v letošním roce získal obrovské množství hlasů od posluchačů Českého rozhlasu a také deníku a týdeníku Rozhlas, je pan profesor Pavel Pavko.
1: Dámy a pánové, pan profesor Pavel Pavko.
2: Pojďte mezi nás, pane profesore, vítejte v Hradci Králové. Jsme velice poctěni, že jste přijal pozvání. Protože víme, jak to u lékařů je, že toho času je vždy velmi málo. Máte 5 vnoučat, když tak mě opravte,
3: ano.
2: 3 dcery a tedy jednu krásnou manželku.
1: Jednu manželku, to je také unikum, zatleskejme, ano, dobře. U tak úspěšného člověka, jako jste vy.
3: To jsem myslel.
2: Děláte třeba s rodinou rodinné výlety a propagujete ten zdravý životní styl i v rodině?
4: Snažil jsem se o to, ale popravdě řečeno, lékař tím, že má noční služby soboty, neděle a celý život jsem pracoval, tak mnoho času na takovéhle akce nebylo. Mě mi to skoro líto dneska zpětně, ale i můj učitel a předchůdce říkal, nedá se stihnout všechno, buď děláte profesi, nebo jistíte tu rodinu. Možná geniálně lidé dokážou obojí, ale já musím říct s tou studou, že jsem to nedokázal. A je mi líto mladých lidí, kde oba chtějí vyniknout. Já nemyslím, že jsem vynikl. Moje žena je také vysokoškolačka. A potom doma mají nástěnku v kuchyni, kde si píšou, zajdi na poštu, vyzvedni dítě ve školce, zajdi do čistírny. Prostě oba pracují naplno. V České republice na rozdíl od světa, kde jsem byl, málo párů vydělá takové peníze, aby mohlo zaplatit třetí osobu, která se jim o všechno bude starat. Takže je dobré, když se mladí lidé domluví na tom, jak to vlastně bude. A my jsme se s mojí ženou dohodli, jak to bude, kdo bude dělat víc profese a kdo bude dělat víc rodin.
1: No taková absurdka, vy jste se fakt dohodli, opravdu jste se dohodli?
2: To je ta paní, paní Pavková kývá, že ano.
1: Zatím kývala na všechno teda, tak dobře, tak ano.
2: Ano, ano.
1: No stejně, ale čím si to vysvětlujete, že vy jste podle našich posluchačů v podstatě nejšarmantnější, protože těch typů přišly stovky, ta desítka je pak až od ledna. Vy jste prostě podle nich šarmantní člověk a přitom jste operatér, profesor medicíny.
4: Já si to tak předně, můžete se stát šarmantním, jenom když jste známý. Je mnoho šarmantních lidí, které nikdo nezná a tím, že se člověk stane jakoby známým, tak najednou je zván tam, dostane nějakou cenu, nějakou rouru, ale je to nespravedlivé vůči těm ostatním, kteří dělají také dobře svou práci, ale nejsou známí. A člověk se stane známým někdy opravdu náhodou, já to nechci tady rozebírat, náhodou, že jsem operoval pana prezidenta Havla, tak od té doby jsem známý. Tak to je.
1: My se tady dneska zabýváme těmi 30. lety, jako kdybyste sem spadl z těch 30. let. Nakonec nebavila by vás ta doba víc?
4: Já velmi rád poslouchám muziku, kterou hraje pan Marek a Blue Star. Já mám rád 30. leta.
1: My jsme moc rádi, že se vám líbí zrovna tahleta kapela,
4: určitě.
1: Protože my jsme ji objednali hlavně kvůli vám. Takže pane profesore,
4: děkuji.
1: Vente jedno křeslo a kapela Blue Star Václava Marka hraje v tuto chvíli v živém přenosu rozhlasovém i na YouTube jenom pro vás.

0: Blue Star Václava Marka v živém přímém přenosu, rozhlasovém i na YouTube pro pana profesora. Další host doslova vtančí na pódium.
1: Ano, dalším hostem, který přitančí, alespoň doufáme, bude také osobnost, která je tu už poněkolikáté, a to je tanečník Vlastimil Harapes.
0: Dámy a pánové, Vlastimil Harapes. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: 30. léta, ta byla pro tanec ideální, ne? Mně připadalo, že tenkrát ještě tanec měl alespoň nějaká pravidla, to znamená nějaké kroky, na rozdíl od dnešních nových tanců třeba.
2: Dneska má každý svoje pravidla, myslím, že?
1: Zeptám se na to, když se díváte na ty tance současné, jak je vnímáte vy jako mistr svého oboru? Takové ty, které přicházejí, ty nové, takové ty unikátní, ty točení se na hlavě a podobně. Ty,
2: no. Jo, tak to je skvělé.
1: Breakdance jako, a další.
2: To zkuste, že jo. Tak,
1: no nám to právě moc nejde, no, takže proto se na to ptáme.
2: No tak právě, tak to zas každý nemůže, že ten valčík skoro každý může.
1: Tak?
2: A tak dále a polku a tak. Tak to, proto to vlastně tím sítem nepropadlo a proto pořád existují ty tance a proto je valčík král tance, že jo.
0: Tak, ale jste ve východních Čechách, tady kousek vznikla ta polka, ano. Takže hned na druhém místě by měla ta polka zůstat.
2: Tak. Já souhlasím. Jasný.
0: Přesto, já si myslím, že ale vy teď dáte přednost valčíku, mám pravdu?
2: Určitě.
3: Tam ve Vídni jsem uslyšel klavír, byl to valčík, ale zněl

0: že zítra s tebou zas budu tančit v bílém obleku, který tě štval. Budu pít slanou rosu z tvé kůže, budu vodit tě do katedry.
1: Dámy a pánové, Vlastimil Harapes. Výborný tanečník, výborný zpěvák. Vemte místo v naší kavárně z 30. let.

0: To nese svůj šarm, akorát to ještě možná ten ultrazvuk tak nerozlišuje. Ale právě si myslím, že kategorie šarmu je oproti kráse, má tu výhodu, že se opravdu může vztahovat úplně ke všemu té osobnosti v jakémkoliv věku. A dokonce já se domnívám, už jsem to párkrát říkala, že si myslím, že věk hraje velice výhodnou roli. Myslím, čím větší věk, tím více může podpořit ten šarm, nebo tím více je šarm vidět. Právě protože ustupuje taková ta prvoplánová krása a nastupuje cosi hlubšího. A je to tedy díky tomu víc vidět.
1: Můstar, jenom pro vás, tedy pro Terezu Koskovou.
2: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2013, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Šarka.
1: Děkujeme, pánové a dámo.
0: Dívka v modrém.
1: A teď se nám chce říci dobré ráno, nebo lépe dobré jitro.
0: A nebo květinové jitro.
1: Ano, ano. Protože máme tu čest přivítat mezi námi dalšího nominovaného autora dobrojitrských knížek, pana Václava Větvičku.
0: Václav Větvička, dámy a pánové, moderátor Českého rozhlasu Dvojky, botanik. Je to také doktor, ale on nechce, aby se říkalo, že je doktor. Že nechcete, aby se vám říkal doktore?
2: No, mně se nemůže tak říkat ani.
0: A dobře, tak jak se představujete, když přijete do společnosti, kde vás náhodou neznají, a řeknete, já jsem Václav Větvička?
2: No a to musí stačit.
1: A ono to stačí.
0: V každém případě musíme říct, ale na to určitě budete hrdý. Vy jste to tady mám napsáno, zahradník ve Štiříně. Je to pravda, platí to pořád ještě?
1: To máte rád, že?
2: No, Štiřín mám rád, tam působím velmi dlouho. Posledních 7 let dokonce za peníze.
0: Ale?
2: Předtím 25 let zásky. A zahradník, to já nevím.
0: Taky ne.
2: To asi taky ne, protože já jsem taková dívka na zavolání. Jako například dnes, když už jsem byl na cestě sem, mě volal pan ředitel, že potřebuje zkouknout nějaký text, který bude jako reprezentační pro Štiřín. Takže já jsem musel v autě ještě upravovat text, tak na tohle já se tam používám. A v loňském roce jsem byl použit na sepsání knihy, jakou cenu má rozkvetlý Štiřín. A co jsme napsali víceméně ve spolupráci s tehdejším panem ministrem zahraničních věcí, který toužil Štiřín prodat za levný peníz.
0: Takže tak, vy jste tu cenu musel dát co nejméně, jako, že jo?
2: My jsme si dali tu práci, že jsme dali dohromady všechny ty účty, té 1,5 miliardy, které do toho stát nastrkal, takže ta cena by bývala byla adekvátní, když to chtěli za 328 milionů prodat.
0: My jsme rádi, že jste ta dívka na zavolání, že jste reagoval, pane Větvičko, na naše zavolání. Teď prosím reagujte na výzvu, abyste vzal v naší kavárně jedno místo, kdekoliv třeba tady. A my bychom teď rádi přistoupili k takové už také tradici.
1: Ano, před 2 lety jsme se rozhodli, že budeme také udělovat cenu Českého rozhlasu. Je to mimořádná cena šarmu, dalo by se říci za celoživotní dílo a také za to, že nás naši rodáci proslavili nejen za hranicemi regionu země, ale třeba i v zahraničí.
0: Musíme připomenout, že jako první, vy si to určitě pamatujete, kdo se tady byli, tu cenu dostala Soňa Červená.
1: Tím druhým byl loutkový režisér Josef Krofta, to bylo minulý rok.
0: A dnes bychom rádi na toto jeviště pozvali paní Lubu Skořepovou.
1: Paní Luba Skořepová, rodačka z Náchoda, kam velmi ráda jezdí, přijela dnes na čas, velmi se sem těšila a jak vidíte, právě přichází. Paní Luba Skořepová.
0: Paní Lubo, ale je to pravda, že vy jste jediná asi v tomto sále, která pamatuje ta léta, na která my si tady celou dobu hrajeme. Ta 30. léta, kolik vám bylo?
3: No, tak to mě bylo tak téměř 10. A já se na to pamatuju, protože jsem byla prvně zamilovaná hrozně.
0: Do nějakého náchodáka.
3: No jo, ale to byla obecná škola ještě. No, ale to už bylo takový prudký zamilování a to jsme měli náboženství a místo náboženství jsme chodili povinně do kostela a my jsme tam lezli do těch lavic takhle a tam jsme se po tím líbali teda a maminka se to dozvěděla a hrozně mě střískala.
0: To je hezká vzpomínka.
1: To jsou vzpomínky.
3: No, to si pamatuju. A pak jsme chodili, jak je Náchod. A pod tím jsou ty Šeříky. Tak tam se chodilo na rande. A my jsme se to dozvěděli. A taky jsme chodili na rande. Jenže tam chodili i psi.
0: Jo.
3: A takže maminka to poznala. Pak mě seřezala taky.
0: Taky to poznala.
3: No.
0: Vy jste měla veselé dětství. Že jo, s maminkou.
3: No, měla, ale...
0: Celkově ta 30. léta byla jako hezká? Byla jste dítě, že jo? Tak...
3: No, nevím, tak to každé jako dítě je rád, že jo? A pak se na to vzpomíná, že to bylo krásný, to se pamatuju, ale pamatuju se, že už jsem tenkrát začala s tím herectvím. To jsem ještě nevěděla, že nějaký divadlo, že za to dostávají se peníze a že si berou šaty jiný. A tak jsem začala úplně sama u babičky na samotě dělat, jako cítila jsem nějaký divný, je takový zapalování. A
0: pak Lejtka.
3: Cože?
0: Ne, to byla legrace, jo.
3: Ne, to nevím, to jsem...
0: Lejtka, já jsem jako...
3: Jo, lejtka, jo, ty se mě zapalovali, ale taky. Já jsem si totiž myslela, že to zamilování je totéž jako to divadlo. A později zase to divadlo, že je něco takové jako zamilování.
0: A ne?
3: A jo, jo. Je to.
1: Víme o vás, že jste nafotila nádherný kalendář ve svých 90 letech. Říkala jste, že nám ho přinesete ukázat. My jsme na to asi zapomněli.
0: Ale schválně řekněte tady všem, co je to za kalendář.
3: Ta Alena, to je moje dvorní fotografka. A ona mě ráda jako fotila a pořád jako, že bychom něco zvláštního jako udělali, tak ona, když jsem tu poslední knížku, když jsem vydala, tak tam mluvím o tom, v čem to herci je a co se v herci děje, co lidi nevědí a tak dále. Takový to tajemství. A jednou mi řekla, že zkusí to tajemno nafotit. Právě, a tak se jí to trošku povedlo, tak já jsem k tomu psala takový glosky, které měly obrátit tu absurditu, to dada, do něčeho hlubšího, do nějakou takovou lidského života a tak.
0: A proto vám teď přichází jako dárek zaspívat a zahrát Gentleman Singers.

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2013, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Teď, jak už tradice velí, při udělování šarmantních osobností sem měla přijít vlastně úřadující osobnost.
2: Ano, my jsme se velmi těšili, že mezi nás přijde publicista Jan Petránek, loňský vítěz 17. ročníku ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ale zdraví zazlobilo a pan Petránek nemohl přijet, přesto se nám podařilo ho navštívit v Motolské nemocnici a on byl tak laskav, že pro vás všechny tady v sále připravil malou zdravici a z té zdravice se také dozvíte, kdo se stal vítězem letošního 18. ročníku. Takže dovolte nám, abychom vám teď pustili pozdrav od publicisty Jana Petránka.
3: Vážení a milí přátelé, jsem velice rád, že mohu aspoň takto být v kontaktu s vámi, i když hrozně rád bych byl přímo osobně přítomen. To víte, Hradec, to je moje srdeční záležitost a Filharmonie dvakrát. Jsem v duchu aspoň teďka s vámi a mám velikou radost z toho, jak dopadla volba šarmantního muže na další období. Co to je, když má být člověk šarmantní? No především měl by být gentleman, měl by být noblesní, měl by umět potěšit jiné, zvednout jim náladu, nikdy nebýt ve smutku. A myslím si, že tentokrát se to dokonale daří. Novým mužem je, a předávám rád tuhle štafetu, doktor Václav Větvička. Je to člověk, o kterém jsem v jeho první knížce, kterou vydal, je to člověk, který má na rozhlasových vlnách renomé muže, skvělého vypravěče. Je to člověk, který umí předvést, co všechno ve své hlavě má, jak miluje tuhle zem. A on umí o ní mluvit způsobem. Jestli jsou lidi, kteří mají rádi jiné lidi, protože je neznají, on má rád lidi, i když je zná. A vždycky to bylo veliké potěšení. Jeho pořady, Květinová dobrá jitra, to jsou pořady, které patří k perlám Českého rozhlasu. Je to člověk, který umí se dívat po lidech, umí je ocenit a umí to udělat i kriticky a vždycky nádhernou češtinou. Dovolil jsem si tedy jeho první knížce říct, že má v sobě geny Karla Čapka a myslím si, že Karel Čapek by byl velice spokojen, že má takového, tak říkajíc, souspisovatele. Václave, velice ti blahopřeji, jsem velice rád, že ty přebíráš štafetu šarmantního muže a moc tě prosím, napiš ještě mnoho nádherných, krásných rán, dobrých jiter, oslav tuto zemi způsobem, jak to umíš jenom ty. A je mi líto, že jsem ten, kdo tě může zatím pozdravit jenom z nemocničního oddělení. Vymysli si, Václave Větvičko, nějakou větvičku, která by mě i vrátila pro mé plíce dost zdraví. Děkuji a přeju nádherný večer, který máte dneska teď zrovna. Váš Honza Petránek.
1: Dámy a pánové, slyšeli jste to od Honzy Petránka. Šarmantní osobnost roku 2013 je Václav Větvička. Já bych poprosil Petra Duhana, generálního ředitele Českého rozhlasu, ale také Miroslava Dittricha, šéfredaktora Českého rozhlasu Dvojky, Pavla Kudrnu, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice a v neposlední řadě Hanu Hasalovou, zástupkyni generálního partnera Czech Tourism, aby přišli k nám na jeviště a už tradičně gentlemen singers by měli uspořádat v živém vysílání vinč pro Václava Větvičku.

0: Dneska Petr Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu, předává Zlaté slunce.
1: Mám radost.
0: Následuje gratulace Pavla Kudrny, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice.
2: Gratuluju. Užijte si toho roku v plném zdraví.
0: Další gratulující je Miroslav Dittrich, šéf-redaktor Českého rozhlasu Dvojky.
1: Pane Větvičko, já nejdu bez dárku. Podívejte se, co jsme vám přinesli.
3: Úžasné. Pro rozhlasové posluchače musím to okomentovat. Svůj k svému. Dostávám velkou troubu na staré lepice gramofonu. To je
0: ano,
3: úžasné.
0: Já to upřesním. Retro gramofon a retro radiopřijímač. Václav Větvička, šarmantní osobnost roku 2013.
2: Pane Větvičko, ještě něco z vašeho oboru. Škoda, že rozhlasoví posluchači nemohou vidět tu nádhernou kytici, kterou máte a která určitě vám zkrášlí váš domov, aby to bylo nejenom na tom Štíříně. Máte vůbec vy doma nějakou květinu?
3: Já si práci domů neberu.
2: Tak tady už od nás máte malý závdavek.
3: Děkuji.
0: Děkujeme Pavlovi Kudrnovi, Miroslavu Dittrichovi, Petrovi Duhanovi. Tak co tomu říkáte, šarmantní osobnosti?
3: Jak vidíte, jsem skutečně překvapen, to není hrané, protože tady je ještě 9 šarmantních lidí a mezi těmi 9, jsem já, zahradník s prstama od hlíny, jaksi omylem. Ale aspoň takhle já to cítím, protože to je pro mě nezvyklé prostředí. Nicméně teda, když už, protože to je rozhlasová posluchačská záležitost, jsme-li u toho, tak kdyby nebylo rozhlasových posluchačů, tak bych tady nemohl asi stát, zatímco ostatní se uživí ve svých oborech a na divadlech a podobně, tak já opravdu jenom díky tomu rádiu, ale já jsem za něj vděčný, já jsem kvůli rádiu zběhl z botaniky. Já jsem propadl kouzlu té měkké koule už před mnoha lety, ještě kdysi v Meteoru. Já jsem více staniční teda, i v Leonardu jsem působil na regionu a tak dále. Ale nicméně tedy mám takový drobný pocit dluhu právě vůči rozhlasovým posluchačům, který bych si dovolil zademonstrovat na kratinkém příběhu Mohuly. Kolik máme času?
0: Strašně málo.
3: Tak až jindy.
0: Ne. Ne. Máte takovou, doufám, že pro vás milou povinnost. Vy musíte teď jednou větou vyhlásit anketu Šarmantní osobnost roku 2014, když s tím budete souhlasit.
3: Takže pozor, prosím, rozhlasoví posluchači, i vy v sále. V této chvíli vyhlašuji 19. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku. Doufám, že je vám jasné, že roku 2014.
0: Děkujeme. Dámy a pánové, Václav Větvička, už teď úřadující šarmantní osobnost. My jsme moc rádi, že jste přišli, jsme moc rádi, že se nás poslouchali na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, Českého rozhlasu Pardubice, že se nás i sledovali na YouTube kanálu Českého rozhlasu.
4: Ano, jsme velice rádi, těšíme se, že se za rok opět setkáme a já jsem velmi ráda, že pozvání jako poslední hosté dnešního večera přijali šansonierka Jana Richterová, dobrý večer, a její kolega Vladimír Ilič Pecháček, dobrý večer. Ono je to symbolické, Jana je přítelkyní, jak Jana Petránka, tak Václava Větvičky mají krásné společné programy, tak kdo jiný by měl nakonec dnešního gala večera zahrát a zaspívat?
0: Takže to je dárek od Honzy Petránka Václavovi Větvičkovi a konec konců i vám tady v sále ještě jednou. Děkujeme, že jste byli s námi. Dobrý večer.

To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2013, kterou se stal dendrolog Václav Větvička. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy gala večera.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hobby magazín. Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kivy, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michná, Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problému vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhletím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
1: Ideální je chovat Fredku v kleci, pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvědavá, zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
0: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
1: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
1: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky. Ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fredek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
0: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
1: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
0: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
3: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéf-kuchař Martin Havlík.

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobby redaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, poškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání je určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.

0: Český kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhko rády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skuter, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, je 5 hodin a my vám pro brzké sobotní ráno nabízíme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí přátelé Dvojky, včera jsem byla v lázních v Bělohradě a vraceli jsme se pak večerní krajinou zpátky do Prahy. A mně se ta jízda tak líbila. Viděli jsme louky a lesy a stádo kraviček se páslo blízko okresní silnice, po které jsme jeli jenom my. A protože nebyl vítr, tak jsem bez strachu obdivovala lípy v aleji a nebála jsem se, že nám srnky budou skákat do cesty, i když jedny svítící oči jsem na poli zachytila. Máme my to hezkou krajinu, my Češi, a máme hodně možností k výletům. A protože nerada chodím, protože jsem těžká, tak přírodu a její krásy nejradši konzumuji při jízdě. Jo, jízda bude tématem dnešních omeletek. A jistě víte, že omeletky jsou komorní? Popolední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Omeletky smažíme na dvojce a tématem dnešních omeletek je jízda. A začnu anekdotou. Jede muž v autě po silnici a proti němu jede žena. A když se míjejí, tak žena se vykloní z okénka a zařve prase. Muž neváhá a vykloní se taky a zařve za ní děvko. Muž pokračuje v jízdě a v první zatáčce to napálí do obrovského prasete, které stojí uprostřed cesty. Když se řekne, že něco byla jízda, znamená to, že to byla špica. Bahno, hlína, šelest, láčo, žůž, okej a gut. A když někomu přeskočí kolečko, znamená to, že se zbláznil. A kdo má jazyk na kolečku, ten hodně a rychle mluví. A když někdo kolečka obrátí, tak změní názor. A opilý člověk má o kolečko víc. A když na vás někdo vyjede s kolečkem, tak na vás chce vytáhnout pistoli. A ten, kdo pamatuje na zadní kolečka, ten je opatrný. A jezdí se za sluncem a za sněhem a za zdravím a za prací a za exotikou a za poznáním a za milenci a za humna. A jezdí se na benzín a na páru se jezdí a na elektřinu a na plyn a jezdí se na horské dráze a jezdí se na schodech. A dost lidí je vedle z jízdy v koňském sedle. A v Německu mají všechny lokomotivy jména. A tak se můžete vést třeba malinovým bombónem, nebo poštovní schránkou, nebo popelkou. Za to v západní Virginii dostanete pokutu, když ve vlaku usnete. A v Seattlu si smíte v kupé sednout někomu na klín, jen když máte s sebou polštářek. A v Kalifornii je zakázáno jezdit na kole v bazénu. A v Alabamě nesmí mít řidič auta zavázané oči. Někdo jede jako po másle, někdo jede jako do pekel a někdo jede jako s hnojem a někdo chce udělat dojem. A někoho chytá cestovní horečka a všem se nám občas zadřou kolečka. Jezdí chudí, jezdí bohatí, jezdí se v saku a jezdí nahatí. Ale jedno heslo vždycky vede, kdo maže, ten taky jede.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

tématem dnešních omeletek na dvojce. A já jsem jednou dojela na snahu zachovat si iluzi, že se synem trávím šťastnou rodinnou dovolenou. Já jsem syna donutila, aby jel se mnou a s manželem k moři. A tam jsem ho hýčkala syna, obskakovala, chtěla jsem prostě, aby se mu všechno líbilo, on si nějak neprojoval. No tak jsem si myslela, že je spokojený. A potom byly třídní schůzky a Petrův češtinář si mě vzal stranou a ukázal mi jeho slohovou práci. A syn byl stručný jako vždycky. Pod názvem Můj nejhezčí zážitek z prázdnin s rodiči byla dvě slova. Cesta domů. Od svých 9 do svých 15 jsem chodila na základní jazykovou školu. Učila jsem se tam německy. A proto jsme o prázdninách jeli my žáci na jazykovou výměnu do NDR. Tam jsem strávila 2 měsíce v rodině, kde mě fascinovalo, jak bohatě snídají. Na velkém podnosu měli vajíčka na tvrdo, sýr, vánočku, závin, salám, šunku, jogurt. Druhý den pobytu jsem ráno zjistila, že na tácu chybí jogurt a salám a kus vánočky. A třetí den chyběl sýr. Až za týden mi došlo, že jídlo na tácu bylo přesně spočítané na 7 dní. Takže mi nezbylo, než z hladu sníst okoralý štrůdl, který jsem rozmařile zavrhla hned první den. No a tam v NDR se taky zrodil můj odpor ke králíkům. Němci měli velikou zahradu. Měli tam spočítané na kuličky, angrešt i rybíz. Nesměla jsem trhat nic. A měli tam taky velkou králíkárnu. A králíčci byli v tom strašném, pro mě hladovém Německu, mý jediný přátelé. Já jsem s nimi mluvila ve svém rodném jazyce, já jsem vzpomínala na domov, já jsem je hladila. A pak jsem, 2 měsíce jsem tam byla, pak jsem měla králíčka ke každému nedělnímu obědu. A ve škole jsme se taky učili rusky. A proto jsme jeli do Ruska. To byl hezký zájezd. Byli jsme v Moskvě a tam jsme měli družbu s komsomolci. Byli uvědomělí, měli šátky, byli jim asi 20. A při rozlučce přinesli několik bas lahví šampaňského. A pak nás naučili, že se zhluboka napijeme, pak sníme velký čokoládový bonbon, pak se zase napijeme, pak sníme plátek pomeranče, pak se napijeme bonbon, napijeme se pomeranč. Jirka Horal, Vlasta Ždírková a Petr Král ve svých 15 v Rusku téměř zemřeli na regulérní otravu alkoholem. Když mi bylo 28, odcestovala jsem s mužem a dcerou do Bulharska. A tam jsme jeli vlakem a do Prahy jsme se vraceli letadlem. Bylo to bulharské letadlo. Byl to můj první let. Nejdřív v letadlu upadlo opíradlo křesla, mého křesla. Velice mě to zneklidnilo. Měla jsem pocit, že může stejně upadnout letadlu i křídlo. No a pak jsme vzlétli a pak jsme přistáli v Berlíně. A tam jsme se za 2 hodiny zase nalodili a přistáli jsme v Budapešti. A za 3 hodiny jsme odstartovali a přistáli v Berlíně. A pak jsme letěli do Bratislavy. A pak jsme přistáli v Berlíně. A pak jsme se dostali na vojenské letiště do Brna. A pak už nikdo nechtěl letět. Všichni jsme chtěli doprajit autem, nebo vlakem, nebo autobusem. Já jsem byla ochotná jít i pěšky. Ale to nešlo. Nebyli jsme proclení. Nepomohlo ani, když jedna paní předstírala, že má žlučníkový záchvat. Sanita ji s houkáním odvezla do nemocnice a pak ji zase nafetovanou přivezla s houkáním na letiště zpátky. A pak jsme šli zase do letadla. A najednou, a to mi nikdo nevěří, ale já bych na to dala krk. Najednou jsem zahlédla, jak se bulharský pilot, byl tam jenom jeden, a pomáhali mu 2 bulharské letušky, které vypadaly jako uklízečky a uměly jenom bulharsky. Tak jsem viděla, jak se ten unavený bulharský pilot, který už ve vzduchu strávil víc jak 24 hodin, vyklání z okénka, má v ruce nějaký špinavý hadr a na ten hadr plivl a otřel si u kabiny letadla okénko. No jo, vzdychla jsem tehdy. Vždyť on tu Prahu neviděl. No a pak měl sklo pěkně čisté
a na pražské letiště se konečně s dvoudenním zpožděním trefil.

0: Dvojka servíruje omeletky, které jsme naplnili jízdou. Pro mě je velmi důležité, s kým jedu. Teď nemám na mysli konkrétní lidi, ale konkrétní cestovní kanceláře. Absolutně děsivým mi připadal zážitek mého kamaráda, který chtěl jet s cestovkou na okruh Egyptem a šetřil na to. A jeho žena se kvůli tomu na něj naštvala. On se připravoval pečlivě a pak šel na letiště a tam zjistil, že mu zapomněli na egyptské ambasádě vyzvednout vízum. A se slzami v očích a z kufry šel domů a tam jeho žena měla podezřelou návštěvu. A ještě mu řekla, vidíš, ani normálně odjet neumíš. Mimochodem ten kamarád má mimořádnou smůlu, protože když si šel pro vízum na americké velvyslanectví, tak vzbudil poprask, protože měl sebou nítěnky pro akvarijní rybičky a stráže mu je zabavili, aby vyslanectví nenakazil neznámými příšernými parazity. Nejhorší pro mě byl jednou zájezd do Španělska. Turisté, to už jsem vystupovala v televizi, si mě pořád prohlíželi. Je to ona, není to ona, tak jako jukali na mě. No znervozňující to bylo. A ještě víc mě znervozňovala představa, že se před všemi těmi turisty budu koupat svlečená do plavek na hotelové pláži. A donutila jsem proto svou rodinu, aby se mnou v největším vedru šli po rozžáveném písku asi 3 kilometry. Až tam jsem se v klidu svlekla a tam jsem se vrhla do vln a plavala jsem v průzračné vodě. A pak jsem s hrůzou zjistila, že na břehu stojí muž a točí si mě. Točil normálně video. A když jsem se tvářila vyděšeně, tak ten muž takovou jadrnou moravštinou řekl, nevšimejte si mě, jako bych tu nebyl. Já chci jenom u nás doma všem ukázat, jak vypadáte doopravdy.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Jízdou se dnes zabýváme v omeletkách na dvojce. Vždycky jsem chtěla cestovat s mužem, který všechno ví. Je největší ze všech, má největší sílu, umí všechny řeči, má tolik peněz, že není nutné je počítat, rád kupuje dárky, rád jí, rád pije a miluje mě. I když mám pupínky, mastné vlasy a šaty se na mě lepí. Kromě zamilování a peněz, skoro všechny ostatní podmínky splňoval Zdeněk Wagner, syn Josefa Wagnera, který ve dvoře založil safari. Žil přes 20 let v Africe a my tam jeli za ním natáčet. A on byl silný, opálený, vyšisovaný, suverénní. A mí společníci, kamarádi byli menší, měli brýle a protože se na Afriku připravovali podle filmu a seriálu z televize, tak vypadali v buši jako z dob cestovatelských výprav Emila Holuba. Byli v safari. A když si někdo myslí, že na safari se chodí v safari, no tak se krutě mýlí. Místní bílí lovci totiž zásadně oslňují ve vyšisovaných tričkách, vyšisovaných ustřižených džínách a když jdou do buše, tak si vemou tepláky. Mí muži v safari měli dokonce pokrývky hlavy v safari stylu. Jeden měl takový ten klasický klobouk a druhý takovou tu klasickou safari čepici. A jednomu jsem říkala ňoka neboli had, to pro tu čepici. A druhý muž, kamarád v kloboučku, byl myšáček. No a když jsem je poprvé uviděla v Africe vedle sebe, tak jsem rázně řekla, tak to ne, to nesnesu, to nedokážu. Musíte se rozhodnout, buď jeden v čepici, nebo druhý v klobouku. No a potom ňoka s myšáčkem losovali, kdo ten den bude mít úžeh. V Africe jsme jednou ňoka, myšáček, Wagner, jeho bratr a já jeli džípem divokou buší. A auto najelo na skrytý pařez a rozbilo se. A zůstali jsme stát. A bylo poledne, nejprudší slunce. Horší než národní park, divočina. Levhartům byly vidět ocasy. Lvy se zatím líně povalovali. K nejbližší civilizaci to bylo 60 kilometrů. Všichni muži auto horlivě opravovali. Zvedali ho na větvích, strkali kmeny pod kola. Já stála opodál a mým úkolem bylo hlídat zbraně. Byla jsem ve střehu, v ruce pušku, brokovnici. Najednou vedle mě, jako by vyrostl ze země, stál Masaj, válečník, s obličejem pomalovaným zlověstně bílou barvou. Masajové jsou nepochopitelní. Ten Masaj měl vedle sebe bicykl. Mně většinou kola vodí, protože kola nejsou natolik v pořádku, aby jezdila. A pak taky, když náhodou jezdili Masajové na těch kolech, tak vždycky z buše jeli rychle a kolem beder jim rouška vlála tak, že, no, že prostě vlálo všechno. No a tak uzákonili, že Masajové na kole musí mít spodní prádlo. No a od té doby prý Masajové radši ta kola vodí. No a tenhle Masaj tam stál s tím kolem a mlčel. A já se Wagnera zeptala, co mám dělat? A Wagner, aniž zvedl hlavu od vozu, řekl, až bude nejhůř, střílej. A já se pak ukrutně trápila, protože jsem měla strach, aby pro mě to, až bude nejhůř, nebylo moc brzy.

Myslím, milí posluchači, že teď je nejvyšší čas, abych dala příležitost vašim jízdám. Jízda je totiž tématem dnešních omeletek na dvojce. A do rubriky Co Čech to Němcová mi přišel text od posluchačky paní Jitky Prokešové. Ten text má název Co všechno mi přináší láska k muzikálům. Muziku jsem přes svou neschopnost ji produkovat měla ráda od raného mládí. Rodiče mě vychovali k lásce k opeře a klasické hudbě. Z každého vážného vztahu jsem si odnesla trochu poraněné srdce, když skončil, ale taky obdiv k novému druhu muziky, kterou jsem zabýval ten který partner. A dodnes jsem jim všem vděčná za to, že mě naučili mít rádi něco nového. Nejlepší muzikální dar jsem ale dostala na vysoké od mých třech spolubydlících, které mě přivedly k nové formě. A dodnes je muzikál moje velká láska, pro kterou jsem ochotná trpět déšť, dlouhou cestu, nepohodlné boty a cokoliv jiného. Nejsem rozmarná, co se týče oblečení, jídla nebo auta, ale jsem úplný blázen, co se týče muzikálu. A úspěšně jsem infikovala i svou dceru. Ještě když jsem byla těhotná, dávala jsem si na břicho sluchátka a nechala ji poslouchat mé oblíbené CDčko s nahrávkou originálního obsazení muzikálu Bídníci. Chodili jsme spolu na všechny možné muzikály, až se konečně dočkala 25. výročí Bídníků a to přineslo další novou produkci a nesklamalo. Od té doby jsme spolu cestovali do New Yorku několikrát, abychom se mohli vyžívat nejen v muzice, ale i v tom, jak daleko jsou divadla na Broadwayi ochotna zajít, aby navodila tu správnou atmosféru. Myslela jsem si, že žádné divadlo nemůže překonat to, jak divadlo upravili na produkci muzikálu Velká kometa. Už jen ten námět byl neobvyklý. Je převzatý z dvou kapitol Tolstého Války a míru. A hlediště i jeviště byla upravena jako obývací pokoj. A každá druhá řada sedadel byla odstraněna a nahrazena vyvýšenými platformami, kde herci probíhali mezi diváky, zpívali a nabízeli speciálně pečené kometové sušenky. A každé čtvrté sedadlo v naší řadě bylo zaměněné za stoleček s krajkovou dečkou a lampičkou. A na stěnách obrazy a ikony, takže si diváci mohli představit, že jsou v domě ruského aristokrata. A k pití jsme si objednali koktejl Moskevská mula. A představení bylo fantastické. Nejvíc lituji toho, že jsem tenkrát nebyla ochotna zaplatit za to, abych mohla sedět přímo na jevišti, kde pár šťastlivců mohlo vidět všechen děj na dosah ruky. Ale já jsem tenkrát platila vstupenky na Hamiltona a letenky a hotel. Teď se jen zpětně divím, proč mi tohle připadalo až moc peněz. No, chyba mi se člověk učí. Moje holčička už je dneska dospělá a láska k muzikálům jí pořád drží. Minulý měsíc mě vzala do New Yorku hned na dva muzikály. A předtím, než jsme šli na odpolední představení muzikálu Zuby, mi doma pustila tu kultovní hororovou filmovou komedii, na které je muzikál založený. Já jsem byla vděčná, protože jinak by mě ten děj připadal neuvěřitelný o dívce, která má ozubené ženské přirození a používá zuby jako zbraň, když je znásilněná. Seděli jsme v první řadě a šli jsme domů zmáčené od deště, pokropené umělou krví a očouzené od otevřeného ohně a pyrotechniky na jevišti.

0: No, herci podali maximální výkon a myslela jsem si, že dva mladí protagonisti nejspíš musí mít plno terapie, aby se vyrovnali s emocemi, které musí den co den ve své práci vyvolat. A ve dny, kdy mají odpolední představení, dokonce dvakrát. Po té divoké jízdě a rychlém převlečení jsme se těšili na večerní program, kterým byl kabaret s výborným britským hercem Eddie Redmaynem. Viděli jsme kabaret v různých podáních a choreografiích. A tahle verze byla nezapomenutelným zážitkem. Divadelní chodby a bary připomínaly undergroundovou atmosféru v předválečném Německu. Hned po vchodu do tmavého tunelu jsem pochopila, proč po nás před vstupem do divadla chtěli doklady a proč jsme museli v divadle být hodinu před začátkem představení. Jen co si oči v tunelu navykli na tmu, nám podali panáka šnapsu. A s tím jsme se s dcerou vlekli tmavými vyzdobenými tajnými chodbami, až jsme dorazili do divadla přeměněného na klub, kde alkohol byl podáván v malých místnostkách, decentně oddělených korálkovými závěsy. Tanečníci a muzikanti se pohybovali mezi návštěvníky, tančili a hráli pro nás, aby nám navodili tu správnou náladu předtím, než začalo představení. Protože dcera neskrblila a koupila sedadla na jevišti pomyslného klubu, seděli jsme v pohodlných barových židlích u stolku z láhví šampaňského a telefonem. A večeři jsme měli objednanou už dopředu. A já jsem přemýšlela, jak nám dvěma naservírují jídlo o třech chodech na miniaturním stolečku velikosti většího laptopu. Ale měli to vymyšlené chytře. Přátelský číšník nám přinesl večeři v kovových třípatrových ešusech, velmi podobných těm, se kterými chodil do práce můj táta, když jsem byla malá holka. Výborné jídlo v kastrulcích bylo naaranžované jako v restauraci. Měli jsme hodinu na to, abychom si všechno vychutnali a po začátku představení už jsme měli na stolečku jen to šampaňské. A tanečníci a herci byli na dosah ruky od nás. Dcera se usmívala od ucha k uchu, blažená nad tím, že Eddie Redmayne byl hned vedle ní. A paní u vedlejšího stolečku tu radost, nebo to šampaňské nějak neunesla. Když Eddie Redmayne na pultěla nahý stál přímo před našimi stolky, otočený zády k nám a čekal na svůj vstup do písně, ta paní se neudržela a začala ho osahávat. Můj první instinkt byl ji od něho odtáhnout. Ale potom jsem si říkala, že je to možná součást představení. Nebyla. Jen co Eddie poodešel do centra jeviště, kam ho následovala světla reflektorů a naše stolky se zanořily do tmy, tak se okamžitě objevili dva muži v tmavém a rozvernou paní odtáhli. Divila jsem se, že její partner dál v klidu seděl a užíval si. No ale asi po 5 minutách se přeci jenom šel podívat, jak se věci s jeho partnerkou mají. A potom se jeden z mužů v černém přikradl a sebral kabelku a šál přehozený přes opěradlo židle. A já jsem obdivovala profesionální výkon herce, který nemrkl ani brvou a pokračoval ve své písni, aniž by dal cokoliv najevo. Mimo profesionality a hereckých výkonů mě tentokrát také zaujaly kostýmy. Musím se přiznat, že jsem léta podceňovala jejich důležitost. Ale právě v tomto představení jsem si uvědomila, že jen díky kostýmům si člověk může utvořit jiný názor na konec tohoto příběhu. Viděla jsem verzi, kde v konečné písni všichni vstupující mají na sobě vězeňské mundury, které napovídají o neblahém konci netradičně zaměřených lidí z klubu, které Hitlerův režim není ochotný tolerovat. A v téhle verzi si ale všichni navlékli šedivé mundury, naznačující jejich smíření s propagandou a odhodlaností přežít v režimu, který není ochoten přijmout její představy o tom, kdo jsou. Moje dcera a já jsme měli kompletně jiný názor na to, co kostýmy v poslední písni představují. A to mi připadalo fantastické. A měli jsme debatu cestou do hotelu a ještě i ráno v metru, kterým jsme prchali směrem hlavní nádraží, abychom se včas mohli dostat na letiště a potom domů a do práce, která nám dovoluje občas si vyrazit a takhle si užít zahraniční kultury.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

Milí posluchači, omeletek na dvojce. Před písničkou jste slyšeli text od posluchačky paní Jitky Prokešové. A já budu moc ráda, když mi taky popíšete nějakou svou spanilou jízdu za kulturou, za láskou, za rodinou, za dobrodružstvím. Pište prosím na adresu halina@rozhlas.cz a nebo pište na adresu Českého rozhlasu. Dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120.00. Můj strýček Přemek měl zvláštní způsob jízdy, především v noci. Do nočních zatáček vyjížděl zásadně v protisměru a šílenou rychlostí. Vždycky mi z toho tekly nervy a jednou jsem nevydržela a zeptala jsem se ho, proč to pro Boha dělá. A jeho odpověď mě uzemnila. Do protisměru jedu, abych ve svém směru náhodou nenarazil na neosvětleného chodce. A rychle jedu, abych to měl rychle za sebou. Jednu dobu, když jsem brigádně pracovala v Českém spisovateli, tak jsme se vypravili se zájezdem, s odborářským zájezdem toho spisovatele do Dánska. Bylo to v 90. letech. A tam jsme navštívili i Věhlasnou galerii moderního umění. Její jméno jsem zapomněla. Ale vím, že ta galerie se nachází v rozlehlém areálu a že v galerijních chodbách se tu a tam najde nevelké schodišťátko, které vede o pár centimetrů výš či níž. No ale protože se v Dánsku dbá nebezbariérový přístup i k umění, tak vedle takových schůdků jsou výtahové plošiny pro vozíčkáře. A jakožto středoevropané teprve se chystající rázně vstoupit do pokročilé Evropy, jsme pocítili nutkání si ty plošinky u nás nezvyklé vyzkoušet. No a byl z toho pěkný trapas. Protože když jsme s kolegy, s Denisem a Hankou v jedné z takových chodeb osaměli, tak jsme usoudili, že nastal čas pěkně vyzkoušet v soukromí tu plošinku. A nastoupili jsme, spustili jsme zábranu, ta se podobala závorám na železničním přejezdu, zmáčkli jsme tlačítko a plošina s námi začala klesat. A potíž byla v tom, že se pohybovala s takovou důstojností, že její pohyb byl skoro nepatrný. My jsme stáli uzavření závorami a důstojně jsme klesali, když v tom vtrhla do prázdné chodby výprava japonských turistů. A nám nezbylo než předstírat, že zaujatě sledujeme jakousi postmoderní tapisérii, jejíhož smyslu se nebylo lze dobrat ani po desetiletí hluboké meditace. A ti čiperní Japonci odvraceli své fotoaparáty od děl, která visela na stěnách, a zaměřili své fotoaparáty na nás. Na to podivné, nesmírně pomalu se pohybující sousoší na plošině. My jsme se všichni červenali studem. No a Japonci se možná domnívali, že dohromady tvoříme jakousi skulpturu s názvem Tři rudí na sestupu. No myslím, že to byla jedna z nejdelších jízd mého života. O jízdě byly dnešní omeletky na dvojce a už se budeme muset loučit. A já vám přeju, aby celé vaše léto bylo uchvatnou jízdou, na které si užijete. Ale ještě než vám řeknu čau a bye, tak vám musím svěřit pár velmi důležitých informací. Nejrychleji na světě se podle údajů amerických psychologů pohybují chodci v New Yorku. Ti ujdou asi 6 km za hodinu. A nejpomaleji příchodí obyvatelé Korziky a Řecka. Ti ujdou asi 3 km za hodinu. A klokani neumí chodit pospátku. Ani krokodýly. A pokud dáte křečkovi běhací kolo, je schopen nalítat až 8 km za noc. A pásovec umí chodit pod vodou. Je takový malý podvodní tank. A teď jsem si uvědomila, že jsem vám dneska ještě neřekla žádný recept. A to hned napravím, protože už lze najít v lese hříbky. A já vám dám recept na houbový pekáček. Nejprve osmahnete na oleji nebo na másle hrubě nakrájenou cibuli a stroužky česneku.
z jedné paličky. A potom přidáte anglickou slaninu nakrájenou na kostičky. Potom přendáte do pekáčku a zasypete nakrájenými hříbky. Nakrájíte je na čtvrtky, žádné plátky, prostě musí to být pěkné kousky. A potom ty hříbky posypte kmínem, paprikou, pepřem a grilovacím kořením a osolte a přelijte pečlivě kelínkem šlehačky. A pečte na 250 stupňů. A houby dejte do vyhřáté trouby, asi hodinu a servírujte s jakoukoliv přílohou. A je to naprosto uchvatné. A co ještě k jízdě? Snad jen, že volant, páka, pedály a kola udělají chytráka i z vola. A že ženy někdy dojedou na manžela. A muži často dojedou na milenku. A každý z nás dojede, když ho někdo přejede. No a to už je fakt všechno. Přeju vám šťastnou jízdu. Vaše Halina Pavlovská.

0: rozhlasová hra na dvojce.
1: Lucy trpí záhadnou nemocí.
2: Slečna patrně ztratila velké množství krve.
3: Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela.
2: Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti.
1: A zdá se, že speciální léčba zabírá.
4: Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Už mě nemusí nikdo hlídat.
0: Hrabě Drákula.
1: Druhý díl kultovního hororu Brema Stokera.
0: V neděli ve 20 hodin
1: na dvojce.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Tak to vypadá, že máme případ.
7: To je první vražda, pokud se nemýlím.
8: Vypadá to na hodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
0: Podivné zločiny.
9: Někdy se v Mordbartě řeší věci, které rozhodí silného chlapa.
0: Složitá vyšetřování.
10: Podívej se na mě!
9: Sleduju tě.
6: Prosím.
9: Všechno je jinak.
11: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás jde.
0: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
12: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
12: Děti by mohly trávit v mateřské škole povinně o rok víc a podle historiků je ztráta budovy 34 ve Zlíně zásadní škodou pro tamní architekturu. Bude slunečno během dne, jen přechodně i oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Minister školství Robert Plaga za hnutí ANO chce podrobnosti prezentovat v září.
13: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
12: Po požáru a zřícení velké části budovy číslo 34 je jasné, že se někdejší centrální sklad obuvy nepodaří zachránit. Podle ředitele státního okresního archivu v Klečůvce a historika Davida Valůška jde o škodu především pro zlínskou architekturu. Budovu 34 označil za srdce baťovského areálu.
14: Jestliže můžeme nazvat baťovský mrakodrap 21. budovu za mozek toho areálu, dnes tam sídlí krajský úřad a finanční úřad, tak bych si dovolil říct, že centrální sklad byl jakýmsi srdcem toho areálu. A to jednak svojí velikostí, ta budova měla rozměry 78 na 72 metrů, tak významem, který měla v době, kdy byla postavena.
12: Balůšek také uvedl, že budova byla vždy zajímavá svou monumentalitou a její ztráta je pro Zlín zásadní. V Ostravě začíná pracovat první český kvantový počítač. V Národním superpočítačovém centru při Vysoké škole Báňské jej testovali několik měsíců. Teď už je připraven pomáhat vědcům z různých oborů. Zájem mají ti ze zdravotnictví, fyziky nebo i chemie. Oproti superpočítačům je kvantový počítač řádově rychlejší a přesnější. I letos mohou lidé zavítat na rekonstrukci bitvy u Znojma, která se odehraje od 14 hodin v lesoparku v Dobšicích. Stvárnění historického vojenského střetu z roku 1809 potrvá déle než hodinu. V jejím závěru organizátoři připravili také ukázku boje v řece. Zapojí se asi 200 uniformovaných účastníků na 40 koní a několik děl. Výjimečnost bitvy u Znojma popisuje organizátor Ivan Vystrčil.
15: Je to jedna z nejvýznamnějších bitev a zajímavá je tím, že ona teoreticky nemá svého vítěze, protože císař Napoleon tu bitvu ukončil druhý den slovy dost bylo krve, bez toho, aby tu Rakousko-Ravnu zcela porazil.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
12: Dnes bude slunečno, během dne jen přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 17 na Šumavě tepleji až 21.
0: Doprava.
12: Na 67. kilometru D1 směrem od Prahy je odstaveno osobní auto. Hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat, tak tam dávejte pozor. Silnice číslo 222 je neprůjezdná mezi Chodovem a Karlovými Vary. Důvodem je těžká nehoda dvou osobních aut. Jezdí se přes Jenišov. A v Praze je kvůli požáru neprůjezdná Voršilská ulice mezi ulicemi Ostrovní a Věrchářích. A na Hlávkově mostě směrem z centra jsou silničáři v pravém pruhu. Teď se nijak nezdržíte. To byly zprávy Ránem na dvojce. Vás provede Tereza Stýplová.
10: Přeji vám krásné sobotní ráno. Moc vás zdravím v 6 hodin a 4 minuty k tomu. Dnes je 11. července, svátek mají Olgy, tak vše nejlepší vám, Olgy, pokud nás právě teď posloucháte a vstáváte s Českým rozhlasem Dvojka. Ale dobré ráno i všem, kteří jste se na nás naladili a budeme vás provázet do toho nového dne.
16: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.

0: 6 hodin a téměř 8 minut vstáváte s námi, tedy s dvojkou. Dobré ráno, tady bude až do 8 raní. Do té doby se stihneme určitě vypravit třeba na Jih Čech, konkrétně na Jihočeskou univerzitu. Pokud by si vaše děti chtěly teď o prázdninách vyzkoušet třeba práci v laboratoři nebo jak se starat o zvířata, tak právě tam by měly zamířit na příměstské tábory, ale o tom si ještě více povíme v této půlhodince. No ale první, co nás čeká, a to už za chvilku, tak bude předpověď počasí na tento druhý prázdninový víkend.
1: Tereza Stýblová a sobotní dobré ráno na dvojce.

0: počasí.
1: Na dvojce teď poslechneme od Františka Šopka, jaké bude počasí v následujících dnech, protože jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. V 6 hodin a 11 minut vám přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké to ráno je? Je už poměrně teplé, alespoň co jsem stihla vyzkoušet během do práce?
2: Ano, ranní minima byly 15 až 10 stupňů Celsia a teplota nám po východu slunce začíná zvolna stoupat.
1: Zvolna stoupat, to znamená, kam až vystoupá dneska?
2: Dneska vystoupá na 25 až 29 stupňů Celsia. O něco chladněji bude na severovýchodě území kolem 23 stupňů Celsia. Tam bude i o něco více oblačnosti a jinak bude převládat slunečné počasí. Během dne, spíše tedy odpoledne, může být přechodně až oblačno.
1: Mm-hmm. Takže typický letní den, je potřeba se na to připravit, žádné velké plány, velké akce, spíše odpočívat a chránit se před sluníčkem. Neděle.
2: Tak zítra bude zpočátku většinou slunečné počasí. Během dne, zejména v severovýchodní polovině území, bude přechodně i oblačno a na severovýchodě a východě území se místy vyskytnou přehánky. Co se týká teplot, tak budou podobné jako dneska, v noci 15 až 10 stupňů Celsia a přes den vystoupí na 26 až 30 stupňů. Na severovýchodě a východě území bude opět chladněji kolem 23 stupňů Celsia.
1: Začíná tedy letní víkend. Různé předpovědi počasí už naznačují, že se vrátí ta tropická horka, která nás sevřela na konci června. Jak to vidíte v tom dalším týdnu, Františku?
2: Tak zase tak velká horka jako na konci června nebudou. V tom příštím týdnu od pondělí do pátku bude převládat slunečné počasí. Při zvětšené oblačnosti se jen ojediněle vyskytnou přehánky, a to zejména na severovýchodě území. Teploty vzduchu budou vystupovat převážně na 27 až 31 stupeň Celsia. Na severovýchodě území zpočátku ještě bude o něco chladněji, kolem 25 stupňů. Takže bude převládat slunečné počasí, pro přírodu bohužel jaksi prakticky bez srážek.
1: A nějaké srážky potom v těch následujících týdnech, i když samozřejmě ta předpověď už nemůže být tak přesná, ale vidíte tam?
2: Tak vypadá to, že na víkend a ten další týden by se nějaké srážky měly vyskytnout. Otázka je, kolik jich bude.
1: Tak se necháme překvapit. Předpověď počasí od Františka Šopka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za něj, přeji hezký den. Mějte se pěkně, naschledanou.
2: Také přeji hezký den, naslyšenou.

0: 6 hodin a 17 minut, tohle byla Kateřina Marie Tichá, ale vy ještě uslyšíte spíš například písničku od skupiny Slza do 6:30. Ale také se vypravíme na jeden zajímavý příměstský tábor. Příměstské tábory obecně jsou velmi oblíbené teď v létě dětmi i rodiči samozřejmě. A příměstský tábor na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích teď během prázdnin otevírá laboratoře, univerzitní statek, ale i další pracoviště, kam se běžně děti nepodívají samozřejmě. A kromě pokusů si také můžou vyzkoušet péči o zvířátka anebo poznat práci vědců.
1: A ty snáší modrozelený vejce.
2: Není u výzku žádko.
1: Může být, protože jo. Tam byl kohout a to vejce může být oplodněný. A jak dlouho trvá, než se vylíhne kuřátko?
2: 6 měsíců.
1: To je moc.
3: Na statku Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity si téměř 20 dětí mohla sebrat vajíčko přímo v kurníku u slepic. Pro některé z nich to bylo třeba úplně poprvé. Co ještě dalšího zažijí, popisuje vedoucí tábora
4: Martin Šeda. Byli v chemických laboratořích, mikroskopovali, dělali různé pokusy. Teď jsou tady na statku s námi, půjdou do akademické knihovny, budou vyrábět zmrzlinu.
3: Ozývají se psy v těsné blízkosti statku. Je útulek. Co ještě dalšího za zvířata tady potkají?
4: Právě nakrmili prasátka, protože tu máme malá salátka, tak jsme je učili taky šetrným přístupům, aby byli opravdu potichu, protože ty salátka se ještě bojí. Nakrmili slepičky a byli i u nutrií.
3: Tady na nás mávají zrovna dva účastníci.
2: Líbilo se mi, že nějaký nutrie k nám přišli a skoro všichni je krmili.
3: Co vlastně taková nutrie žere?
2: Nutrie jí asi ryby, moc se v tom nevyznám, ale nutrie jí i zeleninu. Dali jsme jí řepu červenou, salát a mrkev.
3: O zajímavosti z chovu nutrií se s námi podělil
2: Tobík Kolar.
5: No, já jsem si je taky hladila.
3: Byli jste i v laboratoři?
5: Byli, no. Tam jsme dělali pokusy, sopky a tak. A ještě jsme si vyrábili papír.
3: Je to lepší na statku nebo v laboratoři?
5: No, obojí.
6: No, asi v laboratoři, protože chci být vědkyně, až budu velká.
7: Čeho je ta skořápka? Včera jsme to...
2: Vápence.
7: No, skoro.
2: Vápence.
7: Z vápence, výborně. A ten vápenec, když se dá do kyseliny, jako jsme to dělali včera,
2: tak je oxid uhličitý.
7: Tak z toho bublá oxid uhličitý, přesně tak. Takže vidíte, jak to máme propojený. My jsme včera ty skořápky vlastně rozkládali v laborce.
3: O svoje zážitky se podělil taky Tobias.
8: Jo?
2: Ano.
8: Udělali jsme takovou sopku, to bylo mega dobrý.
3: Úplně se poskakovala radostí, když mi o tom vyprávíš.
8: Jo.
3: Na tábor vyrazili také
9: Zuzka, Markétka, Kačka,
10: Eliška.
3: A holky, vy jste se neznali ještě před táborem?
11: Ne.
3: Ne. Přitom vypadáte teď jak nejlepší kamarádky.
10: Moc se mi to tadyhle líbí.
1: Je to hnědej.
3: Kromě Zemědělské a technologické fakulty připravili prázdninové tábory pro děti i další fakulty, například ekonomická, pedagogická anebo fakulta rybářství a ochrany vod. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: No tak ať už se chystáte na jakýkoliv tábor, ať už příměstský nebo ten klasický, tak si ho samozřejmě hezky užijte. Posloucháte Dvojku a já vás teď pozvu k tomu, co vás čeká v dalších minutách s námi, tak hned po zprávách vás budu zvát na naši hru na neděli, taky samozřejmě na četbu na pokračování. Potom si dáme víkendové omeletky, jenom je ochutnáme samozřejmě, tentokrát budou plné letů a Halina Pavlovská bude vzpomínat na jedno cestování letadlem, kdy byla doslova v jednom kole. Taky oslavíme 100 let založení Mikulovského muzea a to výstavou Víříme prach. I tam vás budeme zvát. Namícháme si oblíbenou maču, protože to může být osvěžující drink na to tropické léto zase, co nás teď čeká. No a budeme se snažit pomáhat hmyzu v létě pod dohledem zoologa Pavla Bezděčky. Máme program nabitý, tak ať to všechno stihneme. Teď vám přeji hezké ráno v 6 hodin a 21 minut.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Také vás fascinují lidé odhodlaní, pracovití a stateční? Rozhodně k nim patří František Kinský, příslušník rozvětveného šlechtického rodu. Opravdu si nikdy ani trošku neposteskl nad údělem, který rodině uchystali komunisté? Proč se jeho kanceláři říkalo Františkovi lázně? A kdy poprvé zakusil v nádherném kosteleckém zámku pocit tady jsem doma?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Budovu 34 v bývalém baťovském areálu v centru Zlína nebude podle statika možné po rozsáhlém požáru zachránit, buď spadne sama, nebo se zbytek strhne. Uvedl to zlínský primátor Jiří Korec z hnutí ANO s tím, že tato informace zazněla na krizovém štábu města. Do případné demolice bude podle něj vytyčena bezpečnostní zóna několik desítek metrů kolem budovy a do pondělí bude omezen provoz i pohyb lidí v okolí objektu. Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školku 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. I letos v létě policisté kontrolují vodáky na českých řekách kvůli alkoholu. Podle zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2023 platí pro vůdce rekreačních plavidel, tedy například kormidelníka na kánoji, limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Za naměření vyššího množství mohou policisté uložit pokutu až 100 000 korun a zakázat další plavbu. Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska bude mít nové vedení. Zvolí je na dnešním celostátním sjezdu v Ostravě. Sbory dobrovolných hasičů zajišťují spolu s profesionály požární bezpečnost po celém Česku. Podle mluvčí sdružení Ireny Špačkové usilují o nejvyšší post v této organizaci 2 kandidáti. Kuba se podruhé tento týden potýká s celostátním výpadkem elektřiny. Bez proudu bylo na 10 milionů lidí. Karibský ostrov má s výpadky proudu problémy dlouhodobě, jsou ale čím dál tím častější a také rozsáhlejší. Na vině je zastaralá rozvodná síť i ropná blokáda Spojených států. Americký prezident Donald Trump nařídil zastavit dodávky ropy na ostrov letos v lednu s cílem oslabit kubánský režim.
1: Počasí.
0: Dnes bude slunečno, během dne jen přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 17 na Šumavě až 21.
1: Doprava.
0: Na 67. kilometru D1 směrem od Prahy je odstaveno osobní auto a kamiony tam mohou náhle vybočovat. Na silnici číslo 195 u Boru avarovalo osobní auto, zasahují tam záchranáři, tak počítejte s omezením provozu. Silnice 222 je neprůjezdná mezi Chodovem a Karlovými Vary, důvodem je těžká nehoda 2 osobních aut, jezdí se přes Jenišov. A na Hlávkově mostě v Praze směrem z centra jsou silničáři v pravém pruhu, nijak se tam nezdržíte. To byly zprávy, Tereska má opět slovo.
2: Děkuji Pepovi za předání slova, přeju vám krásné sobotní ráno v 6:30. V této půlhodince se vydáme do Luhačovic podívat se na vznikající mozaiku, no a také vám v rámci mrazivého léta, které běží na Dvojce, nabídneme hru na neděli a taky četbu na pokračování. A to už za malý okamžik. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.

Bona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Helena Vondráčková a Václav Neckář, 6 hodin 41 minut, přeji vám nadále krásné ráno s námi, tedy s dvojkou. V rámci našeho mrazivého léta vám nabízíme také četbu na pokračování a hru na neděli. Četba na pokračování je od Josefa Kariky a jmenuje se Trhlina. Tahle kniha nebo předloha k četbě na pokračování vznikla velice zvláštním způsobem. Po vydání mysteriózního thrilleru Strach se autorovi ozval člověk, který mu povyprávěl opravdu děsivý příběh. A Josef Karika jeho vyprávění zaznamenal, mnohá tvrzení ověřil, doplnil o vlastní zjištění a zpracoval v knize, kterou právě máte před sebou, respektive její rozhlasovou předlohu. Na jejich stránkách a také v našem vyprávění rozmotává velice tajemný, tragický a hrůzostrašný případ a zároveň poodhaluje jednu z největších záhad Slovenska, nevysvětlitelné mizení lidí v pohoří Tribeč. Tady je krátká ukázka.
1: Vytáhl jsem první klíč, zasunul ho do dírky a zkusil otočit. Vyzkoušel jsem druhý, třetí i čtvrtý, ale pořád nic. Pátý, šestý, sedmý klíč. Začínal jsem být nervózní. Příliš jsem se upnul na bláznivou představu, že objevím něco cenného. Osmý, devátý, desátý, tak možná aspoň několik zajímavých fotek na blog. Přidáme tam společně s vtipnými komentáři o tom, jak jsem objevil tajemství starého blázince. Možná... Cvak. Jedenáctý seděl dokonale. Dech se mi zrychlil. Vzpomněl jsem si na Pandořinu skříňku. Kdyby člověk nebyl zvědavý, ušetřil by si většinu problémů. Přinejmenším já určitě. Jenomže tehdy jsem nemohl vědět, kam mě objev zavede. Kdybych to třeba jen tušil, trezor bych zase zamknul, klíč zahodil a upaloval z vily jako o život. Mohl jsem udělat spoustu rozumných věcí, ale místo toho jsem pootevřel dvířka. Nahnul jsem se, abych lépe viděl a... byl prázdný.
0: Strhující hororový příběh nechává na čtenáři, aby našel odpověď. Vy si můžete poslechnout četbu na pokračování samozřejmě i dnes po 22. hodině. Titul Trhlina mimochodem na Slovensku získal ocenění kniha roku 2016. Tak se to určitě nenechte ujít. Všechny díly samozřejmě také najdete v našem audioarchivu. Zítra tedy v neděli pro vás chystáme naši pravidelnou rozhlasovou hru a ta zase bude v rámci našeho mrazivého léta. Bude to Hrabě Drákula od Brema Stokera v hlavní roli příběhu nejslavnějšího upíra všech dob Vladimír Dlouhý.
2: Sdělte svým blízkým, že tu setrváte ještě měsíc.
3: Tak dlouho? Co tu budu takovou dobu dělat?
2: Váš zaměstnavatel se zavázal, že ke mně pošle člověka, který mi bude plně k dispozici. Nutný čas jsem nestanovil. Je tomu tak?
3: Hrabě mi dal jasně najevo, že jsem jeho zajatcem.
2: Prosím vás, abyste se ve svých dopisech nezmiňoval o ničem jiném, než o našich obchodních záležitostech. Vaše přátelé potěší i pouhá zpráva, že jste zdrhav. A že se těšíte, až se s nimi setkáte.
3: Je naprosto nepochybné, že mé dopisy bude číst. Musím napsat míně těsnopisem. Doufám, že ho hrabě neovládá.
2: A teď mě omluvte. Než odejdu, chci vás důrazně varovat. Neukládejte se ke spánku nikde jinde, než ve své ložnici. Tento dům je starý a mnohé pamatuje. Mohly by se vám zdát zlé sny.
0: Skvělý Vladimír Dlouhý jako hrabě Drákula, ale vy uslyšíte i Kamila Halbicha, Janu Strikovou, Jiřího Dvořáka, Zuzanu Kajnarovou, Ivana Trojana a nebo Lubu Skořepovou. V naší hře na neděli, tedy zítra krátce po 20. hodině, to bude v rámci našeho mrazivého léta druhé pokračování této dramatizace Hraběte Drákuly. Samozřejmě první díl si můžete poslechnout znovu v našem audioarchivu a na ten třetí závěrečný příští neděli krátce po 20. hodině. Hezké ráno, 6 hodin 45 minut. Wow.

0: Pozdrav, já Miroš Birka, 6.51 a my míříme do Luhačovic. Kamínek ke kamínku předávají v těchto dnech řemeslníci na zeď tamního kostela svaté rodiny. Vzniká tak velkoformátová mozaika s náboženskými motivy. Co takový projekt obnáší a kdy bude hotovo, tak takové odpovědi najdeme v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Je to nádherná věc.
2: Moc se nám to líbí a postupně to tady tak jako chodíme obdivovat, jak to vzniká.
3: Bude to něco krásného, opravdu. A každý se tady zastaví.
4: V Luhačovicích se u místního kostela ozývají obdivné komentáře kolem jdoucích lidí. Je tady i Jiří Šťasta, vedoucí dílny Všech svatých, která se dlouhodobě zabývá úpravami liturgických a sakrálních prostor.
5: Nacházíme se na nádvoří kostela svaté rodiny v Luhačovicích a tady vzniká velkoformátová mozaika zvěstování paní Marii, narození Božího syna a seslání Ducha svatého. To jsou tři takové ústřední motivy.
4: Montáž mozaiky na místě je už tou poslední etapou prací. Předcházely tomu ale dlouhé přípravy.
5: Mozaiku vytváříme již několik měsíců. Připravujeme si ji v dílně, nejdříve vznikají předběžný ikonografický návrh pro zkreslení těch jednotlivých motivů v měřítku 1:1, rozmístíme si ty jednotlivé nákresy a vlastně skládáme do nějakého takového plánu a dělíme si to na takové větší mozaikové díly.
4: Mozaika je složená především z přírodních materiálů.
5: Jsou to zejména mramory, travertiny, onyxy. Z těch barevných odstínů můžeme třeba zmínit Rosso Persiano, to je taková červená Rosso Laguna. A tady ten, který je na pozadí, tak to je kámen, který se jmenuje Forest Brown a je takový strakatý a vypadá jako pohled do džungle.
4: Jiří Šťasta odhaduje váhu použitého materiálu i s lepidlem na 1,5 až 2 tuny kamení.
5: Jsou to kameny, které vlastně my si dovážíme, buď to v tloušťkách 1 cm, nebo si je potom porcujeme, že si vlastně přivezeme velkou silnou desku a tu si v dílně chystáme, řežeme, štípeme. My neměníme podstatu těch kamenů, my ho jenom lehce přištípneme vlevo, vpravo a zasadíme do vztahu.
6: Teď štipu kámen, který tady budu dávat do mozaiky. Si vezmeme tady tu dlaždici toho kamene, rozbijeme je a prvně tam vložíme větší části toho kamene a mezi ním vložíme menší části.
4: Popisuje postup práce jeden z řemeslníků Vojta.
6: Tak důležité je, aby člověk vybral zhruba podobné barvy, aby tam vysloveně nebyly nějaký úplně křiklavý nebo něco, co tam úplně nesedí. A někdy je to výzva, protože ten kamen je z přírody, takže jedna část je tmavší, jedna světlejší, tak aby to oku lahodilo. A důležité je, aby se člověk díval z dálky. Já osobně jsem takový detailista, že řeším detaily, ale kolikrát ty detaily z ty dálky nejdou vidět. Takže je to i o tom, že člověk se odprošťuje od nějakých věcí, které člověk vnímá jako důležité, ale vlastně důležité nejsou.
4: Mozaika je dlouhodobý projekt. Pokud dovolí počasí, hotovo by mohlo být do konce roku. Z Luhačovic Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Tak ať je tahle krásná práce. Dobře, od ruky 6.54, za chvilku 7. Zprávy s Pepou Maršálem a pak se znovu uslyšíme na dvojce. Hezké ráno.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Co způsobuje koktání? Proč se vědci potřebují sdružovat? A mohou žít rostliny bez vody?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Stříbrný vítr na dvojce.
4: Také vás fascinují lidé odhodlaní, pracovití a stateční? Rozhodně k nim patří František Kinský, příslušník rozvětveného šlechtického rodu. Opravdu si nikdy ani trošku neposteskl nad údělem, který rodině uchystali komunisté? Proč se jeho kanceláři říkalo Františkovi lázně? A kdy poprvé zakusil v nádherném kosteleckém zámku pocit tady jsem doma?
3: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
1: V sobotu po 9 hodině na dvojce.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo školství chce prodloužit povinné předškolní vzdělávání a o titul ve Wimbledonu se dnes utkají dvě české tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková. Bude slunečno, během dne jen přechodně i oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok déle. Ministerstvo školství chce prodloužit povinné předškolní vzdělávání ze současného jednoho roku na dva. Detaily změny má prezentovat v září. Čím dříve podle úřadu děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji dobře zvládnout. Dva roky v předškolním vzdělávání mohou podle Asociace předškolní výchovy usnadnit dětem přechod do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
2: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat a pro některé děti ten jeden rok není mnoho.
0: Zlínskou obuvnickou firmu Vasky, v jejímž skladu začal ve čtvrtek rozsáhlý požár výškové budovy 34 v centru Zlína, čeká navýšení výrobních kapacit. Bude taky hledat nové prostory pro logistiku i zákaznickou podporu a postupně doplňovat zásoby na prodejnách. Ve skladu firmy Vasky v bývalém baťovském průmyslovém areálu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvy, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska bude mít nové vedení, zvolí je na dnešním celostátním sjezdu v Ostravě. Sbory dobrovolných hasičů zajišťují spolu s profesionály požární bezpečnost po celém Česku. Podle mluvčí sdružení Ireny Špačkové usilují o nejvyšší post v organizaci dva kandidáti.
3: Nejvyšší orgán na svém jednání po 5 letech zvolí nové vedení. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je s více než 350 tisíci členy největší neziskovou organizací v zemi. Díky více než 63 tisícům mladých hasičů jsme zároveň největší organizací pracující s dětmi a mládeží.
0: O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu ve Wimbledonu tak nastoupí spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají, pokračuje Karolína Muchová.
4: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý druhý týden na těch turnajích, domluváme se tréninky, protože je to fajn, Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě, máme hezký vztah.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude slunečno, během dne jen přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 17 na Šumavě tepleji až 21.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 432 na kraji Hodonína. Na železničním přejezdu tam nefungují světla. Kolem 18. kilometru D11 směrem na Prahu jsou v jízdních pruzích nějaké plasty. Náhle se tam brzdí a vybočuje. A na 62. kilometru Pražského okruhu směrem ke Štěrboholské spojce, kousek před sjezdem na Běchovice, pracují silničáři v pravém pruhu. S opatrností projedete bez většího zdržení. To byly zprávy, slovo má opět Tereska.
7: 7 hodin a 4 minuty, vás moc zdravím. Jsem ráda, že s námi i nadále pobýváte. Možná právě vstáváte, tak tedy dobré ráno, krátce po 7. Víříme prach, tak to je výstava, kterou Mikulovské muzeum oslavuje své založení. Letos mu je úžasných 100 let, takže u toho samozřejmě nemůžeme chybět a budeme vás za chvilku zvát právě na tuto výstavu a do Mikulovského muzea. No a ještě předtím vám nabídnu k snídani ochutnávku víkendových omeletek. Helena Pavlovská bude létat. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Musíš, Kájo, musíš, tak tohle mě vždycky napadne, když slyším tuhle písničku od Karla Gotta. 7 hodin 12 minut vstáváte s námi, s dvojkou a teď ochutnávka na víkendové omeletky, které vás samozřejmě i dnes a zítra čekají na našich vlnách krátce po 12. hodině. A tentokrát budou plné letů. A protože let nemusí znamenat jenom cestování letadlem, tak uslyšíte mimo jiné i vzpomínku na den, kdy byla autorka pořadu Halina Pavlovská doslova v jednom kole.
1: Můj den blbec se příliš od ostatních dnů neliší. Předčírem jsem zaspala a musela jsem letět na nahrávání audioknihy. Taky jsem hned ráno zjistila, že mám asi angínu, protože jsem nemohla mluvit. Spálila jsem si žehličkou blůzu. Taxikář, kterého jsem zavolala, mě vezl asi jen 200 metrů a pak mu auto vybouchlo uprostřed křižovatky. Když jsem chytila jiný taxík, tak jsem si uvědomila, že v tom vybouchlém zůstala moje taška. Nic jsem ale neprošvihla, protože zvukař si na schodech vymkl kotník. No a tak to šlo celý den. A když jsem se večer plížila domů, vyběhl u nás před domem z cukrárny pes. Lehce mě kousl do lítka a zase zaběhl. Zdrchaná jsem došla domů a tam mě vítala dcera se slovy. To byl dneska hroznej den. Představ si, co se mi stalo. Ráno jsem byla u kadeřnice a než jsem došla domů, tak mi ten účest celý zmoknul.
0: No, záleží na úhlu pohledu. Takže omeletky dnes a zítra popoledni u nás na dvojce samozřejmě. No a za chvilku budeme slavit sté výročí založení Mikulovského muzea výstavou Víříme prach. Tak si to nenechte ujít. Hezké ráno.

0: Hodiny dvojky ukazují 7 hodin a 16 minut, tak to je aktuální čas. 100 let, to je aktuální čas, které má teď Mikulovské muzeum, respektive z té narozeniny, a my teď na dvojce připomeneme, respektive vás budeme zvát na výstavu Víříme prach. Po telefonu už přeji dobré ráno kurátorovi výstavy Miroslavu Koudelovi.
1: Dobré ráno vám i všem vašim posluchačům.
0: Výstava Víříme prach, zajímá mě hned na úvod, pane Koudelo, ten název, s čím by nám měl asociovat Víříme prach, co to znamená?
1: Ten název jsme vybrali na základě toho, že taková obecná představa o muzeu je, že to je takový starý zaprášený dům, ve kterém na všechny věci, lidi v něm pracující padá prach. V našem případě už teda stoletý, v případě Mikulovského muzea. A rozhodli jsme se, že zkusíme tuhle představu trošku rozvířit, ten prach, co na nás padá, trošku oprášit a představit vlastně jakoby návštěvníkům to, jak to v muzeum vypadá, že to není žádná stará zaprášená instituce.
0: Vy jste říkal, že i na pracovníky muzea, že pomyslně padá prach, že to nejenom na exponáty, tak berete to s nadsázkou. To se mi líbí, pane Koudelo. Je to tedy moderní instituce, živá instituce. Poslední dobou se hodně mluví o tom, že na exponáty se právě má sahat a dotýkat se jich. Tak mě zajímá, co jste vlastně v rámci toho stého, úžasného stého výročí na výstavě vlastně připravili?
1: No, my jsme vlastně chtěli představit návštěvníkům to, jak to vlastně muzeu funguje, jak vlastně pracujeme. A rozhodli jsme se spolu s mými kolegy, že představíme jednotlivé profese, které jsou v našem muzeu zastoupeny. Takže to máme představených v 5 místnostech 5 různých profesí. A představujeme vlastně tu jejich práci snad v podobě teda zajímavé, moderní a snad i trochu interaktivní výstavy.
0: A kurátor výstavy tam bude taky? Ta profese?
1: On tam bude přítomen, každý z nás je tam přítomen v podobě takového krátkého videa, kdy vlastně k lidem promlouváme, vysvětlujeme tu naši práci. To je jedna rovina, to je představení té naší práce, a pak tam je představen příběh. Příběh nějakého sbírkového předmětu nebo příběh nějaké lokality, kterou se ten daný odborník zabývá. A tohle dohromady by mělo dát návštěvníkům snad nějakou představu o tom, jak co vlastně v tom muzeu děláme a jak ten prach z nás odfukujeme.
0: Tak výstava začala 8. června, ne? Je to tak? Tak už určitě
1: myslím,
0: nějaký...
1: Myslím, že 18.
0: 18. Ano, pardon. Ano. Tak nějaký prach už bude určitě odfouknut a bude až do 28. listopadu 2027, je to tak?
1: To znamená... Ano, chceme to... Ano, protože jsme to otevřeli až v červnu, což už nám přišlo, jako, že to není úplně jako celá sezóna, tak jsme se rozhodli, že bude mít otevřeno ještě další sezónu, takže to bude až do konce listopadu 2027.
0: Na co byste určitě teď v létě konkrétně posluchače dvojky pozval, pane Koudelo?
1: Myslíte na naši výstavu?
0: Ano, ano, co je opravdu takové to must see, nebo jak se říká must have, musíte to vidět a zažít.
1: No tak já samozřejmě si s dovolením teda a omlouvám se všem svým kolegům, kteří se na tom podíleli, budu věnovat teda slavně teda své místnosti, které jsem představoval práci knihovníka, protože kromě jiného teda zastupuji v muzeu i profesi správce knihovny. A já bych je pozval na to, aby se přišli podívat na jednu zajímavou knížku, kterou tam představuju, na které ukazují taky tu svoji profesi, jak vlastně vypadá. Je to knížka poměrně malinká, ale pro nás velmi významná. Je to kniha, která byla součástí Mikulovské knihovny ještě před rokem 1645, než ji za 30leté války ukradla švédská vojska. Odvezla do Stockholmu ke dvoru královny Kristýny. Tam prožila asi pestrý osud, bohužel nevíme jaký, ale každopádně v roce 2023 jsme tu knížku objevili až na západním pobřeží Spojených států, v jednom antikvariátu v Oregon. A knížku jsme koupili a zase přivezli po 378 letech zpátky do Mikulova. A tuhle knížku tam mám vlastně představenou jednak v podobě toho, že na stěny se promítají jednotlivé stránky té knihy, tak je tam taky taková dotyková obrazovka, která vlastně jako simuluje listování tou knížkou. Mm-hmm. A je tam vždycky na jedné straně je tam vlastně jakoby ta digitalizovaná ta stránka té knížky a na druhé já tam k tomu mám takový komentář. Hmm. Tak tahle knížka by snad mohla návštěvníky zaujmout.
0: To je úžasný příběh, už jen ten příběh té knížky si myslím, že je velkým lákadlem pro všechny, kdo poslouchají, aby se do Mikulova určitě vypravili. Takže připomeňme, že výstava Víříme prach, která oslavuje sté výročí založení Mikulovského muzea, probíhá celé léto až tedy do příštího roku do listopadu, ale neodkládejte návštěvu, určitě tam máte i klimatizaci, předpokládám, takže v těch horkých dnech se tam budeme mít velice dobře.
1: Ano, my tam máme klimatizaci v podobě tlustých zdí starého zámku.
0: Moc vám děkuji, ať vám vše vyjde, nejenom samozřejmě ve vaší místnosti, pane Koudelo, ale i ve všech ostatních na výstavě Víříme prach. Pan kurátor Miroslav Koudela. Krásné léto vám přeji, těším se někdy příště zase naslyšenou na dvojce.
1: Moc děkuji, vám taky. Krásné léto.
0: Tak a teď už zpívá Hana Zagorová, pak tu bude také Michal Hrůza, pak půl osmá a Pepa Maršál a zprávy. Dobré ráno.

0: Dobré ráno. Rusko v noci opět útočilo raketami na Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička zasáhly nebytovou budovu, třípatrový kancelářský komplex a taky transformátorovou stanici, která hoří. Zatím nejsou informace o mrtvých nebo zraněných. Ruské raketové útoky na ukrajinskou metropoli jsou od června intenzivnější. Přibývá hlavně balistických střel, které jsou hůře zachytitelné pro ukrajinskou protivzdušnou obranu. I letos v létě policisté kontrolují vodáky na českých řekách kvůli alkoholu. Podle zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2023 platí provůdce rekreačních plavidel, tedy například kormidelníka na kánoji, limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Za naměření většího množství mohou policisté uložit pokutu až 100 000 korun anebo zakázat další plavbu. V Ostravě začíná pracovat první český kvantový počítač. V Národním superpočítačovém centru při Vysoké škole Báňské jej testovali několik měsíců. Teď už je připraven pomáhat vědcům z různých oborů. Zájem mají ti ze zdravotnictví, fyziky nebo chemie. Oproti superpočítačům je kvantový počítač řádově rychlejší a přesnější. Zlínská nadace Tomáše Bati, které ve čtvrtek při rozsáhlém požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu v centru Zlína shořel sklad s literaturou, zadá v pondělí výrobu nových výtisků. Uvedla to ředitelka nadace Gabriela Končitíková. Nadace měla v objektu uskladněno víc než 27 000 výtisků baťovské literatury, téměř všechny tituly své edice Baťa, asi za 5 milionů korun. Nadace původně plánovala ve čtvrtek sklad literatury stěhovat do nových prostor. Kvůli požáru to nestihla.
1: Počasí.
0: Dnes bude slunečno, během dne jen přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 17, na Šumavě tepleji až 21.
1: Doprava.
0: Mezi kilometry 341 a 321 D1 směrem na Prahu se pomalu pohybuje vůz údržby levým pruhem. Tím pravým projedete pomaleji, ale plynule, bez většího zdržení. Kolem 18. kilometru D11 směrem na Prahu jsou stále v jízdních pruzích nějaké plasty. Náhle se tam brzdí a vybočuje. Na 62. kilometru Pražského okruhu směrem ke Štěrboholské spojce před sjezdem na Běchovice jsou silničáři v pravém pruhu. S opatrností projedete bez většího zdržení. A na silnici 38 u Jestřebí jsou silničáři zavřeli jeden pruh, můžete se tam už krátce zdržet. To byly zprávy, ještě půl hodinky vám bude dělat společnost Tereska Stýblová.
2: Tato má naprostou pravdu, teď je 7:30 a 3 minuty k tomu. Přeji vám hezké sobotní ráno s námi, začíná další poměrně horký letní víkend, takže budeme určitě chtít se něčím schladit, a když ne tedy koupáním, tak nějakým dobrým drinkem, třeba mačou. Tak tipy na letní nápoje právě z této oblíbené mači vám budeme chystat už za chvilku. No a také se vypravíme do přírody, protože samozřejmě vedra zasáhnou i přírodu, lesy, louky, tak jak se tam chovat, jak třeba pomoci hmyzu v těchto vedrech, tak to nám poradí zoolog Pavel Bezděčka. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Je 7:30, přeji vám krásné sobotní ráno, no a stejný pozdrav mám také pro Petra Patočku, zakladatele značky Mačatý. Dobrý den.
1: Krásné dobré ráno, dobrý den vám i posluchačům.
0: Je jasné, že si budeme povídat o mače, to je takové zaklínadlo, bych řekla, posledních dní, možná měsíců, no možná, že i posledních let. Mača je hodně oblíbená, lidé se chtějí povzbudit, teď v létě zase schladit, ale pojďme říct si na začátku, Petře, co to vlastně mača je.
1: Tak mača je práškový čaj z Japonska, který vlastně vzniká specifickou formou pěstování, nebo respektive mača se nepěstuje, ale vzniká vlastně z čaje tenča, což je zastíňovaný čaj, kdy zhruba 3 týdny před sklizní farmáři čajová pole zakryjí a tím dojde k tomu, že vlastně v té rostlině enormně nabyde těch blahodárných látek, které v tom čaji jsou. Následně se ty čajové lístky usuší a rozemelou se do podoby úplně jemného pudru, což je taková jakoby unikátní technika, jak vlastně dostat do podoby prášku ten čaj a ten následně pak můžeme konzumovat ve formě různých drinků, dát ho do jídel. Neomezené možnosti.
0: Neomezené možnosti, rozhodně asi více možností, než má třeba káva, přesto si myslím, že lidé ještě pořád dávají třeba teď v létě přednost kafaři té ledové kávě, ale mača má asi víc využití do těch osvěžujících drinků, jak to je?
1: Tak těch možností toho využití je opravdu jako nespočet, ale spíš bych se opřel jako o tu přirozenou funkci těch obou nápojů, kdy vlastně ten kofein v té kávě funguje v podstatě obratem. Během nějakých 45 minut už vlastně pomalu tu energii z té kávy ztrácíme a oproti tomu u čaje mača, u zelených čajů obecně dochází k uvolňování energie postupné. To znamená, že zhruba 3 až 6 hodin vlastně po vypití toho šálku ještě stále člověk cítí nějaký zdroj vlastně té energie. Takže tohle to se odlišuje jako asi úplně vůbec nejvíc, ale jinak jako já osobně třeba nejsem žádným jako bojovníkem proti kávě.
0: Ne, to já jsem tak ani nemyslela. Jenom, že tady je ta další možnost, samozřejmě.
1: Tak, teď jste
0: i zmínil vlastně ty různé účinky. Kolik vlastně takových dávek mači bychom si tady během dne měli dát, když ty účinky jsou pozvolné? Říkal jste, že i po 3 až 6 hodinách to stále cítíme.
1: Já se tím zabývám už vlastně od roku 2012, kdy prostě mám vysledováno i vyčteno a můžu to i potvrdit, že vlastně denní dávka vlastně čaje mača zhruba 2-4 gramy, jo, to znamená jeden po snídani, nikdy ne na lačno, protože je to poměrně silný čaj, takže nedoporučuju ho pít jako úplně na lačno a druhý záleží na tom samozřejmě, v kolik lidé chodí spát, ale u mě třeba ta 4., 5. je opravdu jako strop vyloženě, protože jako i po těch letech to na mě stále funguje, takže večerní popíjení, zmíním třeba čaj hodžiča, ten je jako v poslední době taky začíná být poměrně známější a vyznačuje se tím, že forma je stejná, akorát, že je to vlastně pražený čaj, to znamená, že je hnědý a to množství toho kofeinu má enormně, enormně nižší.
0: Mm-hmm, takže to je nepřed spaním daleko lepší než mača. Pojďme na ty drinky, Petře, které si můžeme právě z mači namíchat a teď v létě.
1: Já co jako nejvíc zjišťuju, nebo co vidím i na sociálních sítích a i od našich třeba zákazníků, kteří jako kupují přímo jako náš mača, tak je to třeba studené ice latte, různé shakey, nebo třeba když si vyšejkrujete vlastně porci mača a dáte si tam třeba kvalitní sirup nebo dolejete perlivou vodou, máte vynikající mača limonádu, dneska už jsou na trhu i různé ready to go drinky, to znamená, že už je to rovnou jako namíchané, ale samozřejmě člověk, když si to udělá sám z kvalitního mača, kdy si jako hlavně apeluju vždycky na to, aby si lidi hlídali ten zdroj, protože není mača jako mača. Takže mača limonáda, mača shakes, mača latte.
0: A když říkáte mača latte, tak to znamená, že to smíchám s mlékem nebo i s nějakým třeba rostlinným mlékem, s ledem.
1: Přesně tak.
0: Cukr.
1: Jako ten cukr záleží, že jo, samozřejmě na každém, jako jak moc sladí nebo takhle, ale u toho latte je to poměrně hodně podobný jako třeba u kávy, že jo, taky můžete mít vlastně klasický horký latte nebo i studený, takže ten princip je hodně, je jako hodně podobný, akorát ten výsledný drink není hnědý, ale zelený.
0: No tak letní barva, zelená, to si myslím, že se určitě hodí. Tak vám moc děkuju, to byl Petr Patočka, zakladatel značky Mačatý, který nám představil trošku do hloubky maču, samozřejmě v rámci omezených časových možností a nabídli i nějaké letní osvěžení. Moc vám děkuju, hezké léto vám přeji.
1: Naschledanou. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Tereza Stýblová a sobotní dobré ráno na dvojce.

0: Skupina PH 7.46, aktuální čas. A já už přeji dobré ráno z dvojky Pavlu Bezděčkovi, zoologovi Muzea Vysočiny Jihlava. Pavle, hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak, slyšíme se, jsme ve spojení, to je skvělé. Zase nás čekají vedra, tropické teploty. Tak mě zajímá, Pavle, jestli i tahle extrémní horka vadí hmyzu, například mravencům nebo i jiným, které potkáváme běžně v přírodě.
1: No, ono je to tak, že v podstatě ta extrémní horka jsou docela pravidelným jevem. Že to, dneska se nám to, no, letos se nám to zdá úplně extra, ale zase takových roků bylo hodně. A ten hmyz na to reaguje tak, že vlastně zrychlí svůj metabolismus, vyhledává stín, ukryty, vlhké prostředí. No a dokonce některé druhy hmyzu upadnou do letního spánku, tomu se říká odborně estivace, takže prostě upadnou do spánku několik dnů, pak třeba klidně i několik týdnů, jsou vlastně nepohybliví, skovaní v ukrytech, sníží se jim veškerá činnost těla a takhle vlastně přečkávají.
0: Mm-hmm, to by se mi tedy, musím říct, docela líbilo upadnout do letního spánku a probudit se až v příznivějších teplotách.
1: Ale zase to nedělají všichni. Třeba mouchy ty naopak zase zvyšují právě svůj, mají rychlejší metabolismus, létají častěji, rychleji, vyhledávají zdroje potravy, proto nás obtěžují často velice doma a velice rychle se množí a dospělci se líhnou z vajíček velice rychle během několika dnů.
0: Mm-hmm. Čili takovému tomu pro nás nepříjemnému hmyzu to možná svědčí třeba o vádě, těch bych řekla, že je taky docela dost, hezky lidově řečeno hovada, tak teď jsem byla na stezce českém a nemůžu se stěžovat na jejich nepřítomnost. Ale pojďme zpátky třeba k mravencům, protože teď jsem se dočetla nedávno, že někdo kropil u zahrady mraveniště, když byla ta vedra na konci června, aby mravencům pomohl. Je to dobrý krok?
1: Já myslím, že to je naprosto zbytečné, protože ti mravenci zase, ta mraveniště to není jenom nějaká kupička nahoře na povrchu, to mraveniště mají velmi hluboký právě ten podzemní celek, to znamená, že se tam ukryjí do hloubky a také třeba zpomalí se u nich ten metabolismus, ale hlavně oni udělají úplně změnu svého časového harmonogramu. Takže zatímco v normálních teplotách chodí po povrchu, že celý den hledají potravu, tak prostě přes to odpoledne horké, tak nevycházejí ven, jsou naopak skrytí v hlubinách toho mraveniště a aktivují až v noci, až na večer, v noci, klidně celou noc.
0: Mm-hmm. Takže se nemusíme o ně strachovat. Nicméně můžeme třeba na zahradě zřídit pítka, nebo i je dát třeba do volné přírody, teď jasně, už je to spíše pomoc.
1: Hmyzu, to ano, pomáhá všelijakým ptáčkům, drobným a tak dále. Ta pítka, to je velice běžné a je to dobrý krok, stejně jako nekosení trávy a tak dále. Ale ta pítka, tam je hrozně důležité udělat nějaké mělké nádobky, stačí různé misky a tak dále. Ale vždycky, když je tam voda, tak je důležité, aby tam byly nějaké bezpečné ostrůvky, protože špletí třeba včela nebo nějaký brouk se napít, tak vlastně si sednou na kraj ty misky, velice často spadnou do té vody a v podstatě se utopí. Takže vždycky v tom pítku by měla být nějaké kamínky, větvičky a tak dále, aby prostě ten hmyz mohl přiletět, sednout si na tu větvičku a pít přímo z té hladiny a zase odletět.
0: Tak to je dobrá poznámka, to si myslím, že spousta z nás nedělá, naopak tu vodu možná vyměníme, aby byla co nejčistší, bez těch přírodnin, tak naopak.
1: Protože v tom horku to vysychá velice rychle, anebo by se to mohlo zkazit časem. Takže prostě starat se o to jak o miminka.
0: No, a vy jste zmiňoval to sečení trávníků, které bychom teď měli v těch teplech vynechat, nicméně stejně to vídám, většinou o víkendu chápu, že třeba chataři přejedou jenom na víkend a chtějí posekat, ale co vlastně tím způsobíme, když sekáme trávník příliš často a na příliš krátkou výšku?
1: Tak. No, prostě znemožníme ty ukrytové možnosti pro ten hmyz, proto je dobré třeba jasný, člověk to chce mít na pohled, chce si tam hrát třeba s dětma nebo tak, ale je dobré nechat aspoň někde místě v okrajích nějaká místa nepokosená a umožnit právě té přírodě, aby tam dokázalo tyhle horký dny přežít.
0: Mm-hmm. Takže na to pozor, až budete vyndávat sekačku, myslet na to. Já moc děkuji, to byl Pavel Bezděčka, zoolog Muzea Vysočiny Jihlava. Vy jste se mimochodem chystali někam na výšlap. tak budete mít letní spánek, zůstáváte doma, nebo vyrážíte na Brumovsko?
1: Tentokrát ještě ne, ale rozhodně doma úplně zůstat se jako nezůstane. Nejsme mravenci.
0: Tak si užijte víkend, mějte se krásně, těším se brzy. Naslyšenou.
1: Zatím, ahoj, ahoj.
0: Tereza Stíblová se loučí i s vámi, kdo jste poslouchali ranní sobotní vysílání Dvojky. Za chvilku je tu 8. ranní zprávy s Pepou Maršálem, potom Meteor a naše další pravidelné pořady, na které se už určitě těšíte. Mějte se krásně a těším se na vás v pondělí v Kávě o 4. They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Hasiči ve Zlíně snížili stupeň poplachu na druhý, zůstanou na místě asi do pondělka. A policie i letos v létě kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. Bude slunečno během dne, jen přechodně i oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Hasiči ve Zlíně večer snížili stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Zároveň ze zásahu u výškové budovy v Baťově areálu odvolali vrtulník. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka klesl počet zasahujících jednotek.
2: Vzhledem k uklidnění této situace byla zároveň ukončena i činnost štábu velitele zásahu a velení si převzal na místě územní řídící důstojník. Na místě zůstává 13 jednotek, které budou pokračovat v prolévání ohnisek a ochlazování stavebních konstrukcí až vlastně do rána.
0: Podle Řezníčka se hasiči budou na místě střídat nejméně do pondělí. Budova začala hořet ve čtvrtek ráno a postupně se dvě její části zřítily. Policie událost prověřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Celkovou škodu zatím vyšetřovatelé nevyčíslili. Je Světový den populace, má upozornit na demografické problémy lidstva. OSN jej vyhlásila poprvé před 37 lety 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí. Na Zemi teď podle odhadů žije asi 8 miliard a 300 milionů lidí. Celkové počty tak dále rostou a podle OSN bude na planetě kolem roku 2080 žít přes 10 miliard obyvatel. Vodáci mohou mít na českých řekách v krvi až 0,5 promile alkoholu. To odpovídá zhruba 2 10-stupňovým pivům anebo 2 deci vína. Vůdců plavidel, tedy takzvaných zadáků, se to týká na většině toků, s výjimkou Vltavy od Českých Budějovic do Mělníka a Labe od Přelouček hranici. Tam tolerance není. Dodržování pravidel hlídá státní plavební správa nebo policie. V loni provedla u vůdců plavidel, včetně vodáků, celkem 267 kontrol. Porušení zákona zjistila 8krát, řekla mluvčí policejního prezidia Violeta Seřišťová.
3: Pokud osoba pravidla poruší, může se dopustit přestupku podle zákona o vnitrozemské plavbě. Za vedení malého nebo rekreačního plavidla pod vlivem alkoholu nebo drog lze uložit pokutu ve správním řízení až 100 000 korun. Na místě až 5 000 korun. V některých případech může být také zakázáno pokračovat v plavbě.
0: Asociace vodní turistiky a sportu nicméně upozorňuje na to, že kontroly jsou podle ní stále nedostatečné. O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu na trávě ve Wimbledonu tak nastoupí spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají, potkávají se na turnajích a také spolu trénují.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude slunečno, během dne jen přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 17. Na Šumavě tepleji až 21.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na stém 22. a pak hned na stém 19. kilometru D1 směrem na Prahu pracují silničáři. Jezdí se v obou případech levým pruhem, kolony se teď netvoří. Kousek za výjezdem z Bubeneckého tunelu v Nové Povltavské se srazila 2 osobní auta a komplikuje to sjezd do ulice v Holešovičkách a nelze vyloučit regulaci vjezdu do tunelu směrem na Troju. To byly zprávy. Hezkou sobotu.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Vítáme vás ve světě vědy, kde o překvapení není nouze.
7: Vítáme vás v Meteoru, který vás do tohoto světa pravidelně přenáší.
6: U prázdninového vydání vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
7: a Kateřina Březinová.
6: Co způsobuje koktání?
7: Mohou žít rostliny bez vody?
6: Proč byli dinosauři tak velicí?
7: Založení Pruské akademie věd.
6: Sherlock Holmes a případ z Brouky.

0: Víte, co měli společného Winston Churchill, Marilyn Monroe a král Jiří VI?
1: No, Churchill byl britským premiérem v době, kdy vládl právě Jiří VI. Ale co s tím má co dělat americká herečka Marilyn Monroe?
0: Všichni tito lidé koktali. Churchill i Monroe měli každý poněkud jinou vadu řeči, ale oba si s tím dokázali poradit.
1: A ten král? Počkat, není to onen král, jehož snaha o zbavení se koktání byla sfilmována a oceněna 4 Oscary?
0: Ano, Králova řeč se film jmenuje. Ukazuje snahu naučit krále číst projev do rozhlasu a přitom se nezadrhávat.
1: Velkou trpělivost musel prokázat jeho učitel. Opravdu to nebylo snadné.
0: Faktem je, že koktání v určité fázi vývoje postihuje až 5% dětí.
1: Ale většina z toho bez problémů takzvaně vyroste.
0: Nicméně pohled vědy na příčiny koktání se velmi změnil, jak nám potvrdí doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
2: Já když jsem vyrůstal, tak vždycky se těm lidem, kteří měli to koktání vrozené tedy, tak se jim hlavně říkal, tak nebuď nervózní a překonej to a trénováním to dokážeš. Jako kdyby za to mohli spíš ty vnější vlivy, že na to může nějaký trauma, nebo že se prostě nenaučil pořádně mluvit, nebo ještě mu nevyrostly zuby, tak až mu doroste pořádně čelist, tak přestane koktat. No ale ukázalo se, že ta genetika je prostě mnohem důležitější a že ty biologické dědičné kořeny jsou významné. A tahle ta studie z Max Planck Institutu, ta odhalila zhruba 12 genů, jejíž některé varianty souvisí s koktáním, s pravděpodobností, že ten jedinec, když je bude mít, bude koktat.
1: Vědci našli konkrétní geny, viníky koktání?
0: Přesněji zjistili, které geny, jaké varianty mají lidé koktající oproti lidem, kteří nekoktají.
2: To, co je důležité, že všechny tyhle ty geny už jsou známé, protože souvisí s nějakou nervovou vývojovou poruchou. A tím se nám to všechno dobře spojuje do toho pochopení, že koktání souvisí možná s tím, že máme někde v mozku třeba něco špatně zadrátované nebo nějaký signál si nepředáváme tak, jak to bylo plánováno v tom genomu. Buď to silněji nebo slaběji, nebo ho neutlumujeme tak rychle. A to vede i k tomu koktání. A hlavně, že koktání není jedna nemoc. Že to není jedna vada. Že existuje řada vlivů a můžete koktat z různých příčin.
1: To dost mění pohled na věc. Člověk koktá víc, když je pod tlakem nebo před publikem. Jenže to neznamená, že stres je původní příčina.
0: Podobně jako třeba astma nespůsobuje stres, který ale může astmatický záchvat zhoršit.
1: Mimochodem, lidé s koktáním často říkají, že telefonování je pro ně náročnější, protože chybí mimika a oční kontakt a zároveň roste tlak na rychlou reakci.
0: A nový výzkum ukázal ještě něco.
2: V této studii vychází strašně zajímavá věc, a sice, že ty genetické příčiny koktání se liší u mužů a u žen. Ono už jsme takový předběžný náhled na to měli, protože víme, že u mužů je to častější, to koktání, než u žen, o trochu, nebo u chlapců, než u dívek, ale tady, když se hledaly ty geny, ty varianty, které byly kauzálně spojené, tak vlastně se mezi muži a ženy poměrně málo překrývaly. Což vede i k tomu, že víme, že v dospělosti ten mužský a ženský, nebo obecně samčí a samičí mozek vypadá trošku jinak, je trošku jinak zadrátovaný. Takže i ty okamžiky, kdy se to trošku nepovede, nebo není to úplně perfektní, tak mohou být způsobeny nějakým jiným genem. Takže zase jsme u toho, že ta léčba by se měla lišit, třeba u koktání by se měla dělat trošku jinak u mužů a u žen.
0: Že koktání souvisí se schopností mozku mluvit, je jasné. Mnozí, kteří při běžné řeči silně koktají, téměř nekoktají při zpěvu, nebo mluví plynuleji při recitaci.
1: Mozek při zpěvu používá trochu jiné mechanismy než při řeči.
0: Navíc někteří lidé nekoktají při mluvení se zvířaty, nebo když mluví sami pro sebe, při herectví, či při používání jiného hlasu nebo přízvuku.
1: Koktání je tedy výsledkem poruchy toho, co se má normálně dít v mozku, když mluvíme. Ale dá se na nové výsledky spolehnout?
2: Tahle ta studie byla opravdu moutná, to bylo víc než 1 000 000 individuí, těch vlastních případů bylo 100 000 a objevilo se tedy 57 genů, z nich některé jsou úplně klíčové a mezi těmi 57 geny právě některé mají ten vliv na koktání u žen a některé mají vliv na koktání u mužů. A to je pro tu léčbu případnou hrozně důležitá věc, protože pakliže koktání můžete mít způsobené různými geny a tedy různě špatně zadrátovaným mozkem, tak některé druhy koktání se bude lépe léčit nebo obcházet jiným způsobem. Někde možná bude vhodná nějaká chemická cesta, když se jedná o třeba, já nevím, špatný přenos mezi neurony, někdy, když se jedná o jiný defekt, tak třeba trénink bude vhodnější. Takže to umožňuje teďka nahlížet na tuto nemoc, hledat ty poddruhy koktání nebo jednotlivé vývojové stupně toho koktání a objevit, nebo alespoň pro některé z těch typů objevit nové způsoby léčby.
1: Chodit jen na logopedii či k psychologovi je málo.
0: Protože příčin je víc druhů. Ideální by bylo, aby každý pacient nejprve prošel velmi podrobnou analýzou, která by určila původ právě té jeho vady a poté způsob nápravy.
1: Je to reálné?
2: K tomu všemu si myslím, že ta medicína hodně směřuje. Vidíme, že ten genetický vliv na řadu nemocí je prostě významný, ale že není tak jednoduchý, že těch nemocí, které jsou způsobeny jenom jedním genem, je moc málo. Většina z nich je to souhra těch genů, je to jejich kombinace. Každý gen přispívá trošku a navzájem se potenciují, takže to, co se dneska testuje, já nevím, když mají rodiče cukrovku prvního typu, tak se většinou děti testují taky, jestli ten gen zdědili nebo ne, nebo nádory prsu, geny BRCA 1, BRCA 2, tak to je taky něco, co se testuje. Ale tady se ukazuje, že když bude sekvenování genomu dostatečně levné, takže se vyplatí, aby každý ten svůj genom znal, protože to bude použitelné na mnoha různých úrovních. Například u koktání, což by mě ještě před pár lety vlastně nenapadlo, že se dostaneme až k tomu, že budeme znát konkrétní sadu genů, jejich variant, které v určitých kombinacích způsobí koktání.
1: Ale doba, kdy bude každý z nás znát svůj genom a vědět, které nemoci hrozí a jak se jim vyhnout, je přeci jen ještě daleko.
0: To ano. Mimochodem, koktání existuje i u zvířat. Bylo popsáno například u některých myší, netopírů a dokonce i u zpěvných ptáků.
1: Nejsme v tom sami.

0: Kolikrát už jsme si v Meteoru povídali o věcech nepochopitelných?
1: Mockrát. Někdy mám pocit, že ani ti, kteří je vysvětlují, jim na 100% nerozumějí.
0: No, nevím. Každopádně k tomu má co říct citát ze sbírky Jiřího Grygara.
2: Člověk může silou svého poznání pracovat tam, kde je jeho představivost už bezmocná.
0: Tedy existují věci, které si neumíme představit, ale přesto je můžeme matematicky pochopit, vypočítat a správně popsat.
1: Kvantová fyzika, teorie relativity?
0: Řekl bych, že někam tam mířil autor citátu sovětský teoretický fyzik Lev Davidovič Landau.
1: My si teď budeme povídat o rostlinách, jejichž schopnost jde rozhodně za hranici mé představivosti.
0: Nedivím se, řeč bude o rostlinách schopných přežít bez vody. A jestli vaše myšlenky míří ke kaktusům, tak to jste vedle.
1: Z našeho cyklu Perly ze světa rostlin čte Zuzana Vejvodová.
3: Rostliny bez vody. Víte, že rostliny dokážou něco, co by většinu ostatních organismů spolehlivě zabilo? Dokážou přežít úplné vyschnutí. Bez vody se běžná rostlina neobejde ani pár dní. Buňky ztrácejí tvar, zastaví se metabolismus a tkáně odumírají. Jenže existují výjimky. Říká se jim rostliny vzkříšení. Jedním z nejznámějších druhů je vraneček šupinatý, který roste v suchých oblastech Severní Ameriky. Když má dostatek vody, je zelený a rozprostřený. Když přijde sucho, během krátké doby se stočí do suché, hnědé koule. Na první pohled vypadá mrtvý. Jenže není. Jakmile se znovu objeví voda, během několika hodin až dnů se rozvine a zazelená. Podobnou schopnost mají i některé kapradiny, například osladič americký, nebo kvetoucí rostliny jako Myrotamnus vějířolistý z Afriky. Tyto rostliny dokážou ze svých pletiv ztratit až 95% vody. Pro srovnání, většina rostlin nepřežije ztrátu ani 30% vody. Jak to dělají? Klíčem je ochrana buněk. Při vysychání se uvnitř buněk hromadí speciální látky, například cukry, jako trehalóza nebo sacharóza. Ty stabilizují buněčné struktury. Buňka se v podstatě zakonzervuje. Membrány a bílkoviny se neslepí a nezničí, i když voda zmizí. Dalším důležitým prvkem jsou ochranné bílkoviny, které zabraňují poškození během vysychání. Bílkoviny fungují jako molekulární obal, něco jako bublinková fólie uvnitř buňky. Dokážou na sebe navázat molekuly vody a vytvářejí mikroskopické vlhké prostředí. I když je buňka skoro suchá, úplně na kost nevyschne. Spolu s cukry, hlavně sacharózou, vytvářejí něco jako biologické sklo. Obsah buňky stuhne, molekuly se zamknou na místě, reakce se zastaví. Buňka je v podstatě zakonzervovaná. Metabolismus těchto rostlin při suchu téměř ustane. Není to smrt, ale hluboký klidový stav. Jakmile se vrátí voda, procesy se znovu nastartují. Fotosyntéza se obnoví, buňky se naplní vodou a rostlina pokračuje v životě. Zajímavé je, že tento restart může proběhnout opakovaně. Některé rostliny vzkříšení zvládnou cyklus vyschnutí a oživení třeba 30krát. V přírodě to znamená jediné. Přežijí i v prostředí, kde jiné rostliny nemají šanci. Pro vědce jsou tyto rostliny velkou inspirací. Zkoumá se, zda by podobné mechanismy bylo možné využít například při uchování potravin, léků nebo dokonce buněk bez nutnosti chlazení. Rostliny vzkříšení tak ukazují, že hranice mezi smrtí a životem může být překvapivě tenká. Stačí pár kapek vody a zdánlivě mrtvá rostlina se vrátí k životu.

0: Když zapomeneme zalévat pokojovou kytku, většinou to nedopadne dobře. Nejdřív svěsí listy a pak je konec.
1: Jenomže rostliny, o kterých byla řeč, se chovají, jako by absolvovaly kurz přežití.
0: Doslova pouštní výcvik.
1: Mimochodem, podobný problém řeší i kosmický výzkum. Vědci hledají způsoby, jak dlouhodobě uchovávat buňky, tkáně nebo potraviny bez chlazení.
0: Takže jednou možná využijeme triky rostlin vzkříšení, třeba při dlouhých letech do vesmíru.
1: Každopádně ukazují jednu důležitou věc. Život někdy není otázkou síly nebo rychlosti, ale schopnosti vydržet téměř nemožné podmínky.

0: Nedávno jsem viděl filmovou Godzillu.
1: Kterou? Verzí už bylo natočeno hodně.
0: No, ono je to jedno. Ve všech případech jde o obří monstrum, které vyleze z moře a pustoší pevninu.
1: Poněkud připomíná dinosaura.
0: Jenomže zatímco Godzilla je výplodem fantazie, dinosauři tu opravdu žili.
1: Jenomže proč? Jak to, že narostli do takových rozměrů?
0: Velmi správná otázka. Co na ní odpoví odborník na dinosaury Vladimír Socha?
2: Tak samozřejmě od doby, kdy byli objeveni tihle sauropodi, tihle obří dinosauři, pro něž byla ta velikost tak charakteristická, tak se paleontologové dohadují o tom, proč ta skupina takhle nesmírně vyrostla, proč ti jednotliví zástupci byli evolucí hnáni k těmhle obrovským rozměrům. No a dá se říci, že tak jako většina těch věcí v paleontologii, ani toto není úplně stoprocentně uspokojivě vysvětleno dodnes, ale už jsme určitě mnohem dál v tom pochopení, než jsme byli dříve. Víme například, že za to rozhodně nemohla gravitace, která podle některých fantastů byla tady v druhohorách nižší, nebo že bylo více vegetace, která jim umožňovala mít dostatek potravy, ani určitě to není ten důvod hlavní, ani to, že byl vyšší obsah kyslíku v atmosféře, to taky neplatilo pro celé druhohory, takže muselo se začít hledat někde jinde.
1: Jenže kde? Když ne v podmínkách okolního prostředí.
0: Co takhle podívat se důkladně na dinosaury samotné?
2: Německý paleontolog Martin Sander v letech 2004 až 2015 prováděl takový rozsáhlý výzkum, ke kterému pozval i mnoho kolegů, nejenom z řad paleontologů, ale taky lékařů, biomechaniků, inženýrů a podobně. A pokusili se na tu problematiku podívat jinak. No a v podstatě takovými zásadními vývody z těch jejich výzkumů je několik věcí, které pravděpodobně společně dohromady umožnili, že ti sauropodi mohli takhle výrazně vyrůst a že měli takovou nezvyklou anatomii. A je to například to, že oni, co se týká rozmnožování, tak upřednostňovali kvantitu před kvalitou. Jinými slovy, kladli obrovské množství vajíček, do kterých nemuseli už investovat žádnou energii, nestarali se o potomstvo, nechávali ty vajíčka už svému osudu, takže tam byla obrovská úmrtnost z hlediska různých třeba predátorů, pojídačů těch vajec, kteří byli samozřejmě velmi aktivní na těch hnízdištích, protože víme, že sauropodi hnízdili v takových obrovských skupinách, často to ukazují lokality třeba v Argentině, Auka Mahievo a další. Nicméně bylo těch vajíček tolik, že přeci jenom zajistili tedy život další generaci. No a to byl první důvod, že vlastně nemuseli investovat energii, kterou by jinak museli investovat do péče o to potomstvo, taky mohli využít pro tvorbu těch svých tkání tělesných, aby více vyrostly.
1: Tak proto mnozí rodiče po narození potomků tloustnou.
0: Hodně péče, málo pohybu. Ale dinosauři z nás ještě nejsou.
1: Jaké další důvody tedy vedly k nárůstu jejich obřích těl?
2: Spolu s tím měli taky velmi výkonný respirační systém. Měli vzdušné vaky v dutinách, které jim odlehčovaly té kostře, umožňovaly jim také pravděpodobně obecně lepší respiraci, lepší dýchání. Oni prostě udýchali i život v tom těle vážícím desítky tun. To je něco, co by pravděpodobně savci se svým méně vyspělým, když to tak řekneme, z fyziologického hlediska méně vyspělým tedy respiračním systémem nedokázali. No a taky třeba to, že potravu nežvíkali. Oni tu potravu v podstatě jen ukousli, utrhli a pak ji posunuli rovnou do dalších částí trávicího systému a o většinu toho mechanického rozmělňování se postarali gastrolity, kameny, které měli v žaludku. A i to vlastně vedlo k tomu, že šetřili energii na stavbu velké hlavy, velkých čelistí a podobně a přitom ten výtěžek z té potravy byl v podstatě stejný.
1: Snadno a hodně dýchat a nekousat potravu.
0: Co dalšího přispělo k jejich velikosti?
2: Co bylo možná nejzásadnější, ti sauropodi nespotřebovali velkou část té energie, kterou získali z té potravy, tak jako třeba my, teplokrevní savci a ptáci, na tvorbu tělesného tepla, na té teploty tělesné stále. Oni to nepotřebovali, protože fyziologicky patřili do kategorie takzvaných gigantotermů, což zjednodušeně řečeno znamená, že byli tak velcí, že v podstatě nevychladli. To tělesné teplo tak rychle jim nezmizelo z těla, aby potřebovali se nějak dále zahřívat vnitřně, takže oni, když naakumulovali přes den dostatek tepla, tak v podstatě fyzikálně vzato měli tak obrovský objem těla vůči povrchu, že prostě toho tepla moc do okolí nevysálali a nepotřebovali už se dále zahřívat. Tam spíš problém byl opačný, jak se ochladit, aby je nezabilo přehřátí, ale to by byla zase jiná věc.
1: To známe i dnes. Obézní lidé se nemusí tolik oblékat a přesto se potí. Je jim většinou samo od sebe horko.
0: Jenomže veliká těla dinosaurů by se asi nevyvinula, i kdyby k tomu měla předpoklady, pokud by byla na obtíž.
2: Poslední takové ekologické hledisko je to, že se ukázalo, že to je výhodné být tak velký, že prostě nemáte žádné přirozené nepřátele. Ono se často objevují samozřejmě takové ty filmy a obrázky toho, jak na tyhle obry třeba 80-tunové útočí, dejme tomu 5-tunový nějaký masožravý dinosaurus, ale ono to je v podstatě stejné, jako kdyby na vás útočila kočka domácí, která by vás chtěla zabít a ulovit. To je prostě nesmysl, to by byla sebevražda pro toho dravého dinosaura. Takže pokud byl ten ten obří sauropod zdravý, pokud to nebyl nějaký oslabený, nemocný, přestárlý jedinec, tak v podstatě tou velikostí samotnou obrovskou si zajistil, že na další dlouhá léta měl klid, co se týká predace, byl jaksi vyjat z té potravní pyramidy, jakožto nějaká součást, která měla posloužit za potravu teropodům, těm dravým dinosaurům, a to bylo určitě taky výhodné a evoluce to posvětila.
1: Sečteno, podtrženo, dinosauři měli hned několik důvodů, proč jejich těla dorůstala do obřích rozměrů.
0: Ten hlavní byl, že uměli velmi dobře hospodařit s energií. Hodně ji přijímali a málo vydávali.

0: Dneska si člověk vědu představuje jako laboratoře, obří urychlovače částic nebo kosmické teleskopy. Ale kdysi věda vypadala úplně jinak.
1: Většina badatelů pracovala sama. Psali si dopisy, navštěvovali se, občas něco předvedli na šlechtickém dvoře, ale žádná skutečná organizovaná vědecká mašinérie ještě neexistovala.
0: A přitom už tehdy začínalo být jasné, že poznání může změnit svět. Jenomže kdo to zaplatí? Kdo bude vědce podporovat? A proč by to panovníci vůbec měli dělat?
1: No a právě v tomhle okamžiku vstupují do dějin první akademie věd. Instituce, které měly soustředit nejchytřejší lidi své doby a pokud možno z jejich nápadů vytěžit něco užitečného.
2: Stalo se tento den, 11. července. Rozvoj přírodních věd v Evropě 17. století sebou přinesl i vznik prvních učených společností, jinými slovy Akademii věd. Pravděpodobně první z těch, které existují dodnes, byla v roce 1603 italská Akademie rysů. Další pak v roce 1652 severobavorská Akademie Leopoldína. Z těch nejvýznamnějších pak roku 1660 Londýnská královská společnost a 6 let na to Pařížská akademie věd. Inspirován těmito příklady začal o něco podobného usilovat i nejvýznamnější německy mluvící učenec té doby Gottfried Wilhelm Leibniz. Neměl to lehké, poněvadž Německo bylo rozdrobeno na 9 kurfiřtství a řadu knížectví. Přes 30 let jezdil z panství na panství a agitoval. Nakonec se zvyklat nechal vlivný braniborský kurfiřt, který se právě chystal korunovat sám sebe na pruského krále Fridricha I., a v zájmu své budoucí velikosti se 11. července 1700 milostivě uvolil založit v Berlíně Královskou pruskou akademii věd. Přijal i Leibnizův vtipný návrh na její financování. Udělil jí monopol na výrobu a prodej kalendářů. Leibniz, co by její doživotní prezident, vybral za zbývajících 16 let života první členy a vypracoval náplň činnosti. Zatímco jiné společnosti toho typu byly spíše kabinetní, tato se snažila orientovat i na praktické, hospodářsky využitelné výsledky vědy. Leibniz doslova říkal, co pomůže rolníkovi

jezerách, jámách, jeskyních nebo jezerech, odměna 6 tolarů. To bylo rafinované, neboť učenci tím říkali, nebudeme se s nikým dohadovat o tom, jestli nadpřirozené bytosti existují. Když ale ani za tolik peněz nikdy nikdo žádnou příšerku nepřinesl, kde tedy jsou? Významný impuls do akademie vneslo před první světovou válkou založení výzkumných ústavů císaře Wilhelma, z nichž povstalo hned několik nobelistů. Pruská akademie věd byla založena na den přesně před 326 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Na Pruskou akademii věd navázaly moderní německé vědecké instituce. Její tradice tedy přežila monarchii, císařství i války.
0: A když se podíváme zpátky na Leibnice, překvapí, jak moderně jeho myšlenky znějí. Tvrdil, že věda nemá být jenom ozdobou učených salonů, ale má pomáhat běžnému životu.
1: Což dnes považujeme skoro za samozřejmost.
0: A je hezké, že akademie tehdy bojovala proti bludičkám a drakům stejným způsobem, jakým věda funguje dnes. Ne křikem a hádkami, ale důkazy.
1: Důkazy. Ano, ty jsou základem každé detektivní práce. Jen se zeptejte Sherlocka Holmesa.
0: Moc rád bych. Přečetl jsem všechny jeho zveřejněné případy, ale na Baker Street 221B jsem ho už nezastihl.
1: Holmes jste přijel o 100 let později.
0: Tuhle zlatou propisku mám z tamního muzea.
1: Jakoby vás vyzývala k napsání dalšího případu.
0: Naštěstí jich dost napsali jiní. A přímo pro Meteor.
1: Ano. Český spisovatel Rudolf Čechura napsal 16 případů, které Meteor vysílal v 70. a 80. letech.
0: Teď si poslechneme ten, který měl premiéru 29. října roku 1979.
1: Sherlock Holmes a případ z Brouky.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapal si luku.

0: na housle hrej.
1: Tak tohle bych náhodou poznal. To je obyčejný cvrček.
2: Říkáte obyčejný. A jestli pak víte, Watsone, že ten obyčejný cvrček má na předních nožkách zvláštní zařízení, které mu umožňuje vnímat otřesy půdy až na vzdálenost 5000 kilometrů.
1: O, to je opravdu úžasné.
2: V říši hmyzu je mnoho úžasných věcí.
1: Ano, ale u tak obyčejného tvora by člověk nečekal zrovna.
2: Moucha je také velmi obyčejná, vidíte?
1: Jistě, Holmesi.
2: Vidíte. A přece právě ona má jeden z nejcitlivějších čichových orgánů. Světlušky jistě také každý zná a považuje je za dosti obyčejné, snad až na to, že vydávají světlo. Málo kdo ovšem ví, že světelné zdroje těchto nepatrných tvorečků pracují se 100% účinností, zatímco lidská žárovka přeměňuje z elektrické energie ve světlo pouhá 3-4%. A takhle bychom si mohli povídat nad mojí sbírkou do nekonečna.
1: Podívejte, Holmesi, zde na tomto lístku nemáte vůbec nic. Nic, kromě špendlíkové hlavičky, pravda. Jsou tam dvě špendlíkové hlavičky, ale jim...
2: Mýlíte se, doktore. Ta druhá tečka není špendlíková hlavička, nýbrž kompletní malá blecha.
1: Fuj, jak ohavné.
2: Proč pak? Dívejte se na ní přece očima vědce. Blechy jsou velmi zajímavé a je jich celkem 1830 známých druhů. Zdali pak víte, že největší sbírka blech je v Britském muzeu. Obsahuje plných 1600 druhů blech.
1: A kolik je vůbec druhů hmyzu?
2: Ho, to je velmi vysoké číslo, asi tak 500 000 000.
1: Bože, jak se v tom může někdo vyznat. Vaše sbírka ovšem nemůže být v tom případě nikdy úplná.
2: Ovšem, že ne. Však se také specializují jenom na některé druhy. Z nejběžnějších druhů však mám vždy aspoň po jednom exempláře. Tohle například je zajímavý puchýřník lékařský. Jeho tělo obsahuje anhydrid kyseliny dikarbonové.
1: To je jed?
2: Lék i jed. To záleží na okolnostech, ale u nás se ho nemusíme obávat. Žije ponejvíce v jižní a místní střední Evropě, patří mezi majkovité.
1: A tenhle podobný zelený brouček vedle?
2: Ten je podobný skutečně jen tou nazelenalou barvou, jinak patří úplně jinam. Do čeledí potápníkovitých a je to potápník vroubený, žije v rybnících, kde pronásleduje vodní zvířenu. Nezalekne se ani živočichů větších, než je sám. V rybničním hospodářství je proto obávaným škůdcem. Dovoluji si však upozornit zejména na tento krásný exemplář vedle. Krasec lesklý. Není nádherný, Watsone?
1: Skutečně, ta zajímavá zeleň krovek, nápadně červená hlavička.
2: Čeleď krascovitých vůbec patří mezi nejkrásnější brouky.
1: Ano, ano, je to všechno velmi hezké na pohled, ale opravdu nechápu, Holmesi, k čemu vám to může být dobré. Kolik času jste ztratil sbíráním a studováním brouků a jak těživ jste těch svých vědomostí nemohl prakticky využít?
2: Drahý Watsone, člověk nikdy nemůže vědět, kdy a k čemu se mu bude ta která vědomost hodit. A detektiv, tedy aspoň dobrý detektiv, by měl rozhodně vidět co nejvíc ze všech oborů lidské činnosti. Zejména by měl mít co nejrozsáhlejší znalosti z oborů přírodních věd. Jen si vzpomeňte, kolikrát už se nám to výtečně hodilo.
1: No ano, já vím. Třeba hned v příběhu, který jsem kdysi nazval Studie v Šarlatové, nebo v případech Strakatý pás Ďáblovo, Kopito, škola v Brioni.
2: A tak dále, a tak dále. To však jmenujete jen známé případy z dob našeho mládí. Nezapomeňte ovšem, že od té doby jsem se v mnoha přírodních vědách slušně zdokonalil.
1: A že v době docela nedávné jsme vyřešili díky tomu několik ošemetných případů, nad kterými bychom jinak stáli zcela bezradní. Ano, ovšem, obávám se.
2: Vstupte.
3: Dobrý den, pánové. Je tu inspektor Hopkins, pane Holmesi. Mám ho uvést?
2: Dobrá, jde dál.
4: Dobrý den, Holmesi. Dobrý den, doktore Watsone.
2: Buďte zdrav, Hopkinsi. S čím pak si zase nevíte rady?
4: Totiž... Potřeboval bych jenom vaši odbornou radu, pane Holmesi, kdybyste byl tak laskav.
2: Dobrá, posaďte se a mluvte, ale k věci.
4: Děkuji. Tedy je to takový zvláštní, podivuhodný případ. Předevčírem přivezli do nemocnice rodinu Hunterových, tedy přesně řečeno Sarah Hunter, Lady Hunterovou a jejich synovce Henryho, který byl u nich toho dne na obědě. Prudká otrava alkalickým jedem.
1: Oho, všichni zemřeli?
4: Ne, bohu díky nikoli. Vyhledali včas lékařskou pomoc a to je zachránilo. Nyní jsou již v rekonvalescenci a schopni vypovídat, jenže oni nemají co vypovídat.
2: Jak tomu mám rozumět?
4: Nemají prostě na nikoho podezření a svorně tvrdí, že je vlastně nikdo otrávit nemohl. A já s tím musím, bohužel, naprosto souhlasit, ačkoliv je to zcela nesmyslné. Ale je to tak. Abyste rozuměli, jsou to poněkud podivní lidé, ti Hunterovi, velmi bohatí. Snad to patří k sobě, bohatství a podivínství. Oni jsou totiž hrozně opatrní na svůj život. Tak přehnaně opatrní, že nezaměstnávají ani služebnictvo, ani kuchařku. Považte.
2: Neuvěřitelné. A kdo jim potom vaří?
4: Bude se vám to zdát absurdní, ale Lady Hunterová vaří sama.
2: Ještě řekněte, že je dobrá kuchařka a já.
4: Chrebu. Ne, to říci nemohu. Zdá se, že Hunterovi nejedí už dlouhá léta nic jiného než ryby a drůbež. Nic jiného se totiž Lady Hunterová nenaučila připravovat.
2: Aha. To tedy znamená, že se nemohli otrávit jídlem, když ke kuchyni nemá nikdo cizí přístup.
4: Správně. Lady Hunterová se zapřísahá, že v domě nikdo cizí, kromě synovce Henryho, nebyl. A Henry se v žádném případě nemohl k přípravě jídla dostat. Ostatně byl přece také otráven.
2: Ano, jistě. Nicméně vzít vzorky ze zbytku jídel by bylo bývalo dobré.
4: Ano, toto se stalo, Holmesi. Analyzovali jsme zbytky stalířů a nápoje, ale nenašlo se vůbec nic.
5: Co vlastně měli k obědu?
4: Jenom vařenou slepici. Ano, k tomu smažené brambůrky, jako předkrm rybu. Z masa bohužel nic nezbylo, takže jsme prozkoumali vlastně jen zbytky brambor a nápoje.
2: Jed tedy musel být v rybě nebo v slepici.
4: Ale Holmesi, říkám vám přece, že je to zhola nemožné.
2: Což neznáte moji oblíbenou průpovídku? Vyloučíme-li vše nemožné, pak to, co zbývá, ať je to jakkoliv nepravděpodobné, musí být pravdou. Zbývá ryba a slepice.
5: Jakým jedem, že to byli otráveni?
4: No, všechny příznaky ukazují na kantaridin.
1: Oh. Já jsem chirurg, jak jistě víte, a v jedech se moc nevyznám.
4: Ach, škoda.
1: Tolik ovšem vím, že kantaridin je zpropadeně nebezpečný jed.
4: Ano, to tedy je.
2: No, vocne, nic vás nenapadá?
1: Ne.
2: To je škoda. Ostatně musíme tak jako tak navštívit manžele Hunterovi, i když tady Hopkins tvrdí, že nemají k věci co říci.
4: Ne, prosím, to nemají.
2: No, že vám snad ne. Ale já jim položím ty správné otázky. Vy tedy tvrdíte, Lady Hunterová, že nikdo, naprosto nikdo, neměl do kuchyně přístup?
3: Nikdo, pane Holmesi. Ostatně k nám do domu není tak snadné se dostat. Vím zcela bezpečně, že nikdo cizí nebyl v domě. Natož pak v kuchyni. Tam mi nesmí ani můj choť.
6: Nevím také, co bych tam pohledával.
2: Synovce Henryho jste na oběd pozvali?
3: O ne, to jest ne předem. Zastavil se u nás a přinesl nám rybu. A teprve při té příležitosti jsme ho pozvali k obědu. On je rybář, víte? Proto nám občas nosí ryby.
2: Chápu. Jinak kupujete jídlo, to jest ryby a drůbež, stále ve stejném obchodě.
3: Ano, Lionu. Ovšem, abych pravdu řekla, kupujeme tam málo a neradi. Víte, tahle průmyslově vyráběná drůbež, je to samý prášek a bůh ví co. Nemáme k tomu příliš důvěru. Naši příbuzní to vědí a proto nám občas nosí nějakou tu drůbež či rybu. Přece jen, co je z domácího hospodářství, to je kvalitnější, nemám pravdu?
2: Odkud byla ta slepice, co jste měli k obědu? Od Lionu?
3: Ale ne, tu nám přinesl den předtím synovec Herbert z Oldwiche.
2: Tak? tedy od něj.
7: Ale to neříká.
6: Rozumějte, Holmesi, v Oldwichi žijí tři naši synovci, Herbert, Charles a John. Když už k nám Herbert jel a vezl nám slepici, ti dva další mu dali taky po jedné slepici, aby je vzal sebou. Kterou z nich jsme vlastně snědli, to nevíme.
7: Totiž všechny tři slepice byly bílé a konec konců nezdálo se mi, že by na tom záleželo, která je od koho. Myslíte si snad, pane Holmesi?
2: Moment. Ten Herbert u vás na oběd nezůstal?
7: Ovšem, že ne. Přijel až po obědě a hned zase spěchal dál. Pobyl u nás sotva půl hodinky.
2: A zvali jste ho?
7: Zvali jsme ho, ať u nás zůstane na večeři. Ale jak povídám, spěchal dál do Brightonu. Odplouval právě lodí na Kanárské ostrovy.
2: Vida, kolik vůbec máte těch synovců?
6: Čtyři synovce a jednu neteř.
2: A všichni vám dávají občas slepice?
6: A všichni ne. Henry, jak už víte, je rybář a dává nám občas ryby. Neteř Elizabeth nám nedává nic. Ostatně je to jen švadleno.
7: Ale za to nám přijde občas uklidit.
2: Jiné příbuzné nemáte?
6: Ne, jen těch pět.
2: To znamená, že po vás budou dědit.
6: Ovšem, ale nikdy jsme nepomyslili...
2: Říkáte, že neteř je švadlena a Henry rybář. Čím jsou ti ostatní?
7: Ti tři z Oldwiche? No, Charles se sice živí jako úředník, ale mnohem více věnuje svému koníčku. Entomologii. Herbert zase naruživě sbírá známky. Povoláním je ovšem učitel. A John, ten nemá na žádného koníčka čas, protože má malé hospodářství a je na to se ženou sám. Ten učitel ovšem má také vlastní domek a chová si pár králíků a slepic. Charles má pouze nějaký ten párek holubu. Ovšem tentokrát nám rovněž poslal slepici.
2: Vaši synovci často cestují do ciziny.
6: Narážíte na Henryho? Och ne, ten už dávno nikde nebyl. Na Kanárské ostrovy jede zcela výjimečně, ani vlastně pořádně nevím proč.
2: A ostatní, řekl bych, třeba John a Charles.
6: Ano, máte pravdu, ti cestují dosti často, vyplývá to z jejich zálib. Charles se minulý týden vrátil z Itálie, John zase byl nedávno na jakési filatelistické výstavě ve Stockholmu.
2: Děkuji, to mi stačí. Pro příště uvažte, Lady Hunterová, zda by nebylo bezpečnější nakupovat ryby a drůbež v obchodě. Já bych vám to rozhodně doporučoval.

0: Nechápu, Holmesi, jak po těch několika větách můžete s takovou jistotou tvrdit, že půjdeme zatknout vraha. Koho tím vůbec míníte?
1: Přirozeně Charles, inspektore.
0: Jak můžete probu vědět, že právě Charles... Připustíme-li vůbec, že Hunterovi mohl někdo otrávit, já si pořád nedovedu představit, jak. Pak to mohl být přece kdokoliv z těch čtyř. Nebo dokonce pěti.
2: To snad ne. To je i nám nemoc, inspektore. Neteř s tím přece nemá absolutně nic společného. A synovec Henry byl rovněž sám otráven. Nezdá se mi tedy pravděpodobné, že by sám sobě ukládal o život.
0: Ano, no, budiš, ale pořád ještě zbývají tři. Všichni tři poslali bílou slepici. A jedna z nich...
1: Právě. Jen jedna z nich byla otrávená. Ta od Charlesa.
0: Prosím vás, jak by mohl otrávit slepici na dálku?
1: Nebuďte směšný, Hopkinsi. Vy opravdu nevíte, v čem se nachází jed kantaridin?
0: Ano. No, v nějakých broucích, tuším.
2: Přesně řečeno, v celém těle puchýřníka lékařského. Víte, my teď máme s Holmesem obsáhlou sbírku brouků a já už o tom také co si vím.
0: No, budiš. Ale to pořád ještě není žádné vysvětlení.
1: Jak to, že ne? Což pak vy nevíte, že slepice s oblibou požírají brouky? Například chrousty?
0: Snad. No, jistě, že ano, ale ne jedovaté brouky.
1: Oho. V tom je právě celý ten vtip. Kantaridin je smrtelný jed pro člověka, avšak naprosto neškodný pro slepice a kachny. Mohou sežrat puchýřníků třeba celé hromady. Jenže když slepice spoliká 10 nebo 20 těch puchýřníků, její maso se stává pro člověka prudce jedovaté. Kdo jiný by tohle měl vědět, ne-li entomolog Charles? To snad přece víte, inspektore, že entomolog znamená totéž, co hmyzovědec.
0: Ano, samozřejmě, že vím.
1: Ano, ano. A zbytek je přece jasný, ne? Puchýřník lékařský žije hojně zejména v jižní Evropě. A Charles byl minulý týden v Itálii.
0: Ano. A to jako myslíte, že si přivezl ty brouky a nacpal je do slepice?
1: Ovšem, že přivezl, ale spát je do ní nemusel. Už jsme si přece řekli, že slepice pojídá brouky jako pochoutku. Proto v těch krajích, kde se puchýřník vyskytuje, musí být na to hospodáři opatrní. To víte, ve velkodrůbežárně se takový malér přihodit nemůže, ale někde na venkovském dvorku jsou-li poblíž jasany.
2: Na těch totiž puchýřník s oblibou žije.
1: Ano. No, myslím, že teď už je to jasné i vám, Hopkinsi.
0: Ano, celkem ano, až na to, že by množství jedu.
1: Aha. Divíte se, že to vůbec přežili. Charles prostě nepočítal s tím, že tam bude na oběd náhodou další osoba, Henry. Jinak by dal slepici těch brouků víc. A abych předešel dalším možným otázkám, řeknu vám rovnou, že slepice mohla těch pár brouků spolikat klidně během jednoho dvou dnů. A po tu dobu ji ovšem mohl mít třeba v kuchyni v bedince. Nikdo o ní nemusel vůbec vědět. Charles využil příležitosti, kdy se u Hunterů sejdou ve spíži tři stejné bílé slepice, takže by nikdo potom nevěděl, od koho vlastně pochází ta otrávená. Podezření by jistě padlo spíš na ostatní dva, neboť Charles by se zřejmě hájil tvrzením, že on slepici jenom koupil kdesi v obchodě. Ještě nějaký dotaz, Hopkins?
0: Ne, jenom vřelý dík za vědeckou pomoc, drahý Holmesi. Já nevím, jak bych to bez vás... No, ještě jednou dík a naschledanou, pánové. Jdu vystavit zatykač.
2: Musím se vám omluvit za své pochybnosti, Holmesi. Ono opravdu i to sbírání brouků může být někdy k něčemu dobré.
1: Nejen sbírání brouků, Watsone. Především sbírání vědomostí. Jen si představte, že puchýřník, ačkoliv se jmenuje lékařský, je tak mocně jedovatý, že stačí jej vzít do ruky a potom si sáhnout na jídlo, na ústa nebo do oka, a už je tu vážné nebezpečí těžké otravy. A to, prosím, puchýřník lékařský není zdaleka jediný brouk, který obsahuje jedovatý kantaridin. V menší míře jej obsahují i jiní majkovití. Tak vidíte, že sbírání brouků není zrovna legrace. Člověk musí být přitom náramně opatrný a přísně dbát na hygienu.
2: Ano, ano. Budu to muset napsat svému praprasynovci, který žije na Jižní Moravě. Tam se, tuším, puchýřník lékařský také hojně vyskytuje.
1: Ale vocne, vy máte příbuzné v té vzdálené zemi?
2: Ovšem.
1: A jakže se váš synovec jmenuje?
2: Přece Vacoun. Jméno Vocný je ostatně jen z Komolenina. Náš rod pochází z oné země někdejšího království českého. To jste nevěděl, Holmesi?
1: To jsem tedy v skutku nevěděl. Inu, ani Sherlock Holmes nemůže vědět všechno. Vidíte.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lůku a začni

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletím.

0: To byla nečekaná souvislost mezi brouky a slepicí.
1: To ano. V roli Sherlocka Holmesa jste mohli slyšet Svatopluka Beneše, jako doktora Watsona Jaromíra Spala.
0: Dále hráli Ferdinand Krůta, Josef Chvalina, Marie Marešová a Věra Laňková.
1: Scénář Rudolf Čechura, hudba Petr Zkoumal, režie Karel Weinlich.
0: Loučí se autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoli na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Také vás fascinují lidé odhodlaní, pracovití a stateční? Rozhodně k nim patří František Kinský, příslušník rozvětveného šlechtického rodu. Opravdu si nikdy ani trošku neposteskl nad údělem, který rodině uchystali komunisté? Proč se jeho kanceláři říkalo Františkovi lázně? A kdy poprvé zakusil v nádherném kosteleckém zámku pocit tady jsem doma?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
2: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Na dnešek připadá Světový den populace. Na zemi teď žije přes 8 miliard lidí. A počet obětí zemětřesení ve Venezuele stále stoupá, mrtvých jsou přes 4 tisíce. Bude slunečno, během dne jen přechodně i oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Dnes je Světový den populace, upozorňující na současné demografické problémy lidstva. OSN jej poprvé vyhlásila před 37 lety, 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
2: Na Zemi teď podle odhadu žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dále rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojný, Český rozhlas.
0: Stále více zaměstnanců v Česku zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5% bodů. Skoro 3/4 lidí ví nebo aspoň tuší, kolik bere jejich kolega. I když od loňského června zaměstnavatel nemůže zakázat mluvit na pracovišti o svých výdělcích, jen 11% lidí uvedlo, že zná přesně plat kolegů na téže pozici. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů. Správci chráněné krajinné oblasti Moravský Kras chtějí turisty upozornit i na památky a lákadla v okolí. Má to rozptýlit vysokou návštěvnost lokality. Zpřístupněné jeskyně ročně navštěvuje přes 300 tisíc lidí. Atraktivní by pro návštěvníky mohly být například zámky v Rájci nad Svitavou anebo v Lisicích. Podle vedoucího správy Krasu Dominika France by se díky tomu návštěvnost lépe rozložila v prostoru i čase a znamenala by menší zátěž.
3: Myslím, že by stálo za to, zvlášť když se tady turisté zdrží delší dobu, navštívit i okolí a tím by možná mohlo dojít i k tomu, že se taková ta, řekl bych, až nepříjemná koncentrace turistů rozptýlí a bude to jaksi pro všecky potom příjemnější ten pobyt.
0: Počet obětí ničivého venezuelského zemětřesení z konce června přesáhl 4100, zraněných je přes 16 tisíc. Počet pohřešovaných se podle odhadů pohybuje mezi 10 a 50 tisíci. V zasažených oblastech stále pátrají záchranáři, šance, že ještě najdou někoho živého, je ale minimální.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude slunečno, během dne jen přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 17. Na Šumavě tepleji až 21.
1: Doprava.
0: Na stém 28. kilometru D1 směrem od Prahy je nové omezení a před ním kolona asi na 10 minut. Opatrně kolem 12. kilometru D7 před Prahou na vozovce tam leží plachta. Na 240,5 kilometru D35 směrem od Mohelnice je po nehodě osobního auta blokován pravý pruh. Zasahují tam záchranáři, s opatrností projedete a můžete se chvíli zdržet. A kousek za výjezdem z Bubeneckého tunelu v Nové Povltavské v Praze se srazila 2 osobní auta. Komplikuje to sjezd do ulice v Holešovičkách. To byly zprávy Hezké chvíle s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju pěkné sobotní dopoledne z Dvojky, přátelé. Už za chvíli naším hostem bude hrabě a podnikatel František Kinský. Povídat si s ním bude Jitka Novotná v pořadu Stříbrný vítr. Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad po 10. No a po 11. Aleš Cibulka a jeho pořad, tedy Tobogan. Hosty budou Alfred Strejček, Jitka Molavcová a Štěpán Rak. A vypravíme se do rehabilitačního centra v Kladrubech. Krátce po 12. Halina Pavlovská. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Stříbrný vítr na dvojce.
4: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Je potomkem rozvětveného šlechtického rodu. Za svůj život vystřídal několik adres, na kterých našel domov. V Praze, do Břichovicích a dnes ho zastihnete v Kostelci nad Orlicí. Vyzkoušel také několikero profesí. V současnosti je především hospodářem, správcem lesů, polí, pískovny, cihelny i nádherného zámku s pohnutým osudem. Také je v něm kousek zahradníka, kavárníka i galeristy, sběratele, znalce historie, umění i reklamy, moderátora, publicisty. Narodil se v prosinci 1947 jako Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Hrabě Kinský z Vchynic a Tetova. Dobrý den, pane Hrabě.
1: Dobrý den, to jsem všechno já.
0: Ano, jeden člověk, kolik se toho do vás vejde, vidíte?
1: To bych nikdy neřekl.
0: Šlechtická jména se v současnosti hojně objevují v politice. Vy jste také figuroval v politice komunální. Po dvě volební období jste byl v Kostelci starostou a protože vás tam mají rádi, zůstáváte zastupitelem, takže nevěsty a ženichové se na vás mohou nadále těšit?
1: Přesně tak. Musím říct, že vést ten svatební obřad je věc, která mě opravdu nesmírně baví a pokouším se pokaždý mluvit jinak, protože před mnou pokaždé stojí jiní lidé, tak já si pokusím odhadnout a pak jim říct to, co já si myslím, že bych slyšet měli. Pak se pokouším, což je někdy složitější, protože přece jenom si lidé myslí, že to je vážný obřad, svatba. A já se pokouším, aby to byl nevážný obřad, aby se ty lidi taky přitom zasmáli, protože přece lidi je to takový šťastný krok do života.
0: Chápete tu roli také jako zodpovědnou?
1: Takhle, nemyslím si, že to je takový jako dobrý den, sešli jsme se a teď se vememe a zítra už zase třeba ne. A když se s nimi loučím, tak říkám, když tak se zastavte, abych vás docela rád viděl, zase třeba po pár letech. Musím říct, že je několik párů, které přijedou a říkají, před 10 lety jste nás oddal. No jistě, vy jste se mi hned zdáli povědomí. Je to pravda, že se mi zdáli povědomí, ale jména už zapomínám.
0: Tak dobře, tak úplně zodpovědnost byste to asi neoznačil, ale na jednu zodpovědnost se vás zeptat musím, na tu šlechtickou, která vám sice nepřísluší úplně oficiálně, protože šlechtické tituly u nás byly roku 1918 zrušeny, ale rodem, výchovou, založením, chováním, počínáním jste šlechticem zcela nepochybně. Je to zodpovědnost?
1: Vždycky mi to říkali. Otec možná méně, ale matka velmi na to dbala. Vždycky mě nabádala k tomu, že bych měl se chovat tak, aby se nad tím jménem neohrnoval nos. To znamená nad mou osobou. To jsem zkoušel a zkouším a zkoušet budu. Samozřejmě, když zapátrám v hluboké paměti, tak těch poklesků byla celá řada, ale současně jsem se vlastně i vždycky snažil, aby jich bylo výrazně míň než těch dobrých.
0: Ale je vám jasné, pane Hrabě, že právě ty poklesky nás teď zajímají. Ale protože ono je hezké slyšet, že si šlechtic vyzkoušel i chování nezodpovědné nebo aspoň nespůsobné.
1: Ony ty poklesky spíš zasahují tam, o čem bych nechtěl úplně vždycky mluvit, ale spíš jsou to takové nedodržené sliby. Já nechodím včas. Což se nesluší, to se nedělá. Ale například znám jednoho člověka, který říká, že má rád lidi, kteří chodí trošku později, protože to je znakem určité velkorysosti.
0: Tak s tím úplně nesouzním, ale budiš.
1: Ten, kdo to říká, je moje dcera, protože ta taky, myslím, chodí všude později. A tak si vymyslela, že to je vlastně takový znak určité velkorysosti.
0: Co by vám na to řekl dědeček František, po kterém máte to stěžejní jméno?
1: Já ho znám jenom vlastně jako hrozně laskavýho dědečka, ohromnýho. Ten malým chlapcem a nad vámi se tyčí 2 metry mimořádné osobnosti. To vás nějakým způsobem limituje v tom být příliš rozverný. Navíc on se ze mě snažil vychovat něco, co by se mu určitě hrozně líbilo, kdyby se to celé odehrávalo o 100 let dřív. Myslím, že by byl rád, kdybych byl dragounem jako on, prázdným důstojníkem, ale zcela určitě, abych sloužil u takzvaných holobrátků, což byly v Indii škrycky dragouni, protože ty nenosili kníry, to byl vnitřní předpis, jenže to nebylo. Ale na druhé straně byl nesmírně laskavý a přistoupil dokonce na to, že vyděsilo moji matku málem předčasné smrti, když mě našla, jak mu sedím na hlavě a on má v ústech dýmku, do který tak jako puká, jak se tomu říká, takže tak odskakuje kouř. A když znala jeho pověst, jeho vztah k malým dětem, tak se řítila, že mě z něho serve a on jenom řekl, ale miláčku, necho, my si hrajeme na lokomotivu. Takže pro mě došlo u člověka, který dřív říkal, že děti můžete vidět, ale nesmíte je slyšet. I to se může stát, ale myslím, že ráznýho důstojníka by ze mě měl rád. Ale k tomu já neměl sklony. Ta disciplína vždycky pokulhávala.
0: Vy jste si s dědečkem hodně povídali, vy jste za ním jezdíval do Kostelce i po té, co opustil zámek, nechtěně samozřejmě, a byl tam na faře. A jezdil jste za ním i v době svých pubertálních let, což myslím vypovídá mnohé o tom vašem vztahu. Kolem čeho se točily vaše hovory?
1: Já jsem si jezdil pro historky. Pro svět, který už nikdo nikdy neuvidí. A když, tak si o něm bude číst, ale já jsem o něm mohl slyšet. Byly to samozřejmě nejrůznější historky společenský, kde co, kdy se stalo, kdo byl, jaký. Můj dědeček měl, myslím, poměrně ostrý jazyk. To vedl říznout tím jazykem, ale určitě byl velmi oblíbeným společníkem. Ale on byl ve své době nesmírně ceněn, protože pokud někdo v příbuzenstvu nebo řekněme v té společenské vrstvě, v které se pohyboval on, tak pokud někdo chtěl udělat nějaká závažná rozhodnutí, tak velmi často jel do Kostelce se poradit s Franci Kinským, jak se mu říkalo, co by on tomu řekl. Jako já chci udělat to a to, já chci rozhodnout to a to, já chci se přidat k těm a těm. A ten jeho názor byl ctěn a vážen. Takovou měl pozici společenskou, jako dospělý velký muž, v té době starší muž. On se dožil vlastně velmi vysokého věku, 97, že?
0: No a co vy? Byl jste se za ním poradit před nějakým životním zásadním rozhodnutím, před nějakou křižovatkou?
1: Určitě přijel jsem mu představit svou ženu, která měla, stále má dlouhé vlasy. On se nad ním sklonila, aby ji mohl políbit a protože jí takhle spadly vlasy, tak řekl, dej to pryč, vlasy ti líbat nechci.
0: A co žena?
1: trošku se lekla a vlasy šly stranou.
0: Dědeček zemřel v roce 75, byl jeho pohřeb velkou rodinou sešlostí, bylo to tehdy vůbec možné?
1: Přijeli synové. Dcera přijela se svým manželem.
0: Přičemž musíme říct, že většina z jeho potomků byli v zahraničí.
1: Kromě mého otce byli v zahraničí. Ne, ten nejmladší nepřijel, strýc Franta, ten žil v Americe a bylo to přece jenom daleko. Byla to ohromná událost, která vyvolala velké obavy, protože státní bezpečnost se nesmírně obávala toho, že by mohla vzniknout nějaká demonstrace, což byla fakt úplná blbost. Ale oni dělali blbosti a uvažovali blbě. Opravdu sjel se tam úplně celý kostel, široko daleko. Tam bylo tak narváno neuvěřitelné hemžení, ale absolutní klid a ticho. Bylo tak jako úplně cítit, zemřel starý pan hrabě. A co víc říct? Samozřejmě byl zakázán průvod za rakví, takže jenom se rakev vynesla a on navíc ani neměl být pohřben v Kostelci. On byl 20 let vdovcem a bylo jeho jediný přání, použiju jeho slova, já chci jít mezi svý, což znamená do rodiny hrobky, která je v Budenicích, což je u Slaného. A stal se zázrak malý, i v roce 75 povolili, aby tam mohl být uložen. Takže je tam uložen společně se svou manželkou a teď už jsou tam mezi tím další. A jelikož to byl pohřeb v nejužším rodinném kruhu, tak těch tajných tam bylo výrazně víc než nás.
0: No a v čele rodu stanul váš tatínek, tatínek Josef, který zakusil mnohé z toho, co komunisté dokázali předvést. Nejenom, že přišel o rodinný majetek, ale také byl obviněn z hospodářské kriminality. Trest strávil nejprve ve věznici v Ilavě, poté v uranových dolech v Jáchymově, kde následně také pracoval, protože se znal, že jinou práci by stejně nesehnal. Když se vždycky jednou týdně vracel domů na tu neděli, jak jste očekával ty jeho příjezdy? Neměl jste před ním až ochromující respekt, když jste ho viděl takto sporadicky?
1: To je úplně první vzpomínka na mýho otce. Není z těch nedělí. Otce zavřeli v 49. Mně byly necelý 2 roky. Takže si ho moc nepamatuju. A potom vždycky, když něco dělal, pracoval vždycky s takovým zaujetím, že zapomněl na všechno ostatní a jenom pracoval. Mnohdy zapomněl i na rodinu. Teda moje matka to aspoň říkala. Takže já si ho moc nepamatuju. A první vzpomínku, kterou na něj mám, je z návštěvy v Ilavě. Až potom, když se vrátil, tak jsem měl takový pocit, že to oblečení bylo takový šedokaky, takový zvláštní barvu to mělo. A ty věznici, taky bývalý klášter jako Valdice, jde takovou alej a tam byly kaštany, tak jsem si asi nazbíral fůru kaštanů do kapes. To si pamatuju, protože jsme se nesměli zájemně dotknout, že? Tak jsme se dotýkali tím, že jsme si kouleli kaštánky. Tak to chápal on. Já jsem si koulel s tím pánem kaštánky, že, jo? Že mě byly 3. A on měl potom takový župan, když už byl takzvaně v civilu, byl doma, který měl podobnou barvu. A já jsem si celou dobu myslel, až mě později, hodně později vysvětlil, že to opravdu nebylo tak, že tam seděl v tom županu, což nebyla samozřejmě pravda. Otec vždycky, když přijel, tak se proměnil zcela, protože přijel v nějakých takových těch polopracovních věcech a ta neděle byla tak, že měl bílou košili a kravatu a dobrý oblek, že si zásadně nechával obleky šít. Když jako horník z Jáchymova jste na to měl, že to zase jo. Takže výhradně u Bárty si nechával šít obleky, takže oblek vždycky padnul jak ulitý a šlo se na nedělní procházku. Jak já to neměl rád. Ty vyštafírované nedělní procházky. Na Petřín, do Stromovky a tak. A pak jsme vždycky zabrousili k některým příbuzným a tam už to zase bylo fajn. A pak odjížděl večer.
0: A co jste z toho rodinného života vyloženě miloval?
1: Já jsem měl rád takovýto podvečerní posezení. Doma tak jako sedělo a povídalo. Člověk mohl povídat se svými rodiči o všem možné. Matka měla striktnější názory a otec byl liberálnější. Vedli se rozhovory o vážných věcech i nevážných. Ty vážné věci byly obyčejně můj prospěch. Ty nevážné věci byly společenský. Co ten, co tamten a jak se mají ti a jak se mají tamti a proč ti tamti se mají tak a ti to tak a tak. No a pak se samozřejmě řešilo, co je třeba dělat, co se musí udělat, co se nebude dělat. Otec se posmíval všem chalupářům, protože říkal, že by ho v životě nenapadlo něco takového udělat, takže si ji potom koupil. Pak říkal, nikdy nečtu noviny, takže když si koupil chalupu, začal odbírat Lidovou demokracii kvůli inzerátům. Jeho život se neustále proměňoval a vedle toho se proměňovaly i životy naše, že jsme se stali vždycky součástí toho jeho života.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: V roce 1953 začal František Kinský navštěvovat jednu z pražských základních škol a podle vlastních slov prožil docela normální dětství, byť se tedy obešel bez pionýrského šátku a pionýrského společenství. Kdy jste byl poprvé v zahraničí?
3: Úplně poprvé jsem vlastně vyjel tou první škvírou, která se udělala v Železné oponě. A to bylo v roce 1964.
2: To vám bylo 17?
3: Matka, můj bratr a já. A jeli jsme pařížským rychlíkem, který byl tak narvaný díky jedné paní, která chodila s mým bratrem na procházky, která tehdy strašně obětavě šla asi 3 hodiny před odjezdem vlaku zabrat místa, tak jsme měli místa v kupé. Ale když můj bratr potřeboval, tak ta ulička byla tak narvaná lidma, protože byl malej kluk, tak si ho podávali nad hlavama. Protože jinak by se tam chudák nedostal. To bylo neuvěřitelné. No. Pak jsme přijeli do Širdinku a tam to udělalo frrrr a všichni byli pryč. Tam stáli úplně stejný davy, jako jeli v tom vlaku, tak stáli v tom Širdinku na tom nástupišti. Pro mě, když jsem se na to koukal, to bylo v mnoha případech neuvěřitelně dojemný, že tam se prostě potkávaly roztržené rodiny od toho odsunu. S náma v kupé jela paní babička taková, která si na tu cestu viděla tím, že sbírala borůvky a jela za sestrou. A ty se tam potkali a musím říct, že ještě teď mě píchá v nose, když si na to vzpomenu, na to jejich setkání. Ta na jedné straně ta osoba s těma udrnejma rukama. Udřeným, ale krásným starým obličejem, nesmírně prostě oblečená a na nástupišti stála její sestra, která se dostala pryč v odsunu, elegantní panička v klobouku, taková ta, jak se říkalo, našprnděná sedmdesátka. A teď si tam padli do náruče a musím říct, že mě to ještě teďka dojímá, když si na to vzpomenu.
2: No ale vy jste také zažíval takové ty rozporuplné výjevy na vlastní kůži. Vy jste měl velkou část rodiny v zahraničí a zatímco vám dovolili maximálně stavební průmyslovku, ačkoliv jste toužil po umělecko-průmyslové škole a možná jste měl další velké představy o svém vzdělávání, tak vaši bratranci se mohli opravdu svobodně vzdělávat v demokratických zemích. Já vím, že jste byl veden k ušlechtilosti, že jste křesťan, ale neprobleskla vám někdy hlavou ani stopa takového zamyšlení, postesku, nechci-li říct přímo závisti, že to takhle je?
3: Ne, víte, že ne. Kdyby si podíval na ten svůj život, tak já jsem ho prožil nesmírně spokojeně a vlastně se mi vždycky to, co jsem si přál, nějakým způsobem povedlo. Na mě se docela smálo štěstí. Vystudoval jsem stavební průmyslovku, věděl jsem, co nechci v životě dělat. Protože to prostě nebyla dobrá rána. Současně vím naprosto, jsem o tom bytostně přesvědčen, že i kdybych šel na tu uměleckou školu, tak ze mě umělec taky nebude. A pokud, tak špatný. To jsou přání, to jsou sny v těch 15. Pak jsem přišel do té televize a tam jsem objevil, že to by mě bavilo. Vyrábět, psát ty filmy, dokument to byl, zúčastnit se toho natáčení, ty tvorby. Ale na tu famu jsem nemyslel, že jsem si říkal, a třeba někdy časem, pak mě vyhodili, proč ne? Když seš Kinský, tak nemáš co dělat v hlavní redakci politicko-dokumentárního vysílání, to už samo o sobě je protimluv. Vrátil jsem se pokorně ke stavařině a pak jsem vlastně zakotvil v reklamě, opět dík náhodě, dík štěstí, dík, že jsem potkal kamaráda, který mi zrovna řekl, hele, nechceš, sedím na tomhle místě, mám převzít jiný místo, nechceš si sednout na moje místo. Furt jsem tak měl štěstí v životě.
2: No takhle to říkáte z velkého odstupu a zní to dobře, ale v danou chvíli, když jste student s přistřiženými křidelky, to opravdu nebyl žádný postesk.
3: Opravdu ne. Tím, že jsem přijal tu skutečnost, že žiju a jsem tady, že jsem jim ani nezáviděl, proč. Je na tom stejně jako já, musí se učit stejně jako já, možná, že se musí učit víc než já, protože já se přiznám, já jsem byl velmi průměrný student, No tak jak máte studovat s radostí něco, co vás upřímně nebaví, tak děláte radost svým rodičům, že oni řekli, aspoň něco musíš mít. Takže odmaturujete a pak už vlastně jste splnili to, co jste splnit měli a pak už razíte někam tím životem sami a někam vás ten život dovede.
2: Otázka emigrace, ta u vás v rodině musela vyvstávat opakovaně. Vy ani otec jste neodešli z povinnosti vůči svým rodičům, celé rodině, rodu. Zeptám se, kdyby se vaše vojna u silničního vojska neodvíjela právě v roce 68, kdy jaksi utéct bylo dosti složité z té vojny. Byl byste za kopečky?
3: Já jsem dokonce měl, ač jsem byl voják Československé armády ve svém pase, který jsem neodevzdal, tak jsem měl výjezdní doložku do všech států světa, pro kterou jsem si jako voják došel. Tam byl takovej nepořádek, že mi normálně, to bylo na Peršině, tak mi tam to razítko vrazili a říkali, už je armáda odchází. A já jsem říkal, ne zatím ne, ale může se stát. A odešel jsem. A měl jsem to tam s razítkem, s podpisem, bác. Takže já jsem teoreticky mohl doma zabalit uniformu do balíčku a odeslat jí. My jsme o tom s otcem mluvili, že matka v tu dobu byla s bratrem pryč. Můj otec říkal, počkáme. Já jsem taky na 14 dní zmizel z vojny a nikdo mě nehledal, protože byl takový čurbes. Navíc u toho silničního vojska jsem dělal mistra na stavbě. Já jsem měl volna, kolik jsem chtěl. Já jsem se pohyboval velmi svobodně jako voják. Takže jsme o tom uvažovali, ale otec byl velmi racionální. On byl ročník 13, takže v roce 68 bylo 55. On říkal, když teďka odejdu, budu muset pracovat do konce svého života. Protože to, co bych nikdy nechtěl, je, abych visel na krku svým příbuzným. Tím bylo rozhodnuto. Možná, kdybych nebyl na té vojně, protože kdybych z té vojny utekl, tak bych asi způsobil velký malér, tak bych to možná zkusil odejít. Dokonce bylo vymyšlené nějaký studium pro mě v Itálii, restaurátorství v Benátkách jsem měl studovat. Já jsem se vlastně těšil, že když ta vojna v 69 skončí v prosinci, takže tom 70. že bych odjel. Jenže v 69. na podzim zase definitivně se železná opona zaklapla a tento sen skončil, byl pryč. Byl to sen a sny se zdají a pak se ráno probudíte a zjistíte, že věc je jinak, tak říkáte, no, byl to hezký sen, ale tak co, nechme to být, teď musíme zase žít. Nikdy mě to pak vlastně na mysl nepřišlo. Pak už jsem byl tady a dík úžasným přátelům, který jsem měl a báječným kamarádům, který jsem si během toho svého života nadělal, tak se tu dalo vlastně slušně, ale docela zábavně žít.
2: Vy jste naznačil, že jste se přes televizi, odkud vás vyhodili poté, co jste si dovolil svatbu v tom šlechtickém pojetí a přes práci v Kovu projektě, ocitl v agentuře Merkur, která, jak jsem si dohledala, zastřešovala de facto veškerou reklamní produkci na území Československa. Tam jste měl pocit otevřeného tvůrčího vyžití?
3: Podívejte se, do Merkuru se dostat, to musel někdo umřít. A nebo mít takový štěstí, jako já, že se zakládá nové oddělení a ten, kdo

0: si kdo mohl přát? Co si kdo mohl přát? Já jsem vlastně řídil oddělení, které mělo na starosti televizi, rozhlas a film, to znamená kina, umisťování reklamních sdělení do těchto tří prostředků. Televize, tam jsem měl fůru známých, takže tam jsem vždycky zaběh na kus řeči. Fajn. Propagační oddělení rozhlasu, tady jsme nosili pásky hotový, jsem natočený nějakých reklam. To si člověk vůbec nedovede teďka představit, jako například existoval reklamní pořad, myslím, že Sobota s paní Milenou se to jmenovalo, to byl reklamní pořad, který platil tukový průmysl, kde 10 minut hovořil Beck s Kačírkovou. Já jsem obdivoval toho člověka, který to psal. Každou sobotu napsat 10minutový blá, blá, blá pro ty dva, ale přece jenom paní Kačírková a pan Beck, tak úplně blá, blá, blá jste pro ně psát nemohli, že to by nedělali. Takže já jsem dělal tohle a mý podřízený byly 3 mladé dámy, kterými všichni záviděli. Všichni. Protože byli nesmírně šikovní, velmi půvabný a velmi milý. Takže všichni si tam chodili s nima povídat, proto nechodili za mnou. Nebo já jsem byl takzvaně záminkou, jakože jdou za mnou a pak se tam čepejřili všichni ty moji kamarádi. Proto ty lásně.
1: Vy jste v reklamě udělal velkou kariéru, potom po roce 89 jste to dotáhl až na kreativního ředitele nadnárodní reklamní agentury. Tam už začalo asi přihořívat z hlediska nějaké dynamiky, možná i určité agresivity. I to jste zvládal? I tam jste si říkal, jo, je to moje branže, ta reklama mi sedí?
0: Takhle. Já jsem pracoval v té reklamě v tom Merkuru 10 let. Takže jsem si hrozně myslel, že všechno umím a všechno vím. A že mě nějaký nebudou říkat, jak se to dělá. Velmi rychle mě vyvedli z omylu a já hodně rychle pochopil, jak se to dělá. Protože prostě celý ten princip se najednou úplně změnil. Tady to bylo v podstatě úplně jedno. Vůbec natáčet reklamu na národní podnik potraviny, tam točili nějaký chlebíčky. Byla to úplná blbost. Jako fakt blbost. Jinak se to nedá říct. Nebo prodejný kol, tak se tam natáčel nějaký kola, koloběžky a když jste tam přišli, stejně to nebylo. Jo. To bylo celý, prostě to byl vtip. Nevím, jestli se člověk smál, ale vtip to byl.
1: Hořce možná.
0: Hořce možná. A pak najednou člověk teďka pochopil ten princip, celý ten systém a tak dále. Já jsem vlastně jako kreativní ředitel začal ve firmě, která se jmenovala Lintas, což byla úplně totéž jako Ogilvy, taky nadnárodní a úplně stejně jako Ogilvy, taky Lintas obhospodařoval takový ty veliký monstra těch klientů, což je od zubního kartáčku až já prostě přes zmrzlinu a přes jedlý tuky a přes zmražený potraviny a já nevím, to je prostě ohromná škála výrobků, který dělají. A vy dostanete něco. Lintas byl pověřený uvízt na reklamní trh jednu z jejich vlajkových lodí, což je prací prášek, který se jmenuje OMO. Můj první slogan, OMO vypere do čista, do čista. Taková hříčka s významem českých slov.
1: Tak to jste vy.
0: To jsem já. Já jich mám víc. A Unilever ten boj prohrál. Prohrál s Procterem. Procter & Gamble byl daleko agresivnější a navíc se rozhodl, že koupí v Česku továrnu. Koupil Rakonu. Ten moment on obsadil trh. A například v Maďarsku je to úplně obráceně. Tam to zase vyhrál Unilever. V Polsku zrovna tak. Takže to byl opravdu jako dravčí boj.
1: No a jak vám v tom bylo?
0: No, koukal jsem jak jelen. A furt jako musíme a musíme a musíme. Helejte, tam bylo tak neuvěřitelných historek okolo těch výzkumů, jo. To člověk vůbec nevěřil. Teďka my jsme, no, jenom jak vás překvapějí lidi. Vy moc by něco vymyslíte. Vy si říkáte, teď to mám, to je ono. Přednesete to v rámci nějakých těch výzkumů konzumentovi, tomu takzvanému vzorku těch spotřebitelů. Říkáte, no teď je musím prostě ohromit. Zjistíte, že oni vůbec nechápou, o co jde. Ten klient na vás tak pohlédne, vidíte na té tváři, tak si jenom říká, já vám to říkal, že to je blbost. Ale vy jste to chtěli zkusit, tak tady to vidí. Tak to vymemete, zmuchláte, hodíte do koše znovu, jinak. Navíc v porovnání s našimi kolegy z kanceláří po světě v Londýně, v Hamburku, ve Frankfurtu, v Paříži a tak dále, tak my jsme pracovali pod příšerným tlakem, protože ten zákazník spěchal, chtěl to tady mít. Ale když se třeba uvádí v Londýně nový výrobek,

výrobek na trh, tak od okamžiku zadání, než ta věc je na trhu, tak to trvá 5 let. My jsme měli 5 měsíců. Já jsem pracoval 12 hodin denně, 7 dní v týdnu. A pak jsem udělal trošku takový malinký tajný boom. Nikomu jsem to neřekl. V jeden okamžik mě bylo tak zlé, že jsem ležel ve střižně na zemi, protože jsem nemohl ani sedět, ani stát. Pod hlavou jsem měl krabici a stříhač stříhal na stole a já mu takhle na zemi říkal, tohle tam jde, 12 oken u střihni, je tam cuk v pohybu a tak dále. Vynikajícího stříhače jsem měl. A takhle jsme dávali dohromady celou sérii takových reklam pro produkt. Není to na chlubení, ale prostě jsme převálcovali toho českého spotřebitele, že to jako začal kupovat, začal to mít rád, začal to užívat. A to jsou rostlinné tuky. Někteří lidé si to pamatují, že existuje velký rozhovor v Mladé frontě, kde to je ten velký nadpis, ten, který naučil jíst Čechy ramu. A já jsem říkal, to je přesně to, co nechci mít vytesaný na náhrobku.

0: for you.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je hrabě František Kinský. V roce 92 byl vašemu rodu navrácen v restitucích majetek. Především budeme hovořit o zámku, který sloužil za komunistů jako výzkumný ústav pro chov prasat. Jak dlouho tatínek Josef přemýšlel o tom, jestli do rekonstrukce vůbec půjde?
2: Když viděl zámek, tak řekl, ať ta barák spadne, mě to je fik. Samozřejmě do roka svoje rozhodnutí změnil a začal ten zámek opravovat. To byl on.
1: On byl neuvěřitelný frajer. Já když jsem si o něm četla, tak jsem si vzpomněla na Jiřího Stránského, který říkal, že ho ten uran možná trochu nakopl nebo posílil nebo nabil. Tak to by se možná dalo říct i o vašem tatínkovi, ne?
2: Můj otec byl člověk, který když dostal úkol, který si přece vzal, on si ty úkoly dával sám. On je na tom uranu, když ho chtěli strčit někam, na čem si všichni před ním vylámali zuby, tak on na té štole začal tak vydělávat, že ho snít zase okamžitě sundali, že jo. To byl můj otec. On si postanovil, řekl a šel. Neuhýbal doprava, neuhýbal doleva, šel. A úplně stejně se postavil k té restituci toho zámku a k té opravě toho zámku. Nespěchat, ale vytvořit si ekonomický základ a na tom to celý postavit a udělat to prostě. Já to udělám.
1: A když jste se rozhodli dát svému zámku co nejpůvodnější podobu, kde všude jste pátrali?
2: Všude. To už ale bylo na mě, protože samozřejmě každý projekt stárne. Pak tam byly některé věci, s kterými já jsem se prostě nemohl smířit.
1: Třeba?
2: Třeba, že štuky na stropě jsou udělané z polystyrenu. Nikdo na ně neuvidí, nikdo si na ně nešáhne, nic to nestojí, ale pro mě musí být ze sádry. To mě běhal mráz po zádech při té představě. No. Když bych to vzal do ruky, to je jako když křídou škrtnete o tabuli. Stejně nepříjemný pocit. Nejvíc byla Vila Kinských na Smíchově, což je rodná sestra Kosteleckého zámku, protože ta byla také v úplně stejném stavu jako Kostelecký zámek a hrozilo zřícení. Naštěstí pak se dohodli, našli se peníze a našel se majitel. Tam se mezi sebou hádali instituce, stát, město a muzeum. A nemohli se dohodnout, komu to patří, ale to je jiná kapitola. A v některých případech nám byl i vzorem potom, že tam to šlo rychle, tam to financoval stát. Tady jsme si to financovali my jsme pomalejší. To i tedy, když člověk je pohodlný, tak nic nežene zbytečně, že jo. Jenom ten stát je takový dynamický. No a Kačinu jsme si byli prohlídnout. Bohužel mě vypadnul jméno toho zámku u Vídně, kde jsme byli. A tam se to všechno oměřili. Abychom se prostě dostali co nejblíž k té autenticitě, kterou jsme měli graficky znázorněnou, ale na akvarelu od šikovné žákyně, pána domu, od některé z mých prapraprateb. Ale ten princip, ten systém tam byl znát. Pro tomu jsme se potom vrátili a měl jsem to štěstí, že opravdu mě tam památkáři na tom netrápili. Udělali jsme to a já jsem přesvědčen o tom, že teď ten dům vypadá tak, jako vypadal, když se postavil, ale stokrát krásnější.
1: Co zažíváte, když jim procházíte?
2: Já už se teďka dívám po detailech jenom. Když tak si tak jako zdobím detaily. Čas po času všechno převěsím a tak, to není zas takový detail, protože chci, aby to bylo vidět. Neustále vyhledávám drobné předměty, které mu to můžu doplnit, protože můj otec byl taky vášnivým sběratelem a některé ty sbírky nejsou jím uzavřeny, ale já v nich pokračuju, doplňuju. To jsou takové ty hříčky a radosti, které si člověk dělá v rámci toho svého denního života. Já prožívám radost, když tím domem jdu.
1: Vraťme se do počátku vašich budovatelských let a do těch vašich prožitků tehdejších. Co se stalo, když ředitel nadnárodní reklamní agentury odešel z toho víru velkoměsta, z toho biznesu, kde pracoval 7 dnů v týdnu, x hodin denně a usadil se v Kostelci nad Orlicí?
2: Takhle, já když jsem přešel z jedné reklamní agentury do druhé, tak tam už mě požádali, jestli bych mohl nastoupit v pozici konzultanta. Takže tam už jsem nedřel tak. Ale já byl za těch 10-12 let v té reklamě tak vyšťavený, že jsem měl pocit, že už mě nic nemůže napadnout. Pracovat v tom o moc díl nevydržíte, musíte z toho na nějaký čas vystoupit, ono vás to prostě požírá. A navíc Já jsem šel do toho kostelce s tím, že za mnou bude něco vidět. Opravím dům, udělám ho nejkrásněji, jak si dovedu představit. Víc už skoro neumím. A lidi budou říkat, to je krásný, to jste to nádherně opravili. Když mi někdo řekne, to jste nádherně opravil, tak já je vždycky opravím ve smyslu, to jsme nádherně opravili, protože nebýt mýho otce, tak se to nikdy nestane. Já bych na to sílu neměl. To řeknu naprosto poctivě. Teď je to vidět, můžete si na to šáhnout. Je to tam.
1: Každopádně je zjevné, že ta profesní výhybka byla dobře načasovaná, zdá se.
2: Přesně tak.
1: A teď mi prozraďte, hospodářská půda, lesy, které tvoří ekonomickou bázi pro to, aby tady mohl vzniknout a provozovat se tak nádherný zámek, vyžadují ale také nějaké znalosti. Jak se utvářel váš vztah k přírodě? U vás, chlapce, který vyrůstal v Praze, a jak, od koho jste se učil jí porozumět tak, abyste s ní mohl dobře nakládat?
2: Já nevím, jestli s ní dobře nakládám nebo ne. Já se snažím a opírám se výhradně o znalosti lidí, kteří tomu rozumějí na první pohled. O les se stará nadlesní, což je lesní inženýr, s dlouholetými zkušenostmi, a já chodím s ním po tom lese, pak v něm zabloudím, že jo? Protože on se pohybuje po tom lese hroznou rychlostí a zmate mě na těch cestách. A já si myslím, že jsem někde jinde, než jsem. Já spíš koukám. Možná, že to nejlepší, co pro tu věc můžu udělat, že si jim do toho moc nepletu. A zemědělství vůbec, tomu fakt nerozumím. Zemědělská půda je propachtovaná, vybírali jsme pachtýře, to je krásný slovo, to je takový starý, ale podle nového občana, je to správné slovo. Vybírali jsme takové, u kterých je záruka, že se o tu půdu budou starat, jak se sluší a patří. A to znamená, že ji prostě nevysajou a pak vám vrátí kamenitej úhor a řeknou, že to je pole. Ne, prostě dobrý hospodáře. A s těma se setkám, jdu se podívat na to pole. Vidím, to je někdy dokonce cítit z dálky, že do toho dávají něco, co do toho opravdu patří. A u některých dalších věcí, třeba vyrábět cihly, taky jsem se šel koukat, jak se to dělá. A tam už vím.
1: Z těch nedávno vysázených lesů nebudete mít užitek ani vy, ani váš syn, spíš tedy vaši vnukové a pravnukové. Řekněte mi, od kdy vás v životě provází slovo vize?
2: Od kdy? Já bych řekl, až od okamžiku změny režimu.
1: Tam to dostalo smysl.
2: Do té doby člověk měl vizi, tak jako ze dne na den a někdy třeba samozřejmě delší, pojedeme na dovolenou tam a tam a buď jsme na ní jeli nebo nejeli. Já jsem trošku pecival, tak se mnou je to vždycky složitý mě někam vytáhnout. Ale teď je to jasný. Když můj otec chtěl ve zkratce říct, jaký má úmysl, tak říkal, já to rozběhnu tak daleko, aby oni z toho nemohli cuknout. Což jsem byl já, můj bratr už není dávno, bohužel 10 let. A já jsem tehdy řekl, já to dotáhnu tak daleko, aby po mně už to jenom museli udržovat. Mám pořád co dělat. Pořád si mám o co starat.
1: Vy jste při té péči o rodové sídlo a rodový majetek velkorysý, rozmáchlý. Ale říkám si, že ve vás musí být i kus nějakého spořivého, přemítajícího hospodáře. Je, anebo na to máte přísného účetního?
2: Já někdy trpím, protože se načapám při tom, že jsem velkorysý, protože to je nutný být velkorysý. Někdy fakt musíte být velkorysý. A pak se probírám těma účetníma dokladama a najednou se ve mně prostě probudí lakomec, který nikomu nic nedá. Už nikdy nikomu nic nedám. Tohle to už nikdy neudělám. A pak zase stojíte před nějakým úkolem a chcete, aby to bylo krásný, aby to bylo udělané dobře. Nechcete experimentovat, takže zase vemete ty, na který jste zvyklí, který ví, co si za to říct, takže vy jste se velkorysí, pak zase jste škrt. A tak se tak jako motáte mezi tím. A je to docela zábavný čas po času. Myslím, že některý lidi tím docela bavím, když začnu být takový paškrta. A pak zase jsou celý překvapený tím, když tak jako máchnu rukou se slovy, ať schoří zámky.

kašou, tak už se navije a zhlížejí se ve Vltavě, jak v střepech levných zrcátek. Snad byla zima?

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Můj dnešní host František Kinský říká: mám štěstí, že dělám mnoho věcí, které mě baví, a to mě dodává energii. A já si říkám, jestli to spíš není tak, že si ve věcech, které děláte, dokážete najít zalíbení.
3: Já nedělám to, co mě nebaví. A já to někdy dokonce poznám už z dálky. I když mnohdy jsou to věci, které musím dělat. Málo kdo umí tak krásně odkládat jako já.
2: Nevěřím.
3: Věřte. Někdy tím dokonce svýmu okolí způsobují problémy tím, jak se mi nechce do věcí, které se mi nechtějí. Na mě někteří nahlíží, ten je opravdu jako malý dítě, že já se úplně zatnu. Takže já si vybírám. A pak člověk může být šťastný v té práci, když si vybíráte jenom to, co vás baví.
2: Já jsem ve vaší odpovědi ocenila mimo jiné skutečnost, že jste řekl odkládám a nikoli prokrastinuji, což je výraz vašeho vřelého vztahu k mateřštině. Příslušníci vašeho rodu se nikdy netajili inklinací k češství, české národnosti, vlasteneckým smýšlením. Za co máte tuto zemi rád?
3: Takhle, sice by se mě možná víc líbila za Karla IV. A nebo i za těch Habsburků, to bylo krásný, protože jsme měli i moře. To nemáme, ale jinak máme všechno, co si můžeme přát. Podle mě se ta země krásně proměňuje. Samozřejmě, že ji umíme neuvěřitelně zjizvit někde, ale my jsme tací, jsme takový. A pravda, že jsem vlastně vždycky měl rád svůj jazyk, protože je bohatý, což čeština je. A pak jsem tady měl vždycky dobré přátelé. Dobří přátelé vám pomáhají přežít kde co, a proto jsem tady rád žil, protože mi k tomu pomáhali moji dobří přátelé. A já jsem snažil být dobrým přátelem mým přátelům, aby jim se tady dobře žilo. Takže já mám tuhle zemi rád a nedá se nic dělat. Přirostla mi k srdci, protože jsem se tady narodil, a pořád ten pocit toho mám. Intenzivně jsem ho cítil. Poprvé jsem ho strašně intenzivně cítil v Kostelci, když jsem vstoupil do toho zámku, který byl ještě v tu dobu ruina. Ale začal se tam dělat. Vstoupil jsem tam jednou, po druhý, po třetí. A najednou jsem měl pocit, jakože to místo na mě začíná mluvit. A možná, že to místo mě oslovilo ve smyslu, tak tě vítám zpátky doma.
2: Které zákoutí v tom svém kosteleckém zámku máte nejraději?
3: Každý kout.
2: Vážně?
3: Každý kout. On je naprosto přesně situovaný sever, jih, východ, západ. Takže na každé straně, v každém koutě toho domu si najdete svoje světlo, svůj pocit, chcete být temnější, jdete na sever, chcete být prosluněný, jdete na jih, chcete vítat den, koukáte z okna na východ a těšíte se, až ten den zase pomalu usíná a přejdete k oknům na západní stranu a vidíte zapadat slunce. To není kout, to je dům.
2: To bylo nádherné vyznání lásky vašemu kosteleckému zámku, pan Hrabě. Tak nám ještě závěrem prozraďte, protože jako Kinský to určitě budete vědět, co je největším pomocníkem k dlouhému a dobrému životu?
3: To je ale teda otázka hodně složitá pro mě. Takhle, já jsem obklopen dlouhověkými lidmi. Dědeček 97, otec 98, matka 94. Ze všech stran se to na mě řítí, ten dlouhý věk. Já jsem už ve věku, kdyby se dalo říct, že jsem dospělý. Já nevím, je to takový zprofanovaný. Neničme se příliš. Netrapme se. Mějme dobrou mysl a pak budeme dlouho žít.
2: S pobídkou k víře v dobré se s námi rozloučil Hrabě František Kinský. Děkuji za milou návštěvu. Naschledanou.
3: Naschledanou a děkuji za pozvání.

0: Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr, repríza z roku 2022. U mikrofonu se sešly Jitka Novotná a František Kinský, režii měla Ivona Žertová, na pořadu spolupracovali Valerie Racmanová a Ladislav Čurda. A ještě připomínám, že po zprávách se na vás těší Ondřej Soukup.
1: Český rozhlas uvádí Tobogan.
2: Léto bude patřit reprízám těch toboganů, které vás v minulosti nejvíce zaujaly. V březnu loňského roku jsme vysílali z rehabilitačního ústavu v Kladrubech a mými hosty byli Alfred Strejček, Jitka Molavcová a Štěpán Rak. A to určitě stojí za zopakování.
3: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
1: Na dvojce a na pohodě.
4: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Inspekce zjistila na filmovém festivalu v Karlových Varech pro hřešky u 40% kontrol a sklizní ozimého ječmene začaly nahané žně. Bude slunečno během dne, přechodně i oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Česká obchodní inspekce zjistila na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech nedostatky u 40% kontrol. Celkem jich inspektoři za prvních 5 dnů festivalu udělali 48. Zaměřili se hlavně na prodej alkoholu mladistvým. Problémy objevili zhruba ve 2/3 případů. Pokračuje mluvčí inspekce František Kotrba.
5: Je to samozřejmě problém, který je trochu společenský, celospolečenský. Je to vysoká akceptance alkoholu, která je v těch našich zemích. Je to snadná dostupnost alkoholu.
4: Loni provedli inspektoři na filmovém festivalu celkem 94 kontrol a nedostatky zjistili téměř v polovině případů. Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hoří propojka plynu v zemi. Na místě se popálil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali dva domy. Na místě byly zaznamenány plameny vysoké 5 metrů. Hasiči ochlazují okolí. Uzavřeno je okolí Biskupské ulice a také Zátkovo nábřeží. Pěstitelé z Hané zahájili sklizní ozimého ječmene žně. Výnos očekávají kvůli dlouhodobému suchu a parnému počasí spíše podprůměrný, pokračuje agronom zemědělské firmy Palomo z Loštic na Šumpersku Martin Rosta.
6: Hlavní příčina je vlastně sucho, jelikož za poslední měsíc zde nepršelo, nebo téměř 1 mm za měsíc, což není vůbec nic. A je to vidět na těch vlastně porostech, těch obilovin, že při těch vedrech, které panovaly v minulém týdnu nebo předminulém týdnu, bylo vidět každý den, jak to obily prostě žloutne. Já říkám, že se prostě upeklo.
4: Na Univerzitě Palackého v Olomouci dnes začíná letní škola slovanských studií. 111 studentů ze 30 zemí světa čeká měsíc intenzivního kurzu češtiny a také doprovodný program. Zahrnovat bude několik novinek, říká ředitelka školy Pavla Poláchová.
7: Speed dating a nepoznej co nejrychleji své spolužáky. Novinkou je také například workshop o českém surrealismu anebo přednáška o legendách českého sportu. Mezi stálice patří například lekce ranní jógy, mezinárodní piknik a budeme i tancovat, máme tam folklorní večer s cymbálovou muzikou, takže se studenti mají opravdu na co těšit.
4: Nevšední suvenýr z mistrovství světa si mohou pořídit fotbaloví fanoušci. Mezinárodní federace FIFA jim na svém webu nabízí trávník ze stadionu v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější vyjde v přepočtu na 9,5 tisíce korun a ta nejdražší přes 63,5 tisíce korun. Trávník bude k mání pouze ve Spojených státech a v Evropě.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude slunečno během dne, jen přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severovýchodě kolem 23 a v 1000 metrech na horách 17 na Šumavě až 21.
8: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Doprava.
4: Na 232. kilometru D1 směrem na Prahu se srazila dvě osobní auta, jsou na krajnici, projíždějte opatrně, pohybují se tam lidé. Na 20. kilometru D11 směrem od Prahy se srazila tři osobní auta, zasahují tam hasiči, zdržení asi čtvrt hodiny. A na Hlávkově mostě v Praze směrem z centra se jezdí jedním pruhem a je tam kolona na 10 minut. To byly zprávy, hezké sobotní dopoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
9: Haló, Soukup? Haló?
3: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
10: Tady je Ondřej Soukup, já vás velmi, velmi zdravím. Tak představte si, psala mi paní Ferencová, jestli bych mohl přidat do playlistu na Spotify k písni Serge Gainsbourga Je t'aime, moi non plus, k verzi s Bridget Bardotovou, ještě verzi s Jane Birkin. Tak já jsem chtěl říct, že už tam ta verze je, obě verze jsou hned vedle sebe, takže nyní můžete krásně porovnat, která z ikonických dam lépe vzdychala, naříkala a užívala si natáčení téhle písně a která to dělala uvěřitelněji. A naprosto mě dostal pan David, kterému je 50 let a který mi napsal, že si koupil novou hudební aparaturu, respektive manželka mu dovolila si ji koupit, on ji pak doladil a začali na tom společně, to znamená on i jeho paní, poslouchat tenhle ten pořad a že díky tomuto pořadu si už vybral hudbu na svůj pohřeb a hlavně si sám před sebou obhájil zvýšení rozhlasových poplatků. Tak to je teda kombinace, která mě docela uzemnila a jsem nadšen, že tento pořad mohl způsobit tolik kladných počinů. A jdeme hrát. Cosmic Girl. To je druhý single britský funkový a acid jazzový skupiny Jamiroquai z roku 1996. Ten text je samozřejmě psychodelický, jak to u J.K. často bývá, a evokuje vesmírné prostředí pomocí výrazu jako nulová gravitace, hyperprostor, galaxie a kvazar, což je vesmírné těleso s výrazně rudým posuvem spektra. A ta píseň byla velice úspěšná, dosáhla vysokých příček hitparád. Ale hlavně slavný byl videoklip k téhle písni, který byl natočen v Cabo de Gata ve Španělsku. A hrají v něm tři slavné supersportovní vozy, dvě Ferrari a Lamborghini, které se honí po horských silnicích od slunného dne až do úsvitu. A Jay o natáčení vypráví, že měli připravena tři auta, ale jedno z nich, Jota, to bylo auto s nějakýma brzdama 600, tak to nebylo schváleno pro provoz na silnicích, takže mohli použít jenom dvě. A on teda se rozhodl, že použije svůj sporták, který měl v garáži. Přijel pro něj nějaký chlap, naložil ho na přepravních aut a pak mu zavolali, že ho totálně zničili, ten jeho sporták. Takže oni si museli potom najít fialový auto, protože jak jinak, protože fialová byla zásadní kosmická barva, a tak sehnali další auták a on jim říkal, prosím vás, nic nedělejte, počkejte, až dorazím, letím tam. Nikdo s ním nejezděte, dokud tam nebudu. Nemůžeme si dovolit ho rozbít. A jak vystoupil z letadla, tak všichni vypadali velmi skleslé, dívali se na podlahu a on se jich ptal, proč jste pro Boha tak smutní. A oni řekli, jeden z řidičů srazil kameru z útesu a rozbil přední sklo, takže nemáme přední sklo. Lamborghini nemůže poslat náhradní auto dřív než za dva dny. Takže většina videa se musela točit bez předního čelního skla. A proto vidíte JK, jak mouří oči, jak mu lítají vlasy a do toho se snaží zpívat a přitom se řítí po horské silnici. Puste si ten videoklip, tady je písnička Cosmic Girl.

Jamiroquai a J.K. Já vím, jak někdejší šéf EMI a současný šéf Warner Music Vladimír Kočandrle říkal, že Jamiroquai, že to je jediná skupina, která prodává funkovou hudbu. Ordinary Love, obyčejná láska, U2. Tuhle píseň speciálně napsali pro životopisný film Mandela Long Walk to Freedom, čili Dlouhá cesta ke svobodě, který vypráví příběh raného života a uvěznění jihoafrického aktivisty. Bono a vlastně všichni z YouTube Mandelu podporovali ještě, když byl zavřený, a pořád upozorňovali na jeho osud, na jeho těžký osud, co se tam děje a tak dále. A Harvey Weinstein, jehož produkční společnost TVC natočila film o Mandelovi, řekl: když jsem požádal YouTube, aby zvážili napsání písně pro film Mandela Long Walk to Freedom, tak to bylo nejrychlejší ano, jaké jsem vůbec kdy v životě dostal. A myslím, že odvedli skvělou práci a uctili muže a vůdce, kterého oni znali víc jak 20 let. A YouTube na písni obsesivně pracovali a dlouho váhali, než přišli s finálním výsledkem. Oni to zkusili 3x, 4x, 5x, pořád nahrávali, než píseň dostali do podoby, ve které ji chtěli mít. A text se pro mě změnil poté, co jsem četl milostné dopisy pro manželku Mandely Winnie. Možná nás požádali původně, abychom vytvořili něco jako píseň Pride in the Name of Love, ale to mi prostě nepřipadlo správné, protože jediným místem v životě Mandely, kdy se cítil jako poražený v konfliktu, kde zvítězili jeho nepřátelé, tak to bylo jeho manželství. Prostě on ho nedokázal zachránit a nejdůležitější část toho filmu je právě ten milostný příběh Mandely a Winnie. Víte, já jsem si říkal, že to je docela ironie osudu, jaké osudy jsou spojeny s touto písní. Winnie Mandela, které se píseň dotýká, je zde popsána jako milovaná osoba a přitom ona byla později spojena s vražděním a upalováním údajných nepřátel nebo informátorů tehdejšího režimu. A Harvey Weinstein, producent filmu, pro který tato píseň byla napsána, dostal ve svých 70 letech 24 let natvrdo v akci Me Too. No tak si poslechněte Obyčejnou lásku. Ordinary Love.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Another Brick in the Wall. Další cihla ve stěně. Pink Floyd, kdo jiný, že jo? Roger Waters z Pink Floyd napsal tuto píseň o svém názoru na školství, který si udělal během studia. On totiž nenáviděl učitele na gymnáziu a měl pocit, že jim jde víc o to, aby děti byly sticha a poslouchali, než o to, aby je něco naučili. A zeď odkazuje na emocionální bariéru, kterou si Waters vybudoval kolem sebe. Cihly ve zdi představují události v jeho životě, které ho vedly k vybudování této pomyslné zdi kolem sebe a jeho učitel byl jenom další cihlou v téhleté zdi. Ta píseň byla původně složena jako akustická, byla docela krátká. Ovšem pak přišel producent Bob Ezrin a přesvědčil strašlivě zarputilýho Waterse, že by to chtělo bicí a celá píseň by měla být rychlejší. A pak ho ještě napadlo dát do písně dětský sbor. A to já si myslím, že bylo pro píseň naprosto, ale opravdu naprosto zásadní. Blízko studia byla Islington Green School a tak přemluvili nějakého učitele, myslím, že učitele zpěvu, jo. A ten vybral 23 žáků, 13 až 15 letých a oni svoji část naspívali na přenosný magnetofon 12krát přes sebe, aby to znělo jako hodně žactva. A ta píseň se dostala na první místa hitparád v Americe, v Británii, v Evropě, po celé zemi. A pak ale vyšlo najevo, že lakomci z Pink Floyd nedali dětem ze sboru ani libru a byl z toho docela poprask. Nakonec sbor nedostal nic a škola obdržela 1000 liber a platinovou desku. Ale teda já musím říct, že Pink Floyd se moc nepředali, protože ta píseň musela vydělat strašně moc peněz. Já jsem se ptal umělý inteligence, kolik ta píseň mohla vydělat. Ona řekla, že přesně neví, ale že to muselo být hodně desítek milionů liber.

Nepotřebujeme žádné vzdělávání, nepotřebujeme žádnou kontrolu myšlenek, žádný sarkazmus ve třídě. Učitelé, nechte ty děti být. Hej, učitelé, nechte ty děti být. Tak jako tak, jsi jenom další cihla ve zdi. A víte, že tato píseň byla zakázána v Jižní Africe, protože tam se stala symbolem boje proti apartheidu. Blade Runner, Vangelis, Love Team, čili milostné téma z filmu Blade Runner. Já osobně jsem měl Vangelisovou hudbu strašně rád vždycky. Mě fascinovala jeho hudba k tomuhle filmu, to je film Ridley Scotta z roku 1982. Blade Runner, čili běžec na ostří žiletky, nože, nebo já nevím, běžec na ostřím. Vangelis, abyste věděli, on napsal taky velice známou hudbu třeba pro film Chariots of Fire, což je film o dvou běžcích na olympijských hrách v roce 1924. Vangelis byl Řek a on se původně jmenoval Evangelos Papathanaisousiou. Teda asi se to tak čte, já nevím, ale on to totiž nikdo nebyl schopen vyslovit a proto on se přejmenoval na Vangelis. A ještě k Blade Runneru, protože hudba z tohoto filmu vzbudila obrovskou pozornost, tak firma po něm chtěla, aby vytvořil z hudby soundtrack k vydání na desce. A on napřed odmítl, že to jsou jenom zvuky, že to vlastně není žádná hudba. A tak vzali partičku studiových muzikantů a ti pod názvem New American Orchestra tu hudbu nahráli. A protože se ta deska velice dobře prodávala, tak Vangelis se pak rozhodl, že vytvoří soundtrack ze své originální hudby z filmu, ono to vlastně naštvalo, jo, protože tam to vyrobil někdo jiný a reprezentovali to jako hudbu z toho filmu, takže to se mu vůbec nedivím. Takže Vangelis si vlezl do studia a mixoval a mixoval a pořád s výsledkem nebyl spokojený. A chodil za ním nějaký týpek z té gramofonové firmy, když už to bude hotový, že všichni čekají. Ale pak si všimnul, že Vangelis už tam má 10 úzkých pásků, do těch se psali tehdy finální mixy, a že ty pásky mají číslo 1, 2, 3, 4, final mix. A tak si říkal, pane bože, on to tady má a jeden pásek mu šlohnul, prostě tam hrábnul a jeden pásek sebral. A Vangelis pořád chudák mixoval a mixoval a mezi tím už byl jeho soundtrack na krámech. Nechovaj se moc hezky k těm skladatelům, vidíte?

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, jsem Ondřej Soukup a děkuju, že mě posloucháte. Mám z toho radost, opravdu. Já pustím ještě jednu píseň od slovenské skupiny The Salmon, která se jmenuje I Wish I Were, což přeloženo znamená Kéž bych byl. Zásadní postavou tohoto seskupení byl Dežo Ursíny, on psal písně, hudbu i texty. Podle mě oni byli opravdu nejprogresivnější skupina, jaká v Československu v těch 60. nebo v polovině 60. let byla. Oni hráli jenom ve třech, kytara, basa a bicí, a všichni zpívali a byli hodně ovlivněni skupinou Cream, která hrála také jenom ve třech. Já jsem je viděl v Praze na Beatovém festivalu v roce 1967 a opravdu strašně se mi líbili a strašně jsem je obdivoval.

svůj idol. O víc jak 20 let později, když mi v bratislavském studiu nahrával balalajku do písně Miss Moskva, tak jsem mu to říkal a on se chudák strašně omlouval, i když samozřejmě si to vůbec nepamatoval. I wish I were the soul man.

Proklínám, to je první píseň, kterou jsem napsal někdy na začátku léta 1999 na Gábinin text do muzikálu Johanka z Arku. Ještě jsem netušil tehdy, kdo tu píseň bude zpívat, protože konkurzy a obsazování bylo až na podzim. Pamatuji si, že když jsem ji psal, tak na konci kvázi refrénu jsem napsal hodně vysoko melodii a říkal jsem si, že to bude asi pro toho, kdo vyfasuje tuhle píseň, hodně těžce zaspívatelný. Jenže do role Raimonda, to byl Johančin kamarád z dětství, přišel Petr Muk a on ji zaspíval skvěle. Na představeních divadla Ta fantastika ji sice občas zpíval celou trochu pozadu. Já jsem to totiž nikdy nechápal, jak je to možný, jak to dokáže, ale on mi vysvětloval, že aby vytvořil krásný tón, takže mu to chvilku trvá a než se rozezní tak, jak on si představuje, tak vlastně to všechno zazní později a celé je to pozadu, což je úplná blbost, ale opravdu to tak bylo. Já jsem z toho občas při představeních šílel a hlavně, když zpíval duet s Kamilem Střihavkou, tak byli pořád od sebe, protože Střihavka zpíval na dobu a Muk tvořil tón, takže byl pořád pozadu, než ten tón vytvořil. A já myslím, že to dělal Kamilovi taky trochu naschvál. Prostě dva tenoři, to nikdy nedělá dobrotu. Ale Petr zpíval nádherně. Víte, ono je to už 15 let, co tak hloupě odešel. A já musím říct, že si neuvědomuju, že by u nás byl ekvivalentní rockový lyrický tenor. Jeho zpěv, jeho barva, to bylo tak strašně osobitý a charakteristický. A kromě toho, on byl skvělý skladatel. Majoritu repertoáru si napsal on sám nebo s někým. A on se taky nebál zpívat písničky od jiných zpěváků, to znamená coverovat. Vždy je měl v jiné aranži, než byl originál a někteří byli velmi úspěšní, jako třeba Bonsoir, Mademoiselle Paris nebo Stín katedrál. A mě naspíval nádherně tuhletu písničku do muzikálu Johanka z Arku s názvem Proklínám.

Tak to byl Petr Muk a Proklínám. Like someone in love, jako někdo zamilovaný. To je píseň, kterou v této verzi zpívá Björk. A najít píseň od Björk, od téhleté holky z Islandu, abych měl pocit, že se do tohoto pořadu hodí, je opravdu docela složitý. Ona má v písních schválnosti hnusný zvuky, občas záhadné groovy a záhadné postupy. Mě to teda nevadí, já jsem u nás viděl její koncert a byla skvělá. Hráli jenom tři muzikanti a ona zpívala a byla ta výborná, plnohodnotná hudba, ale trošku někam jinam. Ale chtěl jsem něco od Björk pustit a protože já si myslím, že ona je v každém případě osobnost a má svůj velice osobitý styl. A tak jsem hledal něco a nakonec jsem si vzpomněl na tuhletu písničku Like Someone in Love, což je cover verze písně jazzový skladby, která byla napsána někdy před druhou světovou válkou. A ona tu píseň zpívá jen za doprovodu harfy, takže ku podivu se Björk nepodařilo tu skladbu zničit svým alternativním přístupem. A dáma hrající na harfu se jmenuje Corky Hale a sluší se jí jmenovat, protože hraje skvěle a ta píseň je o nenadále a silné lásce.

0: A ještě bych chtěl něco k Björk říct. Ona v roce 2000 si zahrála postavu slepé československé emigrantky Selmy Ješkové ve filmu Larse von Triera Tanec v temnotách. V témže roce získala za svůj výkon Zlatou palmu na filmovém festivalu v Cannes. Ovšem při natáčení tohoto filmu vznikaly obrovský problémy mezi Björk a režisérem Lars von Trierem, údajně pro jedny z nejkontroverznějších v moderní filmové historii. Protože Björk, ona nebyla profesionální herečka a přistupovala k natáčení velice emotivně a intuitivně a ona si s režisérovým stylem, který je často velmi manipulativní a psychologicky náročný, vůbec nerozuměla. Několikrát vyžadovala při natáčení přestávky anebo dokonce úplně odešla a jednou zmizela na několik dní a štáb ji musel velice složitě hledat. A když vypuklo šílenství z mýtu, tak obvinila jakože dánského režiséra, což byl samozřejmě Trier, že ji ošahával a chtěl ji líbat. Ovšem Trier prohlásil, že to byla ona, kdo po něm vyjel. No, slyšeli jste 4,5 minuty nudy s harfou a Björk s touhletou holčičkou, která má vizáž panenky z hororu, ve kterém se v zápětí bude vraždit.
1: Haló, Soukup? Haló?
2: Ondřej Soukup? Písně, které mi utrhly srdce.
0: Lullaby, The Cure, ukolébavka. No, ukolébavka. Totiž ta písnička je opravdu jak z hororu. Popisuje sen zpěváka Cure Roberta Smise, který měl v dětství sen, že ho snědl k večeři obrovský pavouk. A podle Smise měli na tom vinu ukolébavky, kterému zpíval jeho otec a které všechny měly podobně tragický konec. Bylo to něco jako spi, spi, krásné děťátko a pak následoval dodatek spi nebo už se nikdy neprobudíš. A chudák arachnofobik Smith si ještě užil, když natáčel klip, který byl inspirován filmem Davida Lynche Mazací hlava. O tom vůbec nechci mluvit, to je totální depka Mazací hlava, jestli jste to viděli. Ale Robertu Smithovi při natáčení chtěli dát na tělo velikého živého pavouka. Dokonce tam přivedli nějakého chlapíka, o kterém režisér klipu tvrdil, že to je odborník na boj s pavouky a má u sebe protijed, kdyby náhodou Smith se pokousal. No samozřejmě Smith dostal naprostý záchvat, nenechal se přesvědčit a pavouka nepřipustil. Ale stejně na konci klipu Smise pavouk slupne. A musím říct, že ta scéna je docela nechutná. Ale tu píseň jsem miloval, pavouk, nepavouk, je to jednoduché, já totiž arachnofobii vůbec netrpím.

A další bondovka. For Your Eyes Only, jen pro tvé oči. A mladička 22-letá Irka Sheena Easton. Tohle byl už 12. film o James Bondovi, hrál ho v něm tehdy Roger Moore. Hudbu napsal Bill Conti, skvělý skladatel, který se předtím proslavil hudbou k filmu Rocky, kterou jsem už pouštěl. A tahle písnička hraje v klipu pod úvodními titulky a Easton je jediná zpěvačka a vůbec jediný interpret, kterého produkce filmu nechala být na plátně pod úvodními titulky vidět. Ani Madonu, která naspívala úvodní píseň a objevila se jako trenérka šermu v bondovce Die Another Day, tak při zpívání téhle písně ji nevidíme. Netuším, jak se to téhletý Irce podařilo, ale je fakt, že ona byla opravdu krásná. A zajímavý je, že tato holčička, která svýho času byla opravdu světovou superstar, tak v polovině 90. let se přestěhovala do USA, adoptovala si dvě děti, stáhla se do ústraní a začala vystupovat jenom velmi, velmi zřídka. Nikde jsem nenašel, co za jejím odchodem ze scény opravdu bylo, možná čistá nechuť k profesi. Přitom se to stává opravdu málo kdy, protože pódium, potlesk, obdiv a život s tím spojený je pro majoritu zúčastněných něco jako droga a dobrovolně odejít považují za naprosté šílenství. A co se jich snaží se udržet, i když je nikdo nechce? No, já je trošku chápu, vzdát se toho do života. Zapřemýšlejte si o tom, jaké by to bylo krásné, kdybyste byli popovými hvězdami nebo rockovými hvězdami. Tak u toho se s váma loučím. Přeji vám krásný den, váš Ondřej Soukup.

0: Bláznivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Lucy trpí záhadnou nemocí.
2: Slečna patrně ztratila velké množství krve.
3: Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela.
2: Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti.
0: A zdá se, že speciální léčba zabírá.
4: Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Už mě nemusí nikdo hlídat.
1: Hrabě Drákula.
0: Druhý díl kultovního hororu Brema Stokera.
1: V neděli ve 20 hodin.
0: Na dvojce.
5: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: V Českých Budějovicích hoří propojka plynu, jeden člověk se zranil a agentura Czech Tourism připravila letní turistické tipy na bezbariérové výlety. Bude slunečno během dne, jen přechodně i oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hoří propojka plynu, v zemi plameny dosahují výšky až 5 metrů. Jihočeští hasiči o tom informovali na síti X. Jeden člověk se podle nich při požáru zranil. Policisté evakuovali dva domy a uzavřeli okolí místa, jak řekl Českému rozhlasu jejich mluvčí Jiří Macner.
6: Policisté a hasiči v Českých Budějovicích uzavřeli ulici Biskupskou a také kus Zátkovo nábřeží. Prosím, tomuto místu se vyhněte. Omezení pravděpodobně bude trvat možná 2-3 hodiny.
5: Hasiči zároveň ochlazují okolí. Na místo dorazila i plynárenská společnost, která přívod plynu uzavře. To nejhorší už mají patrně za sebou hasiči ve Zlíně, kde zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Na místě dohašují poslední ohniska a ochlazují konstrukce. Je tam 6 jednotek hasičů, což je polovina ve srovnání s nocí na dnešek. Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Agentura Czech Tourism zveřejnila nové typy na bezbariérové výlety po Česku. Přehled je určen lidem se zdravotním postižením, seniorům i rodinám s kočárky a je dostupný na turistických portálech agentury. Podle jejího ředitele Františka Reismillera bezbariérových míst v regionech postupně přibývá.
7: Přístupnost nevnímáme jako jednorázovou nabídku, ale jako dlouhodobý závazek. Promítá se do mapování míst, vzdělávání i do toho, jak o cestování mluvíme. Chceme, aby Česko bylo destinací, kde se každý cítí vítán a kde přístupnost není výjimkou, ale samozřejmou součástí kvalitních služeb.
5: Část barokní fary v Maršovicích na Benešovsku zničila dřevomorka. V přízemí budovy poškodila podlahy, obložení dveří i nábytek. Charita Starý Knín, která ji vlastní, zaplatila za opravu zhruba 1 000 000 korun a žádá lidi o pomoc. Vyhlásila veřejnou sbírku, řekl František Čipera, který práce koordinuje.
8: Jsem ve stavebnictvích 55 let se pohybuju a tohle jsem neviděl, takovouhle zkázu. Sežralo nám to i dáme obložky, které jsme měli udělaný nový. No bylo to teda opravdu tragický, no. Na pláč pomalu, jo.
5: Faru přitom v roce 2023 kompletně zrekonstruovali za 51 milionů korun. Jak se tam dřevomorka dostala, se neví.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Dnes bude slunečno, během dne jen přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 17, na Šumavě tepleji až 21.
1: Doprava.
5: Výjezd z Prahy po D1 teď komplikuje nehoda 3 aut v levém pruhu kousek za křížením s Pražským okruhem. Počítejte s kolonami. Potom se brzdí na 20. kilometru a pomalu pak jede k omezení na 24. kilometru, tedy na mostě Šmejkalka. Další omezení pak čekejte na 28. kilometru. Tady se v koloně zdržíte skoro půl hodiny. A v opačném směru jsou za sebou hned dvě omezení na 22. kilometru, respektive na 19. Nesouvislá kolona je teď asi na čtvrt hodiny. To byly zprávy teď Tobogan a Aleš Cibulka.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
9: Krásný den přeji vám všem, kdo jste právě teď na příjmu Dvojky nebo Pohody. Je tady druhá červencová sobota a s ní i první prázdninová repríza. Během letních měsíců si tradičně zopakujeme ty tobogany, které vás v uplynulém čase nejvíce zaujaly. Pokud bych měl vyhlásit díl, o který jste si z loňského roku psali asi nejvíc, je to bezesporu tenhle. Vysílali jsme ho v březnu 2025 z rehabilitačního ústavu v Kladrubech a v hlavních rolích byli Alfred Strejček, Jitka Molavcová a Štěpán Rak. Přeju hezký poslech.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo jste si naladili Český rozhlas Dvojka, vám všem, kteří posloucháte Pohodu v přímém přenosu, tak jako každou sobotu, už 35. rokem začíná Tobogan. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka a tentokrát jsme opět na cestách, minulý týden Ostrava a dnes vás zdravíme přímo z rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Krásné dobré dopoledne, zdravím do hlediště vás všechny, kteří jste z blízkého okolí, anebo vás, kteří se tady právě léčíte. Dobré dopoledne, vítejte v Toboganu. Já bych ten dnešní pořad nazval asi velmi stručně, když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. A to jsme taky dneska udělali. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že dnes v přímém přenosu Toboganu, a doufám, že dáma mi odpustí, že ho představím jako prvního, právě dnes v Toboganu, tady u nás a tady v Kladrubech, muž, který tu právě pobývá, aby se rehabilitoval. Dámy a pánové, pan Alfred Strejček.
1: Děkuji.
0: Frede, tvůj aktuální pocit. Podařilo se, přijeli jsme sem a to, co jsme dlouho domlouvali, je tady. Rozhlas je tu a právě teď nás poslouchá celá Česká republika a nejbližší zahraničí.
1: No, jsme v Kladrubech, což je pro mě místo velikého štěstí a naděje, protože tady do nás napumpují něco, co se snad ani jinde napumpovat do lidských těl nedá. Naději, radost a víru, že se můžeme zlepšit, že jednou ty ruce pohneme o něco lépe, než jsme pohnuli. A jenom když jsme úplně na začátku v Kladrubech, tak chci za sebe moc poděkovat panu řediteli Josefu Hendrichovi, který z tohoto ústavu udělal skutečně světově uznávaný ústav a je také vyhledávaný řadou cizinců. No a kouknuli se do hlediště, vidím vynikající ergoterapeutku Bohunka Peroutková. Dále. Víte, já jsem rád, totiž těmto lidem se normálně nezatleská. Bohunko, někdy po nějaké kůře s vámi otočil se na vás někdo a začal tleskat?
0: Zeptám se rovnou, vy tady sedíte tak skromně, pojďte ke mně. Nebo nemyslím úplně, ale ať můžu za vámi.
2: Nemám co k tomu říct, je mi to velice milé od pana Strejčka.
0: Je to hezký, jak nejste zvyklá mluvit, jak spíš rehabilitujete a ten mikrofon u pusy, to je věc, co?
2: No, vy to umíte dokonale, profík je profík. No.
0: Až se k vám dostanu, budu rád, že se známe. Děkuji za to poděkování a za to popsání tohoto místa. Ještě někdo, koho chceš vyzvihnout?
1: No, já bych tady jmenoval řadu lidí a myslím, že by to akorát stačilo na tu hodinu, která je nám dána. Ale musí jmenovat ještě Marka Maturu, Mirku Sajverovou, Tomáše Adama a dalších. Já ani nevím, kolik je tady vás všech fyzioterapeutů?
0: Ptám se 50? O 80.
1: 80.
0: Tak. Děkujeme vám všem.
1: Děkuju.
0: Děkujeme. A je nám ctí, že můžeme vysílat odtud z Kladrub, možná les, kteří teprve zjistíte, že Kladruby to nejsou ty koně, to jsou jiné Kladruby, tohle to jsou ty, které vám dodávají energii. Já jsem šťastný, že jsi s námi dneska, nebo že jsi sebou přivezl do našeho vysílání i svou manželku. A jsem velmi rád, že je tady společně s námi v přímém přenosu Jitka Molavcová.
3: Dobrý den.
0: Jituško, krásné, dobré dopoledne. Tvé aktuální rozpoložení, pro nás je to výjimečná situace pro Tobogán.
3: Já jsem tady jako doma. Jezdím sem pravidelně za mým mužem Alfredem a jezdím sem ráda. A dokonce v tomto kinosále už jsme účinkovali sami dva. Byl to dárek pro sestry, lékaře a tak. Takže my jsme tady tak známí.
0: To je dobře. A ten dárek jsme teď zvětšili na všechny jak rozhlasové posluchače. Jitka Molavcová.
3: Děkuji.
0: Ano, to poklepávání, které slyšíte ze svých rozhlasových příbačů, to nejsou řemeslníci, kteří by nezodpovědně pracovali. To klepe na svou kytaru Štěpán Rak. Štěpáne, krásné dobré dopoledne. Vítej v Toboganu.
4: Krásné dobré dopoledne a děkuji za pozvání.
0: Co tvoje aktuální rozpoložení? Co ty v Kladrubech? Byl jsi tu někdy? Jsi tady prvně?
4: Už jsme tady měli s Alfredem koncert. A mám tady z toho úžasný pocit. A připojuju se plně k tomu, co Fred řekl. I když ty lidi osobně neznám, ale vím a vidím to na něm, jakou z toho má radost a jak je to tady báječné. Tak všem gratuluju a za tohohle kluka statečnýho děkuju.
0: Děkujeme i my. Já pozor, teď by to chtělo díky tobě velmi slavnostní fanfáru a fanfára hned z několika důvodů. Předestřu to, že vysíláme z tohoto úžasného nevšedního místa, ale ještě navíc. Někteří přítomní slavili různé půlkulatiny nebo kulatiny, že? Takže ku příkladu třeba přejeme ještě jednou všechno nejlepší k těm neuvěřitelným narozeninám Jitce Molavcové. Jituško, gratulujeme ještě jednou. A pan Rak bude hrát vlastně děkuji. I sám sobě a potěším tě, je o 5 let starší, takže tam už jsou to osmdesátiny, u tebe jsem tak tě neprozradil, kolik
3: je. Je to 75.
0: Děkuji, děkuji, je to venku, ano. Štěpáne, fanfáru.
1: Fanfáry pro Jitušku a pro Freda.

0: Štěpán Rak živě v přímém přenosu Českého rozhlasu. V přímém přenosu toboganu z rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Jitka Molavcová, Alfred Strejček. Frede, často si na tebe vzpomenu, když tě člověk vidí mluvit s tou úžasnou energií, s tím optimismem v hlase a člověk by si vlastně řekl, kdo jiný by měl být na ten svět naprdnutější, jak je nespravedlivý a jak je to tady hrozivý. Jak to člověk udělá, že byť mu ten osud nebyl až tak úplně příznivě nakloněný, přesto si zachová tu dobrou náladu, ten optimismus a má ho tolik, že ho může i rozdávat?
1: Na to je recept velice jednoduchý. Aby člověka bavil život. Aby byl člověk vděčný za úžasné lidi, které jsem měl možnost v životě potkat. Opět bych jmenoval, nebudu tentokrát. Jsou tu mé kolegyně, je tu moje kamarádka, která ještě bude mluvit. Myslím si, že kdybych řekl, proč zrovna já? Proč já jsem ochrnul, já chudák? K čemu to je? K čemu to je? Já jsem v stavu, v jakém jsem, ale miluju život možná i o to víc a snažím se ještě využít to, co do této chvíle mám, to jest hlas, paměť a tu lásku k životu.
0: A navíc máš krásnou ženu, sympatickou, úžasnou, národem milovanou. Jitko, jak to děláš ty? Taky jsi si v životě zažila svoje rány, přízně, nepřízně osudu, ale když tě člověk vidí, tak si říká, ta holka má tolik energie, tolik moudra na rozdávání. Dá se tomu nějak poručit?
2: Alešku, děkuju ti. Děkuju za krásná, upřímná slova. Dá se tomu poručit? No, hledat štěstí v sobě, nehledat ho někde okolo. To je jako hledat orlí hnízdo na dně oceánu. Tak hledat to v sobě. A když se setkáš s vzácným člověkem, vzácným Alfredem, tak mě jeho osobnost posiluje. On je opravdu vzácný člověk a má zlatý srdce. On je empatický. To v dnešní době není tak zřejmé, aby lidi byli empatičtí. Já znám lidi, kteří mají empatii cihly a jejich jemnocitem se dá drhnout sporák. Ale Alfred, Alfredku, máš radost.
1: Nesmíš mě rozesmávat, ty no. Co se ze mě ozývá, nevypovídá zrovna o zdraví v tomto ústavu nejlépe. A ústav za to nemůže, za to může.
2: To je pouze přeháňka, která se dostavila včera nebo převčírem, ale tu vyženeme.
0: Je to radost vás sledovat. Frede, ty máš dneska úžasnou šanci i si přát písničky. Máme tady Jitku, Štěpána, cokoliv. Zaspívají ti, co si budeš přát.
1: No, můžu já vyslovit?
0: No ptání. Samozřejmě, no jistě.
1: Štěpán už předved krátký úryvek svého velkého umění, ale k tomu ještě dále bude mít příležitost. No a já poprosím Jitušku možná o věc, která není obecně známá. Jituška zpívá samozřejmě holčičí písničky a ženské písničky. Ale představte si, že ona si vybrala jednu píseň Karla Gotta a zpívá ji tak. Ale abych chválil dopředu, to by nebylo dobré. Posuďte sami. Je to zdvořilý vůdy.
0: Dámy a pánové, v přímém přenosu toboganu. Jitka Molavcová a píseň, kterou jsme v dámském podání, v ženském podání ještě neslyšeli, ale pokud Jitka zbořila mýtus, že žena nemůže být komik, zbož no. I ten mýtus, že lze zpívat písně myslím Karla Gotta.
2: Myslím si, že žádná babička tuto píseň v repertoáru nemá.
0: Jitka Molavcová živě v Toboganu na Dvojce a na Pohodě.

0: Jitka Volavcová živě přímém přenosu Českého rozhlasu. Písnička pro Alfreda Strejčka. Je tady i Štěpán Rak. A vysíláme pro vás v přímém přenosu z rehabilitačního ústavu v Kladrubech.
1: Splnila jsem přání.
0: Krásně. Děkujeme
1: a
0: velmi. Děkujeme moc. Vlila si energii do hostů tady a samozřejmě i do těch, kteří jsou u rozhlasových přijímačů. Ale já vím, že tady v první řadě sedí další vzácný host a ten má vlastně blízko k tématu, které se prolíná vašimi životy, a to je Jan Amos Komenský. Paní doktorka Markéta Pánková. Krásné dobré dopoledne.
2: Děkuju za pozvání.
0: Paní doktorko, já vám teď položím otázku, teda za ní mě nebudete mít ráda, nebo možná jo, ale víte, co mě by zajímalo? Když se řekne Komenský, leckoho napadne, pro boha, to je přece 400 let, co tady ten chlap byl. Může to být v něčem ještě aktuální? Je vůbec třeba ho ještě připomínat?
1: No to byste se divil.
0: No.
1: By se divilo spousta lidí, protože právě díky Alfredovi Strejčkovi, Štěpánovi Rakovi, Jitušky Molavcové, my se snažíme toho Komenského myšlenky skutečně protlačit do této společnosti, která si ho možná můžu říct málo váží, protože kolik máme takových hrdinů, statečných lidí, myslitelů, takže ten náš český Komenský se někdy dostává do společnosti jenom, že někdo operační program nazve Jan Amos Komenský, ale málo kdo prosadí jeho myšlenky právě tak, jako my tři, čtyři, kteří víme, kdo Komenský byl. Například vzpomeňme si obecnou poradu o nápravě věcí lidských. A Alfred Strejček, Štěpán Rak udělali projekt Vivat Comenius. Ten se dostal do 4 kontinentů světa a měli byste vidět, jaký měli obrovský úspěch, protože Komenský totiž málo kdo ví, že nebyl jenom pedagog, ale byl to i teolog, filozof, přírodovědec, matematik. Takže on tam prosazuje v té obecné poradě, v tom Vivat Comenius, věci, které, to byste žasli, třeba o politicích, co mluví. Možná potom Alfred nám něco řekne. A co se říká potom o labirintu světa a raj srdce. Třeba toto dílo bylo ve světě nejvíce překládané a vytváří taky jakoby výtvarně spousta lidí na to téma labirint světa, protože my jsme teď v labirintu světa. My jsme v labirintu světa a hledáme cestu ke spravedlnosti, k pravdě, k hrdinství, abychom zničili to zlo, nenávist. A to nám něco teďka říká, že? No ale naposled bych chtěla říct, teď pracujeme na novém projektu Štěstí národa. A můžu vám říct, že politicky korektní lidé, třeba my se třeba kolikrát i bojíme to říct, jako co v tom Štěstí národa Komenský píše, abychom byli šťastní. A my teď právě to, už je vydaná knížka, kterou doporučuji přečíst před volbama. Jo, protože tam třeba nám říká, jak se máme chovat, nejenom lidé, ale jako národy k sobě, abychom byli šťastní. A já věřím, že se to dostane brzo i na CDčko a tak dále. A myslím si, že když bychom řekli pár vět z toho, co Komenský nám říká přes ty 400 letí, tak si myslím, že bychom se sakra divili.
0: Já tak moc děkuju za vaše slova a moc se mi líbí obrat přečíst, ale ještě před volbama. Děkujeme vám moc. Velmi děkuji, paní doktorka Markéta Pánková. Frede, jak navázat? Co by mohlo následovat po tom Komenském?
3: Ach, to je otázka, Aleši. Ale mě zaujalo, jak jste říkal, v čem je aktuální. Já vám teď řeknu text autentický Komenského a kdybych to neřekl, tak si budete říkat, ten Strejček provokuje, jaký texty to říká. A je to jen a jen Komenský. Je nesporným porušením, že k vládě se stále přibírají lidé chabých mravů, lidé nepevní, nestálí, usilující jen o svůj osobní prospěch. a z toho vyplývá nezbytný důsledek, že většině národů na světě se daří špatně. Poněvadž ti, kteří nám vládnou, nedbají norem. Nýbrž ty normy si překrucují, a to ještě podle toho, jak sami říkají, jak státní zájem vyžaduje. No.
0: Neskutečný. 400 let staré. Fascinující.
3: Komenský, to je tak velké téma, že nemůžu ani odpovědět, zaujal mě, líbil se mi. Komenský už je můj život, je to můj život se Štěpánem Rakem. Protože my jsme skutečně objeli svět křížem krážem. My jsme měli 8 jazykových verzí. No, tady musím říct, že těch 8 jazykových verzí jsem měl já. Štěpán měl tu jedinou.
4: Ale já se musel naučit ty narážky.
3: Tam byli, dostávali jsme se do situací, ten pořad samozřejmě jsme znali, jenomže jak jsem začal mluvit v cizím jazyku, tak Štěpán často nevěděl, kde jsem v tom textu a nepřišlo to, co bych já býval očekával, ale to nechci, to jsou takové drobty. Ale řeknu vám jednu krásnou věc. Když jsme na jednom z posledních turné po Jižní Americe, kde jsme hráli Brazílii, Uruguay, v Chile a pak jsme přijeli ještě do Mexika, tak já to říkal v tom jazyku té země. A záměrně jsme závěr pořadu dělali v češtině. A my jsme na to měli tu jednu jedinou asi nejkrásnější básničku. A tak si představte, když najednou já jsem začal mluvit česky, tak řada lidí v tom publiku, najednou jsem je viděl, jak udělali. Češi. Češi, kteří seděli zatoulaní po celém světě a najednou uslyšeli svůj jazyk a navíc ještě tuto básničku. Cestička k domovu. Znám mě se vin. Hezčí je, krásnější než všecky jiné. Douška a šalbě je kolem ní voní. Nikde se nechodí tak jako po ní. A kdybych ve světě Bůh ví kam zašel, tu cestu k domovu vždycky bych našel. A kdybych na světě smutně se mýval, na téhle cestičce vždy bych si spíval.

0: Tak i tohle je Komenský, to k tomu Komenskému patří. Světoběžníkovi.
1: Když tak přemítám, kam se posunout dál u těch velkých jmen, která by možná mohla zaznít, Jituško, a dívám se na tebe, to je Shakespeare. Shakespeare taky tvoje doména a ten taky zanechal po sobě celou řadu mouder, u kterých to nevypadá, že byly napsány na začátku 17. století.
2: Ano, William Shakespeare, jemu bylo 30 let, když se Jan Amos Komenský narodil.
1: Aha.
2: A jeho sonet mě tak zaujal, že jsem si ho četla pořád dokola, aniž bych se ho učila, a naučila jsem se ho. Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak pýchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc, jak trapně září pozlátko všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak sprostota se chápe na slušnost, jak blbost na schopné si bere bič, jak umění je stále služkou mocných, jak hloupost spupně chytrým poroučí, jak prostá pravda je všem prostě pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí. Znaven tím vším, já umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe zanechat.
1: Děkujem moc. I trocha Shakespearea v dnešním přímém přenosu. Štěpáne, dívám se teď na tebe. Na začátku fanfára, ale teď další skladba. Ale přeci jenom zeptám se na jednu věc, která je na Štěpánovi zajímavá. Ty budeš letos slavit osmdesátiny, ale vlastně s tím tvým datem narození, když jsme spolu točili před lety 13. komnatu, to není tak jednoduché. Je to tvoje datum narození, anebo úplně přesně ne?
3: No takhle, je to opravdu moje datum narození.
1: Ano.
3: Já moc děkuju paní doktorce Kábové, historičce,
1: ano.
3: Která se postarala tady o to, aby se dopídila těch análů o tom mém narození. Stálo jí to spoustu práce. A je to potvrzeno, prostě já jsem se narodil 8.8.1945 v Praze.
1: Ano.
3: A moje maminka Vasilina Slivková je skutečně onou

0: se teď dopátrávám.
1: Jak se před 80. dozvědět, kdy jste se narodili? Štěpán Raka, Štěpáne, poprosím tě o skladbu, kterou si pro nás připravil. Co to bude?
0: Tak já mám připraveno mnohé, ale když už jsme zmínili toho Komenského, mm-hmm. tak závěr našich pořadů s Alfredem po celém světě vždycky byl Tempus Erit Quote Komeny. A já chci především teď moc a moc Markétce poděkovat za organizaci přenádherných koncertů, kam se normálně člověk vůbec dostat nemůže. Díky Markétě Pánkové jsme vystupovali v galerii Uffizi ve Florencii a nejen to, ale kvůli nám a našemu Komenskému byl přinesen originál obraz Komenského od Rembrandta a já jsem od toho obrazu seděl metr. Prostě na tohle se nezapomíná. A když jsme zpívali Tempus Erit, tak s námi zpívali všichni. A když jsme dělali na 400. výročí Komenského, tohle před královskou rodinou v Nardenu, ta královská rodina stála v pozoru a tleskali ve stoje a všichni s námi zpívali Tempus Erit. Takže si odejme.
1: Děkuji, víme, jak se máme po písni chovat. Dámy a pánové, Štěpán Drak v přímém přenosu Českého rozhlasu s Jitkou Molavcovou, Alfredem Strejčkem v přímém přenosu z rehabilitačního ústavu v Kladrubech.

Čas, tempus, kdy zástupy šlechetných budou ctít, co jsi vykonal ty sám. Fakta quest.

0: Štěpán Rak, Alfred Strejček. V přímém přenosu toboganu z rehabilitačního ústavu v Kladrubech.
1: Já využívám, Aleši, příležitosti, abych těmto svým dvěma letošním jubilantům každému zvlášť poděkoval. A mám za co. Jituška Molavcová mi ne pomyslně, ale skutečně mi zachránila třikrát život. Byl jsem v situacích, kdy doktor za Jituškou přišel a řekl mi, to, co jste udělalo, pana Strejčka, zachránilo. A to jsou věci, jak se říká, v nouzi poznáš přítele a kamaráda. A Jitka je pro mě až nadzemským andělem, který přinesl do mého života klid. A když jsem v počátku mluvil o radosti ze života, no tak to je moje hlavní živá voda, je Jituška. No a tobě, Štěpáne, kamaráde drahý, my jsme spolu odehráli nejenom s Komenským více než 1500 představení ve 34 zemích 4 kontinentů. A Štěpán, když jsem ochrnul, tak Štěpán mě od té chvíle začal podporovat. Víte, to je něco k nevyjádření, jaký vděk já k tomuhle klukovi mám přes všechny problémy. On navíc sám teď nese Komenský

0: Kolského dál, když já už nemůžu, tak on stále hraje na kytaru, co si složil, ale zároveň říká, je pěkně. Až na něj trošku žádlím, ale ty texty Kovenskýho on interpretuje opravdu po smyslu a krásně.
1: Frede, já nemám k tomu co říct. Já řeknu jedinou věc. Ty bys dělal to též pro mě a pro ostatní kamarády. Protože, víš, ty seš opravdu ten Daryl Standing z toho Jacka Londona, Tuláka po hvězdách. Pouze si vyměnil ty otěže svěrací kazajky za otěže svého onemocnění. Ale i v těch nejtěžších chvílích svého života šíříš ony tři nesmrtelné grácie s Pavlova listu Korinským: víru, naději a lásku. Nemám slov, Frede. Jsi borec.
2: Děkuju moc. A já mám nápad. Říkali jsme, že dneska Freci může vybírat písničky. Jitka je připravená. Její repertoár je rozsáhlý. Co by nám teď mohla zaspívat?
0: Aleši, možná nevíte, my máme spolu jednu společnou věc.
2: Jakou?
0: A to kolikrát jste viděl Hello Dali?
2: 14krát. 14krát Hello Dali s Jitkou Molavcovou, včetně premiéry, předpremiéry. Odehrál Aleši, bych to pospátku, všechny role včetně Dali.
0: Neuražte se.
3: To jsi byl ty.
2: Ten cucák,
0: neuražte co se, já ji viděl 15krát.
2: No je.
0: A na píseň Ono se tam mimo jiný zpívá. No, zpívá, já jsem si to přivlastnil.
3: Chci žít líp, Freddy.
0: Chci žít líp, Freddy. Tak já to beru na sobě, že mi to jako Jituška vzkazuje. A můžu-li poprosit o tu hlavní píseň Hello.
2: Velmi rádi. Ano, objevujeme se v té nádherné restauraci Garden. Po schodech schází, peří na hlavě.
3: Velká scéna.
2: Dali Leviová.
3: Hudebního divadla v Karlíně. 1200 lidí a to hlediště souznělo s jevištěm. Je. 7 šťastných let.
2: A dneska to uvidím po 15. Hello, Dali Molavcová.

jak se máš, Harry? Tak jsem zpět, hele, já se vrátila a vím, že

0: Dali už nesmí nikdy. Dali už nesmí nikdy odejít.
1: Dali Leviová, Rozená Gelegerová, Jitka Molavcová, Jituško. A dovolíme si květinu od Českého rozhlasu.
2: Děkuju.
1: Polibek ode mě. Jsi úžasná. Jsi úžasná ve všem, ale co děláš. My, co jsme na tobě vyrostli.
2: Nepřeháněj.
1: Je to fakt. Ale když to člověk veme, ten tvůj úžasný...
2: Ale já jsem tvoje dětství.
1: Ale ty jsi dětství nás všech, když to člověk veme od malého televizního kabaretu přes jojo, až po Čarodějnici, kterou si dělala, přes Saturnina. Já nevím, co všechno.
2: Děkuji.
1: To všechno je Jitka Molavcová, Melicharová, tolik tváří v jedné herce. Jitko, děkujeme. Děkujeme. Děkujeme
2: za
1: moc.
2: Za pochopení.
1: Ne. Ale já, ať se zeptám kohokoliv, jako kdybych šel do publika a zeptal se na Jitku Molavcovou, na Freda, tady třeba paní je taková sympatická, ta se dojala. Můžu k vám, vy jste tady někde zblízka?
3: Já jsem ze vsi, tady nedaleko.
1: A vy jste se přišla podívat tady na tu trojici, paní, já vás sleduju, vy se bavíte, pláčete, jste úžasná.
3: Já nikoho tak moc neznám z nich.
1: Ano. Tak jste přišla za mnou, nebo jenom jako...
3: Já nemám slov, protože mě to dojímá. Já je všechny miluju.
1: Ano. Dámy a pánové, jenom pro vás, kdo sledujete ulici, Vilma Niklová má dneska zavřeno, protože Jarka Obermajerová je tady s náma. Jarka Obermajerová, Jaruško, děkujem. Pohled na hodiny říká. A teď, protože samozřejmě připraveno je toho tolik, abyste věděli i vy, moji milí účinkující, zvládneme teď krásně píseň a kapela Karmínu. Následovat bude Čapek a ten se přemění ve Vltavu. To všechno stihneme, dáli pánbu a časové znamení před poledními zvony. Dámy a pánové, Jitka Molavcová, Alfred Strejček.
4: Měli bychom říct, že toto je píseň z 11. století, v latině originál In Taberna, s neuvěřitelně nádherným českým textem Pavla Jurkoviče. V hospodě.

0: mění. Peníz padá do šenkýře, co se děje v téhle díře? Jaké řády tady platí, to vám řeknem lidé zlatí. Pije se i hazard hraje, nejsme z laciného kraje. Prohry my se nebojíme, i když nazí odcházíme. Jindy jiným šaty s vlečem, nebo v pytli tělo vlečem. Bakchus tyhle hody strojí, radost nezná, kdo se bojí.
1: Prozit!
0: Pije pán a pije paní, voják, klerik, kníže, maník. Pije dáma, pije služka, pije on i jeho družka. Pije lenoch, pije hbitý, pije hladový i sytý. Pije mudrc, pije trouba, pije pán i jeho slouha. Pardon, promiň.
1: Ne, my můžeme pokračovat.
0: Blažení se opijíme, hodně pijem, málo jíme. Tak nás mnozí pomlouvají, oni v pekle, my jsme v ráji. Oni mřou a my jsme živí, oni zlí, my spravedliví.
1: Ať se smaží ve své píše, ne o nich, o nás se píše. Biba.

0: chvíle. Na zdraví!
1: Jitka Molavcová, Alfred Strejček. Já musím říct, že vidím tu nádheru, tu úžasnou nádheru, kterou dokáže jenom rozhlas. Náš 102-letý rozhlas, že se sebereme, vezmeme kluky techniky, přenosový vůz a přijedeme někam, kamkoliv na světě, tam to postavíme, je tady pár mikrofonů a v tuhle chvíli nás poslouchají desetitisíce, statisíce posluchačů. To je přece fascinující. To člověka až mrazí, co dneska jde a přijedeme za váma a vy máte šanci rozesít díky rozhlasu, rozhlásit to dobro k našim posluchačům. A já za to moc děkuju. Za to přijetí tady v rehabilitačním ústavu v Kladrube. Dámy a pánové, děkuji. Na závěr si pro vás mý dnešní, já ani nebudu říkat hosté, my jsme tady hosté, přijeli jsme sem za vámi, připravili, já nebudu říkat, co to je, to uvidíte za malou chvíli, jak jsem říkal, kombinace Karla Čapka, kombinace Bedřicha Smetany, ale ještě předtím mi dovolte ještě jednou poděkovat rehabilitačnímu ústavu v Kladrubech. Pane řediteli, mávám na vás nahoru, děkujeme. Děkujeme za vlídné přijetí tady u vás. Já doufám, že vy, kteří jste za námi přišli, jste nepřišli o nějakou rehabilitaci, maximálně vám ji šoupli a bude pokračovat později. Mějte se krásně. Dnes se s vámi loučí Štěpán Rak. Jsem šťastný, že tu byla Jitka Molavcová. Dámy a pánové, pan Alfred Strejček. Hrdina dnešního dne. Děkujeme moc. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a utichám. A tohle si vychutnejte před polednem.
2: Karel Čapek. Modlitba za pravdu. Pane, který si stvořil národy a všem si vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího. Lži. Lži, která podporuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a hloubí mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nepřeklenou. Jak se bude vyvíjet Evropa, obluzena tolika nenávistnými lžemi? Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik opovržení, tolik nadávek a vzteků? Copak si snad někdo myslí, že tento stav ducha má a může zůstat zde na věčnost? To si snad soused má stále ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil ránu? Jak je zraňována duše našeho národa? Jak tohle se má někdy odpustit nebo vyléčit? Ale Tomáš Garrigue Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova. Slova zásadní. Pravda vítězí. S tím heslem můžeme jít do boje. Ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru. Neboť jenom bez lži si budou moci lidé a národy podat ruce, ať už mluví jazykem jakýmkoliv. Bože, vrať světu pravdu.

0: Dámy a pánové, Štěpán Drak, Jitka Molavcová, Alfred Strejček. A já pro vás mám fascinující zprávu. Červená zhasla, vysílání skončilo a nám se to tam všechno vešlo. A dokonce i s nášupem. Když jsme mluvili o těch velkých jménech, co třeba Voskovec, Verich a Ježek? Jitko, neměl bys tam shodou okolností něco v repertoáru? Mistři zvuku ve voze, neměli byste shodou okolností hudební podklad?
1: V repertoáru píseň, kterou jsem zpívala jako osmiletá holčička s maminkou v kuchyni. Zaspíváme si ji všichni. Já myslím, že ji budete znát. To je ta o tom Ezopovi. Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá Ezop.

0: Děkuju. Hodně štěstí.
1: Milí posluchači, milí příznivci Toboganu, příští sobotu si připomeneme díl, ve kterém své kulatiny slavila Simona Stašová. Blahopřát jí v dubnu loňského roku přišli Miroslav Ecler, Otakar Brousek a Michal Horák. Tak se na vás těším. Od mikrofonu se za celý tým Toboganu loučí a hezké léto přeje i nadále Aleš Cibulka.
2: Mrazivé léto.
3: Rozhlasová hra na dvojce.
2: Lucy trpí záhadnou nemocí.
4: Slečna patrně ztratila velké množství krve.
5: Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela.
4: Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti.
2: A zdá se, že speciální léčba zabírá.
6: Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Už mě nemusí nikdo hlídat.
3: Hrabě Drákula.
2: Druhý díl kultovního hororu Brema Stokera.
3: V neděli ve 20 hodin.
2: Na dvojce.
7: A věžní hodiny nám teď ohlásí poledne.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: V Českých Budějovicích pokračuje zásah hasičů kvůli požáru plynu. I Francie zažívá silný začátek letošní sezony lesních požárů. Na jihu Španělska plameny zabily nejméně 12 lidí. U nás bude převládat slunečné počasí a teploty kolem 28 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Hasiči stále zasahují kvůli požáru plynu na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. Dál ochlazují i okolí místa, potvrdil to jejich mluvčí Roman Krčmář. Pracovníci plynárenské společnosti se také snaží uzavřít přívod plynu. Hasiči a policisté evakuovali 20 lidí z nedalekých domů a dál zůstává uzavřené Zátkovo nábřeží a okolí Biskupské ulice. Při požáru se jeden člověk zranil. Hasiči stále také zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě dohašují poslední ohniska, říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček.
2: Celou noc probíhal monitoring a samozřejmě chlazení zasažených konstrukcí. Teď ráno proběhlo zase střídání jednotek. Jejich počet byl snížen na 6 jednotek. Čerpáme z čerpacího staniště na Dřevnici vodu a neustále skrápíme vlastně ty zasažené konstrukce a sutiny.
0: V areálu platí minimálně do pondělí dopravní omezení. Zavřené jsou také některé instituce v okolí. Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky u 40% kontrol na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Informoval o tom mluvčí inspekce František Kotrba. Během prvních 5 dnů festivalu se inspektoři zaměřili především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy našli zhruba ve 2/3 případů.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Požáry na jihu Španělska spálily už na 4000 hektarů půdy. O život přišlo nejméně 12 lidí a víc než 20 dalších se pohřešují. Práci hasičů komplikuje horké a větrné počasí. Požáry sužují také další země na jihu a západě Evropy.
3: Plamenům čelí mimo jiné Řecko, Albánie nebo jich Francie. Tam s hašením pomáhá i český vrtulník Black Hawk s velkokapacitním vakem na vodu. Dva piloty na palubě doplňují taky dva letečtí záchranáři z Jihomoravského kraje. Na místě už zasahují taky 4 další letouny z Kypru a Švédska. Mezinárodní pomoc dorazila i do Portugalska, kde působí hasiči ze Španělska a Maroka. Evropské státy se chystají na další vlnu veder. Například v Itálii mají teploty v příštím týdnu opět přesáhnout 40 stupňů. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Návštěvníci Hukwald mají možnost přespat na tamním hradě. V létě jsou připravené celkem 4 termíny. Účastníky čeká ohňová show, pozorování netopírů i posazení u táboráku. Přespat mohou ale i na bývalém pohřebišti.
4: Že tady můžou taky stanovat.
5: Průvodce Dalibor Vrána mi ukazuje nenápadné travnaté zákoutí za jednou z brán.
4: Toto místo sloužilo v tom období 30-leté války jako prozatímní hřbitov.
5: Na návštěvníky čeká taky speciální tematická prohlídka. Dozví se něco o v podstatě kriminálním příběhu kněze a traviče Filipona Dambrovského.
6: Byl to kanovník olomoucké kapituly a podařilo se mu zabít vlastně 3 biskupy. My jsme se rozhodli, že letos se píšeme pro návštěvníky takové pátrání.
5: Říká mi další z průvodců Tomáš Bortel. A aktéry se možná stanou i samotní návštěvníci. Z Hukwald, František Kuča, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty většinou 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30, na severovýchodě kolem 22, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě až 21 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 za okruhem na 11,5 km v levém pruhu zasahují záchranáři u kolize tří osobních aut. Fronta je na 10 minut. Další je pak v Posázaví. Kolona z 26. kilometru se sune zhruba 20 minut k nehodě za Chocerady na 32,5 km. Tam už následky kolize nákladního a osobního auta přesunuli do stopacího pruhu. Zdržení už by se tak mělo začít krátit. A D1 směr Brno do Třetice za Velkým Beranovem vjedete do kolony na 125. kilometru. Okolo 20 minut se budete sunout k omezení na 128. V levém pruhu tam pokračují práce silničářů. A D1 čekejte zdržení i v opačném směru z Brna do Prahy, a to kvůli dvěma omezením. Za Měřínem na 124. kilometru se brzdí až do zastavení a přes půl hodiny se pokračuje k Beranovu na kilometr 119. Pro oba směry se dá využít náhradní trasa po silnici 602 přes Vysoké Studnice. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce teď začínají omeletky.
8: Milí posluchači dvojky, tak co je u nás nového? Má sestřenice v 80. odletěla s kamarádkami do Saúdské Arábie a tam si zlomila ruku. Má kamarádka odletěla na Sicílii a tam každý den jedla lesní jahůdky, protože je právě jejich sezóna. Další má kamarádka prodělala operaci mozku a špatně teď vidí. A ještě jedna má kamarádka si na zahrádku pořídila 4 slepice. Mému vnukovi progresivně vyrostla noha, takže boty za 4 000, které dostal před 2 měsíci k narozeninám, už jsou mu malé. Můj přítel s ním byl včera v hospodě sledovat fotbalový zápas a vypil přitom 3 piva. Zároveň se svěřil, že jednou během jednoho večera vypil najednou piv 11. Má dcera špatně spala, takže jí bolí hlava. Můj syn má rýmu. A naše psí slečna Tortilla má nadváhu a pořád hlad. Omeletky právě začínají a doufám, že víte, že jde o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači dvojky, omeletky jsme dnes naplnili letem. Tak co léta? Letci, facky, hmyz, všechno, co peří má. Léta něco ve vzduchu, létají andělé, ďáblové, netopíři, čarodějnice na koštěti, váha lítá nahoru a málo kdy dolů. Můžeme vyletět z kůže, můžeme vzlétnout za hranice fantazie nebo vlítnout do maléru, nebo vylétnout z rodného hnízda, můžeme vletět do něčeho po hlavě, z někoho mohou cucky lítat, půl litry lítají, ufoni lítají, snížek poletuje, hvězdičky létají, slétají se supy i sokolové na sled. Z dobrého místa můžeme vyletět, někdo je přelétavý a někdo chodí na zálety, někdo je samý úlet a nakonec všem vyletí duše z těla. V létě o prázdninách jsme byli ve Francii. Jednu vesnici tam terorizoval orel. Pravidelně přilétal a kradl vesničanům slepice. Jeden z nich to už nevydržel, na orla si počíhal a v okamžiku, když dravec zatěl drápy do slípky, vrhl se na něj a uškrtil ho. Dravec byl údajně v takovém šoku, že kořist nepustil. Radní nechali orla vycpat a hrdě ho vystavili na radnici. Ale protože orlové jsou chránění, museli k němu dát cedulku zabit v sebeobraně. Pěknou leteckou příhodu si prožil spisovatel Robert Fulžum. Přečtu vám teď kousek z jeho vyprávění. Po vůbec prvním pohřbu, který jsem odsloužil, mi zůstala pachuť v ústech. Byl jsem pastorem prvním rokem. Bylo mi 24. Všechno mi bylo jasné. V ničem jsem nepotřeboval poradit. Proto jsem tak ochotně souhlasil, že jedné paní pomůžu rozptýlit nad Bellinghamským zálivem z letadla popel jejího muže. No žádný problém. Stačí nastoupit do letadla, otevřít dvířka, vysypat popel, pronést pár uklidňujících slov o smrti a odebrat se domů. Pilot předpokládal, že vím, co dělám. Vdova také předpokládala, že vím, co dělám. A já si byl jistý, že vím, co dělám. No a tak jsme letěli. Já si pro tu příležitost dokonce vzal svoje z brusu nové kněžské roucho. Nad prostředkem zálivu, ve výšce tak 1500 metrů, přidržel pilot otevřená dvířka kabiny. Já sundal víko z nádoby, která vypadala jako litrová krabice zmrzliny, a vysypal jsem popel otevřenými dveřmi. Proud vzduchu vehnal popel okamžitě zpátky. Kabina byla plná ostatků Harryho, zesnulého manžela. Popel byl na vdově, na pilotovi i na mě. Výsledkem dokonalé kremace je něco jako mouka, ovšem čistá mouka, pročištěná ohněm. Proto by se vám nic nestalo, kdyby se vám toho spousta dostala do pusy a do nosu, jako mě, pilotovi také a vdově také. Za takových okolností ale není zcela jasné, jak se zachovat. Člověk si není úplně jistý, jestli je vůči zesnulému pietní začít plivat a smrkat. V tichosti jsme se vraceli na letiště. V takové chvilce se toho moc říci nedá. O takové situaci nás v semináři nic nenaučili. Mohu nyní k příručce pastora dodat jeden praktický odstaveček. Pokud je popel zesnulého zavát zpět do kabiny, vraťte se na letiště a od správy letiště si vypůjčte vysavač. Potom zesnulého z letadla vyluxujte. Poznámka. Je velmi důležité, abyste do vysavače napřed vložili nový pytlík. Mohli byste na to ve spěchu zapomenout. Vdova se přitom všem chovala moc milé a klidně. Tohle jednou bude velká legrace. Pronesla a odjela sama ve svém autě s Harryho popelem vedle sebe v pytlíku z vysavače. Nevím, co se s Harrym nakonec stalo. Pořád mi je ještě trapné se zeptat. Ale někdy si lámu hlavu tím, co s ním bylo v tom pytlíku a co se asi přihodilo, když Harryho rozptylovali podruhé.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači dvojky, o letech si dnes povídáme v omeletkách. Jeden můj kamarád studoval medicínu, byl vynikající ve sportu. Na závodech měl předvést cvičení na nářadí. Mezi diváky, budoucími sestřičkami, byla dívenka, kterou nazýval Malá modrá hezká. Chodila v modrých šatičkách, ve kterých se mu moc líbila. Bohužel jeho nesmělé pokusy o zblížení zcela přehlížela. Aby jí ukázal, jak skvělého muže nedoceňuje, rozhodl se prosadit coby gymnasta. Trénoval v tělocvičně na Hrazdě a dosáhl toho, že byl vybrán do družstva. Když pak při slavnosti vyskočil na Hrazdu, cítil se jako olympijský vítěz. Neušel mu totiž obdivný pohled, malé, modré, hezké. Narostla mu křídla a rozhodl se přidat navíc i veletoč. Při rotaci mu však povolili prsty, přeletěl všechny žíněnky a přistál na hubu pod nohy divaček. Odnesl to nos a několik předních zubů. Ku podivu, cíle bylo dosaženo. Malá modrá hezká omdlela a v sanitce je odváželi společně. K letům patří úlety. Za svůj úlet považuji, že jsem nedávno začala dávat vnukovi každý týden 100 za to, že mi pomáhá s domácími pracemi. Myslím, že vztah mezi prací a odměnou dobře pochopil, protože mi onehdy ráno řekl, dám ti 100, když mi uklidíš pokoj. Můj den blbec se příliš od ostatních dnů neliší. Předčírem jsem zaspala a musela jsem letět na nahrávání audioknihy. Taky jsem hned ráno zjistila, že mám asi angínu, protože jsem nemohla mluvit. Spálila jsem si žehličkou blůzu. Taxikář, kterého jsem zavolala, mě vezl asi jen 200 metrů a pak mu auto vybouchlo uprostřed křižovatky. Když jsem chytila jiný taxík, tak jsem si uvědomila, že v tom vybouchlém zůstala moje taška. Nic jsem ale neprošvihla, protože zvukař si na schodech vymkl kotník. No a tak to šlo celý den. A když jsem se večer plížila domů, vyběhl u nás před domem z cukrárny pes. Lehce mě kousl do lítka a zase zaběhl. Zdrchaná jsem došla domů a tam mě vítala dcera se slovy. To byl dneska hroznej den. Představ si, co se mi stalo. Ráno jsem byla u kadeřnice a než jsem došla domů, tak mi ten účes celý zmoknul.

0: Lety jsem dnes naplnila omeletky. Bavíme se o létání, o úletech. A taky, že někdo se někdy přestane ovládat a prostě vyletí. Kamarád zapomněl na výročí svatby a jeho žena mu to dala dost znát. Tak se rozhodl pro romantické gesto, že ji nechá poslat do práce květiny, aby se mohla pochlubit, aby všichni koukali. Nabídli mu navíc luxusní kartičky a že mu na ně krásným písmem vytisknou text, jaký bude chtít. Tak se rozhodl pro "Mrzí mě, že jsem zapomněl, miluju jen tebe". Ovšem v květinářství taky něco zapomněli, nebo si vzpomněl tiskařský šotek, protože manželce přišla do kanceláře plné zvědavých bab, kytice s textem "Mrzí mě, že miluju jen tebe". V letě na chalupě nás provázela samá smůla, samé maléry. Praskla voda, rozkopali nám elektřinu, porouchalo se auto, onemocněli psi. Když v závěru týdne po bouřce ještě střechou nateklo do pokoje asi 20 litrů vody, tak jsem to nevydržela a rozplakala jsem se. Už to nevydržím, oběsím se. A přítel se na mě lakonicky podíval a řekl, to seš celá ty, ty se budeš houpat a já, abych tu dřel. Mám kamaráda, který je dost prudká povaha, provokuje konflikty, už několikrát s tím měl problémy v zaměstnání a teď se s ním chce rozvést manželka. Nechal se přesvědčit a šel k psychologovi a přišel odtamtud celý rozrůzněný. Představ si, co mi ten debil řekl. Mám prý násilnickou povahu a agresivní sklony. No a co ty na to, zeptala jsem se opatrně. No já jsem prásnul dveřma, ale kdybych se nedovedl ovládat, tak se mu rozbil hubu. Náš Vilík Pudlík má oblíbenou zábavu. Sedne si na zítku, počíhá si na slepici, pak po ní skočí, pronásleduje ji a i když zatím nic nechytil, tak dohání nebožačky k infarktu. Tuhle se ozvalo charakteristické vyplašené pípnutí, ale v zápětí atypický Vildův řev. Vykoukla jsem z okna a viděla jsem neuvěřitelný obrázek. Za hradou se řítil zježený Vilík, kterého hnalo rozzuřené kuře. Můj přítel se občas neovládá a vstekle vyletí třeba v restauraci, když jídlo neodpovídá jeho představě. A já jsem si vzpomněla, jak jsem jednou byla v USA, kde mě uchvátil plakát u jedné restaurace. Bylo na něm napsáno, pokud naše jídlo nesplňuje vaše nároky, buďte tak laskaví a snižte je. A taky se mi stalo, že když jsem byla v Anglii v hospodě a chtěla jsem jídelní lístek, tak mi řekli, nemáme. Dostanete jen to, co si zasloužíte.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači dvojky, omeletky jsou dnes o letech, o létání, o vzletech, o úletech, o tom, jak někdo vyletěl a jak jsme všichni během našich životů do něčeho vletěli. Teď jsem si pro vás v souvislosti s letem připravila několik kuriozních informací. Kolibřík jako jediný z ptáků umí létat pozadu a má někde rychlost až 110 km v hodině. Moucha od stářka se otáčí asi 100x rychleji než stíhačka. Masařka při letu nese náklad větší než je sama a k výrobě medu musí včely obletět zhruba 2 miliony květů. Kdyby se na jednu misku vah položil všechen hmyz světa a na druhou všechna ostatní zvířata, byl by hmyz těžší. Slovo malheur pochází z francouzského malheur a znamená špatná hodina, na rozdíl od slova bonheur, štěstí, dobrá hodina. A do malheuru můžeme vletět, vřítit se a zabřednout. A ten, kdo už v malheuru je, o tom se říká, že kouká jako poslední groš z pytlíku, je nevrlý jako staré posvícení, sedl si do vajec, vlezl do omáčky, má zúžené boty, má nahnutý vigvam, spálil pečeni, dostal se do chobotu a už mu tlí zaječí ocásek. K létání se hodí tahle rýmovačka. V letadle létá, nemá-li léta, to pak za letu holduje záletu. Má-li léta a pět dětí, létá už jen na koštěti.

Milí posluchači dvojky, do každých omeletek patří váš příspěvek. Dnes jsem si pro vás ze všech dopisů, které nám přišly do rubriky Co Čech to Němcová, vybrala text, který napsala posluchačka paní Alena Nedomová z Vidonic. Její příběh se jmenuje Prasátko. Nemohl jsem dospat. Dopoledne půjdeme se školkou do divadla. Nikdy jsem tam nebyl. Prý se tam sedí po tmě. Ve školce tmu nemáme, když hrajeme divadlo. Na mě vždycky zbude role čaroděje nebo zlého krále. Prince jsem nikdy nehrál. Princátko musí být pořád Mareček. Je modrooký, světle kudrnatý a drobný. Lehce by ho přepral. Maminka mi ráno vnutila bílou košili. Jdeš poprvé do opravdového divadla. To je velká věc. Musíš být vždy hezky a čistě oblečen. Hlavně si dávej pozor, ať se při svačince nezamažeš. Poučovala mě maminka s úsměvem. Ve školce jsme svačili kvasnicovou pomazánku s chlebem a přeslazené kakao. Pomazánka divně smrděla. Už nemůžu, špitnul jsem zoufale. Nic si nesnědl, ani kakao si nedopil. Čekáme vítečku jenom na tebe. Jestli ten dobrý chlebíček nespapáš, žádné divadlo nebude. Zlobila se učitelka. Marečku, vem si svačinku, je výborná. Šermoval se mu chlebem před obličejem. Nech mě být, odstrkoval mě rukou. Tak vypij za mě to hnusný kakao, poručil jsem. Vypij si ho sám. Co děláš? Drcnul se mi do hrníčku, zděsil se Mareček. Pár kapek vystříklo na umělohmotný tác. Nevím, co mě to napadlo. Vzal jsem svůj tác do ruky a bouchnul jí Marka do hlavy. No tohle, co se tu děje, běžte od sebe. To se dělá, mlátit kamaráda. Koukejte to dojíst, ale honem, křičela učitelka. Na, hodil jsem mu nedojedený chleba na tác. Si to sněz, hodil mi to zpátky. Moc se na vás zlobím. Místo do divadla půjdete s paní učitelkou Vandou domů. Ona má na zahradě chlívek s prasátkem a tam vás zavře a to vás odnaučí dělat lumpárny, řekla vážně učitelka. Začal jsem mít strach. Přeci by nás doopravdy nezavřela. K našemu velkému překvapení se tak stalo. Nejméně oblíbená učitelka nás zavřela do smrdutého malého chlívku. Čuník byl celý špinavý, slintal a chrochtal. Marečku, to jsme jako Jeníček s Mařenkou, asi si nás chce taky vykrmit, řekl jsem ustrašeně. Vítku, ona nás zamkla na petlici, co když nás prasátko sežere, já chci ven, křičel Marek. Chceme domů, úpěli jsme oba. Díval jsem se škvírkou přes dřevěné dveře. Hele, vidím učitelku, nese kbelík, určitě nám jde otevřít. Počkat, jde dál, ani se sem nepodívala, řekl jsem sklesle. Vítku, mě ten čuník očuchává. Asi se chce kamarádit. Koukej, jaký má pěkně zakrucený ocásek.

0: řekl jsem. Vlastně je roztomilej, povídal Marek. Zkus si ho pohladit, nabádal jsem ho. Marek se váhavě dotknul malou ručkou prasete. Nic to není, nekouše, jenom funí, řekl jsem. Otočil jsem se a ve dveřích stála učitelka. Tak co, holomci, mám vás tu nechat? Ne, my už budeme hodný, slibovali jsme. Jen aby, dám prasátku napapat a půjdeme do školky na oběd, řekla rázně. Ve školce se nám všichni smáli. Je, vy smrdíte jako čuníci, kde jste byli? Je to pravda, že vás učitelka zavřela do chlívku? Ptali se zvědavě kamarádi. Náhodou to bylo bezva. Lepší než pitomí divadlo. Chvástal jsem se. No to určitě. Jak znám Marečka, určitě brečel a možná se i počúral do kalhot. My jsme viděli červenou karkulku a dostali jsme výbornou bábovku. Vytahoval se Pavlík. Mrzelo mě, že jsem na představení nebyl, jelikož se pak už nikdy nekonalo. Kromě procházek do lesa jsme byli jenom u zubaře a toho si bojím víc než prasátka ve chlívku.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Prasátko, tak se jmenoval příběh posluchačky paní Aleny Nedomové, který jste slyšeli před písničkou. Doufám, že i vy mi popíšete své zážitky a pošlete mi je na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. A teď vám přečtu jednu svou starší povídku. Jmenuje se Dovolená. Pondělí. Jsem ve španělském městečku. Malou bárkou za Úsvitu odplouvám na ryby. Jen starci, moře a já. V síti se houpe asi 1000 tresek. Malá bárka se taky houpe. Můj žaludek též. Vždycky jsem měla mořskou nemoc. Po jízdě na Lochnesce jsem zvracela 10 dní v nemocnici. Úterý. Večer v hotelu probíhá soutěž. Hlásím se mezi tanečníky. Na stropě visí jablko a já ho v tanci se svým partnerem jím. Jednou mě partner, tlustý chlupatý Němec, kousne do obličeje. Kdysi na rekreaci ROH v Krkonoších jsem měla předvést ptačí tanec. V hrůze jsem prchla zmrznout do vánice. Středa. Tenisový turnaj. Vypadávám v prvním kole se 70-letou Holanďankou. Holanďan se tleská asi 30 španělských výrostků. Při servisu se divně zlomím v kříži. Bolí mě kyčle. Když mě jednou porazila prokazatelně slabší dorostenka Jája Šimková, chodila jsem 2 roky ke sportovnímu psychologovi. Čtvrtek. Naše jachta míří na širou vodu. Pevnina mizí za obzorem. Vlny jsou velké, jachta malá. Kapitán hodně pije. Bere mě s sebou na můstek a sama řídím loď. Je v ní 7 lidí a paluba se hodně kloní vlevo. Za války, po ztroskotání na moři, radci vojákům vyklovávali oči zaživa. Pátek, kvíz. Jsem na pódiu před stem hotelových hostů a odpovídám na otázky. Nemohu si vzpomenout na země Evropského společenství. Vzpomene si na ně 8letá Angličanka. Má úplně bílé vlasy. Moderátorka kvízuje Číňanka a cítí se mnou rasovou spřízněnost. Jako cenu útěchy dostanu sklenku šampaňského. Ve 3. třídě mě na vánoční besídce maminka vyhnala na pódium a strýček Jedlička se mě tam zeptal, co to je PŠT. Já řekla ticho a všechny děti se mi smály. Sobota. Výstup na útes. Vystupuji 7 hodin. Na vrcholu je vítr. V jeden moment mě jeho poryv postrčí k okraji. Pod nohama se mi udrolí kus skály a asi 10 minut padám do propasti. Má první láska byl horolezec. V Tatrách spadl na hlavu, ztratil paměť a zapomněl na mě. Neděle. Nasedám na hnědku s podezřele vysokýma nohama. Cválá dlouho neznámým směrem. Pak najde mokřinu a lehne si do ní. Má pravá noha zůstane pod jejím levým bokem. Když jsem v 17. Poníkovi u tety Máni dala cukr, málem mi urval zápěstí. Pondělí. Sednu do pilotní kabiny a spolu s piloty absolvuji start ze skalnatého ostrova. Jeden pilot si stěžuje na bolesti žaludku. Druhý mačká klapky za něj. Je bouřka. Tlačítka a páky osvětlují ohnivé blesky. Beton pražské ruzině lze jen tušit v mlze. Poprvé v letadle jsem snědla 7 prášků proti fobiím. Vypila jsem 10 deci whisky a 12 hodin jsem se modlila. Ne, nejsem masochistka. Ne, nejsem odvážnější. Ne, nejsem obroušená natolik, aby mi nevadily trapné chvíle. Proč tedy právě takhle trávím svou dovolenou? Protože, milí čtenáři, a milí posluchači, stárnu. Blíží mi se smrti a je mi všechno jedno.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na 2.

Omeletky už se pomalu budou s vámi z posluchači dvojky loučit. Dnes jsme konverzovali o letech. A našla jsem k tomuto tématu stylovou básničku. Někdo se snaží dostat nahoru, někdo se bojí pádu. Každý ztrácí nadhled, když je mu špatně z hladu. Někdo chce být jako pták, někdo jako ptáče. Bez rodného hnízda skoro každý pláče. Výrazy rodné hnízdo a hlad mne inspirovaly k jídlu, takže ani dnes nezapomenu na recept. Společně si připravíme smažený patizon s česnekovou smetanou. Na smažený patizon potřebujeme jeden středně velký patizon, 2 stroužky česneku, 2 lžíce hladké mouky, 2 deci zakysané smetany, 0,5 citronu, olej na smažení, mletý bílý pepř a sůl. Patizon rozkrojíme, zbavíme jader a měkkých vláken a nakrájíme ho na plátky silné asi 1 cm a tuhou slupku odřízneme. Potom plátky posolíme a necháme 30 minut vypotit. Zakysanou smetanu osolíme a smícháme s rozetřeným česnekem a bílým pepřem. Okyselíme citronovou šťávou. Plátky patizonu dobře vysušíme papírovými utěrkami a posypeme moukou. Potom rozpálíme olej, před smažením zopakujeme pomoučnění plátků a přebytečnou mouku oklepeme. Smažíme rychle do zlatova, dáme ocát na papírovou utěrku a hned podáváme se zakysanou česnekovou smetanou. A je to moc dobré. Víte, že herečka Jennifer Aniston trpí silným strachem z létání? Podle jejich slov se bojí hlavně turbulencí. Whoopi Goldberg, herečka, má tak velký strach z létání, že raději všude cestuje vlakem. Dlouhá léta se letadlům vyhýbala úplně. Herečka Sandra Bullock má také fobii z létání, zvlášť po nehodě soukromého tryskáče v roce 2000. A víte, kdo má často potíže, protože prudce vyletí? Herec Russell Crowe. Víckrát se dostal do potíží kvůli agresivitě, například když v roce 2005 hodil telefonem po hotelovém zaměstnanci. Tommy Lee Jones údajně bývá velmi nesnášenlivý při rozhovorech. Odmítá vtipy a snadno se rozčílí. A šéf kuchař Gordon Ramsay je známý tím, že v kuchyni křičí, nadává a rozbíjí věci. Modelka Naomi Campbell měla opakované problémy kvůli násilnému chování vůči svým asistentkám a personálu. Dokonce byla několikrát obviněna z napadení. Můj tatínek nesouhlasil, když maminka na koupališti v Petce, že jinam jsme nejezdili, koukala na nebe, na bílé čáry od letadel a říkala: Éro letí, nemá děti, my je máme, neprodáme. A můj tatínek dodával: my je dáme jenom tak a půjdeme na koňak. A to je pro dnešek, milí posluchači, všechno. Poslouchejte Omeletky, vaše Halina Pavlovská.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Děti by mohly trávit v mateřské škole povinně o rok víc. Změnu chystá ministerstvo školství. Trumpova administrativa předvolala novináře New York Times kvůli článkům o novém prezidentském letadle. Dnes bude převládat slunečné počasí s teplotami maximálně 28 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoct, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce podrobnosti návrhu představit v září.
2: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
0: Moravskoslezský kraj podpoří projekty zaměřené na výsadbu zeleně, zadržování dešťové vody nebo úpravy, které pomáhají zmírňovat přehřívání areálů. Pro své příspěvkové organizace na ně má připraveno stejně jako loni 10 milionů korun. Žádosti bude kraj přijímat do konce září nebo do vyčerpání připravených peněz. V Trenčíně na Slovensku dnes končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Vedle koncertů světových hvězd letos nabídne i mimořádné setkání českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Pavel se přitom na největším slovenském hudebním festivalu představí jako vůbec první česká hlava státu ve funkci.
3: Diskuze s názvem Identita v srdci Evropy se uskuteční v rámci tradičního debatního programu Café Europa. Petr Pavel a Zuzana Čaputová budou mluvit o demokratických hodnotách, občanské společnosti, evropské identitě, ale i výzvách, kterým dnes čelí země střední Evropy. Na Pohodě už v roce 2008 vystoupil také bývalý český prezident Václav Havel. Jeho odkaz letos připomíná i monumentální 12-metrový banner nad hlavním pódiem s neonovým srdcem, tedy symbolem, který neodmyslitelně provázel Havlův podpis. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle New York Times předvolala několik novinářů tohoto deníku kvůli článku o novém prezidentském letadle darovaném Katarem. Vypovídat mají ve středu před federální velkou porotou. List tento týden s odkazem na anonymní zdroje napsal, že stroj chybí některé pokročilejší bezpečnostní systémy. Bílý dům ale problémy odmítl. K předvolání novinářů se americké úřady zatím nevyjádřily. Ženský titul z wimbledonské dvouhry získá potřetí za poslední 4 roky Češka. Ve finále travnatého Grand Slamu se totiž poprvé v historii utkají 2 tuzemské hráčky Linda Nosková a Karolína Muchová. Duel začne v Londýně po 17. hodině.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Dnes bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě a přechodně na západě se vyskytne oblačnost. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy až 30, na severovýchodě kolem 22 a v 1000 metrech na horách kolem 18, na Šumavě až 21 stupňů.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na D1 na trase z Prahy do Brna stále počítejte s několika potížemi. První poblíž okruhu na 11,5 kilometru po nehodě je tam neprůjezdný levý pruh a zdržení 10 minut. Před sjezdem na Benešov je kratší fronta před nehodou v odstavném pruhu na 20. kilometru. O kus dál se výrazně zpomaluje u sjezdu na Sázavu na 34. kilometru. Půl hodiny se popojíždí k omezení u exitu 41 Divišov. Silničáři tam uzavřeli pravý pruh. A výčet omezení na D1 na trase do Brna ještě nekončí. Se zdržením počítejte i za Velkým Beránovem. Před kolonou se brzdí na 124. kilometru a také zhruba půl hodiny se jede na 128. Tam silničáři zabrali levý pruh. A na D1 z Brna do Prahy za Měřínem jsou 2 omezení. Z kilometru 126 se budete sunout přes hodinu k Velkému Beránovu na 119. kilometr. Přeji vám šťastnou cestu a na další program Dvojky nás teď pozve Roman Víšek.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
5: A teď už tu, přátelé, pro vás v rámci mrazivého léta dvojky máme rozhlasovou hru Ví. Student bohoslovectví Choma Brut putuje na prázdniny domů. Cestou přenocuje u stařeny, která ho očaruje a přinutí, aby ji nosil vzduchem. Při dopadu na zem se ale stařena promění v krásnou dívku. Choma se pak vrátí raději do Kyjeva, odkud ho ale povolá jakýsi šlechtic, jehož dcera umírá, a přeje si, aby se u ní modlil právě on. Přečká Choma tři noci na stráži u mrtvé dívky. Na konci třetí noci ho čeká setkání s tím nejstrašnějším démonem, Vijem. Ve východoslovanské mytologii je Vij trpasličí král s ničivým pohledem. Tento nejmocnější ze všech přízraků inspiroval Nikolaje Vasiljeviče Gogola k napsání následujícího příběhu. A my vám nabízíme rozhlasovou verzi z roku 1970.

0: uvádíme povídku Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Víš. Pro rozhlas zdramatizoval Jaroslav Pour. Se členy ostravských divadel nastudoval režisér Alois Kachel.
1: Ještě stovka kroků a vyblednou poslední červánky. Jsem zvědav, kam se na noc podějem.
2: Já si lehnu na širokou louku, ty chomo pod dub a Chajlava si zaleze do ořeší. Dneska střízlivý.
1: Neměli jsme odbočovat.
3: Čerta, vždyť se zdálo, že už musí přijít dědina. Kde je obilí, jsou i lidé.
2: Obilí. Jdeme dobrou hodinu a po obilí už dávno ani vidu, ani slechu.
3: Nenazíkej, rétore. Třeba se kousek dál nějaká chalupa ukáže.
2: Ale jak ji najdeme? Nebe je černé jako inkoust.
4: Na mou duši. Tma nám padla na hlavu jako pytel.
1: Stůjte a mlčte chvíli. Snad uslyšíme od někud psy.
2: Nic. Ve stepi je ticho.
1: Zavolej, Chajlavo. Máš hlas jako zvon. Snad se ti někdo ozve.
2: Nebo alespoň rozštěkáš psy?
3: Lidé! Lidé! Dobří lidé!
1: Hlas se docela rozplývá.
2: Tiše buďte. To jsou psy?
1: Vlci.
2: Co budeme dělat?
3: A co bychom? Zůstaneme tu a vyspíme se pod širým nebem. Noc je temná, ale teplá.
1: Ani slyšet. Pokud ve svém žaludku nespracuju pořádný skrojek chleba a alespoň 4 libry slaniny, stejně neusnu. Snad si, Chajlavo, nemyslíš, že se ti tady natáhnu jako nějaký pes a budu vrčet s hladovým břichem?
2: Já se bojím vlků.
3: Vyrazme, zdá se, že jsou blíž.
2: Tamhle!
1: Co?
2: Světýlko.
1: Že jsme ho neviděli. Na mou duši, chalupa!
3: Zhůru, páni študenti, pán Bůh se nad náma slitoval. A ne, abyste se dali odbít. Stůj, co stůj, nás tu musí vzít na noc.
2: Že jsme si ji nevšimli, chalupa u nosu.
3: Měli jsme oči plné strachu, proto. Zatluč, chomo, já budu vyjednávat.
5: Bradám.
3: Otevřte, dobří lidé.
6: Kde vás čerti berou?
3: Nech nás tu, babičko, přenocovat. Zabloudili jsme a venku je ohavně jako v hladovém břiše.
2: Co jste zač?
3: Ale takový neškodní studenti. Filozof Brut.
1: Osobně.
3: Rétor Horobec.
2: Dobrý večer.
3: A já jsem Chajlava Bohoslovec.
6: Ani nápad, kam pak bych vás dala. Já znám tyhle filozofy a bohoslovce. Jen si s nimi opilci něco začni a střechu nad hlavou neuhlídáš. Táhněte.
1: Slituj se, babičko. Co pak bys mohla dopustit, aby darmo 3 křesťanské duše hynuly? Dej nás kam chceš. A jestli něco jako tento noc, ať nám ruce upadnou, nebo ať do nás na místě hrom uhodí, na mou duši.
6: No, dobrá. Pustím vás. Ale každý z vás bude ležet jinde. Pojďte do světnice, ať si vás prohlédnu.
7: A co, babičko? Nenašlo by se něco jako tento... Máme v břiše jako vymeteno.
6: Nemám, nic nemám. Ani jsem dnes netopila. Jen tady. Chleba, slanina, pálenka. Víc nedám.
3: Pán Bůh ti to zapláť, stařenko. Popiješ s námi?
6: Skleničku nalej, abych dušičku zalila.
3: Dobře ti s náma bude, veselo.
6: Však jsem o vás, študenti, slyšela. Jste prý pěkní ptáčci, vykutálení. Z Kyjeva?
3: Z Kyjeva, ze semináře.
6: A kdo jsi ty, že nic neříkáš? Jaký mladičký na studenta. Oholátko neopířené. Jen tak štice je na tobě k vidění.
2: Tiberi Horobec, babičko. Rétor.
3: Měl strach z vlků. Je to dítě.
6: Rétor, nerétor, jak to mám poznat?
3: Rétor je proti nám študentík, babičko. Nesmí ještě ani kořálku, ani tát lulku. Na to je v semináři řád.
6: Když nesmí, nesmí. Nic ještě po něm.
3: Nevyvinutý charakter. Uvidíme, co se z něho vyklube.
6: A ty? Ty jsi za to rozvinutý až moc.
4: Chajlava. Chajlava je moje jméno. Bohoslovec.
6: Bohoslovec? Hleďme pěkný pořízek. Co jiného než bohoslovec? A že se pořád mračíš.
1: On je zachmuřený pořád, jinak než na půlnoc mu ciferník neukazuje.
2: Pokud se nenapije.
1: I když se opije. To zaleze někam do roští a máme co dělat, abychom ho zase našli a přivedli na svět.
6: A ty? Ty jsi povedená kopa, co? Hubu máš jak šlejfíř.
2: A nohy ještě hbitější. To byste ho musela, babičko, vidět tancovat. Tancuje, dokud se nesvalí.
1: Já jsem filozof Choma Brut. Ozdoba kyjevského semináře.
6: Filozof Choma Brut. Tanečník.
4: Sám rektor vybírá karabáč, když mu mají nasypat na záda velkého hrachu.
1: Každou čest je třeba posuzovat filozoficky. Od čeho je zadek? Na co důdky? Že je to můj zadek? Co komu souzeno, tomu neuteče.
6: Dobře mluvíš, filozofe. Co komu souzeno, tomu neuteče. Líbíš se mi, tanečníku?
1: Že bychom se spolu připili?
6: Na vaše vagace, páni studenti.
2: Na vagace.
1: Ty víš, jak říkáme našim prázdninám? Ty nejsi tak docela obyčejná babka.
6: Připijme si, filozofe.
1: Připijme si.
6: Jak bych o vás nevěděla. Začátkem června se z Kyjeva rozletíte na všechny strany. Táhnete společně krajem jako banda lupičů. Vaříte si kaši a nocujete v polích. Každý s ranečkem a v něm jedna košile a jedny onuce.
2: Vy víte všecko, babičko.
6: A jak zahlédnete nějakou dědinku, hned k ní jako kobylky a rovnou k nejlepší chalupě. Seřadíte se a začnete prospěvovat nějaký ten kantus.
1: Kantus! Vydají, jak se rozčouple, jaký pálenka jazyk rozpaluje. I latinsky už mluví.
6: Kozák před chalupou sedí, naslouchá, podpírá se oběma rukama v bocích, pak přežalostně zaštká a řekne: Ej, ženuško, to, co zpívají ti studenti, je podle všeho něco náramně moudrého. Donesím kousek špeku a vůbec něčeho, co doma najdeš.
1: Výborně, babičko, jako kdybys ho slyšela.
6: Třeba slyšela. Táhnete cestou necestou. Je vás den ode dne míň, jak se rozcházíte do svých domovů, až jste zůstali vy tři sirotci. A nejdál od Kyjeva. Ale i vás step uživí.
4: A dobří lidé v ní, babičko. Dobří lidé, jako jste vy.
6: Dopili jsme, studenti, je čas jít spat. Ale pohromadě vás nenechám, to ne. To bych se mohla dočkat hezkých věcí. Ty, rétore, zůstaneš se svou kšticí tady ve světnici. Kéž by ti do rána narostla brada a byl z tebe chlap.
2: Však se dočkám.
6: A zavřu tě na závoru. Tebe, bohoslovče, strčím do komory. Nemrač se, že je prázdná. Však ses najedla, napil dost.
4: Když víc nedáš?
1: A co uděláte se mnou, moudrá babičko?
6: Tebe, filozofe, zavedu do stáje.
4: Co pak jsem kůň?
6: Třeba jím budeš. Pojď blíž.
4: Ale...
6: Ještě blíž.
4: Babičko, snad se nechceš objímat.
1: Jen to ne, drahoušku, na to si už tu zestará, aby se se mnou tady...
6: Jezdit na tobě budu.
1: Poslouchej, babi, teď je půst. A já jsem takový člověk, že ani za pytel dukátu půst neporuším.
6: Stůj!
1: Babi!
6: Ani se nehni!
1: Půst!
6: Ohni záda!
1: Co to děláte?
6: A teď!
1: Co děláš, babi?
6: Pato,
1: jsi najednou mrštá jako kočka.
6: Pičo!

0: Stojte! Stojte, mrchy!
1: Overko, co je zase? Usnul si ochmelko nebo spadl z kozlíku?
2: Mám ho přetáhnout. Co tam máš, Overko?
0: Koukám. Člověk. Člověk tu leží.
2: V širé stepi? No,
3: počkej. Pravdu má.
0: A docela je zdá se bez sebe.
3: Student nějaký. Pěkně zřízený.
0: Pil.
4: Uštval se spíš. Konec.
3: A co s ním? Naložíme ho? Je to taky boží tvor. A místa dost.
1: Hoďte ho na vůz, ale rychle. Slunce je nad obzorem, a ještě pár verst ujedeme.
3: Vezmi ho opatrně.
2: Nohy má zbičované až běda. Samá krev.
1: Položte ho na pytle s krupicí a polejte mu rány kořálkou, toho vzpamatuje. Ty, Overko, se prober a práskni do koní.
0: Vě, potvory!
2: Jako kdyby ho čerti po poli honili.
4: Pořádně ho polej, Spiride, nešetři.
3: No tak, probuď se, panáčku. Probuď se.
5: Kam souzena, tomu neuteče.
4: Co říkáš?
3: Povídá, co komu souzeno, tomu neuteče.
4: Filozof. Dej mu napít.
3: Tu máš.
5: Kosal.
3: No taky spolkni, boží člověče.
5: Kdo jste?
2: No, kozáci, ve stepi jsme tě našli. Kudy tě tady taky čerti nesli?
5: Kam jedeme?
3: Do Kyjeva.
5: Do Kyjeva? Já z Kyjeva.
2: A pán nás poslal do semináře, za rektorem.
1: Moc mluvíš, Doroši.
3: A co se ti stalo, řekneš?
5: Včera večer jsem nocoval u jedné báby. Ošklivé babizny. Než jsem ulehl, skočila mi na hřbet a začala mě povízet bičem jako koně.
3: Ale to je přece
1: jako... Mlč, Spiride. Pokračuj, studente.
5: Hleděl jsem udržet nohy, ale ty se zvedali proti mé vůli. Pádil jsem rychleji než čerkéský jezdec. Ječela rozkoší a byla. Neustále mě byla. Sklonil jsem pod svým břemenem hlavu. Zdálo se mi, že její sevření povoluje. Cítil jsem v tom stisku něhu. Tráva rostla kdesi hluboko pode mnou a nad ní jakoby se čeřila vrstva vody, čirá a pramenitá. Zmocnil se mě ďábelsky slastný pocit. Cítil jsem pronikavou, děsivě mučivou rozkoš.
3: Rány boží, ale zrovna takhle přece
1: pamatuješ. Spiride. A ty, studente, mluv.
5: Pak jsem se dotkl nohama husté trávy. Ohnal jsem se, vymrštil a sám jsem skočil babizně na hřbet. Sebral jsem jí bič, vzal nějaké poleno a začal jsem do ní ze všech sil bušit. Dala se do křiku. Nejdřív ječela zlostně, výhružně, ale potom začal její nářek slábnout, byl příjemnější, čistší a nakonec docela tichoučký. Zvonil jako rolničky, co srdce mámí. Upadla a já s ní. Leželi jsme těsně vedle sebe. Ve stepi zrovna svítalo a já se jí podíval do obličeje. Vedle mne plakala krasavice.
3: Ne.
5: Nádherný cop měla rozcuchaný a řasy dlouhé jako šípy. Rozhodila bezmocně bílé ruce, objala mě a vjela prsty do vlasů. Vyčítavě se na mne podívala. Oči měla v slzách. Sebral jsem všecku sílu a utekl a už se nevrátil.
3: No toto.
4: Jméno máš, studente?
5: Filozof. Chomabrut.
3: Cože?
2: Děláš si z nás blázny?
4: Jakže se? Filozof Chomabrut. Asi z Kyjeva?
0: Chomabrut, co vás to trklo, kozáci?
1: Zastav, Overko!
0: To je zase. Duši vypustil. Stůjte, potvory!
4: Napíš se ještě. Víš, kam jedeme?
5: Do Kyjeva si říkal.
4: S příkazem pána přivést do jeho vsi filozofa Chomu Bruta. Živého. Bez něho se nesmíme vrátit, jinak prý nám hlavu srube.
5: Milý člověk.
4: Kozácký setník.
2: Drží slovo.
3: A co teď, Javtuchu, obrátíme?
5: Proč mě váš pán tolik potřebuje? Já ho neznám.
2: Proč tě potřebuje, je psáno v psaní, které odevzdáme samotnému rektorovi.
1: Noč, Doroši.
5: Není to mílka, páni kozáci? V životě jsem o vašem pánu neslyšel.
2: Dceru měl krásnou dceru.
1: Chceš přes hubu, Doroši?
3: A což takhle obrátit javtuchu a pánovi dovést, když nám študenta pán Bůh do cesty položil? Není v tom úradek boží?
1: Nic. Do Kyjeva musíme. Dary rektorovi odevzdáme. Psaní, ať si přečte a svobodně rozhodne o filozofu Brutovi. Takový je pořádek.
6: Ale já nechci k rektorovi.
1: Jestli chceš nebo nechceš, se neptáme. Amerko!
3: Co je?
1: Už si zase usnul? Do Kyjeva!
2: Vě!
1: Do Roši, jdi ho přetáhnout!
2: Overko!
3: Vě!
2: Jedeme do Kyjeva!

0: Vyřiď Javtuchu svému pánovi, že děkuji za krupici a vejce. A řekni, jakmile jen budou knihy, o kterých píše, hotovi, že mu je pošlu. Dám je hned opisovat.
1: Vyřídím, pane rektore.
0: A dej chlapcům po sklence kořálky na účet semináře. Dobře jste si vedli, když se vám podařilo domina Chomubruta najít cestou.
1: Sklenku kořálky velkomožný, pane rektor, na účet semináře.
0: Tak, tak. Přistup, domine Chomo.
2: Prosím, vaše magnificence.
0: Píše mi tady kozácký setník. Bohatý člověk má bez 50 verst od Tuckijeva. Že se k němu máš okamžitě dostavit. Jeho jediná dcera, Krasavice, se vrátila tak zmlácená, že se sotva dovlekla domů, smrt na jazyku. A na smrtelné posteli chudinka projevila přání, aby po její smrti četl nad ní zádušní modlitby. Kdo?
2: Nevím.
0: Filozof Choma Brut. Slovutný pan setník poslal pro tebe lidi s povozem.
2: Už jsem měl to potěšení, jenže já nepojedu.
0: Nepojedeš? Poslyš, domine Chomo, já se tě čerta starého ptám na to, chceš-li jet, či nechceš. Budeš-li si stavět palici a mudrovat, dám tě tak seřezat čerstvou březovicí přes záda a přes to ostatní, že si budeš moci s klidem odpustit lázně a po vagacích se nemusíš vracet do škamen. Rozumíš dobře?
2: Ano, dobře.
0: V pořádku. Kozáku Javtuchu.
1: Rozkaz?
0: Nezapomeň pánovi vyřídit, že v jeho dědině jsou, jak známo, výborné ryby, obzvláště jeseteři. Tak, aby mi nějaké příležitostně poslal. Na trhu v Kijevě nemají pěkné a taky jsou drahé.
1: Vyřídím, pane rektore.
0: A domina Chomu svažte, jinak vám upláchne, jak ho znám.
1: Svážu, spolehněte se.
0: Chceš ještě něco, domine Chomo?
2: Nic. Co komu souzeno, tomu neuteče.
0: Chválím tvé rozhodnutí. Šťastné pořízení.
3: Rozvažte ho, chlapi, ať se s náma může napít. Na účet semináře. Nejsme přece lidojedi.
4: Lukáš, rozvážem.
3: Stačí ruce, aby uzvedl džbán. Židé nalí, na zdraví, bratři kozáci.
4: Na zdraví.
3: I na to je, pane filozofe.
4: Nebuď smutný a napij se, však on už pán Bůh ví, co a jak.
5: Na zdraví.
6: Ale študente, stejně bych rád věděl, čemu se u vás v semináři vlastně učíte.
4: A co se vyptáváš, ať se tam učí, čemu chtějí.
6: Ne, já chci vědět, co je tam v těch knížkách napsáno. Možná, že něco docela jiného, než říká pop.
4: Fuj, jsi zvědavý, až hanba doroší. Nač o tom mluvit? To je přece boží záležitost. A co Bůh ustanovil, toho nezměníš, nalej, Žide.
6: A půjdu do semináře.
4: A co tam?
6: Já mou duši půjdu. Ty myslíš, že se ničemu nenaučí?
4: Nenaučí.
6: Všemu se naučím, všemu se
3: naučím. Jak se napije, brečí.
6: Všecko budu znát, všecko.
3: Jasný, doroši. Co už takový, pane študente, jen si trochu přihnou, začnou se líbat nebo plakat. No, co dělat? Všichni jsme sirotci.
4: Tak on pán Bůh ví, co a jak.
2: Kde zůstal kočí?
4: Overko, sedí venku na kozlíku a spí. Pořád spí.
6: Spí.
4: Dobrý člověk. A ty, co se vyptáváš, chceš upláchnout?
2: Ale ne. Jaká byla dcerka vašeho pána?
4: O, milost, slečna, krásná, krásná, až srdce bolelo a dech se krátil. Učiněná čarodějka při sám Bohu.
3: Přestaň, přestaň, Spiride. To není naše věc.
4: Co?
3: Darmo o tom tlachat.
4: A proč bych měl mlčet? Vždyť jezdila i na mém vlastním hřbetě. Na mém vlastním hřbetě, jakože je Bůh nade mnou.
2: Ublížila snad? Nebo někoho zabila?
3: Nalí, Žide! Jenom popravdě přihodilo se všelicos.
4: Všelicos.
3: Pamatujete se, přeci. na psáře Mikitu.
6: Mám o tom vyprávět já v tuhu.
3: Ne. Spirit, ať vypravuje.
4: Budu. Ty jsi, pane filozofe Chomo, neznal Mikitu. Byl to znamenitý člověk. Každého čokla znal jako vlastního tátu. Nynější psář, tady Doroš, mu nesáhá ani na paty.
6: Jaže mu
4: nesáhá? Ne, že by nerozuměl své věci, rozumím. Ale proti Mikitovi je to učiněný moula.
3: Pěkně vypravuješ.
4: Než bys řekl švec, viděl zajíce. Za ním reku, za ním divochu a už seděl na koni a nepoznal jsi, kdo koho předháněl, jestli on psi nebo psi jeho. Osminku kořalky vyzunkl jedním tahem, jako by se nechumelilo. A znamenitý psář. Jenže od jisté doby se začal nějak moc ohlížet po slečince. Čert ví, co to na něj sedlo. Fuj, hamba mluvit.
3: Dobře vyprávíš, Spiride.
4: Otěže mu padaly z rukou. Na reka volal broku, klopítal a bůh ví, co ještě. Jednou přišla slečinka do konírny. Ukaž Mikito, povídá, ukaž Mikito, já si o tebe opřu nožku. A on byl hlupák celý šťastný a prý nejen nožku, ale celá se o mě opřete. Slečinka zvedla nožku a jak ji Mikita uviděl? Nahou, běloučkou, tu ho kouzlo docela omráčilo, sehnul hlupák hřbet, popadl jí oběma rukama za ty nahé nožky a vyrazil jako kůň do širého pole. Kde jezdili, za boha nevěděl, ale vrátil se polomrtvý. Od těch dob usychal, až byl jako tříska. A když jednou přišli do stáje, našli tam místo Mikity hromádku popela. Na dobro zhořel. Sám sebe strávil. A takový to byl psář. Takový to byl psář. Jakého kraj světa nenajdeš?
6: Tak. Takový psa. Vidíš, studente, jaké nástrahy číhají na člověka. Co na plat, že jsem z panského rodu.
3: Dost pojdám. Už je nejvyšší čas jít domů. Dost jsme tlachali.
2: Prosím vás, pusťte mě, strýčkové, na svobodu. No nač mě potřebujete?
4: Pust, jo, já v tuchu,
6: co říkáš, já v tuchu, řekneme, že utekl.
4: Že chceš, aby tě pán se sekal na polovic. Na střeči a Ivanovus. Jde, útratu si vymáli na semináře. U samého rektora. Bezbožníku, stejně si nás chtěl opít a ošidit nás. Studenta svažte.
5: Tak, odpusť, kamaráde.
7: Stejně bych daleko neutekl, bratři kozáci, sotva se držím na nohou.
3: Doroši, zbuď Overka a zastavíme až doma.
8: Overko!
3: Miloslečna čeká na boží slovo.
9: Kdo jsi? A odkud? A jaké je tvé povolání?
0: Jsem seminarista, filozof Choma Brut.
9: A kdo byl tvůj otec?
0: Nevím, velkomožný pane.
9: A tvoje matka?
0: Že jsem nějakou matku měl, to dá zdravý rozum. Ale kdo byla a odkud, kdy žila, to dobrodinče na mou duši nevím.
9: Dcera mi zemřela před 3 dny. Naštěstí našli moji lidé v jakési chalupě 2 studenty znalé písma, bohoslovce a rétora. Každý z nich posloužil mé dceři 1 noc. Dnes, noc poslední, jí budeš zádušní modlitby předčítat ty.
0: Slyšel jsem, pane.
9: Jak ses seznámil s mou dcerou?
0: Ale já jsem se s ní vůbec neseznámil, na mou duši ne. Jak živ jsem s děvčaty nic neměl, dětem s nimi k šípku, abych neřekl něco horšího.
9: A proč pak tedy měla poslední přání, aby ses u ní modlil právě ty a nikdo jiný?
0: Pán Bůh ví, jak tomu mám rozumět. Ale to už je přece známá věc, že panstvo mívá všelijaké choutky, kterým ani učiněný mudrc nerozumí.
9: Nelžeš, pane filozofe.
0: Ať do mě hrom udeří, jestli lžu.
9: Kdyby byla alespoň o chviličku déle žila, byl bych všecko věděl. Řekla, alespoň jednu noc, tatíčku, chci být s Chomou Brutem. Alespoň jednu jedinou noc. Pošli do kyjevského semináře a přivez ho, on ví. Ale co ví, to už jsem se nedověděl. Sotva tohle chuděrka řekla, vypustila duši. Ty jsi dobrý člověče, dozajista proslaven svatým životem a ona se to o tobě nejspíš doslechla.
0: Kdo? Já? Já a svatý život? Pán Bůh s námi, co to povídáte, milost pane? Ale vždyť já jsem zrovna o velikonočním půstu spal s pekařkou.
9: Taková už je vůle boží. Dnešní noci se musíš chopit díla.
0: Já bych na to vaše milost řekl... No... On se může modlit každý, kdo se vyzná v písmu, alespoň přiměřeně. Vždyť ani nemám pořádný hlas a sám jsem takový čertvý, jaký vypadám k ničemu.
9: Zařiď se, jak chceš. Ale to ti povídám, že přání milované dcery splním do poslední písmenky a na nic se nebudu ohlížet. Vstaň. A následuj mě. Půjdeme za ní. Do kaple.

Ceruško, nenaříkám nad tím, ceruško moje drahá, že s k největší mé žalosti opustila zemi v květu svých let a nedočkala se věku požehnaného. Ale toho je mi líto, holubičko moje, že nevím, kdo byl příčinou tvé smrti. Kdybych věděl, kdo ti byť jen myšlenkou ublížil, byť jen křivé slůvko tobě řekl, přisám

0: do tváře. Čaro!
1: Je. Čaro krásná.
0: Slza jí z oka vytryskla. Pohleď. Horka. Palčiva.
1: Je. Jako živá. Jako kdyby na mě hleděla zavřenými líčky.
0: A stuhla v krev. Pojďme.

0: Třeseš se, chlapče. Jdi. A než mé dcerušce posloužíš, vyhledej své přátele ze semináře. Snad se budete znát, jste-li z Kyjeva.
1: Vyhledám, velkomožný pane.
2: Na setkání, filozofe.
3: Na zdraví.
2: Že jsme se tak znenadání a ve zdraví zase sešli.
4: Jenom, že jste kamarádi za ty dva dny na poloze šedivěli. A ty rétore, ty už ze sebe pořádné slovo nevypravíš.
3: Já?
4: Proč? To je zbytí.
2: Ty je přes míru a je ještě rétor. Ráno začal a neví, kdy skončit.
4: Jak jste se sem dostali?
2: Tu noc jsme spali. Strašně hluboko jsme spali. A ráno nám závory otevřeli kozáci, naložili nás a přivezli sem. Sotva jsme byli na dohled, spustil umíráček. Pánovi zemřela dcera. Já se u ní modlil první.
4: A já druhou noc.
1: Co mě čeká?
2: Napise, hodně pí. A strach, hlavně nesmíš mít strach. Když nebudeš mít strach, i rána se dočkáš.
4: A čeho bych se bál, když jste to přežili vy? Nalej, co bych to byl za kozáka, abych se lekl?
2: Bát se člověk nesmí, i když ta mrtvá stojí na krůček od tebe a hledá tě mrtvýma očima.
1: Vstává z rakve.
2: Nejdřív leží. Tichá, krásná k úděsu. V jejich rysech není nic kalného či matného. Pak pomalu zvedá hlavu. Když jsem to uviděl, musel jsem si protřít oči. Ale to už seděla. Začal jsem se modlit. Vstala, šla se zavřenýma očima kostelem a natáhla ruce, jako by chtěla někoho chytit. Mířila přímo ke mně. V hrůze jsem kolem sebe nakreslil kruh. Zastavila se skoro na čáře. Poznal jsem, že nemá sílu ji překročit. Najednou celá zmodrala, jako člověk, který je už několik dní mrtvý. Neměl jsem odvahu se na ní podívat. Byla strašná. Cvakala zuby, otvírala mrtvé oči, ale neviděla nic. Vztek jí znetvořil tvář. Hnala se s napřaženýma rukama na každý sloup, do každého koutu. Hledala. Někoho zoufale hledala. Nakonec zastavila, pohrozila prstem a ulehla do rakve.
1: Pěkné, jen co je pravda.
2: Pak se rakev zvedla a s hvízdotem začala létat křížem krážem po kostele. Modlil jsem se jako nikdy. Najednou se rakev zřítila k zemi a zůstala bez hnutí stát. A znovu se v ní nadzvedla, synalá, nazelenalá, ona. Vy je mi přiveďte, křičela. Někde venku zavili vlci, ale snad to ani vlci nebyli. Museli to být hroznější příšery. Vítr rozrazil kostelní dveře a dovnitř vešel vy.
1: Vy je divné jméno.
2: Najednou bylo ticho. Jen v dálce bylo slyšet vití. Pak se kostelem rozlehlo dunění těžkých kroků. Příšery přiváděli podsaditého človíčka. Byl celý olepený černou hlínou. Ruce a nohy také plné hlíny. Mu trčely z těla jako žilnaté kořeny. Šel těžce, vrávoral.
1: Vy... V životě jsem o něm neslyšel.
2: Je to král skřítků. Má dlouhá víčka, stáhli mu až na zem a železnou tvář. Příšery ho vedli pod paží a postavili ho přímo proti mně. Zvedněte mi víčka, nevidím, řekl záhrobním hlasem. A všechna ta pekelná havíť přiskočila, aby mu zvedla víčka. Podíval se na mne a viděl. On jediný viděl.
5: Mě taky viděl.
1: A dál?
2: To není on, zařmil a ukázal na mě železným prstem.
5: Na mě taky.
2: Nepij už, rétore, máš dost.
5: Co bylo dál?
2: Nic. To bylo všecko. Ozval se

0: kohoutí za kokrhání a v kostele jako kdyby zametl. Mrtvola klesla do rakve a víko se za ní přibouchlo.
1: Takže vy vidí.
2: Někoho hledá.
0: Já asi vím, koho.
2: Já nepiju s váma. Zbláznili jste se? Chcete mi nahrát strach?
0: Naopak, filozofe, chceme tě před ním ochránit, abys věděl, co tě čeká.
2: Uteču. Neutečeš. Já jsem jim taky neutekl, chytili mě.
0: Sedni si, filozofe, sedni a mluv, co tě potkalo.
2: Co? Ještě se ptej. Co pak nevidí, že s námi hrají nečisté moci? Ta bába byla čarodejnice. Když vás uložila, osedlala mě jako koně. Volal jsem, prosil, nadarmo.
0: Neslyšeli jsme.
2: Letěli jsme širým krajem, až jsem se vší silou vzepěl a strhl ji. Upadla a já jí skočil na hřbet. Do ruky se mi dostal klacek, ani nevím jak. Byl jsem ji, byl posedlý strachem. Čím víc trpěla, tím byla krásnější. Nakonec přede mnou ležela krasavice, jakou svět neviděl. Bělostná, černá, s rudými ranami. Vyčítala, plakala. A já se zvedla, utekl, nechal jsem
3: mě... Uteč, filozofe!
0: Neutečeš, vydržíš tu noc, vydržíš! Jen si nic nepřipouštěj. Jestli si Setníkovu dceru uštval, není to tvoje vina. Strach nesmíš mít.
2: Seberu se... A zajdu za Setníkem.
0: A nic nevyjednáš, ničeho nepořídíš. Víš, co si celý život říkal? Co komu souzeno, tomu neuteče.

0: Bůh s náma, to už není tanec, paní Kozácí.
1: Kde se to v tom člověku bere?
0: Filozofe, chceš se k smrti utancovat?
2: A jen ho nechte, páni Kozáci. Je to tanečník, jakého je potkáte. Svět a kraj.
3: Chajlavo, zešílel.
2: No nesmysl, kořelka v něm tančí.
0: Bože můj, uštval se. Já to říkal Javtuchu, že to není jenom tak, že do něho něco vjelo.
4: Nesmysl, chrsti mu do tváře čber vody. Ještě jeden. No, filozofe, už tě křísím po druhé. Po třetí nebudu.
1: Co je komu souzeno, tomu neuteče.
4: Vezměte ho, páni studenti, pod paží a zaveďte do kostela.

0: Tady se opři. Modlitby máš připravené.
1: Děkuju. Děkuju vám, kamarádi.
2: A neboj se. Jak ti říkal Chajlava, strach. Strach nesmíš mít. Neprovinil ses.
0: A nezapomeň. Nejdřív přijde ona. Potom zavolá víje. Vítr rozrazí vrata. Ví vejde. Pod jeho kroky se bude třást země. A pak tě ví uvidí.
1: Jdi už, Chajlavo. Jděte, chlapci. Pozdravujte filozofy v Kyjevě.
3: Tiše, buďte tiše.
1: To jsou ti vlci.
2: Jenom vlci.
0: A krátkou noc chomobrute. A modli se.
1: Já to nedokážu.
4: Své duši klid.
1: Pane Bože,
5: přiveďte vy je. Jděte

0: A nohy máme zase krvavé, cesty daleké a nevíme, kterou se dát.
1: Nejdřív by je musel někdo vyšlapat.
0: Ze stepy je nejblíž do nebe, rétore.
1: Nebo do pekla.
0: Smutný konec měl filozof, kamarád. Bál se. Bál. Proto zemřel.
1: A co čeká nás? Víš?
0: Přece něco. Cesta zpátky. Z vagací. Co komu souzeno, tomu neuteče.
2: Tak to byla rozhlasová verze Gogolova příběhu Vy, přeložila Jarmila Fromková, dramatizace Jaroslav Pour, dramaturg Miroslav Stuchl, účinkovali Ivan Misař, Bohuslav Čvančara, Otakar Preisner, Luděk Eliáš, Anna Kratochvílová, Otakar Janda, Jeroným Horák, Jindřich Dvořák, Jindřich Fischer, Milan Šulc a Alois Kachel. Příběh natočil v roce 1970 režisér Alois Kachel a my jsme vám ho nabídli v rámci Mrazivého léta dvojky.

0: Hrozivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Lucy trpí záhadnou nemocí.
2: Slečna patrně ztratila velké množství krve. Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela. Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti.
0: A zdá se, že speciální léčba zabírá.
3: Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Už mě nemusí nikdo hlídat.
1: Hrabě Drákula.
0: Druhý díl kultovního hororu Brema Stokera.
1: V neděli ve 20 hodin.
0: Na dvojce.
4: Právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
5: Na kulte písmena, protože...
4: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
6: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Hasiči ve Zlíně dál chladí trosky vyhořelé budovy. Na místě zůstává 6 jednotek. Hlavní soutěž Karlovarského filmového festivalu už má své vítěze. Bude převládat slunečné počasí s teplotami kolem 28 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Hasiči třetím dnem zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě dál zůstává 6 jednotek, to je polovina oproti noci na dnešek. Hasiči se teď snaží schladit trosky vyhořelé stavby. Z místa podle velitele zásahu Zdeňka Utrusiny stále stoupá dým.
2: Bohužel ten kouř z toho nedokonalého hašení není příjemný pro dýchání, takže my stále doporučujeme občanům, aby se vyhýbali bezprostřednímu místu toho požáru a pokud možno nevětrali a radši vyrazili za čerstvým vzduchem do hor.
0: V budově číslo 34 začalo hořet ve čtvrtek ráno, následně se její většina zřítila. Požár policie prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Jemnice na Třebíčsku získala 30-milionovou dotaci z Národní sportovní agentury na sportovní areál, který bude dokončený v polovině příštího roku. Dotace výrazně sníží podíl města na celkových nákladech, které jsou asi 83 milionů korun. Tvůrci nejlepších filmů 60. ročníku Karlovarského festivalu dostanou večer křišťálové glóby. O vítězi už rozhodla i porota hlavní soutěže. Jak Českému rozhlasu řekl její člen za Českou republiku sound designer Pavel Rejholec, rozhodování bylo jednoznačné.
3: Absolutně bylo to bez problémů. V podstatě musím říct, že to proběhlo hladce. Kromě toho, že jsme chviličku debatovali, jestli vítězem bude ten vítězný film, nebo jestli to pořadí těch prvních vlastně by dvou těch filmů, které dostávají to ocenění, jestli to bude tak nebo tak. To byla jediná vlastně lehká debata.
0: Předávání festivalových cen začne v Karlových Varech po 18. hodině. Ruský útok na jihoukrajinskou Oděsu zabil dva lidi, informovali o tom oblastní úřady. V noci čelil úderům také Kyjev, který hlásí 11 zraněných, včetně jednoho dítěte. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky na síti X napsal, že armádě se podařilo zničit většinu dronů, ale ne balistických střel. Proti nim má Ukrajina americký protiraketový systém Patriot, potýká se ale s nedostatkem munice. Zelensky tak vyzval k urychlenému uzavření dohod, které umožní výrobu raket do tohoto systému přímo na Ukrajině.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost, teploty 24 až 28, na jihu Moravy až 30, na severovýchodě kolem 22, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě až 21 stupňů.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce Rady je kolona z 32. kilometru. Bezmála hodinu zabere trasa k omezení u exitu 41 Divišov. V pravém pruhu tam pracují silničáři. Objízdná trasa po silnici 113 je ucpaná mezi Třemošnicí a Divišovem. Plní se i cesta od Křešic. D1 z Brna do Prahy je stále ucpaná za Měřínem. Jede se přes dvě omezení z kilometru 126 ke sjezdu na Beranov na 119. se popojíždí zhruba hodinu. Úsek se dá v celku plynule objet po silnici 602 přes Vysoké Studnice. A na D8 z Ústí do Prahy čekejte zdržení z úrovně Odolany vody. Kolona z 5. kilometru se sune přes 20 minut k omezení před Zdiby. Přeji vám šťastnou cestu a na Dvojce teď výběr toho nejlepšího z blízkých setkání.
5: Milí posluchači, i v létě se můžete těšit na výběr toho nejlepšího z pořadu Blízká setkání. O divadle a jejím dlouhodobém angažmá v Dlouhé jsem mluvil s herečkou Klárou Oltovou. S komičkou Natálí Schejbalovou alias Tady Tady jsem probral její úspěšný stand-up Pozor humor. Mým dalším milým hostem u mikrofonu byla ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková a mě zajímal její názor na aktuální muzikál Klan Baťa. Hudebník David Kraus se svěřil se svou zkušeností pedagoga na konzervatoři. Jak ovlivňuje život Kastelánky bydlení s rodinou na hradě, mi svěřila Kastelánka Roštejna Kateřina Rozinková. A já se těším spolu s mou milou kolegyní Michaelou Maurerovou na další letní blízká setkání. Váš Vasil Fridrich.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dnes z Radiokafé Vinohradská 12. Povídám si dneska s herečkou Klárou Oltovou. Ty jsi žena mimořádně věrná, minimálně soudě podle délky angažmá v divadle v Dlouhé, kam si nastoupila. Máme tady i tvého chotě, takže on může dokladovat, že i v tom soukromém životě tyhle ty vlastnosti převládají. Nicméně my skáčeme do té profesní dráhy do divadla. V Dlouhé si vlastně od samotných studií počítáš ještě, kolikátou sezonu tam si, anebo už je to zkrátka doma a není podstatné, to 25, 20 nebo kolik let tam jsi?
3: Vasile, právě že jsem nepočítala a teď začínám počítat, protože mě to už přijde úplně fascinující. Já jsem, prosím vás, 20, tuším 7 let v divadle v Dlouhé. Přišla jsem v jednom divadle ve stálem angažmá. Přišla jsem tam ze školy, ze 4. ročníku už nějak jsem začínala a jsem tam dodnes. A teď je otázka, Vasile, to je docela výkonné mezi námi herci.
2: Já myslím, že to je na potlesk minimálně tady v Radiokafé Vinohradská 12. Předpokládám, že i naši posluchači u svých přijímačů drobný aplaus věnovali Kláře Oltové za to, jak dlouho vydržela, ne vydržela, jak dlouho působí v divadle v Dlouhé. Ty ses ale pár takových divadelních nevěr dopustila. V divadle Rokoko, v Národním divadle, to si sama říkala, v Ungeltu si hrála. Bylo to vždycky tak, že jsi říkala, děkuji za tu možnost to vyzkoušet v jiném divadelním sále, ale prostě doma je doma v Dlouhé.
3: Bylo to vždycky tak, že jsem byla ráda za každé hostování, protože je jasný, že noví kolegové, nové prostředí, člověka občerství, jsou to nové inspirace, člověk vychází z komfortní zóny, to je vždycky dobře. Tohle to samozřejmě platí dodnes. V divadle v Dlouhé byla to dlouhá éra pod vedením Hany Burešové. To divadlo, tomu divadlu se dařilo, bylo to kvalitní divadlo. Tam jako bylo snem mnoha uchazečů se dostat. Já jsem se tam měla dobře, dostávala jsem hezké role. Samozřejmě byla období, kdy člověk třeba přemýšlel, jestli to nezměnit právě z těch důvodů, o kterých jsem mluvila. Ale vždycky mě tam tak nějak něco přesvědčilo zůstat, ať už kvalita práce nebo prýma kolegové, prýma herecký soubor. Vždycky to nějak převážilo. A zatím to stále platí.
2: Abychom mluvili i o současnosti a budoucnosti právě nějak pozitivně.
3: Ano, protože nám se stala, jak jsem zmínila, tam byla éra Hany Burešové a nyní divadlo v Dlouhé zažívá novou éru, začátek nové éry, velký začátek nové éry, protože po 30 letech Hana Burešová skončila a předala své žezlo Ivanovi Burajovi a Teresce Marečkové, dramaturgyni. Jsou to v zásadě mladí lidé, z mého pohledu už mladí lidé, takže dostali takovýhle velký úkol, krásný úkol a já jim strašně držím palce, protože to nemají a nebudou mít jednoduché, ale jsou velmi stateční, máme za sebou první sezónu a je nám s nima tam hezky a těšíme se, co kam ten dům dovedou, protože já mám pocit, že opravdu to je, víš, jak kdyby kdysi ještě tam byl s Hankou Bršovou Honza Borna, který zemřel, režisér, to byl takový tandem, ale dál tam byla ta Hanka Burešová, takže to divadlo stále mělo, ale teď mám pocit, že opravdu jak kdyby začala nová éra toho baráku jako takovýho, že opravdu se něco už opravdu definitivně uzavřelo a začíná tam, ten dům zažívá novou éru. Tak já tomu domu i Ivanovi Burajovi a nám všem držím palce, držte nám taky. Přijďte se podívat za náma.
2: Divadlo je taky mimořádné v tom, že i lidem jako City Claro, kteří vypadají nesmírně křehce, něžně a laskavě a takovým pečujícím dojmem působí, tak může nadělit i takové protiúkoly, jako jsou masové vražetkyně různé. Jak intenzivně se tetelíš, když dostáváš v divadle takové bohaté a zajímavé protiúkoly?
3: Já to miluju, já to vnímám jako terapeutickou záležitost. Prostě to je tak zvláštní věc na tom jevišti, když dostane takovouhle roli. Vy vlastně se nějak narodíte, máte nějakou povahu, máte nějakou výchovu. Takže vy vlastně používáte v té paletě barev, já si myslím, že teda každý z nás máme všechny barvy v sobě, jo. Ale používáme právě třeba, nevím, vymyslím si, budu si fandit, používám žlutou, bílou, červenou.
2: Ale... Která je ta vraždící, prosím,
3: no právě,
2: že ta barva,
3: právě. Jo, jo. A bojím se třeba použít ty tmavý, jo.
2: To se správně bojíš, protože za to se chodí do vězení potom.
3: Tak, a na tom jevišti vy můžete tím štětcem, jo, hrábnout do těch tmavých barev a mazat to tam na to plátno. A nic vám za to nikdo neudělal, ještě vás třeba pochválej, tak to je krásný. A vy si
2: tak
3: na to můžete sáhnout.
2: Tak já začínám mít trochu strach, tak si možná pro naše posluchače říkám, malinko si odsedám od Kláry Oltové, protože jakkoliv to vypadalo jako bezpečný dialog, teď jsem se dozvěděl, že ty temné barvy
3: má
2: v sobě
3: ráda,
2: má hodně intenzivně.
3: Ale jenom na jevišti. Ne, je to já jsem strašně vděčná za tyhle ty úkoly, protože jak říkáš, v herectví ta typologie někdy člověk zůstane v tom svým typu a nedostane tento typ rolí a já jsem strašně ráda, že jsem je dostávala a dostávám a mám je moc ráda.
2: Krom těch temných barev používáš taky barvy veselé, protože dostáváš i komediální úkoly, dokladem toho, jak jsi v tom úspěšná, je taky vlastně letošní cena z Grand Festivalu smíchu. Jaké to je přebírat cenu ve tvých milovaných rodných Pardubicích?
3: Krásný, je to krásný. Ta cena je samozřejmě, člověk má pocit nějaký odměny, nebo že to funguje, že to, co dělá, má nějaký smysl, že to někoho těší, že to někomu něco dává. A pokud se to děje v rodném městě a v Hledišti sedí maminka, tatínek, Nina Martinková, která mě připravovala na školu, na JAMU, sedí tam prostě přátelé a můžu je i tímhle potěšit a nějakým to tímto způsobem vlastně i vrátit to svoje dětství a tu investici do mě, no to je krásný.
2: Říkám si, jestli navzdory těm letům praxe, která máš na jevištích, když tam sedí takové publikum, které je velmi speciální, objevuje se tam pořád nějaká rozechvělost, která byla kdysi, když člověk začínal, protože s těmi lidmi, se kterými máš tak intenzivní, citové, emocionální, životní pouto, přece jenom to není publikum běžného typu.
3: Je to tak, tohle to funguje, bavím se o tom se svými kolegy, máme to, nevím, jak to máš ty, vlastně to tak je asi celý život. Vždycky, když máte v tom Hledišti někoho svého, blízkého, známého, tak člověk, je to prostě jiný stav bytí na tom jevišti, než když jdete před plný divadlo, ale máte pocit, že tam jako není fakt nikdo známý. Trošičku to něco dělá, ale je pravda, že za těch, už jsme tady říkali, kolik let u divadla, tak už člověk je nějakým způsobem profesionál a už jsem zjistila, že to asi nějak zvládnu, takže už tam jdu s větším klidem.
2: Říká o hraní v rodných Pardubicích můj dnešní host blízkých setkání, herečka Klára Oltová.

0: Dnes si v blízkých setkáních povídám s komičkou Natalí Schejbalovou alias Tady Tali. A samozřejmě jsme otevřeli i jeden z žánrů, který je komediální ryze, a to stand-up. Vy jste s Eliškou Soukupovou a Kateřinou Beran vytvořili jeden takový stand-up, zdá se, že velmi úspěšný, pozor humor. Já jsem se ptal na nějaký úvodní impuls, ale to, co by mě zajímalo, je, jak píšou tři mladé dámy. Je to na společných sedáncích, řekněme, u nějakých nealkoholických nápojů a vyvěrá to zpovídání, anebo jste každá poctivě pracovala sama u počítače a pak jste to nějak jako kompilát dávali dohromady?
1: Bylo to tak, že jsme se velmi často potkali u Elišky třeba na její terásce a zjistili jsme po 2 hodinách povídání, že nám to takhle uteklo a vlastně jsme nestihli udělat, takže často jsme si rovnou začali stěžovat na naše manžele, partnery a lidi, kteří třeba s námi pracují v práci nebo tak, ale z toho jako jsme si průběžně třeba dělali poznámky, no a potom tu práci nakonec každý musí odvést sám na tom svém stand-upu, takže každá jsme si napsali, potom jsme se znova potkali, vlastně připomínkovali jsme si to navzájem, no. Tak nějak jsme to cizelovali postupem času.
0: Jsou to tři teda izolované stand-upy, anebo dialogizujete nějak ty svoje výpovědi mezi sebou, že dochází i k interakci mezi vámi třemi?
1: Je to právě hodně propojený. Máme tam i nějaký úvodní a závěrečný trialog, potom tam se bavíme jenom ve dvou, potom tam máme písničky, které třeba zpíváme ve různě na mixovaných dvojicích, takže je to jako komplexní takový vlastně představení, který i vlastně něco vypovídá o nás a o našich vztazích mezi náma třema, no.
0: Předpokládám, že když je to trio žen, že to bude výrazný ženský hlas. Šetříte nás muže, anebo je to razantní a syrový vhled do vašeho pohledu na opačné pohlaví?
1: Já bych chtěla jenom říct, že máme muže rádi. Možná to není vždycky poznat z toho stand-upu.
0: Jsme rádi, že to je aspoň takhle deklarováno.
1: Ano, když to nebude stisková toho jasné. Mluvčí prostě toho, která říká, že máme muže rádi, ale samozřejmě z velké části si z nich děláme srandu tam.
0: To je dobře, jenom nás tušte, to je správné. Jak užitečná vlastně pro vás byla, protože tahle ta pódiová zkušenost je trochu jiná než při Slam Poetry, které se taky věnujete, ale vy jste taky absolvovala jednu ryze hereckou v Maso krůtí v té společnosti, právě s Eliškou Soukupovou. Bylo to něco, co vás vybavilo dovedností užitečnou pro ten stand-up, protože ten je bližší spíše divadlu než Slam Poetry?
1: Já bych řekla, že to je naopak, že vlastně je spíš bližší tomu slemu, protože v tom divadle jste za nějakou roli, že jo. Kdežto na slemu i na stand-upu přicházíte sami za sebe s nějakým svým textem, který vlastně říká něco o vás, no. A jste tam sami vlastně na té stage, čím se to liší úplně od toho divadla, který je podle mě o dost méně stresující v tom, že jednak nejste sami za sebe a druhak máte tam parťáka, který vás v případě nouze může třeba zachránit.
0: Já jsem to myslel právě inspirován tím, že jste říkala, že jsou dialogizované ty výpovědi, takže vlastně už to vytváří něco podobnému, podobné divadlu.
1: Určitě, ten náš stand-up je takovej trošku herecký stand-up. Určitě si tam hrajeme s tou formou, že i vlastně trošku nabouráváme tu klasickou stand-upovou formu, řekněme, kde většinou jenom jeden člověk stojí na pódiu, popochází a mluví do mikrofonu.
0: Vy se toho nebojíte, dokonce se účastníte i velké události letos v létě. Colors of Ostrava budou hostit váš stand-up. Kam pak ještě na vás mohou lidé přijít, kdyby náhodou nejeli do Ostravy na muziku a měli chuť i na špetku legrace?
1: Strašně se těšíme, že v říjnu přivezeme ten stand-up do Jablonce nad Nisou, do Pardubic, znova do Ostravy a do Brna. Takže diváci na nás můžou přijít v říjnu se podívat.
0: Museli jste hodně ladit společný jazyk toho představení, anebo jste byli v takové shodě už vlastně předtím, v tom, jak přemýšlíte, v tom, jak se vyjadřujete, že nebylo nutné propojovat to nějak a harmonizovat si způsob, jakým budete na jevišti působit. A nebo naopak to máte vlastně natolik individualizované, že každá mluvíte za sebe?
1: Je to vlastně hrozně svobodný v tom, že my tam každá mluvíme za sebe svým hlasem a ještě jak se tam ty hlasy potkávají, tak to vytváří další komediální rozměr toho, že třeba spolu nesouhlasíme na tom pódiu, takže to je fajn.
0: Takže se i přete.
1: Je to tak?
0: To je dobré znamení. Říkala jste, že ten zdroj vlastně bylo povídání o partnerských vztazích, o úspěších i neúspěších, předpokládám.
1: Hlavně o těch neúspěších, ano.
0: Ty jsou zábavnější většinou, teda si s tím časovým odstupem pochopitelně, když se to žije, tak to zas taková zábava nebývá. Vy jste ale se ve své tvorbě vlastně zabývala přímo budováním partnerských vztahů, když jste dělali projekt Rande kdy. Co bylo primárním impulzem pro tohleto? Říkala říkala jste si, je tady v mé generaci málo lidí, kteří spolu chodí, každý žije sám, potřebujeme trošku propojit, anebo jste chtěla vnést trochu zábavy a humoru do toho seznamování?
1: My máme k tomu s Martinem Jedmanem, kolegou, se kterým jsme to dělali, takovou historku, že vlastně jsme zjistili, že jsme si přečetli, že klesá rapidně porodnost v Česku a vlastně říkali jsme si, kdo jiný než my, kdy jindy než teď. Ale vzhledem k tomu právě, že Martin teda už měl děti se svojí ženou, tak jsme si řekli, asi ne přímo my dva, ale
0: měli... Iniciovat to u druhých.
1: Ano, měli bychom to iniciovat u druhých, takže takhle to vzniklo.
0: A máte nějakou metriku úspěšnosti, kolik se vám podařilo nových přírůstků do naší společnosti?
1: Jedno dítě se narodilo... Je to bohužel dítě naší produkční, takže neměli jsme
0: bohužel, ne, to...
1: neměli jsme přímo jakoby za, takhle, nemůžeme říct, že to bylo přímo naše vina,
0: ale v rámci týmu.
1: Ano, v rámci týmu vznikl jeden potomek.
0: Vytvořili jste prostředí, ve kterém to bylo tak akorát. Takže i takhle pomáhá k porodnosti v naší zemi. Můj dnešní host, influencerka, scenáristka a komička Natálie Schejbalová alias Tady Tali.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: A dneska si povídám s ředitelkou nadace Tomáše Bati Gabrielou Končitíkovou. Začneme takovým tím hodně čerstvým, co mohou naši posluchači vidět na českých pódiích, a to byla premiéra muzikálu Klan Baťa na letní scéně Kampa. Jaké emoce ve vás vyvolalo to představení, když jste ho viděla?
1: Já se přiznám, že velmi silné emoce ve mně vyvolal už scénář, protože spolupráci s Kampou tak máme, to už bude 2 roky pomalu. Ono se to opravdu dlouho připravuje.
0: Takže vy jste byla, pardon, i při samotných přípravných pracích? Úplně, nikoliv jenom divák, ale od počátku samotného?
1: Od začátku, už od ledna roku 25, takže ono jako je to, nebo už někdy podzim možná 24, jako dlouho, dlouho, dlouho. Proto se vždycky tak jako trošku usmívám, když se nás ptají, jestli s tím máme něco společného. Říkám tak asi víc, než by se zdálo. A oni teda jako dámy, které zatím stály, tak klobouk dole, protože mě vždycky velmi překvapuje, jak je možné příběh Tomáše Bati zhutnit na prkna, která znamenají svět. Ne tak všech těch Baťů. Říkám to jako, buď to bude letem světem, nebo prostě po povrchu. Je to dokonalé. Já úplně miluju, jak to někdo dokáže prostě to přenést a vytáhnout tu podstatu. Takže já jsem se dojala několikrát už při konzultování scénáře. A pak mě naprosto fascinuje, jak lidská mysl dokáže vymyslet něco tak geniálního, co se týče té scény. To je pro mě úplně jako fascinující. Já, když jsem viděla i, my jsme viděli třeba ukázky z první čtené, viděli jsme zkoušku bez kostýmů, s kostýmy, a když jsem to pak viděla jako celek, tak jsem se nad tím dojala, ale jako úplně dojala. A říkala jsem si, jestli už to není trošku moc po 20 letech s Baťou, že mě to stále dojme. Ale jako klobouk dole celému týmu Kampy.
0: A je to tak, že vás pořád dokáží překvapovat a dojímat některé momenty z jeho života? Nemyslím teď jenom ten samotný muzikál a to představení, ale že objevujete i po té době, kdy jste s ním nějak profesně strávila tolik času, tolik hodin, tolik dnů. Jsou některé věci, které když vyplavou na povrch, tak umí vás zaskočit?
1: Pořád ano, protože mi většinou jakoby dojde, čím ten člověk musel projít, anebo že i všechny ty těžkosti, které většinou máme v životě tendence vynechat, anebo si říct raději, kdyby nebyly, jak byly v jeho životě důležité, že ho formovali. Ano, jakoby neustále. Já když i kolikrát čtu ten archiv, anebo někdo položí otázku, já se nad tím zamyslím, říkám, já vlastně neskutečně Tomáše Baťu obdivuji za to, že dokázal ustát celý svůj život a procházet tím a neustále se učit.
0: Vy jste říkala, když skočíme zpátky k tomu představení, že jste byla od počátku těch přípravných prací, tak samozřejmě nemůžeme pominout otázku, jestli ten impuls se přišel směrem od vás, anebo oni zavolali vám tvůrčí tým a řekli, jestli byste s nimi nekonzultovali, jestli byste neudělali takový ten vědomostní support.
1: Oni nám, a ze začátku nešlo ani o vědomostní support, protože dámy ani jako netušili, co jsme schopni nabídnout. Ale já jsem byla velmi i překvapená, upřímně jako lidsky potěšená, že oni nejprve volali a ta otázka jako nezněla, jestli to podpoříme, ale jak se na to budou tvářit potomci Tomáše Bati, de facto jako vnučky. Zda jim to nebude vadit, jak se může nakládat se jménem Baťa, a musím opravdu smeknout, ač nemuseli, oni to téma mohli zpracovat zcela bez souhlasu rodiny, tak ten souhlas rodiny pro ně byl zásadní.
0: A jak teda nakonec vnímala širší rodina nebo potomci existenci toho představení? Viděl to někdo z nich?
1: A Rozmary Baťa, která je vlastně předsedkyní správní rady nadace Tomáše Bati a nejmladší vnučkou zároveň, tak četla scénář, že si ho opravdu jako přeložila a byla velmi překvapená, mile. A v rámci konference, kterou jsme měli v Praze, tady v dubnu, tak viděla ukázky, protože byla součástí tiskové konference. A byla brutálně překvapená, protože čekala ty dobové kostýmy a teď je tam všechny měla, ty krásné pány a dámy v té žluté, růžové, zelené barvě, protože každá ta barva symbolizuje to jedno období těch Baťů. A byla velmi překvapená, jak je to moderně a profesionálně pojato a jak je to živé, že je to radostné, protože si myslím, že byla obava Rozmary, aby to nebylo takové jako to vzdychání za tou érou, která kdysi byla.
0: Sentimentalizující pohled na to.
1: Přesně tak.
0: Což evidentně není, protože otevírá taky takové bolestnější vrstvy života klanu Baťů. Je to dobře, že se zveřejňují i takové věci, které nepodporují ten ikonický a idylický obraz Tomáše Bati jako geniálního podnikatele a tvůrce éry, že

0: Takže já si myslím, že právě to ukazuje, jak ten Baťa byl dobrý. Že i to, co všichni prožíváme, ty rodinné osobní vazby, byli schopní ustát a snažili se to řešit.
1: Říká Na dvojce v blízkých setkáních ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková.

0: nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: V dnešních Blízkých setkáních na Dvojce si povídám s hudebníkem Davidem Krausem. Od tebe jsme vyslechli píseň Nevina, ale taky jsme v tom prvním vstupu vyslechli drobnou zmínku o tom, že jsi učil ten loňský, teď už loňský školní rok. Jaká to byla generálně zkušenost pro tebe? Být pedagogem, být na druhé straně, nebýt tím, koho vyučují, ale ten, kdo předává zkušenosti?
3: No já jsem v podstatě byl oslovený panem Emilem Ščukou, což je Rom, což mě je sympatický, já to prostě mám rád, tu muziku a vůbec je mám rád. Takže jsem byl oslovený, jestli bych nechtěl učit na konzervatoři a co bych chtěl, říkal, vy jste nezařaditelný, já nevím, kam si vás mám zařadit. A já říkám, nezařazujte, prosím vás, nezařazujte mě, já nechci se nikam zařazovat. Jo? A říká, co by vás bavilo? A já jsem říkal, no mě by asi bavilo to popový oddělení, jako, ale vést ho. Já bych si chtěl zkusit vlastně udělat si to celý podle sebe, tak jak jsem si to představoval jako ten žák, ten krát, tak bych si to chtěl zkusit. Zkusil jsem si to,

0: A poprvé v životě jsem vlastně byl zaměstnanec, poprvé v životě jsem prostě v neděli se připravoval na to, že v pondělí jdu do práce.
1: Jak jsi to nesl, tuhle tu proměnu toho svobodného života, který jsi vždycky měl do tohle toho závazku?
0: Hele, nesem to tak jako jednu z největších bizarností ve svém životě. Já, špatný žák z konzervatoře, jako vedoucí oddělení, za tu šanci děkuju, že mě někdo dal tu možnost. Takže já jsem se opravdu, už když mi ukázali kabinet, jo, moje rodiče na to koukali, že opravdu to snad není možný. David má fakt svůj kabinet. Jo. Mámu jsem pozval vlastně na ty koncerty s těma dětma, aby viděla teda, co dělám a co si o to myslí. Takže já jsem to bral velmi zodpovědně. A já jsem jako stěžárostě, já nejsem ambiciozní člověk, ale když teda dostanu nějakou jakoby možnost, tak jako si zatím teda už jdu a chci, aby to bylo perfektní. A stejně tak jsem do toho dal všechno. K sobě jsem měl Ilonu Vozničkovou, která teda na rozdíl ode mě učí asi 30 let a mě připravovala na konzervatoř před 30 lety a má s tím obrovský zkušenosti, takže ta mě pomohla vlastně s celou tou, s těma papírama, s těma těma všema věcma. Na začátku to dělala sama, já jsem se to postupně učil, aby si nemyslela, že to je samozřejmost, že to bude dělat pořád.
1: Je to nejhorší součást té práce? Ty papíry, administrativa, byrokracie, tohleto, je to...
0: Ne. Není, hele, nejhorší součástí práce jsou ty mezilidský vztahy, jo. A to, co jsem já viděl vlastně špatného jako žák na škole, tak teď jsem viděl jako vedoucí oddělení. Zase znova to samý mi vadilo. A byl jsem často, vlastně jsem s tím nemohl nic dělat, jo. A na té škole musíš prostě mít klapky na očích na některé věci a dělat, že to není a umět je přežet. A já jsem ten člověk, který vlastně to, možná je to tím, že jsem nikdy takhle v žádném takovém organismu nebyl nebo ve školním systému, tak já tohle neumím. Takže já jsem ten přecitlivělec, který tyhle ty věci vlastně mě nedělají dobře a nemůže pak z toho spát a trápí se tím a chci prostě rozumět, když vidí, že někdo se k někomu chová vlastně třeba k ženský, tak já prostě se na tohleto neumím koukat a neumím dělat, že to není. A neumím se zpevnit tak, ty lidi, co tam jsou dlouho, tak už jsou jiný. A já se těmhle člověkem ani stát nechci, takže já jsem zažil něco naprosto fantastického, objevil jsem lásku k učení, měl jsem úžasný žáky, úžasný koncerty, musím říct, že nic takhle inspirativního, kromě pár nějakých muzikantů a lidí, kteří jsem v životě potkal, tak jsem asi nepoznal. Jsem na tom závislý a chci v tom pokračovat, ale zase si půjdu svojí cestou. A
1: nepřekvapivě je zcela.
0: No, zase si půjdu svojí cestou, no.
1: Takže naučil ses tam, co vlastně chceš a co nechceš na té konzervatoři, což byla taky skvělá škola i pro tebe teda nepochybně. No a jakou formu by to mělo být, aby to odpovídalo tvým požadavkům a přáním?
0: No, budu vedle sebe mít dál tady tuhletu tajemnici Ilonu, která vlastně opravdu má obrovské zkušenosti a myslím si, že je to jeden z nejlepších učitelů zpěvu. Já jsem učil interpretaci, vedl jsem to oddělení, což znamená, že jsem měl nějakou vizi, ale učitel zpěvu bych asi být nechtěl, protože třeba tato Ilona, to je prostě člověk, který, to je opravdu šaman. Ona otvírá krky, já nevím, jak bych to řekl, jo. Ale ukázala mi za ten rok takový zázraky, že opravdu o to víc se do toho vůbec nechci pouštět. Mě baví ta interpretace, učit ten výraz, to si myslím, že bys mohl učit taky. I u písničky bys to mohl učit, protože to je víc o herectví vlastně, než o tom, o té muzice. Samozřejmě já to ještě poslouchám, jak ty lidi intonujou, jaký mají rytmus, ale je to o výraze. Mě interpretaci učil můj táta s mojí mámou, když jsem byl malej. Takže to mě vlastně bavilo. No a my chceme mít vlastně školu, která bude soukromá, čím se vyvarujeme všem těmhle ctěm povinnostem a věcem, které nás držují. Taky se vyvarujeme tomu, že budeme učit jenom děti, který o to stojí a my budeme učit děti, o který stojíme my. A vlastně chci to mít právě napojený i na ten show business v tom, že ty děti budeme vlastně nabízet, protože já mám docela dobrý kontakty za celý život, který jsem...
1: To zní jako věta hrozně, teda budeme nabízet děti, ale myslím,
0: že... No ne, ale nabízet tak, že vlastně budeme dělat koncerty, kam já pozvu vlastně jakoby lidi z toho show businessu, který hledají někoho a myslím si, že opravdu jako dneska zažívám sám, že se vlastně měnějí ty generace, cítím to u sebe a je potřeba vlastně mít talentovaný mladý lidi, aby už to nebyla takzvaně ta ohraná písnička, já už se taky jako vlastně cítím často jako ta ohraná písnička, takže mě vlastně hrozně baví, že můžu ukázat někoho, kdo mě přijde opravdu zajímavý, originální a můžu ho nabídnout lidem, pro který ten člověk může být třeba hvězda v divadle, nebo bude zajímavý. Prostě,
1: je to tak, že nevyrábíš nějakou laboratoř, kde ty děti budeš pěstovat 5 let, ale že mají být v těsném kontaktu s tou realitou,
0: ano,
1: té profese, ano, kterou mají, a ano, vlastně ta je naučí mnohem víc než některé vlastně teoretické věci.
0: To bych chtěl. Jako na naší škole neudělám děti maturitu, neudělají absolutorium. Hmm. Nebudeme je učit proto, aby učili. Budeme učit proto, aby mohli zpívat a proto, aby byli zajímaví. Jako vlastně pro lidi, kteří mají divadla a který...
1: Vedla k té úvaze mít školu vlastně dobrá zkušenost s těma studentama, s těma dětma samotnýma, že byly nějaké šikovné, talentované a že ta práce tě naplňovala, nabíjela tě?
0: Nabíjela mě tak, že já právě jsem jim vlastně nechtěl jenom zamávat a říct, bylo mě tady s váma hezkým jdem, takže my jsme tohle vlastně vyrobili rychle proto, aby ty děti za mnou měly možnost někam jít, s kterým, aby jsem rád spolupracoval dál. A stejně tak jsou děti, já třeba ještě opravdu, já bych hrozně chtěl dělat s dětmi. Já si myslím, že takový to, jak dneska všichni říkají, já mám ADHD a tohleto, já si myslím, že ho mám taky, jo, nebo prostě jsem roztržitej, dneska jsi to sám viděl tady. Já si myslím, že tyhle ty děti, co mají tyhle ty vlastně věci, že to je, může být předpoklad k tomu, aby byli velmi talentovaní. Myslím si, že to tak je, že jsou to vlastně děti, které vnímají detaily, vnímají věci, kterým teda pak berou tu pozornost na to, že nemůžou prostě pracovat za kasou, ale myslím si, že často jsou talentovaní na herectví nebo na muziku.
1: Říká pedagog a hudebník David Kraus.

0: V dnešních blízkých setkáních na dvojce si povídám s kastelánkou hradu Roštejn Kateřinou Hrozinkovou. Vy vlastně z práce nikdy fyzicky neodcházíte, protože bydlíte v areálu zámku, v bývalé hájovně a hospodě. Co máte v místech, kde byl výčep vlastně bývalý?
1: No, se to tam různě přesouvalo, takže v tuhle chvíli tam, kde byla ta jedna z těch hospodských místností, tak tam máme ložnici a dětský pokoj.
0: Říkám si, takhle staré budovy, samozřejmě všichni věříme v to, že se nějak ten život zapisuje do těch zdí. Máte pocit, že ta historie z vás, nebo respektive z vás na vás, z těch zdí tu a tam vyvzlínává, že se tam objevuje?
1: Ano, ona se objevuje i doslova, protože při rekonstrukci jsme objevili nejstarší omítkovou vrstvu, která se nachází v našem obývacím pokoji, takže ji tam máme kousíček vlastně odhalený a je to opravdu středověká omítka, kterou máme uprostřed našeho obýváku, ale opravdu to na nás tak jako celé prostupuje a ovlivňuje to náš život, třeba i v tom smyslu, že bydlíme v bývalé hájovně, tak jsme si s manželem udělali myslivecké zkoušky.
0: Tak bydlíte uprostřed obory obrovské, takže to dává smysl a vlastně i celý hrad byl zamýšlen jako lovecký zámeček, pak když jsem to správně pochopil. Tam je zajímavá věc, že vlastně máte kapli svatého Eustacha. Na nádvoří je soška svatého Huberta. Jak oni se rozlišují oba dva? Protože v té mytologii vlastně vypadají oba dva stejně, ta zobrazení.
1: Přesně tak, co se týče nějakých vlastně atributů nebo toho vyobrazení, tak je to absolutně totožné. Je to nějaký rytíř, jehož atributem je jelen s křížem mezi parohy. Ty legendy jsou maličko rozdílné, o tom Hubertovi víme, že je doložitelná historická postava. A ten zásadní rozdíl je, že ten Eustach byl na našem území jako lovecký patron vnímán zhruba do konce 17. počátku 18. století a svatého Huberta potom spopularizovala další význačná osobnost a to byl hrabě Špork, který se hodně obracel směrem k francouzským mluvícímu prostředí a právě odtamtud importoval ten hubertský kult na naše území. Jinak u toho Eustacha je ještě zajímavé, že nemá vůbec nic společného s Eustachovou trubicí, jak si mnoho lidí myslí, a je to pojmenované po holandském lékaři stejného jména.
0: Vrátíme se k tomu dennodennímu životu vás, u vás na hradě. Zmínil jsem to, že vlastně nikdy fyzicky neopouštíte areál hradu. Jak si nastavujete hranici toho, když řeknete, tak teď jsem skončil v práci a teď už budu žít svůj soukromý privátní život. Lze to vůbec, anebo to ten hrad nedovolí?
1: V podstatě nedovolí. Je to ta nevýhoda v uvozovkách, se kterou jsme do toho šli. Je to v podstatě permanentní home office, což zní krásně, ale přináší to velké množství problémů, třeba i takový, že návštěvníci za vámi pronikají do hradu ve chvíli, kdy přinášíte nákup z auta a další takové komické chvilky, ale musíme se s tím umět nějak vyrovnat.
0: Jak rozdílné jsou vlastně ty sezóny, protože teď se nacházíme ne v samotném startu, ale spíš v první polovině té turistické, té, která zaplní hrad návštěvníky, ale pak to utichne na podzim a vlastně člověk by si mohl říct, pak se nic neděje. Skutečně se nic neděje, nebo vlastně ta drobná práce, která není vidět, stále pokračuje?
1: Drobná práce stále pokračuje. Je to otázka, která, myslím si, trošku rozčiluje všechny kastelány. Co děláte v zimě? To ležíte za pecí? Neležíme za pecí, snažíme se dělat všechno to, na co v té sezóně není čas. To znamená všechny revize, inventury, takovou opravdu tu drobnou, zejména administrativní
0: extrémně
1: práci.
0: Extrémně nezábavnou.
1: A zároveň je potřeba ten hrad po té sezóně taky uklidit, zazimovat, což trvá zhruba 2-3 týdny a pak zase měsíc ten hrad odzimováváme před tou sezónou. Takže ona ta naše klidovější část sezóny nebo ta klidovější, to klidovější období roku není zas tak dlouhé.
0: Se smrskne na docela krátké období. My jsme teďka zmínili čas, kdy nechodí návštěvníci, ale stalo se vám někdy i v sezóně, v té turistické, že bylo počasí třeba tak prachmizerné, že k vám nikdo za celý den nepřišel?
1: Myslím si, že jsme nezažili den, kdybychom byli úplně bez návštěvníka. Asi nejhorší návštěvnost byla, tuším, to bylo před 2 lety v září, jak byly ty bleskové povodně, tak byl i silný vítr, byl zákaz vlastně, nebo výstraha nevstupovat do lesa, tak to přišel asi jeden nebo dva lidé za ten den na hrad. Jinak většinou aspoň takových 10-12 návštěvníků i v těch okrajových dnech sezóny, to hovoříme třeba o všedních dnech v září, tak k nám na hrad cestu najde.
0: My jsme zmínili Eustacha, po kterém není pojmenována ta Eustachova trubice, kterou všichni máme ve svém těle. Je to patron lovců a myslivců, který má u vás kapli, ale tam jste takový malý objev učinili, protože jste doplnili kavalírovi nohy. Stalo se něco obdobného za tu dekádu, co jste na Hradě, že jste udělali nějaký objev? Ano, u vás omítku v ložnici, pak teda tomu kavalírovi jste našli nohy. Povedl se ještě nějaký další kousek obdobný?
1: V podstatě v té kapli, která je opravdu takovou popelkou toho hradu, která byla trošku opomíjena v minulosti a teď září krásou, tak tam archeologové narazili na zbytky původní středověké věžice a v té našli spoustu věcí, třeba včetně hracích kostek, takže se tam ve středověku věnovali i různým zábavným hazardním činnostem ti obyvatelé. Takže to je jeden z těch velmi hezkých a zajímavých objevů.
0: Když mluvíte o hře, je hravost něco, co má mít svoje místo při návštěvě hradu? Jste proto, aby to bylo formou hry a nejenom procházkou po prostoru, kde jsou samé zábrany a zákazy vstupu?
1: Slovo hra a hrad jsou si velmi podobné a já si velmi stojím za tím, že pobyt na hradě má být i do jisté míry hrou a zábavou. Proto také u nás návštěvníci nenajdou ani ty provazové vymezovače, ani ty kobercové koridory, což si můžeme dovolit mimo jiné, protože nemáme původní podlahy, ale chceme, aby ta návštěva hradu byla vždycky zábavou.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory Michaely Maurerové a Vasila Fridricha uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.

0: Káva o čtvrté.
1: To je vaše každodenní inspirace.
0: Životní styl.
1: Rodina.
0: Zdraví.
1: Finance.
0: Nebo volný čas.
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše zkušenosti.
1: Nové trendy.
0: I odborný pohled.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
0: Káva o čtvrté.
1: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Českých Budějovicích hořela propojka plynu, jeden člověk se zranil. Provoz na Hlávkově mostě v Praze omezí práce silničářů, tramvaje místem nejezdí. Dnes bude převládat slunečné počasí s teplotami kolem 28 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Policie prověřuje dnešní požár plynu v Českých Budějovicích jako možné obecné ohrožení, informoval o tom krajský policejní mluvčí Jiří Macner. Na Zátkově nábřeží ráno hořela propojka plynu v zemi. Hasičům se po uzavření přívodu plynu podařilo požár uhasit. Jeden člověk se zranil. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a dočasně evakuovali 20 lidí z nedalekých domů. Začíná oprava Hlávkova mostu v Praze. Silničáři musí zpevnit železo-betonové desky ve středu konstrukce. Auta směrem do Holešovic budou ode dneška do konce srpna projíždět jen jedním jízdním pruhem místo dvou. V opačném směru bude provoz beze změny, říká mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
2: Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem. Práce jsou naplánovány na necelé 2 měsíce a předpoklad ukončení je nejdéle do 31. srpna.
0: Na 60. Karlovarském festivalu se prodalo přes 132 tisíc vstupenek. Podle pořadatelů je to zhruba stejně jako loni. Jak řekl Českému rozhlasu umělecký ředitel festivalu Karel Och, divákům se líbily i český a slovenský film v hlavní soutěži.
3: Samozřejmě největší pozornost byla upírána na filmy Šimona Holého Číka Čeka a Ivana Ostrochovského Pramen. Oba filmy, byť velmi odlišné jeden od druhého, byly přijaty, myslím, velmi entuziasticky a tak, jak to bývá u českých filmů váděných v Karlových Varech, tak trošku producenti změřili publiku teplotu a zjistili, jak bude reagovat třeba při distribučních projekcích a myslím, že jsou všichni velmi spokojeni.
0: Film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli bude v kinech od 16. července. Snímek Číka Čeka s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou uvidí diváci v kinech od 20. srpna. Při převrácení výletní lodi v jižním Vietnamu zemřelo 15 indických turistů. Píše o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady. Zbylých 21 lidí se podařilo zachránit. Ještě záchranáři připluli na místo okolní lodě. Příčina nehody zatím není známá a vyšetřovatelé ji zjišťují. Loď se převrátila poblíž největšího vietnamského ostrova Phu Quoc. Ten je známý plážemi s bílým pískem i průzračnou vodou a patří mezi nejoblíbenější turistické destinace ve Vietnamu.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes má být slunečno, na severovýchodě přechodně oblačno, teploty 24 až 28 na jihu Moravy až 30, na severovýchodě kolem 22 a v 1000 metrech na horách kolem 18, na Šumavě až 21 stupňů.
1: Doprava.
0: Na silnici 35 na trase z Mohelnice do Moravské Třebové za studenou loučkou u Žipotína odklízejí následky vážné nehody. Projíždí se kivadlově v obou směrech, tvoří se kolony. Delší od Třebové zhruba 20-minutová, od Mohelnice ztratíte 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy je kolona za Měřínem opět o něco narostla. Aktuálně se brzdí na 128. kilometru a přes dvě omezení k exitu 119 Velký Beranov se jede téměř hodinu. Pomůžete si, pokud zvolíte na hradní trasu po silnici 602 přes Vysoké Studnice. A na D1 mezi Velkým Beranovem a Měřínem naberete zdržení i v opačném směru, tedy z Prahy do Brna. Fronta ze 125. kilometru k omezení na 128. po pojíždí zhruba čtvrt hodiny. Přeji vám šťastnou cestu. Na Dvojce teď má slovo Václav Žmolík.
5: Zdravím vás, vážení. Jezdíte rádi na hrady a zámky? Jestli ano, tak vám tentokrát udělám opravdu radost. Navíc vás pozvu na památkový objekt, který nepatří k těm nejznámějším, a tak se tam nemusíte bát tlačenice. Otevřený je teprve pár roků, ale svým půvabem, výzdobou, cennými uměleckými díly a krásným mobiliářem může směle konkurovat vyhlášeným památkám. Naším cílem bude rokokový zámek Stekník, který se nachází uprostřed Chmelnic na Žatecku. Tak ať se vám ten výlet líbí a třeba vás inspiruje i k návštěvě.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý den, já vás tady vítám na státním zámku Stetník v našem Chmelovém kraji.
1: Tak to mě na Stetníku uvítala zdejší kastelánka Jana Zajíčková, tak přeji pěkný den a děkuji za uvítání.
0: My vás tady vidíme samozřejmě moc rádi a jsme rádi, že nám zámek krásně uvedete ve vašem pořadu.
1: Moc rád, protože zámek Stetník si to určitě zaslouží. Takových krásných venkovských rokokových sídel u nás totiž mnoho není, že?
0: Je to tak, rokokových památek v České republice moc není a vlastně náš zámek je takovým krásným představitelem rokokové stavby, která je i provázána na tu Chmelovou krajinu krásnou rokokovou zahradou, která byla vystavěna v 18. století v italském barokním stylu a je terasovitá.
1: Kdo si takový zámek nechal zbudovat právě tady?
0: Na místě zámku původně stávala tvrz kaplířů ze Sulevic, to byla stará česká protestantská rodina. Oni o své majetky přišli po Bílé hoře a následně na konci 17. století vyhořelou tvrz kaplířů kupuje bohatý žatecký měšťan, později povýšený do šlechtického stavu, který se jmenoval Jan Jiří Kulhánek z Klaudenštejna. A právě kulhánci, kulhánkové, vybudovali i zdejší Chmelovou krajinu tím, že vlastně skoupili opuštěné usedlosti a pozemky po 30-leté válce, spojili je do jednoho panství a osadili je Chmelem, Chmelovou révou. A na místě té tvrze staví Jan Jiří barokní zámek, který byl pouze jednokřídlý. Potom jeho vnuk Jan František Kulhánek z Klaudenštejna, který rod povýšil do hraběcího stavu dokonce, tak zámek upravil tak, jak ho vidíme dnes, to znamená do dispozice písmene L, nechal založit zámeckou kapli, kterou vidíme tamhle před sebou, přestavil toto jižní křídlo, u kterého nyní stojíme, a také pro svoji manželku významnou šlechtičnu, byla říšskou hraběnkou z rodu Hohenems, nechal vystavět právě italské terasovité zahrady. Zámek překrásně nechal vyzdobit, nejenom v exteriéru, kde vidíme na fasádě překrásnou rokokovou štukovou výzdobu v podobě růží, které se nám tady objevují i na zahradě všude, ale i uvnitř vlastně celé to piano nobile, což je vlastně to reprezentativní patro, ve kterém ta šlechta vlastně žila, tak nechal vyzdobit freskovou výmalbou. Zámek obsahuje i dva velké sály, které jsou překrásně zdobeny. Je to sala terena v přízemí a v patře potom hlavní sál a samozřejmě i zámecká kaple, ve které se dochovalo původní vybavení právě z doby kulhánku z Klaudenštejna.
1: Stovky snad hektarů chmelnic, které jsou tady kolem, mají neobyčejný půvab, stejně jako váš zámek. Jehož fasáda je v barevnosti, jak to mám nazvat, okrovo, bordo, bílé.
0: Ano, je to tak, v dnešní jako stav fasády teda pochází z roku 76, kdy spravovala zámek Národní galerie Praha, ta zainvestovala obnovu zámku a fasáda je na rudé, na bordo, vlastně bílé lizény, doplněné štukovým dekorem, který měl být původně v takové zlaté. Bylo použito slídy při obnově, takže když se do toho opírá slunce, do té fasády, tak opravdu jako hází zlaté odlesky a zámek působí velice takovým jemným rokokovým dojmem. My teďko v budoucnu počítáme v nejbližších letech s obnovou fasády a je schválená podobná barevnost, takže se moc těšíme, že zámek dostane nový plášť. Určitě si ho zaslouží, protože pohledově z těch chmelnic, které tvoří takové zelené moře, prostě ta červená určitě bude vždycky jako ukazovat na to, že tady stojí krásné sídlo a je vidět.
1: Od kdy je přístupný Stetník?
0: Je otevřený od roku 2013, kdy jsme ho otevřeli ještě v době, kdy interiéry absolutně nebyly opravené, chodilo se tady opravdu podlešením a v roce 2019 se nám povedla prezentace prohlídkového okruhu v západním křídle zámku. Součástí toho okruhu jsou právě i ty dva velké sály a potom apartment de tendre. Vlastně jsou to místnosti, které byly rehabilitovány nebo restaurovány dle historických fotografií, které věnovala zámku rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra, který byl švýcarským konzulem a obývala zámek od roku 1907 do roku 1949. Takže interiéry jsou u nás autentické, vlastně odpovídají opravdu jako realitě a dost jako návštěvníci na to reagují, že vlastně to cítí, že to je krásný vlastně interiér, který je pravdivý.
1: A do těch interiérů já se pochopitelně moc těším a podíváme se do nich hned po další písničce.

0: Teď už s kastelánkou Janou Zajíčkovou vstupujeme do zámku, však se můj hlas pěkně rozléhá. Do sala Tereny.
1: Ano, přesně tak. Vstupujeme do sala Tereny, což je takový přízemní sál. Propojoval vlastně zámek se zahradou. Sala Tereny jsou většinou krásně vyzdobeny. Jsou například vyzdobeny jako jeskyně nebo mají různá jako antická božstva, jako je to u nás. A na jedné straně vidíme bohyni lásky a krásy Afroditu a na druhé straně potom jejího milého boha války Area, který je vyobrazen jako rytíř.
0: Ve zbroji.
1: Ve zbroji. Přesuneme se dál.
0: Kolik místností ukazujete na zámku?
1: 8. 8 prostor je v té hlavní základní expozici, v té hlavní trase.
0: No, my jsme teď právě na chodbě, která respektuje to, že zámek je vystavěn do písmene L.
1: Přesně tak. My v podstatě se teď v tuto chvíli nacházíme před hlavním sálem, je to taková vstupní hala. Poslední majitelé na fotografiích jsme zjistili, že tady velice rádi ráno vlastně snídali, protože vlastně sem jde ranní východní sluníčko. A tato chodba nebo hala sloužila i jako obrazová galerie, takže se nám sem navrací fond zámeckých, především barokních obrazů. Dá se říci, že většina těch obrazů možná pamatuje Kulhánke z Klaudensteina, ono se to většinou prodávalo vlastně i s vybavením ty zámky následujícím majitelům, takže po Kulháncích vlastně zde žili přibližně 100 let Korbové z Weidenheimu, následně potom Henetové a potom teda v roce 1907 zámek kupuje rodina Hanse Friedricha Gimbela. A do té se přiženil pan Gérald Detendr, švýcarský konzul, který zde žil s rodinou až do roku 49. A právě oni si upravili to západní křídlo k bydlení do dnešního apartmán Detendr, tomu říkáme. Jsou to pokoje, které oni obývali, je to pánský pokoj, rohový pokoj, jídelna a další. A samozřejmě využívali také zámecký hlavní sál, který si ponechal svoji rokokovou samozřejmě výzdobu. Zde pan Gérald jako významný diplomat, který zastupoval nejenom Švýcarsko, ale také Francii, Itálii, Rumunsko a další zájmy ve diplomatické návštěvy a často tu jednal. A taky tu máme vlastně hodovní stůl, který byl jistě k tomu využíván, byl určen pro 12 osob a vlastně Detendrů měli i k dispozici veškeré vybavení, co se týče porcelánu a skla. Sklo pochází z fabriky Moser a porcelán je také krásný, zlacený, značka Hohenberg Bavaria. A jinak vlastně sál, abyste si uměli představit, znázorňuje antický chrám s korinskými sloupy a s malovanými nikami, ve kterých jsou znázorněny živly a je překrásně malovaný. My známe i autora výmalby, kterého tu máme podepsaného. Vedle toho klavíru máme Krištof Sekl. Když se restauroval sál, tak restaurátoři našli tento podpis. A malíř Sekl byl významný vlastně malíř vedut. Spolupracoval také na výzdobě španělského sálu v Praze na Pražském hradě a byl to mistr perspektivy. Když se podíváte mezi ty korinské sloupy, tak je tady překrásný jako perspektivní pohled do hloubky.
0: Je opravdu velmi věrný, až mě zmátl. A musím říci, že vy tady máte prostřeno k nějaké slavnostní večeři či obědu.
1: Tak, je to tak. Chtěli jsme návštěvníkům ukázat, jak mohli vlastně ta rodina posledního soukromého majitele, jak mohli stolovat. Je to teda prostřeno pouze pro 8 osob, přestože je k dispozici prostřít pro 12, máme to samozřejmě v depozitáři, ale v rámci jako šetření místa v sále, když máme někdy jako větší skupiny, tak jsme se rozhodli tady návštěvníkům ukázat to v tom menším počtu pro těch 8 osob.
0: Ale stejně je to velká krása.
1: Je to velká krása.
0: Tak ten porcelán je určitě nádherný, ty příbory také. Mimochodem, kolik uměleckých předmětů a mobiliáře je tady původního u vás na zámku?
1: Tak my máme asi kolem 1000 kusů, které jsou z větší části z 90% původní mobiliární fond.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Naladili jste si sobotní Počesku a já mám dotaz. Posloucháte pozorně, jestli ano, bude pro vás hračka odpovědět na dnešní soutěžní otázku. Ptám se vás, v jakém uměleckém slohu je vystavěn zámek Stekník na Žatecku. Odpovědi prosím posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz a nezapomeňte napsat i svou adresu včetně PSČ. Možná, že právě vy se můžete těšit na moji knihu Počesku 3, kterou vydal Radioservis a která obsahuje celou řadu tipů na výlety právě z tohoto pořadu. V jakém slohu vystavili zámek Stekník? dvojka@rozhlas.cz. To minule jsem se vás zeptal, kolik keřů růží je vysazeno v růžové zahradě na Konopišti. Správná odpověď zní 4000. Což mi napsala i Lea Antošová z Liberce. Slíbenou odměnu jí posíláme a já moc gratuluji. Za chvíli už se vrátíme zpátky na zámek Stekník u Žatce. Na prohlídkové trase jsem si tam se zájmem prohlédl opravdu honosné interiéry, jídelnu, pracovnu zámeckého pána i salon jeho paní a potom už jsem natáčel s kastelánkou Janou Zajíčkovou v poněkud překvapivých interiérech. Pozvu vás tam hned po písničce.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Kastánkou na státním zámku Stekník Janou Zajíčkovou jsme teď vstoupili do další expozice, kterou tady mají, a ta expozice se jmenuje výmluvně Jak se češe do Věrtele, zámek Stekník a rok 1968. Co všechno má ten název evokovat?
1: Tato výstava vznikla díky tomu, že zámek v počátku navštěvovali pamětníci chmelových brigád, kteří byli ubytováni v 50. a 60. letech na zámku jako chmelové brigády. Zámek v té době byl pod správou Výzkumného ústavu chmelařského v Žatci a tím, že byl přidělen vlastně těm státním statkům, tak byl využíván takovýmto způsobem. Byla tady i mateřská školka statku a zároveň i kanceláře v patře. A návštěvníci často přicházeli v konci 90. let, vlastně v době, když jsem tu nastoupila, a vzpomínali na to, jak to bylo krásný, jak to bylo větší, jak to

0: černobílá, že byl v té době ve špatném stavu, ale prostě ta doba těch zamilovaných mladých lidí vytváří ve vzpomínách úplně jinou iluzi. A tady vidíme děvčata, jak nesou koše už načesaného chmele, tady vlastně se sype do věrtele, věrtel je vlastně taková dutá míra, do které se odměřovalo, kolik ten česáč nasypal, a za to byli odměněni chmelovou známkou, které potom se proměnily za peníze. A tady jsem dala i fotografii, jak vlastně v zámeckém sále to mohlo vypadat v době, kdy oni tam vlastně spali na těch slamnících, a vyprávěl mi pán, že chodili opravdu v těch bagárech, v těch botách, prostě od bláta i do těch interiérů zámeckých, takže to muselo být zajímavé.
1: Zámek trošku trpěl, nicméně je to stejné kouzlo, jaké má český film Starci na chmelu.
0: Ano, ne? Přesně tak, je to přesně tahle doba. Takovou zajímavostí naší výstavy je i to, že vlastně často ti pamětníci vzpomínali na to, že tady byli s panem Zdeňkem Svěrákem, který tady učil v Měcholupech a v Žaci na gymnáziu, a vlastně i on nám věnoval v upomínku na chmel na Stetníku podepsanou fotografii, která je tady součástí té výstavy. Jsou tady i pohledy do zahrad, na terasovité zahrady, že po práci se tam ta mládež chodila opalovat a hrát fotbal, a prostě bylo to takovéto období prostě toho mládí. Takže jsem hrozně ráda, je to taková vděčná výstava, nemá tu návštěvnost takovou, že by každý sem šel, ale kdo chce zavzpomínat na chmelové brigády, jakože je to taková česká prostě typická jako věc, že skoro všichni prostě jsme byli, prošli jsme chmelovými brigádami, tak sem návštěvníci přijdou a zavzpomínají si.
2: Pokým krásně svitá, zostane prikrytá.

0: Teď se přesuneme do jižního křídla.
1: Říká kastelánka na zámku Stekník Jana Zajíčková.
0: A ocitneme se v trošku jiném prostoru, který na své restaurování teprve čeká.
1: Já předpokládám, že za původních soukromých majitelů byly v tomto křídle ložnice.
0: Ano, je to tak.
1: Vstupujeme do salonů, které ještě nejsou zrestaurované, nicméně jsou plné mobiliáře.
0: Je to tak, nacházíme se v jižním křídle zámku, které restaurováním teprve projde. Moc se na to těšíme, protože tady opakovaně v posledních letech byly vlastně uskutečněny stratigrafie nebo odhalování výmalby.
1: Ano, sondy.
0: Ano, děkuji, restaurátorské, které vlastně jsme potřebovali k tomu, abychom rozhodli, do které výmalby se bude jaká místnost vlastně obnovovat, protože těch freskových vrstev je tu více. Takže my už tohle máme rozhodnuto, interiéry jsou dané, jak budou vypadat. Vidíte, že i stropy jsou krásně zdobené štukovými dekory.
1: Opět tam vidím růže mezi těmi květinami.
0: Ano, typická naše prostě ikonografická značka, brand prostě Stekníku je chmel a růže. Takže tady zase budou krásně zrestaurované ty interiéry a vidíte, že všude je nábytek, je to opravdu zase...
1: Tady květinové baroko, holandské.
0: Baroko a je to zase mobiliární fond zámku Stekník, komplet, překrásné hodiny, které ukazují i fáze měsíce a další prostě věci. Jinak toto křídlo je v podstatě, to jsme nezmínili, je to enfiláda. To znamená, že salony, které jsou zde, se dají otevřít všemi dveřmi a máte průhled od prvního k poslednímu. Opravdu se dá podívat až na konec toho jižního křídla.
1: Ano, kde máte okno s dlouhatánskými záclonami, no, to vám dá práce, když tohle perete a sušíte.
0: No, to jo, je to pravda.
1: Co vy osobně máte nejraději na zámku, který spravujete, na zámku Stekník? Čím vám učaroval, že jste tady tolik let?
0: Samozřejmě mám ten prostor jako celek ráda. Si myslím, že ten zámek mě prorostl úplně jako celým já. Vždycky říkám, že to je moje druhé dítě, protože doma mám syna. A v podstatě nejkrásnější momenty, které jsem tu zažila, si ponesu v srdci a vlastně jsou spojené s tou obnovou, s odkrýváním výmaleb, kdy se ta výmalba vyloupla v tom hlavním sále. Ani jsme nečekali, že vlastně bude takhle krásně jako zachovala jako celek. A to jsou prostě takový momenty, toto mi všechno navrátí, ty útrapy, které jsem tady prožila za ty leta. A nebo zahrada. Po těch letech najednou je to překrásný prostor, provoněný těmi růžemi a vodní tady pak jasmína, lípy a to. A člověk si uvědomí, z jakých hrůz vlastně se dostala, jo, za těch 30 let. Tak tam odpoledne třeba sedíte, ono to bylo strašně krásně vystavěné, jako úplně důmyslně, že vlastně slunce zapadá do těch sálů. Jo. Vlastně ty sály jsou postavené na osu západu slunce, takže vlastně sedíte na těch terasách a vidíte západ slunce. To je fakt nádherný. Vypadá to opravdu, jako když zapadá do moře a vlastně zapadá do těch prostor, těch velkých sálů, které se tím západem úplně mění, jakoby opticky prostě světelně. A to jsou momenty, kdy prostě si uvědomíte, jak je ten barák vlastně strašně krásný.
1: Musím potvrdit slova kastelánky Jany Zajíčkové, která nás provádí po zámku Stekník a já už se moc těším do té zahrady, ve které voní růže.
2: Po Česku s Václavem Žmolíkem na dvojce.

0: Na Českém rozhlasu Dvojka právě posloucháte sobotní po Česku, které je tentokrát z krásného rokokového zámku Stekník, který se nachází na Žatecku, a mojí průvodkyní je zdejší kastelánka Jana Zajíčková, a ta mě na závěr naší prohlídky vzala na místo, které by bylo vhodné třeba na nějaké randevu.
1: To máte pravdu, zámecká zahrada by byla určitě vhodná na takovéto setkání, protože ona je vlastně ve své podstatě založená jako dar muže ženě. Jan František Hrabě z Klaudensteina vlastně daroval své ženě Marie Francisce z Hohenems italskou terasovitou zahradu, která obklopuje zámek Stekník, snad aby jí připomínala její domovinu. Ta zahrada byla překrásně vyzdobená plastickou výzdobou dekorativní, ze které se nám dochovalo sousoší Neptuna na delfínovi, výzdoba vlastně Atiky nad hlavním sálem, která znázorňuje Dalilu a Samsona, což je zase upomínka na věrnost lásky, že jo, všichni známe příběh, kdy Dalila ustříhla vlasy Samsonovi ve spánku a zbavila ho jeho síly a nechala ho zajmout. A nad tímto výjevem vlastně se objímají dvě puty, což jsou takový amorci, děti. A má to znamenat vítězství věrné lásky nad láskou spojenou se zmarem a lstí. Takže jsou tady takové jako upomínky na tu lásku, na tu čistotu. A my jsme zámeckou terasovitou zahradu, která se stává z pěti teras ukončených dole parterem, a na jižní straně také máme pět teras vlastně zahrad, tak my jsme ji nechali vyzdobit takovými šperky mezi květinami, a to jsou růže. Některé ty růže, nebo většina z nich, se jedná o staré růže, staré odrůdy, takže překrásně voní. Že cílem vlastně návštěvníků ta zahrada je také z tohoto důvodu, že je to taková odpočinková zóna s krásně provoněným prostředím růžemi.
0: Je tady opravdu nádherně, musím říci, a hlavně mě těší, že jsem se tady trefil. Že to je zahrada zrozená vlastně z lásky. A ještě bychom měli zmínit jednu věc, že z té zahrady od zámku, z té nejvyšší terasy, kde se právě teď nacházíme, je opravdu krásný výhled na ty chmelnice všude kolem.
1: Je to tak, můžeme přejít ještě tamhle na tu stranu, kde je to vidět lépe. A ta chmelová krajina, která nás obklopuje a vytváří tady takové zelené moře pod tím zámkem, tak ona vlastně je chráněna od roku 2023 světovým dědictvím UNESCO, takže vlastně i to spolu se zámkem vytváří vlastně důvod navštívit tuto část Ústeckého kraje a určitě se na Stekník přijet podívat.
0: No, musím s vámi souhlasit, musím říci, ale ještě mě napadá jako milovníka vína, že tady u vás v kraji také jsou vinice. Ty tady tedy nikde nevidím.
1: Vinice tady byly především v té jižní části zahrad, na těch jižních terasách, kde se opírá slunce úplně nejsilněji. A to byla spíš produkční zahrada, která právě byla určená pro pěstování vinné révy. A součástí těch zahrad byly i skleníky, ve kterých se pěstovaly citrusové plody a sloužily takhle k přezimování samozřejmě rostlin uplatněných potom v létě na té zahradě. A my bychom samozřejmě moc rádi tu vinici obnovili a vlastně využili ty jižní zahrady k pěstování vína, ale potřebovali bychom víc zaměstnanců.
0: Ano, starat se o vinohrady je náročné. Nicméně chválím plány kastelánky Jany Zajíčkové, která nás provedla po krásném rokokovém zámku Stekník, a věřím, že mnohé z vás, vážení posluchači, zlákala k jeho návštěvě. Já moc děkuji a přeji hodně zvídavých návštěvníků.
1: Já taky moc děkuji a samozřejmě se těšíme na vaše posluchače jako naše návštěvníky.
0: Od mikrofonu se s vámi v tomto okamžiku loučí i Václav Žmolík a naslyšenou se těším opět za týden v tomto čase z jiného úžasného místa naší země.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Lucy trpí záhadnou nemocí.
2: Slečna patrně ztratila velké množství krve.
3: Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela.
2: Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti.
0: A zdá se, že speciální léčba zabírá.
4: Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Už mě nemusí nikdo hlídat.
1: Hrabě Drákula.
0: Druhý díl kultovního hororu Brema Stokera.
1: V neděli ve 20 hodin
0: na dvojce.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lyrickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Prezident Pavel vyjádřil přesvědčení, že se jeho vztahy s Babišem uklidní. V řece Dyji je vysoká koncentrace sinic, hrozí úhyn ryb. Zítra bude na jihozápadě jasno nebo polojasno, na severovýchodě ale velká oblačnost s přehaňkami, teploty 24 až 29, na východě a severovýchodě kolem 21 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Český prezident Petr Pavel věří, že po sporech ohledně své účasti na posledním summitu NATO se jeho vztahy s premiérem Andrejem Babišem uklidní. Pavel to dnes řekl v diskuzi na multižánrovém festivalu Pohoda na Slovensku, kde se sešel s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pavel označil za absurdní snahu vládního hnutí Svoboda a přímá demokracie, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky přišel o nejvyšší české státní vyznamenání řád Bílého lva. V nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily sinice. Vrstvu zelené kašovité hmoty začaly vodohospodáři zachytávat pod nádrží dvěma nornými stěnami. Sinice se rychle množí kvůli vysokým teplotám. V noci spotřebovávají z vody kyslík, kterého tak nemusí v řece zbývat dost pro ryby. V loních kvůli tomu na Dolní Dyji uhynulo asi 30 tun. Předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček doufá, že letos se situace podaří zvládnout lépe.
8: Ta situace je obdobná jako minulý rok a ty roky předcházející taky. Vypadá to rok od roku horší. Teďka je to ale dané klimatickou změnou. Ano, je to všechno dřív. Ty teploty byly vysoké a v tomto týdnu nás očekají zase další takovéto vysoké teploty. A opravdu to množství té biomasy je tam obrovské v té vodě.
7: 60. filmový festival v Karlových Varech večer skončí předáváním cen. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii dostane herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta převezme Magda Vašáriová.
9: Slovenská herečka letos na festivalu uvedla trezorový film Vtáčkovi a siroty a blázni. Vašáriová vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak si diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
10: Já tam zomieram jako těhotná, že mi rozpárají brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
9: Ocenění večer rozdá odborná porota. Převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu. V průběžném hlasování zatím vedou dokumenty o zpěvačce Báře Basikové nebo o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi a taky libanonské drama Krásný smutný svět. Lucie Pávová, Český rozhlas.
7: Nový iránský vůdce Mojtaba Chameneí slíbil pomstu za smrt svého otce a předchůdce Alího Chameneího. Napsal to na svém telegramu s tím, že pomsta je nevyhnutelná a národ ji požaduje. Alího Chameneího v únoru zabili americko-izraelské nálety. Vládu pak oficiálně převzal jeho syn. Ten ale od únorových náletů ani jednou nevystoupil na veřejnosti. Nezúčastnil se ani šestidenního pohřbu svého otce, který skončil ve čtvrtek.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
7: V jeho západní polovině území očekáváme zítra jasnou až polojasnou oblohu. V severovýchodní polovině bude převažovat velká oblačnost, na severovýchodě občas déšť nebo přehánky, k večeru by měly ubývat. Teploty 24 až 29, na východě a severovýchodě 21, v tisíci metrech na horách také 21 a v Jeseníkách a v Beskydech kolem 18 stupňů.
11: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
7: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy přetrvává dlouhé zdržení za sjezdem na Měřín. Brzdí se na 129. kilometru a přes dvě omezení se k exitu 119 Velký Beranov jede přes hodinu. Výrazně pomůže náhradní trasa po souběžné silnici 602. A na silnici 35 na trase z Mohelnice do Moravské Třebové za Studenou Loučkou u Žipotína odklízejí následky vážné nehody. Projíždí se kyvadlově, v obou směrech se tvoří kolony, delší od Třebové zhruba 20-minutová. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce jsou teď připraveni vypravěči.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
12: Přeju pěkné sobotní odpoledne, přátelé. O tom, že dělat humor není žádná legrace, nás už je za chvíli přesvědčí herečka Lucie Polišenská a také komik Miloš Knor. Společně s Václavem Koptou a Danielou Brzobohatou proberou žertovné příběhy z jeviště i ze svého pestrého života. Už za pár okamžiků. No a krátce po 17. příběhy z kalendáře připomenou Olgu Havlovou. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Vypravěči na dvojce.

0: Dobrý den, vážení a milí, na Českém rozhlasu Dvojka začíná pořad Vypravěči a to znamená, že ze studia na Pražské Vinohradské třídě vás zdraví vaši pravidelní průvodci tímto pořadem Daniela Brzobohatá
1: a Václav Kopta.
0: Našimi dnešními hosty jsou dva zajímaví lidé, ostatně tak jako vždy a jak pravidelní posluchači Vypravěčů vědí, vždy začínáme takovou krátkou vizitkou. Když dovolíte, dnes bych začal já. Nestala se zdravotní sestřičkou, ale vydala se na hereckou dráhu. Je dobře známá z populárních televizních seriálů i z prestižních divadelních scén, včetně Národního divadla v Praze anebo Divadla na Vinohradech. Přesto dává přednost klidnému venkovskému životu na statku, kde se věnuje hospodaření a zemědělství. Na Dvojce moderuje zábavnou talkshow Kecky. V roce 2025 získala rozhlasovou cenu Thálie za mimořádný herecký výkon v roli šansoniérky Evy Olmerové. Divadelní, filmová a televizní herečka Lucie Polišenská.
2: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: A na mě bude, abych představila našeho hosta muže. Živí se humorem. Proslul zejména díky pořadu Na stojáka, ale má také svoji vlastní show. Řadu let glosoval aktuální dění a běžný život na Dvojce Českého rozhlasu. Původně ale jezdil s náklaďákem a má vystudovanou zemědělskou školu. Hraje hokej, tenis a golf. Český komik, moderátor, scénárista, režisér, spisovatel, glosátor, dramaturg, producent a zemědělec Miloš Knor.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Dobrý den.
0: Lucko, začnu u tebe. Kolik ti bylo let, když jsi poprvé pochopila, že máš dar někoho rozesmát?
2: To asi takhle přesně úplně nevím, ale mě už asi od 10 let říkají kecka, takže to bylo asi dost v raném věku a já jsem chodila do šumperského dětského sboru Motýly od 6 let a tam jsme na různých soustředěních dělali i různá představení a kromě toho zpívání, takže tam se nějak jako projevily moje sklony k tomu dělat ze sebe šaška samozřejmě, jako to moji všichni herci a dělat divadlo a pak jsem šla k ochotníkům a pak jsem se vecpala do šumperského divadla a pak už to šlo samo.
0: Jak se to dělá, že se člověk vecpe do divadla? Ty jsi šla kolem a řekla si, jdu do toho, dobrý den, nechcete herečku?
2: Ne, já jsem šla, to mi bylo tak 14, s mojí kamarádkou, že se půjdeme zeptat k místním ochotníkům, jestli s nima nemůžeme hrát. Tak jsme se šli zeptat, oni řekli teda, že jo, že to není problém. A pak shodou okolností ty ochotníky vedli jeden herec, co hrál v šumperském divadle a oni pak potřebovali nějaký lidi do nějakých menších rolí. Takže takhle jsem se tam pěkně becpala a už to nějak šlo samo. Tak jsem to nechala jako plynout a pak jsem po střední škole pochopila, že se mi tam líbí v tom divadle. V tom prostředí a že zkusím přijímačky na Damu a ono to vyšlo.
1: Já jsem tak nějak z vašeho povídání nabyla dojmu, že vy jste byla přesně ten typ dítěte, které bavilo úplně celou třídu.
2: Původně ta přezdívka nebyla kecka, ale kecinka, takže ono to není úplně od slova jako lhát nebo kecat, ale od toho, že člověk nezavře hubu v podstatě, ale já jsem spíš jako slavná tím, že jsem hrozně drzá. Teď už je mi 40, tak už jsem to trošku zredukovala, teda kromě i Hitnerovi, ta to miluje. Ale já jsem vždycky byla taková ta, co jako má poslední slovo. Ta moje cesta nebyla přes jenom nějakou komickou stránku, ale mě vždycky fascinovalo, když jsem se chodila koukat do divadla. Já mám takovou vlastnost, že když se mi něco jako líbí, tak mě nevadí to vidět třeba 100x. Takže já, když jsem uvažovala o tom, že budu herečka, tak jsem opravdu chodila každý den, nebo kdy se hrálo, do toho divadla a třeba některé představení jsem třeba viděla jako 30x nebo takhle.
0: V šumperském divadle?
2: Já jsem vždycky hrozně ráda sledovala a mám doteď ráda starý televizní inscenace a záznamy starých divadelních her, které už jsem nemohla třeba vidět, protože jsem ještě třeba nebyla na světě. A tohle mě vždycky fascinovalo. Takže ta moje touha, proč dělat divadlo, je vlastně pro někoho hrozně stará, nebo mě někdo říká, že jsem staromilská, ale protože znám strašně moc záznamů a pro mě třeba moje úplně největší herecký idol je prostě Dana Medřická, která zemřela o 3 roky dřív, než jsem se narodila. I když jsem šla na Damu před 20 lety, tak jsem byla jedna z mála, která, když viděla herce, nevím, třeba Pivce, tak jsem věděla, že to je Pivec nebo paní Šejbalová a tyhle lidi, což už, když já jsem byla mladší, tak už nebylo tak běžný dneska podle mě vůbec. A mě fascinovalo tohle. Pak jsem chodila do toho sboru, což je taky taková klasická dovednost.
0: Mě to těší, protože jsem úplně stejný retromaniak, jako seš ty. Jaký divadlo se v té době, kdy jsi to byla schopná navštívit třeba pětkrát týdně, jaký divadlo se tam dělalo v tom Šumperku?
2: Já jsem tam vlastně byla, když tam byl David Drábek. David Drábek dělal v Olomouci Hořící žirafy a v tu období, kdy já zrovna jsem byla na té střední škole, tak on zrovna tam dělal dost inscenací. Takže já jsem jako si přičuchla tady k tomuhle čerstvému vánku a nějakému jako živému divadlu, který bylo trošičku jiný než ta klasická tvorba, která tam byla, a hrozně mě to zajímalo, bavilo a samozřejmě i ty večírky byly super.
1: Ano. A vy jste vůbec ale nepřemýšlela ani někde vzadu, jste neměla takovou tu negativní myšlenku, co když to nedokážu, že nebudu na nějaké větší scéně, že mě lidi nebudou znát, že jste prostě fakt jako to herectví si vybrala, protože vás to fascinovalo jo. jako obor.
2: Mně by bylo úplně jedno se vrátit do toho Šumperka, jako kdybych já vystudovala Damu a řekla mi, že se mám vrátit domů, tak já bych s tím byla v pohodě. To, že pak člověk jde nějakýma krokama a potkává lidi a nějak se rozvíjí. Teď už asi by se mi to nestalo, protože už ten život mám tady. Ale na tom začátku já jsem vůbec nepočítala s tím, že já nevím, že půjdu vlastně hnedka na Vinohrady a pak do Národního, což je úplně absurdní. Ale možná to je ono, že když člověk zas úplně na tom nelpí.
0: Miloši, u tebe to bylo za jakých okolností takový to prozření, ten okamžik, kdy jsi zjistil, že dovedeš být zábavným?
3: Mě to bavilo vždycky, já mám rád, když se diváci smějou, já mám rád ty lidi.
0: No, ale takže... když je člověku 5-6 let, tak není možno auditorium považovat za diváky.
3: To asi nepamatuju, že mi bylo 5 let. Jestli
0: no a kdy to vypuklo?
3: No, šel jsem na konkurs na stojáka a tam jsem zjistil, že mě to baví. No.
0: A nějaký základ nebo
3: předpoklad? Já nemám žádný základ.
0: Ničeho nic.
3: Já nemám žádný základ.
0: Prostě se ti udělal takový komik.
3: No, já to mám rád hrozně. Jako na,
0: já znám lidi, kteří mají rádi srandu a nevypadne z nich ani anekdota. Takže...
3: No, tak já mám štěstí v tom. No.
0: Jo, a my taky. Teda v tom případě, jo. že jsme tě objevili. A opravdu to všechno začalo až stojákem.
3: Pro kamarády jednou za rok jsme dělali takovou diskotéku, kterou jsem já jako provázel a občas jsem udělal for, to jo. Ale to trvalo třeba, nevím, maximálně 2 roky. To byly 3-4 akce, které jsem udělal. A pak mě jsem viděl v televizi, že jsou konkurzy na stojáka, tak jsem se tam přihlásil a oni mě nevzali. Ale já jsem zjistil, že mě to hrozně baví.
1: A kdy vám došlo, že se humorem budete moci živit?
3: No v zásadě hned, teda upřímně. Já jsem přišel na první natáčení na stojáka a říkal jsem si, to by bylo tak dobrý s tímhle jezdit jako ven mezi lidi. A začal jsem to dělat.
1: Na vlastní pěst.
3: V tom teda tenkrát pomohl hrozně Petr Čtvrtníček. Já jsem mu říkal, Petře, já mám takový nápad, že bych vlastně s tím, co my tady děláme a točíme, že bych s tím jezdil. A Petr říkal, no, tak to udělej. Takže mi s tím takhle pomohl.
1: Pro mě je strašně složitý představit si práci stand-upisty, že si doma sednete k tomu papíru prázdnému a teď si napíšete ten svůj výstup.
3: A to já nedělám právě.
1: To vy neděláte.
3: Já to dělám až následně. Já to potom si napíšu, abych to nezapomněl.
0: To znamená, no, to asi... by se povede nějaký výstup, který lidi ocení a aplaudují ti a ty si doma řekneš tak a já si to sepíšu, poněvadž tohle
3: ne, se ne, to já třeba, já nevím, teď hraju představení Jiná doba a hraju ho už rok. A pořád k tomu přibývají nový a nový věci, které prostě mě napadají, přinapadají, pořád se něco mění, něco z toho vypadne. Tak já to tak jako variu, ale dávám to rovnou na jevišti, protože já to neumím vysedět. Já jsem vysedil vždycky ty glosy pro Český rozhlas, tak ty jsem musel vysedět, protože jsem je musel dávat. A tohle je trošku jiný, no. Tak něco slyším třeba a byl jsem v obchodě a tam je lahev na pití na Bluetooth třeba. A už to je pěkný vystoupení, ale nikdy jsem si ho zatím nenapsal. No, tam je jiná doba, není lepší nebo horší, je jiná. Že dřív jsme normálně pili, že jo, a teď už máme pití na Bluetooth.
0: Tak to bych umřel žízní v tom případě.
3: No to jo, nevím, ale to... pozor, to taky se změnilo, protože dřív člověk umřel žízní, když mu došla voda, a teď člověk umře, když mu jde elektrika, nebo mu hapruje spárování té lahve s telefonem.
2: Aha. A to Bluetooth jako má jakou funkci, že se člověk může napít?
3: Vysvětlím, to je normální lahev, to se nabije, naleje se do toho má voda, pití, spáruje se to s chytrým telefonem nebo s hodinkama a teď ta lahev sleduje životní funkci toho člověka a když máte žízeň, tak vám pošle zprávu.
0: Kecáš, jak může lahev sledovat životní funkci
3: přes
0: člověka?
3: Přes ty chytrý hodinky. O tomhle je v zásadě celý to moje představení. Jako já jim jenom říkám, že ty věci jsou a oni se smějou, protože je to absurdní. Třeba varná deska má Wi-Fi. Jedna paní mi jednou říkala, to je proto, že když třeba jedu domů z práce, tak můžu si doma už začít ohřívat jídlo. Já jsem říkal, kdo tam to jídlo dá? Na tu desku. To se neřeší už. Člověk už nemusí myslet na to, jestli má žízeň, protože ho vyzve sama láhev. A zase, kdyby někdo pil hodně, tak ta lahev se umí i zavřít. Teda, jo.
0: Sama. Já jenom připomenu našim posluchačům, že stále poslouchají pořad Vypravěči na Českém rozhlasu Dvojka. Našimi hosty jsou Lucie Polišenská a Miloš Knor, ale teď za námi do studia a za vámi do vašich přijímačů přichází první hudební host. Je to Annie Lennox.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojka, našimi hosty jsou stále Lucia Polišenská a Miloš Knor. Miloši, myslíte si, že je dneska těžší rozesmát lidi, než tomu bylo dřív?
1: Já nevím, já o tom nic nevím. Ptá se mě na to spoustu lidí, tak já nemůžu mluvit za nás komiky, protože leta hraju už sám. Já mám pocit, že mě mají rádi, no, tak rozumíme si, ty lidi mě znají, tak vědí, na co jdou a rozumíme si. Znají ten můj humor, ten můj styl toho vyprávění. Někoho to překvapí. A třeba když jsem dělal tady zrovna ty glosy na Dvojce, tak začalo na mě chodit spoustu lidí s tím, že mě slyšeli právě na Dvojce a jdou kvůli tomu na představení. A to představení je totálně jiný, jo. Nemyslím tím sprostý, pořád se bere taková věc, že stand-up je jako hrozně sprostý a speciálně já, že jsem hrozně sprostý. Já tam třeba nemám vůbec sprostý slovo, ale přesto je to strašně sprostý. A další věc je, že stand-up patří do klubu, že jo, a že se to hraje pro 20 lidí a my hrajeme velký sály, hrajeme velký divadla. A mám pocit, že ty lidi, kteří o tom zasvěceně mluví, o tom vůbec nic neví. Třeba HBO tady nastavilo kdysi v pořadu na stojáka takový model, že se střídají ty komici, což si myslím, že je správně pro televizi, protože dívat se půl hodiny na jednoho je prostě blbý, takže to je správně. Ale nikdo z kultury, nikdo, bez výjimky, nikdo nečekal, že přijdu a řeknu, a budu hrát hodinu a půl sám. A on říká, to budete mluvit sám a nebudete se střídat a jak to zvládnete? No úplně normálně, že tak stand-up v Americe hrajou běžně. Snažím se to teď stáhnout na 80 amerických minut. Nevím, proč to hrajou na 80, ale asi oni jsou pak lidi moc unavený z toho smíchu, takže v nejlepším je třeba skončit. No ale jak říkám, každý se k tomu vyjadřuje. Teď jsem byl nedávno na rozhovoru v České televizi o stand-upu a výsledek toho, když jsem to viděl, bylo, že začínáme. Pořád začínáme, já už tady hraju kolik let a Lukáš Povlásek a všichni další, kolik let hrajeme a pořád to tady začíná v klubech a to prostě není pravda. Nic proti klubům, jako patří to do klubu, jako nic no, proti tomu, ale když prostě hrajem v Sonu, kam přijde na mě 800 lidí nebo 1500 lidí do Boby na mě přijde, tak to prostě není klub, že jo. A o tom se tak nějak taktně mlčí a dělá se, že to je sprostý humor do klubu. Tak bych se chtěl zastat stand-upu, že to tak prostě není. Třeba zrovna Woody Allen byl taky výborný stand-upista a taky nehrál jenom v zaplivaných klubech. Že jo?
0: Takže vulgarizmy přítomny nejsou, to už jsme tady ten mýtus.
1: Já mám na začátek toho představení takový vysvětlivky.
2: Ne,
1: já vysvětluji těm lidem vlastně, jak to má být. Čili podle těch amerických striktních pravidel by to mělo být jenom vulgarizmy. Mm-hmm. A tak já se omlouvám, že vždycky na začátku, že je tam nemám.
0: Mě zaujalo to, že říkáte, v jak velkých prostorách pro lidi vystupujete. Mně by vlastně přišlo, že ten humor už předurčuje to, že budete spíš v komornějším prostředí, protože se potřebujete na ty lidi navázat. Ale s tím evidentně není problém ani v těch velkých sálech.
1: Vůbec ne. Já taky s nima už nemluvím. Hodně jsem to dělal. A nevadí mi to, když někdo něco řekne, tak s ním začnu klidně mluvit. Lidi není třeba do toho zatahovat. Oni, když se ozvou, tak já jsem rád za to, já se s nima bavím. Ale není to tak, že bych tam přišel a urážel ty lidi nebo mluvil s nima, pane, vy jste divné. Já to jako rád to přivítám, já řeknu, rád vás vidím, to jako jo, to máte nový zub, paní. Jo, ale že bych je tam do toho jako vyloženě, že bych je tam vyložil. Oni tam kvůli tomu chodějí.
0: Oni tam kvůli tomu
1: chodějí a pak mi píšou, sledíme v první řadě na tom a tom místě, kdybyste byl takhle pozdravil manželku třeba. Takže to jo, já vím zhruba, co budu říkat, ale když to trošku říkám jinak, nebo něco zapomenu, jo. Já mám občas písničku a vždycky říkám tomu zvukaři, kdyby písnička nebyla, no, tak se nedivte, já na ní zapomenu třeba během toho. Ale někdy se mi hodí, tak mu řeknu, ať mi pustí podklad a zpívám. No.
2: A může mít stand-upista okno?
1: No, je to hrozně nepraktický to sebou tahat.
2: Tak výborně, děkuju pěkně. No, nemám další otázky.
0: Ale to si vlastně otevřel poměrně hezký téma. Co děláte, když vám nenaskočí další téma?
1: Jsem hrál představení valentýnskou show tady v Rock Opeře a tam nám teda skolaboval divák. Tak to bylo blbý teda, jo. A ještě to bylo 15 minut před koncem. Takže záchranka, museli jsme člověka vynášet ven a teď ty lidi tam zůstali. Dopadlo to dobře, paní to přežila. Bylo to divný, že jo. Najednou prostě je to zborcený. A tak jsme pak hráli dál a já jsem tím lidem říkal, no já nevím, já to mám připravený jako opravdu takovou kompaktní věc, když se to rozbilo, no, tak já to pojedu celý znova, no. Oni se zasmáli a pokračoval jsem samozřejmě někde v tom místě, ale jednou jsem opravdu zapomněl, co mám říct. Že jsem se úplně ztratil, nějak jsem se zakecal právě s nějakým divákem, pak jsem mu vynadal za to, že mi to celý zbořil. A tak jsem se jenom zeptal těch lidí, nevíte, o čem jsem mluvil předtím. A oni mi připomněli a já jsem pokračoval dál. No, tak je to stand-up, navíc jsem tam sám. Jo, takže nikdo nemůže být naštvaný, tam nikdo nečeká na nějaký šlágvort. Vlastně fakt se nemůže nic zkazit.
2: Mm-hmm. No může. Když ta jiskra pomyslná nepřeskočí, ty jsi nám samozřejmě naznačil, že už máš své publikum, že chodí lidé, kteří vědí, do čeho jdou, znají ten žánr a tak dále, tak to je přece jenom trošku jiná situace, než když třeba my, činoherci, kteří obrážíme obrovské množství štací, taky se nám zejména u prodaných neboli zadaných představení stane, Lucka jistě taky zažila, že se ti sejde partička dosti znavených, vlastně znuděných podnikatelů, nejlepější je to skupina bankovních úředníků, kteří už od 4 hodin odpoledne schůzí a popíjejí proseko a pak teda jako si jdou na ty 2 hodiny podívat na tu kostkovou s tím hámou a prostě se na tebe úplně vybodnou. Máš takovou zkušenost, Lucko?
3: No, úplně nejlepší je, když se třeba hraje hokej a oni třeba ty lístky v tom národním, ty lidi mají hrozně dlouho a vyjde to a tam sedějí ty naštvaný chlapi s těma
2: manželkama. Minulý týden jsme hráli nějaké utkání a paní, ale v první řadě. To divadlo se jmenuje Komorní divadlo Kalich, to už je jasný, že je malinký to divadlo. My si tam vidíme s těma divákama z oči, v oči je to jak skoro ve viole. A ona seděla celou tu dobu a průběžně každých 5 minut si pouštěla ten obrovský mobilní telefon, který už dneska může být jak tablet a v domnění, že to vidí jenom ona, když se jí rozsvítí celá hlava, že jo, včetně poprsí, tak prostě záře. Mě to strašně rozčiluje tohle, no.
3: Mě taky.
1: Hele, moje představení Jiná doba je právě o tom, jim to na začátku říkám, takových 10-22 se během toho podívá na mobil. Nebo se mu rozsvítí hodinky. Jo, o tom je celá taková edukativní chvilka. A právě říkám třeba můj děda, když chodil do divadla, nikdo sebou neměl noviny, jo. Ty lidi tam byly 2 hodiny úplně odříznutí od světa. Třeba až měl nějakou řeckou tragédii, to 3 hodiny nevěděli, co se děje. A oni se tomu smějou, mně to vtipný jako nepřijde. A oni se tomu smějou. My jsme se svýho času s Tomášem Matonovou soupeřili o to, kdo vystoupí pro nejméně lidí. Já jsem hrál jednou pro 7 a Tomáš Matonová hrál pro 2, ale trumfnul jsem ho, už mě nemůže nikdo porazit. Jednou jsem hrál 30 minut v Liberci pro nikoho.
2: Fakt?
1: No, fakt pro nikoho. No. Oni trvali na tom, že to odehrajou. Tam lidi byli, ale seděli všichni venku na zahrádce. A já jsem říkal, já vystoupím na té zahrádce. A on říkal, ne, je to naplánovaný do toho klubu. Ono bylo hrozný horko, já se tím lidem vůbec nedivím. Tak jsem stál, ještě opatroníš, oni tam měli repráky, oni mě slyšeli. Ale já jsem tam neměl ty lidi, že jo. Tak jsem to dělal i s těma reakcema. Vy, pane, vy na mě koukáte, já nikoho neviděl, že jo, on mě taky ne.
2: Ani osvětlaš. Já jsem to člověče zažil tohle, ale to byla moderace, naštěstí to nebyl komický výstup a mně se o tom zdají i sny. Bylo to v La Fabrice tady u nás v Olešovicích a bylo to pro takovou velkou kosmetickou společnost a oni vždycky okolo Vánoc mají sraz těch nejlepších prodejců a prostě lidí, kteří se rádi vidí. A to jediné, co je opravdu nezajímá, je nějaký legrační vánoční program vtipného moderátora Kopty. A já jsem tam opravdu byl úplně sám a oni byli rozlezlí v těch barových prostorách a v těch všech možných přilehlých toho rozsáhlého areálu. A já jsem sám stál na jevišti a říkal jsem, že dámy a pánové, a teď tady pro vás mám velice zajímavou soutěž, budeme zpívat koledy. A tam stál zástupce agentury a já jsem říkal, tady nikdo není, s kým mám dělat tu soutěž. A ona na mě... musíte si je nahnat.
1: No.
2: A ono to bylo slyšet. Takže já jsem si vzal ten mikrofon. A to je taková hanba, Miloši. A Luci, je to opravdu, i ty zkušená moderátorko, nechtějte to zažít.
0: Ne, já mám o něco lepší zkušenost. Já jsem moderovala konferenci pro 5 lidí v sále. A to mi přijde jako výrazně lepší.
1: To je výborné.
0: Ale to mi přijde výrazně lepší než úplně prázdný sál a paní z agentury. No, no. To se na mě nezlob. Je pravda.
2: To byla konference.
0: Ano, byla to konference, akorát nikdo o ní neměl až takový zájem, protože už to byla 2denní konference a blížilo se to ke svému finále a už všichni odjížděli domů a den předtím měli večírek. To znamená, že byli lehce znavení. Ale další rok už mi nezavolali, protože zjistili, že dělat ten odpolední blok už potom nemá cenu.
2: Takže si definitivně uzavřela celou tu slavnou éru těch minikonferencí.
0: Ano.
2: No. Jaký jsou tvoje zkušenosti s nepřízní publika? Zažila jsi někdy takový ten večer, herci tomu říkají, že tam sedí Holanďani v tom publiku?
3: Asi u té činohry je to trošku něco jiného, než u toho stand-upu. Já jsem teda chtěla říct, že to obdivuju. Já bych jako umřela stresem dělat to, co vy. Já mám úplně jako jinak.
2: ty bys byla jako skvělá.
3: Já jsem hrozný nervák,
2: To
3: jsem úplně...
2: To nevadí.
3: Já bych tam stála
2: a... Podívej, Miloš, ten zase nemá rád lidi a taky se tím živí. Podívej, to je prostě různý... Lidi potřebují proti školy.
1: Já mám rád publikum, lidi mi vadí, ale publikum mám rád.
3: Já jsem vlastně přemýšlela nad tím, jestli mám radši hrát na tom velkým jevišti nebo malým, protože ono to je velký rozdíl. A vlastně víc jsem hrála na velkém jevišti, protože Vinohrady i Národní jsou velké jeviště. A pak jsem to prokládala těma malýma scénama, ještě vlastně děláme 15 se s mýma kamarádama od školy Kabaret Kalambur, taky takový jiný druh humoru, než je třeba stand-up a tak. Na tom velkém jevišti mám ráda, že je jako vlastně člověk daleko, takže je to takový svět pro mě. Samozřejmě člověk cítí, jestli ty diváci dávají nějakou zpětnou vazbu nebo ne, ale nějak mně přijde to paradoxně jako bezpečnější, že když se to někomu jako nelíbí, tak to člověk nepocítí tak, jako když má 50 lidí metr od sebe. Takže...
2: To je pravda. To je pravda.
1: A já jim to říkám, když třeba mám pocit, že tam sedí někdo, komu se to nelíbí, tak mu říkám, a se to nelíbí, co? Vy jste sem nechtěl přijít, ona vás vytáhla. Vy jste se chtěl dívat na hokej. A on se začne smát a je to dobrý.
2: Těchto zavlečenců bývají plná hlediště a my jsme za ně rádi, protože většinou jsou oni ti, kteří nakonec zakoupí ty vstupenky. Já tedy připomenu ještě jednou, že našimi hosty jsou Lucie Polišenská a Miloš Knor a vy stále posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka Vypravěče a o další hudební předěl se tentokrát možná překvapivě postará herec a v tomto případě také zpěvák Tomáš Hanák.
4: Mám tady svoji drobnou rezidenci. Nestálo mě to ani 7 pencí. To mně je dlužná celá tahle zem. Na stěnách visí čestné doktoráty. Podlaha šeptá svatý

zemřuli jednou, kdo se asi zhostí odkazu mojí skvostné osobnosti. Vždyť lidstvo to je banda břídilů. A proč bych vlastně zemřel, jednou jsem už tady. A

jsem z hlíny. Sám sebe miluji a sám sebe se ptám, kdo pak je lepší, snad ne někdo.

0: vždyť pravé dobro jsem já sám.
1: Stále posloucháte Vypravěče, dospíval Tomáš Hanák. No a já navážu na naše téma, které se táhne jako červená nit dnešním dílem. No, humor. A sice, Lucko, začnu u tebe. Je něco, nějaká linie, přes kterou už by si nešla, třeba nějaký téma, ze kterého už by si nebyla ochotná dělat legraci?
2: To je těžká otázka. Asi by to vždycky záleželo na té nějaké konkrétní situaci a pro koho to já souhlasím s tím, že ten humor je jako bezbřehý a tak široký a že my v kabaretu jsme se dělali jako už srandu z nějakých nekorektností, které už by dneska jako nemohly být a takhle. Samozřejmě taky občas mluvím ne úplně slušně, taky si ráda zajdu pro slovo někam dál. Já mám ráda situační humor. Já vlastně proto asi mě není úplně blízký stand-up nebo tyhle věci. Já nemusím ani být na jevišti sama. Já prostě mám ráda, když hrajou jako lidi spolu a vytvářejí ty situace a ty komické věci jako tímhle způsobem. Asi by mi to ani nešlo, jako dělat tyhle věci a vyrábět tu srandu sama. Já prostě mám ráda, když můžu někoho já urážet a on může urážet. To já prostě miluju. Ale hranici asi žádnou. Je to těžký. Já ještě jak mám tu střední zdravotnickou školu, když jste řekli na začátku, tak já to mám jenom dodělaný. Já vlastně jsem zdravotní sestra, takže já mám maturitu. Tak i když člověk dělá v nemocnici, tak jsem se vyzkoušela na vlastní kůži, že pak ten humor člověk používá opravdu jako hodně tvrdě, proto aby se z toho nezbláznil. A z toho já bych si třeba dneska už srandu asi nikdy nedělala, ale když člověk je v tomhle prostředí, tak opravdu někdy jak to ventiluje, jakýma vtípkama za hranou, mně přijde jako v pořádku. Takže si myslím, že vždycky záleží na tom, co člověk dělá, jak to dělá, kde to používá, jestli mezi kamarádama nebo někde na veřejnosti.
1: Obecně platí, že to souvisí taky s mírou vkusu, kterou ano. Je člověk obdařen, anebo není.

0: nosítkama vynášeli ven. Říkal, házeli jsme to nahromadu, protože já znám proto, že dostali jabko za to. Jo. A u toho říkal, my jsme vyprávěli vtipy, že jo. Protože je to přesně tak, člověk musí nějak přežít, tak si ty hrůzy, to utrpení těch lidí neponižuje, že jo. To vůbec ne v žádném případě, že jo. No, ale oni tam taky dělali humor, hráli tam divadlo, dělali si srandu, že jo, zesměšňovali. On mi to všechno vyprávěl. No ale začít vyprávět teď ty vtipy, co říkali si tam oni, to prostě je mimo, že jo, protože tomu lidi nerozumí. Je jiná, úplně jiná doba, je to naprosto mimo kontext. Jo, takže humor, jo, a je třeba vědět, že to je humor. Že jo.
1: Já už jsem chtěl tu kapitolu humor uzavřít, ale nedá mi to ještě jedna docela podstatná věc. Totiž není to úplně běžný u hereček zejména, že by v oblibě měli takovou tu disciplínu udělat si legraci sama ze sebe. To zejména u hereček i zpěvaček bývá dosti problematické, já to vcelku chápu, protože většina dam se snaží zejména na jevišti a showbiznesu působit důstojně, krásně a elegantně a ty seš touhle, nechci říct vlastností, jak to nazvat, je to danost, ta schopnost dělat si ze sebe legraci nebo to snést, nebo ses to musela v průběhu té životní cesty naučit, jak to u tebe bylo?
2: Já myslím, že to je danost. Já to prostě miluju. Víš, co za příšery já všechno hraju, že jo? V tom právě vzniká to, že to je hrozně bohatý, ale ono to není jenom o tom, že ty jako vyrábíš nějakou příšeru a děláš, já jsem takový, ale že ten příběh, když já budu hrát, co teďka hrajem s Lukášem Příkazským, když budeme my dva stát vedle sebe a budeme hrát normálně Romea a Juli, tak to prostě bude skvělý, když to budeme dělat, protože mě vždycky zajímá to, co je jako živý a zajímavý a trošku jako jiný a autentický. Hmm. A jestli někdo je makovej, takovej, tak je mi to jako úplně jedno, ale to, že si člověk ze sebe dělá srandu prostřednictvím těch postav a je svobodný v tom, že může jednat, tak tak to sebou podle mě nese mnohem víc humoru, než kdyby já sice hrál příšeru, ale já chci řasenku. Někdy jsou starý i filmy, kdy vidíš, jak tam jsou ve vězení a ta herečka má řasenku.
3: Já bych se ráda s vámi vydala na venkov, protože to je něco, co vás oba dva spojuje. Když jsem vás představovala, Miloši, tak ve výčtu vašich profesí byl i zemědělec. Jak jsem tam ocit?
0: No tak mám zemědělskou školu, takže tak. A mám střední zemědělskou technickou školu, obor mechanizace zemědělské výroby. Takže
3: tomu rozumím. Jak dlouho jste se tomu věnoval, tomuhle tomu?
0: Nikdy. To já na zahradě. No, u nás doma, jo, to jako já mám svoje hospodářství, ale říkám, jako, kde budou brambory a jak hluboko.
1: Co to je hospodářství? Řetkvičky, brambory?
0: No zahrádka, no přesně jo, tak. Jo, zahrádka. Víte, taková ta běžná zahrádka, ale soběstačnost forever, říkáme my mladí.
1: Hezky.
3: Co rozhodlo o výběru téhleté školy?
0: No já jsem se jenom nedostal. Takže
1: takže
0: já jsem se hlásil na gymnázium, tam mě nevzali, a protože jsem hrál ten hokej a bývalý ředitel kdysi dávno byl velký fanda hokeje a tam chodili skoro všichni hokejisti na tuhle tu školu v Budějovicích, tak se mu asi nějak zželelo a přijali mě tam taky na tu školu. Takže takhle to bylo, no.
3: Máte pocit, že když dnes, protože to trošku navazuje na našeho druhého Stana Lucii, protože tam miluje venkov a ráda tam utíká vlastně z té rušné Prahy, máte taky tenhle ten pocit, že ta příroda je pro vás vlastně něčím osvobozující, že tam dokážete načerpat energii, nebo jste prostě takový ten pragmatik, který tam zasadí ty řetkvičky?
0: No, mě spíš trápí, že v zemědělství se přestalo hospodařit a začalo se podnikat. Jo. To si myslím, že je jako alfa omega všeho, proto to taky tak vypadá, jo, protože dřív ty lidi dělali na svým poli. Záleželo jim na to, aby to pole za rok, za dva, za 10, za 15 pořád bylo, a to už je pryč, jo, dneska vyrábíme i zvířata. Dřív se chovali, dneska už je to výroba masa. A jenomže on to asi jinak nejde, aby to všechno bylo za 5,50 a všichni dostali všechno a všeho bylo hodně a hromady, tak to asi jinak nejde. Takže ta intenzifikace, to je za mě problém, ale já s tím určitě nic neudělám.
1: Prosím tě, v tom kurikulu tvým zazněl i řidič nákladňáku.
0: No, to je pravda. Já jsem po škole odešel do mototechny, protože ona ta mechanizace, to se k tomu jako vlastně hodilo, takže já jsem dělal v mototechně tenkrát, ale zjistil jsem, že mám docela málo peněz, tak jsem začal rozvážet uhlí. Bylo to úžasný, to prostě, nedovedete představit, já jsem chodil z práce špinavej, ale hrozně spokojený. S tím mototechny ne, ale z toho uhlí, já jsem přivez někam uhlí, tam už čekala celá rodina, ty lidi byli strašně nadšený, teď já jsem třeba každý den za komunistů, já jsem měl třeba každý den 500 na dýšku. To prostě ředitel bral 3,5, že jo.
1: Tějo.
0: Ale hlavně ty lidi byli nadšení. Já tady nám to nasypte a tady dáte si svačinku. To úžasná doba.
1: Hele, já si to pamatuju u nás, když jsem byl já malý, já jsem teda starší než ty, tak já si pamatuju, protože náš původní kotel byl na koks. A koks byl poměrně jako úzkoprofilový zboží, byl to problém.

0: Čekali jsme na ně dlouho, někdy až do jara, to už pak nikdo ten koks nechtěl. A naše teta, která mě vychovávala, prateta Františka, tak ona dělala takový zostřený dozor těch uhlířů, tak si to pamatuju. Oni ji nenáviděli, protože ona jim počítala ty putny a vždycky s nima vedla dlouhý hádky o to, že ty putny mají schválně sražený na poloviční objem, jo, že do nich najížděli těma nákladňákama, aby je zmenšili. To jsou všechno pomluvy, nebo to
1: Můžu, ale já jsem putny nezažil. Já
0: a za co ti dávali těch pistolek?
1: Schlopil jsem jim to před barák a jel jsem pryč.
0: Fakt? No, ale jasně, na černo.
1: Ne na černo, normálně. Tak se čekalo, že jo? Teď to sám říkal. Nebyl koks, stejně tak nebylo hnědý uhlí a černý taky ne. Nic nebylo, to byla taková doba, kdy nic nebylo, jo? Všichni byli nadšený, kamkoliv jsem přijel, takže jo, už je tady, to je neuvěřitelný, zrovna dneska to padlo na nás. To bylo fantastický.
2: Podle mě to 5 kilo bylo kvůli tomu, abyste příště přijel zase.
1: No jasně.
2: Že to byl takový úplateček.
1: Ne, pozor, jako, to bylo 5 kilo od všech, za všechny, ne od každýho. Já jsem třeba měl.
2: Já jsem viděla už úplně, jak to přehazujete.
1: Ne, oni mi dali třeba 50 korun, že jo, to bylo třeba 10 fůr za den, no ale to se nasčítá, že jo.
3: No jasně,
1: to byly krásný, krásný věci. A pak mě odvedli na vojnu, protože já mám astma. A oni řekli, ale když jezdíte s tím uhlím, tak asi takový astma nemáte, ne. A já jsem dostal z toho takovej záchvat, že jsem dostal modrou knížku, ale už jsem nemohl jezdit, jo. Tak jsem pak dělal ve skladu a ještě jsem dělal topiče. Jeden čas jsem měl 3 práce za ráz. Ve 3 ráno jsem topil, pak jsem pracoval ve skladu a večer ještě s manželkou bývalou jsme vydávali večeře na internátě, takže jsem měl 3 zaměstnání v jeden okamžik. No a pak se otevřely hranice, já jsem si ve Freštátu koupil noviny a zavolal jsem na inzerát a pak jsem 17 let rozvážel limonády v Rakousku, takže zase jsem jezdil s nákladňákem. To byla jiná doba ještě, to fakt jako jsem tam přišel, já byl jediný Auslander u nás ve firmě a to byly neuvěřitelné věci.
0: Miloši, já mám takový návrh, protože vidím, že se nadechuješ na celovečerní film. Pojďme si udělat drobnou přestávku, my si ujasníme to téma, který bude pokračovat, i na to můžeš navázat. Já myslím, že to je ideální čas na hudební předěl. Tentokrát to bude kapela Police. Stále posloucháte na Dvojce Českého rozhlasu pořad Vypravěči.

0: stále posloucháte Český rozhlas Dvojka a my tady máme od našeho hosta slíbenou historku ze zahraničí, konkrétně tady z Rakouska. Miloši, jak to bylo?
1: No, já jsem tam zažil ten přerod z toho totálního kapitalismu do té nové doby těch korporátů a nadnárodních firm a těch dalších, protože já jsem tam měl ještě skutečného šéfa, úplně normálně každý den jsme se potkávali, že? To až časem potom byl někam odvelený a další a převolený a přijel z Ameriky a pak byl Australan šéf, ale zažil jsem tam dobu, kdy začali takový ty audity. To oni vůbec s tím neměli zkušenost. To bylo úplně, máme tady audit a ten je z ciziny. Přijel z Ruska, máme z Ruska, fakt, to se na to zakládali, pak jak se z toho stal ten korporát, aby to dělal cizinec, vždycky ten audit. A my jsme měli jednu bednu s limonádama, jsme měli pro svý potřeby na svý pití, že jo? Měli jsme prostě na nákladňáku ležela s dvojkama taková jedna bedna. A tam šel ten auditor a říká, co tady tahle ta bedna na tom nákladňáku? A on říká, no to je trinkisté, to je bedna s pitím pro toho šoféra. Říká, aha, a co když ji prodá? A on mu povídá, ten skladník, já u toho byl úplně bezelstně. No ale proč by to dělal, když to je jeho pití?
2: No,
1: a od té doby už jsou zrušený bedny, protože lidem došlo, že je můžou prodat. Jo. Jo, to prostě nikdo nevěděl. Byla to zvláštní úplně jiná doba, no, to všechno bylo jinak.
0: Tak jdeme s Luckou na venkov tentokrát, protože nás to zajímá. Lucko, dokážete si představit, že byste pověsila herectví úplně na hřebík a zůstala v klidu obklopená jenom krajinou někde na venkově?
3: Popravdě si to představit úplně nedokážu, protože mě na tom hrozně baví to, že mám tu možnost být v té rušné Praze a pak být v tom klidu. Ale je pravda, že když, a moc často se to nestává, že když jsem jako dlouho už na té vesnici, tak už pak mám taky jako roupy a už těch stromů je na mě moc, protože jsme přeci jenom zvyklí furt někde s někým něco řešit a všechny divadelní pravdy světa a představení a to. Takže mně se hrozně líbí, že to takhle můžu jako střídat. Ta vesnice je takovej můj jako Lexaurin. Jak to spousta lidí řeší různými prostředky, tak já vlastně to, že takhle odložím ten kostým, mám si ty gumáky a tu motičku, tak mě to hrozně pomáhá jako bejt normální, což teda taky nejsem, ale nějak to vyfiltrovat prostě a nějak furt bejt nohama na zemi. Já to nějak potřebuji.
2: Já jsem asi něco přeslech, já totiž nevím úplně přesně, v jakým vztahu seš k tomu hospodářství.
3: My jsme s manželem koupili asi před 6 lety takovej starý statek na venkově.
2: A on který... se to chudák stará, ty občas, když ty premiéry nebaví, tak se ne, když na něj podívat.
3: Tak dá se to říct. Takže to tam jako postupně dáváme dohromady, protože když jsme se rozhodovali, tak nabyt v Praze člověk už dnes s normálním povoláním nemá. A to byla taková jako volba bydlet někde na venkově a v podstatě ten statek předtím stál jako třetina bytu v Praze. To, že do toho pak nasypeš další bambilion, je jiná věc, ale je to jako postupně a může si člověk tak v tom tak jako žít a tak si to postupně zvelebovat, což mě přišlo jako dobrá věc. Takže mě baví to střídat a já si myslím, že když člověk se jednou stane hercem a myslí to vážně, nebo je z něj herec, tak prostě něco vevnitř to potřebuje, i když na to člověk nadává, jako že ho to nemaví a já nevím co všechno a má různý krize, ale stejně to člověku je. Takže si myslím, že já to mám jenom jako nějaký hezký ventil pro to, aby to bylo nějak ten život vyvážený a aby člověk se z toho nezbláznil.
0: A co všechno dokážete už na tom statku zasat, co bychom do vás třeba vůbec neřekli?
3: Já tím, že jsem jako od malinka bydlela na vesnici, tak mě některé ty věci přijdou normální a já jsem hodně času trávila se svýma babičkama. Takže umím ty babičkovské věci, teda kromě pletení.
2: Já myslím, že se umíš teda robenzisty. Jako
3: to taky umím.
1: Drápeří.
3: To taky umím.
2: Myslím, že se třeba telí.
3: Ne, tak takhle úplně ne, my zase nemáme ty zvířata, ale tím, že i můj taťka má 30 let zahrádku, je to taková velká kratochvíle babičky a tohle, takže vlastně já tady to je taky to pěstování, taky ta samostatnost, nebo aspoň to vypěstovat si okurek nebo rajče a dát si a konečně zase zjistit, jak to má chutnat, je skvělý. A že kolem té jako zeleniny, ale a nevím, no tak takový to, že porýt zahradu, posekat, tyhle všechny věci, co k tomu jako patří. Moc se nemotám do takového toho sekání, to jako mě Roman nenechává, protože má svoje trajektory. Běda, jak by to bylo jinak. Jo, takže já mám ráda tyhle věci. A pak mám ráda ty věci, jak se u nás řekne, vzdělávat. Já mám ráda, když pak něco vyroste a člověk to jako zpracuje, no my tomu říkáme vzdělávat, že člověk udělá z toho kečup, udělá z toho tamto a teď to má v tom sklepě, jo? A teď v únoru si jdeš do sklepa a máš tam ty rajčata sušený.
2: To jsou ty popraskaný sklenice s těma sklepčenými.
3: Já mám 4 sklepy ale jsou tam třeba, nevím, co je sušený rajčata, jsem udělala naložený v oleji. Teď se mi nedávno někomu dávala, že byly dobrý.
2: Vy dva zemědělci, já mám takový kontrolní dotaz, schválně se ukáže, jaký máte znalosti.
3: Žádný.
2: Ví někdo z vás, co je to jícha?
3: Jícha?
1: No? Jícha to...
3: A už jsem to slyšela někdy.
0: Já jsem schopná říct, že kokrhá slepice, takže mě se nechte, na mě se neobracej.
2: To jste mě teda velice zklamali a speciálně ty teda mluvši jako absolvent, to je neuvěřitelný. Přece to je pramatka všech hnojiv. To
1: jo,
2: jsou,
1: takhle,
2: to no, jsou to normálně zkvašený kopřivy a moje žena a? Bez toho nevypěstuje ani sedmikrásku a vy takový odborníci a ani jeden z vás.
1: To jsme
3: já
1: ve škole nebrali.
3: Já vím, co to je, ale nevím, že
2: se tomu
3: tak
2: říká.
1: Kdo by to dělal? Kdo by zkvašil kopřivy jako ve statku, že jo? No jasně, na doma jo, ale
2: a to, víš, to mě minulo. A víš, jakou to má výhodu? Jichu můžeš použít místo navigace, poněvadž to smrdí tak příčerně, že na ten smrad dojedeš třeba až z
1: Uherského
2: Brodu do Prahy. Teď zrovna máme založenou Jichu a já jsem dostal za úkolí přenést tu nádobu. Včera jsem to dělal.
3: Doufám, že jsi to na sebe spovělil.
2: Jo, a ty boty jsem musel vyhodit. Tu pravou botu, na kterou mi šplíchl, tahle hnusota, kterou vůbec pánbu připustil, aby se na světě někdy objevila. Tak si to pamatujte.
1: Budeme si to pamatovat, nebudeme to dělat.
2: Hraješ golf ještě pořád?
1: Taky hraju golf. No, hraju všechno, mě to všechno baví.
2: Golf
1: ale...
2: je nuda a ty jsi veselý člověk.
1: To zahra, to mi říkal Václav Klaus. Jsme se potkali někde na golf, on říkal, golf je pro staré lidi. Takže hraju, hraju golf, no tak hraju všechno, hraju rád. Baví mě všechno, kde jsou body, jo, kde se to počítá, jako třeba někam běžet, to mě v životě nenapadlo. Jak k něčemu přijdu, tak to hraju, mě to baví, všechno hraju mizerně, ale hrozně mě to baví, já mám rád sport, jako jakýkoliv sporty, já jsem schopen zapáleně hrát cokoliv, i když to neumím. Jako takhle jsem to myslel, sportujte, dělejte všechno s nadšením, že jo, nikdo...
2: A hudební nástroje?
1: Hudební nástroje ne.
2: Vůbec.
1: Jenom zpěv, ale mizernej. Mm-hmm. Ale zase zpívám rád, ale poslouchat se to nedá. No, ale já nevím, jestli ještě na to mám čas, protože strašně, já jsem to, mě to nemůžu to dostat z hlavy, to vystoupení u toho stolu, jak to tenkrát bylo, jestli to ještě se hodí.
2: Povídej.
1: Že to byla taková rychlá akce, prostě zvoní telefon, Evička říká, hele, volali nějaký lidi z Prahy, že by chtěli za 3 hodiny, abys tam vystoupil v hospodě nějaký, že se jim narodilo dítě a je to velká oslava. A já jsem říkal, no tak asi to stihnem, ne, na 3 hodiny to. Paní byla nalitá, ta co volala, jo, a to slyšela. No a pak se nakonec nějak domluvili teda, tak mě tam poslala, jo, Evička. Já tam přijel a ona mi volá, těsně předtím, už jsem žil do dveří, říká, hele, to je nějaká prostě flik na peníze poslali, jo, nám přišly už prachy, takže profesionál. Ale a říká, hele, oni to se nějak spletli, teď mi paní volala, kdy Igor přijede. A já jsem říkal, jaký Igor, to jsem já říkala taky, a oni si myslí, že tam vystoupí Igor Chmela. A já jsem říkal, jasně si říkala, že bys bude Miloš, ne, my s Igorem ani nemáme nic společného, to ani nebylo možné tam nabídnout Igora Chmelu. A ona říkala, jo, já jsem jim to řekla, že vystoupíš ty. A paní řekla doslova, tak ať vystoupí ten Knor, je to jedno. A teď jsem tam přišel do té hospody, to mě překvapilo, že to bylo... 8 lidí u jednoho stolu, hospoda v plným proudu, žádný reproduktor, žádný světla, nic. Prostě tam jsem přišel k tomu stolu, tam jsem vysekl půlhodinový vystoupení pro 8 lidí. Během toho stichla ta hospoda. Nakonec zatleskali, já jsem se uklonil, že jsem spocenej ven, to bylo hrozný. A ve dveřích mě zastavil chlap, co tam seděl úplně u jiného stolu, vůbec s ním nepatřil a povídá, pane Chmel, musím vám říct teda jednu věc. V té partičce nic moc, ale to, co jste předvedl dneska tady.
2: Takže byl ožralý všichni, ne? Pani, to
1: já nevím, jestli to stává tomu Chmelovi taky, ale doufám, že mě hraje stejně dobře, jako já.
0: Ne, my ho každopádně zdravíme, alespoň takhle na dálku, protože je tady snad.
1: A neudělal jsem mu ostudu.
2: Miloši, já mám velkou fantazii a představivost, ale nějak toho introvertního Igora, který ho opravdu dobře znám a hrál jsem s ním léta divadlo, já si ho v takové situaci ani nedovedu představit.
1: No hlavně, takže... že si ho představili ty diváci, to je důležitý.
2: To je fantastický, takhle bych chtěl přijet někam místo Vojty Dyka třeba, jestli by mi to uvěřili, nevím, asi ne. No tak vidíš, nakonec jsme vytěžili i tvé historky, děkujeme vám oběma, že jste přišli, že jste byli takhle otevření a upřímní, to my máme rádi, viď, Danielo?
0: Moc děkujeme Lucii Polšenské a Miloši Knorovi, děkujeme vám.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Děkujeme.
2: Já děkuju za nás oba, nebo vlastně za nás všechny našim posluchačům a mám pro vás poslední informaci, že o hudební tečku za dnešními vypravěči se postará Štěpán Kozub, který překrásně zaspívá píseň, kterou jsme pořídili jako záznam na koncertu k nedožitým 80. narozeninám Petra Habky, a Štěpán zaspívá píseň Kocour se schoulil na tvůj klín. Tak zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dal matin.

síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání.

0: sám tu lest.
1: Tak to byla repríza červencových vypravěčů. Připomínám, přátelé, že po zprávách připomeneme Olgu Havlovou, a to v seriálu Příběhy z kalendáře. No a krátce po 18. hodině tady budou žárovky. Mladí vědci a mladé vědkyně o tom, jak rostliny volají o pomoc. Krátce po 18. v pořadu Žárovky.
2: 17 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Požár v budově číslo 34 ve Zlíně budou hasiči dohašovat i v neděli. O wimbledonský titul se v českém finále utkají v Londýně. Tenistky Nosková s Muchovou zápas začíná právě teď. Zítra bude na jihozápadě jasno, na severovýchodě oblačno, teploty maximálně 29 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Následky ničivého požáru budovy číslo 34 v centru Zlína budou hasiči likvidovat ještě i zítra. Pod zřícenými troskami zůstává i po třech dnech ohnisko. Podle hasičů by se už plameny neměly objevit, ale zapáchající dým se šíří do několika kilometrové vzdálenosti.
4: Opravdu ty trosky spíše doutnají, než hoří. Jako Zlíňanům to vadí. Vadí nám to všem, protože ten kouř je obtěžující a my se snažíme ho co nejvíc eliminovat, uchladit tu stavbu.
5: Říká velitel zásahu Zdeněk Trusina. Budovu s ohořelým portrétem Tomáše Bati si přišli prohlédnout stovky lidí, mezi nimi Lenka.
6: Najednou cítí tu soudržnost a cítí to, že by měli pomoct v té tragédii, která je, tak je to vlastně ta naděje.
5: Někteří teď chtějí podpořit obuvnickou firmu, která přišla o zásoby. Objednávají si boty a taky benefiční trička nadace Tomáše Bati. Ta chce z výtěžku obnovit sbírky, které zhořely. Ze Zlína Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska znovu povede Monika Němečková. Do čela organizace ji na dalších 5 let dnes zvolili delegáti sjezdu v Ostravě. Při obhajobě měla jediného protikandidáta. Ve volbě ji podpořilo 78% delegátů. Podle Němečkové je prioritou udržení a rozšíření členské základny, bezpečnost dobrovolných jednotek i zlepšení komunikace.
7: Jak jsme velké sdružení, velký spolek, tak někde nám samozřejmě chybí ten rychlejší přenos informací a na tom opravdu musíme hodně zapracovat. A já si myslím, že by to ještě více chtělo, zejména v dnešní době, aby tady nebyla ta rozštěpenost, aby prostě jsme se ještě více stmelili, všichni táhli za jeden pro vás, měli k sobě vzájemnou úctu a dokázali to přenést i do té společnosti jako takové.
2: Tisíce lidí si v Bosně a Hercegovině připomínají 31. výročí genocidy ve Srebrenici. V památníku tam dnes pohřbili ostatky dalších 10 obětí, které se podařilo identifikovat, informuje o tom rádio Svobodná Evropa. Při genocidě ve Srebrenici v roce 1995 zavraždili jednotky bosenských Srbů víc než 8300 muslimských mužů a chlapců. Na nalezení a identifikaci stále čeká přes 1000 obětí. K odpovědnosti za včerejší požár na železnici mezi německým Kolínem a Düsseldorfem se přihlásili levicoví extremisté. Skupina, která si říká Komando Angry Birds, v manifestu zveřejněném na internetu popisuje i přípravy zápalného zařízení. Požár včera zničil kabely a signalizační zařízení a důležitá trať je i dnes mimo provoz. Tenistku Lindu Noskovou čeká první grandslamové finále v kariéře. O titul ve Wimbledonu se utká s krajankou a kamarádkou Karolínou Muchovou. Utkání začíná právě teď.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra bude v jihozápadním polovině území jasno nebo polojasno, během dne oblačnosti přibude. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, občas deště nebo přehánky, k večeru by měly ubývat. Teploty 24 až 29, na severovýchodě jen 21 a na horách kolem 21 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy za sjezdem na Měříně celé odpoledne trvají komplikace kvůli dvěma omezením, jak na 122. tak na 119. kilometru. Až do zítřejších ranních hodin se projíždí pouze levým pruhem. Kolona je z kilometru 129 a po pojíždí téměř hodinu vyplatí se sjet exitem 134 a pokračovat po souběžné silnici 602. Zdržení je na D1 v téměř totožném úseku i ve směru z Prahy do Brna. Kolona začíná kousek za Beranovem na 121. kilometru a posouvá se k omezení na 128. To by mělo skončit až pondělí ráno. D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Žebrák na 31. kilometru pojedete kolem nehody, následky blokují pravý pruh, kolona se rozjíždí a silnice 13 Chomutova do Karlových Varů mezi Stráží na Toří a Damicemi zůstává po nehodě v obou směrech neprůjezdná, z obou stran narůstají kolony. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce teď začínají příběhy z kalendáře.
0: Dobrý den a dobrý poslech. Připraveny jsou příběhy z kalendáře. U mikrofonu dvojky jsou Jan Kovařík
9: a Monika Valentová.
0: A dnes bychom vám rádi společně vyprávěli životní příběh ženy, která se narodila 11. července roku 1933.
9: A přestože nevyhledávala pozornost, byla ve své době jednou z nejsledovanějších osobností v zemi.
0: Když si potřebovala odpočinout, začala uklízet nebo vyrazila do lesa na houby. I tam chodila nejraději sama, maximálně se psem.
9: Nejhorší je, když lidi páchají dobro, říkávala.
0: Pokud ještě váháte a my bychom se nedivili, máme pro vás nápovědu, tak jako obvykle v našem pořadu je složena ze tří indicí.
9: Ta první zní Žižkov.
0: Ta druhá zní divadlo.
9: A indicie poslední, malý a velký hrad.
0: No, nejsem si, Moniko, moc jist, zda to bylo tentokrát jednoduché, ale posluchači mají čas během písně zapřemýšlet a pak už se dozvědí, komu budou dnešní příběhy z kalendáře patřit.
3: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Prozrať nám, Honzo, prosím, už konečně, koho spojují indicie Žižkov divadlo a Malý a Velký hrad?
1: No přece naši první opravdovou první dámu, paní Olgu Havlovou.
0: Ano, je pravda, že na Žižkově vyrůstala.
1: Chtěla se stát divadelní herečkou a v prostředí divadelníků se i díky manželovi pohybovala celý život.
0: Malý hrad pak odkazuje samozřejmě na chalupu Havlových, slavný Hrádeček. A Velkým hradem je samozřejmě myšlen ten pražský.
1: Na rodném Žižkově prý na ni děti pokřikovali: Olinka má hezká kolínka. Možná i proto pak zdrobněliny neměla ráda a všichni, včetně jejího muže, ji oslovovali výhradně Olga.
0: Mně se to líbí, ale pro někoho to prý zní moc tvrdě.
1: Já myslím, že pro někoho, kdo vyrůstal na Žižkově, je to moc krásné a něžné pojmenování.
0: Pravda, že dnešní součást Prahy 3 měla pověst drsné čtvrti, plné nejen žižkovských pepíků, ale i kriminálních živlů.
1: Přesto, a někteří možná právě proto, se Žižkováci ke svému původu vždycky rádi a hrdě hlásili. Olga, rozená Šplíchalová, byla stejný případ. A byla hrdá taky na své dělnické kořeny. Její tatínek se živil jako řezník.
0: A právě od něj si ráda nechávala říkat: krasavice moje.
1: Prý ji naučil nad nikým se nepovyšovat, ani se před nikým neponižovat. Od mládí si zakládala na tom, že jedná s každým stejně, jako rovný s rovným. Ať je to chudák nebo král.
0: A to zřejmě ještě netušila, že bude hovořit právě s královnami, že si jednou bude třást rukou s předními státníky a potkávat se s největšími světovými celebritami.
1: Říkávala o sobě, že je plachá, takže myslím, Moniko, že předčasně by ji taková představa vůbec nepotěšila.
0: To určitě ne, ale minimálně na fotografiích, na nichž vidíme, jak si Olga Havlová povídá tu s britskou princeznou Dianou nebo první dámou Spojených států Barbarou Bushovou, vypadá úplně nenuceně a ani svým stylem a způsobem vystupování za nimi nijak nezaostávala.
1: No v čase ale uplyne ještě přes půl století, než si paní Olgu s hradem začneme spojovat.
0: Pojďme se po písni ještě vrátit do doby, kdy Olga musela pomáhat s péčí o 5 dětí a postihl jí jeden vážný úraz.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Monika Valentová a Jan Kovařík vám na dvojce vypráví dnešní příběh z kalendáře. Jeho hrdinkou je Olga Havlová.
1: Když bylo Olze 6, její rodiče se rozvedli, protože tatínek opustil rodinu.
0: Něco podobného se zhruba v tutéž dobu přihodilo i Olžině starší sestře.
1: Tahle polovice lidstva se v naší rodině zdála být problematická.
0: Tak to později Olga Havlová komentovala rodinné kotrmelce a já mám tedy pocit, že má na mysli nás jakože chlapy.
1: Asi jo. Co se dá dodat? O 11 let starší sestra se potom vrátila zpátky do rodného bytu v Chelčické ulici i spolu se svými 5 dětmi.
0: Vzhledem k bytové situaci neměli tenkrát moc na výběr a Olga i na tohle období dokázala vzpomínat v dobrém. Naučila se prý fungovat ve složitých podmínkách a podle jednoduchých pravidel. Takže Moniko, uhádneš, jaká pravidla by to mohla být?
1: No, tak já bych si tipla, že ti starší se starali o ty mladší.
0: Tak nějak. Od 10 let uměla vykoupat, přebalit nebo nakrmit své malé synovce a neteře. V domácnosti měl každý svou roli a o všechno bylo nutné se rozdělit s ostatními.
1: Je tedy možné, že právě tehdy se zrodila Olžina potřeba starat se o druhé a pomáhat jim. Tu mnohem později uplatnila ve své charitativní činnosti.
0: O sobě v časech dospívání mluvila jako o divoké holce, která se toulala po ulicích a dvorcích a pouštěla si pusu na špacír. Věděla bys, jako maminka dvou dcer, čím často provokovala mámu?
1: No je, napadá mě spousta věcí, ale myslím, že jsem někde četla, že chodila ráda na nepřístupné filmy.
0: No to taky. Ale třeba i tím, že si před maminkou schválně zapalovala cigaretu a máma láteřila, kdyby si se radši dala rohlík.
1: No i když ten taky není moc zdravý. Jinak Olga ani do školy ráda nechodila, tam jí prý bavil akorát tělocvik. Ale od dětství ráda četla, hlavně dobrodružnou literaturu.
0: V 15 se dostala do učení do bývalých Baťových závodů, ty měly filiálky po celé Praze, a vyzkoušela si tu téměř 9 řemesel týkajících se výroby a prodeje bot.
1: Jednou zaskakovala u stroje na krájení svršků od bačkor. Ten se zasekl a Olga se ho sama snažila uvést do chodu a nešťastnou náhodou přitom přišla o 4 prsty.
0: Když jí pak v nemocnici sundali obvaz a ona uviděla svou levou ruku zmrzačenou, měla pocit, že pro ní svět skončil.
1: Vůbec se jí nedivím, ale my vám za chvilku dokážeme, že se v tom mýlila.
2: My dva jsme v prasýpacích hodinách.

0: příběhy z kalendáře jsou dnes věnovány první dámě Olze Havlové.
1: Ve vyprávění o jejím životě se teď blížíme s Monikou Valentovou k zásadnímu okamžiku, kdy totiž Olga potká muže svého života.
0: Ráda bych ale předznamenala, že už předtím se Olze dvořili jiní nápadníci.
1: Tomu rozumím, snad díky hezkým kolínkům, nebo kvůli velkým modrým očím, a nebo přirozenému šarmu se prostě líbila. Já bych si, nevím jak ty, dovedl paní Olgu představit i jako filmovou herečku.
0: Já taky, Honzo, a možná je škoda, že u herectví nezůstala, protože si třeba platila soukromé lekce, což v té době považovala za velký luxus.
1: No, však si vzpomeňte, tatínek od rodiny odešel a starší sestra s pěti dětmi bydlela s Olgou a s maminkou pohromadě. Takže na soukromé lekce herectví to už si tedy musela asi naspořit. Každopádně s pražskou uměleckou bohémou se začala potkávat, a to v kavárně Slavia, kam ráda občas zašla.
0: A asi není těžké vytušit, s kým se tu také seznámila.
1: Přemýšlím, že by snad šlo o syna známého stavitele Havla Václava.
0: Trefil si to přesně. O 3 roky mladší Václav Havel se do tehdy 20leté Olgy hned zakoukal, ale jí tenhle cápek nejprve vůbec nezajímal.
1: Doufám, že to nikoho nepohoršilo, že se takto zmiňujeme o budoucím prezidentovi, ale znovu připomínám, 20letá Olga a o 3 roky mladší 17letý mladíček. Ostatně Olga ho sama takhle nazvala a řekla mu prý tenkrát, že si musí počkat.
0: A tak Václav čekal, ale zatím nestrácel čas a napsal psaníčko, ve kterém se vyznal ze svých citů.
1: A Olga nakonec stydlivému a romantickému mladšímu Václavovi podlehla. Možná za to mohly jeho verše, nebo hloubka, se kterou už tehdy přemýšlel o světě. To vše jí na něm imponovalo.
0: Přesto ho upozornila, že s ní není a nebude lehké pořízení, protože má svoji hlavu a na tom nehodlá nic měnit.
1: A tak se dívka z dělnické rodiny a syn bývalého velkopodnikatele po 8 letech chození vzali na Žižkovské radnici. Po slavnostním obědě, a to mi přijde docela příznačné, šli večer ještě na směnu do divadla, kde Václav pracoval jako kulisák a Olga dělala uvadičku.
0: Tomu říkám svatební cesta. Jak vidíme, zkrátka v prostředí herců zůstala a svět divadla a literatury ovlivnila po svém. Ovšem, o to zásadněji sluší se dodat.
1: O manželství těchto dvou výjimečných osobností si tu ještě budeme povídat. To vám slibujeme.

0: Na dvojce vám dnes vyprávíme příběh ženy, která, ač pocházela ze Žižkova, z rodiny řezníka, se po boku svého dramatika, divadelníka a politika manžela ocitla až v oválné pracovně Bílého domu a v Buckinghamském paláci.
1: Honza to řekl tak tajnosnubně, ale já řeknu ta jména. Olga Havlová, Václav Havel. Pokud vás zajímá, jak vypadala jejich tvůrčí i partnerská spolupráce, tak poslouchejte příběhy z kalendáře už za chvíli.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
4: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
3: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
4: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
3: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
5: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
6: Každý den po 17. hodině.
5: Na Dvojce.

0: Seznámili se, když jí bylo 20 a jemu 17 a brali se až o 8 let později. Protagonisté našeho příběhu z kalendáře, který je dnes zasvěcen paní Olze Havlové.
1: Ano, před chvílí jsme mluvili o svatbě Olgy a Václava Havlových.
0: Po ní to všechno teprve začíná, jak víme my, poučení a sečtělí.
1: Ano, a ani jejich vztah nebyl vždycky bez komplikací, to je obecně známé, ale určitě si byli za všech situací vzájemnou oporou.
0: Důležité je, že Olga byla první čtenářkou textů svého muže, ze kterého se postupem času stával významný dramatik a osobnost, která se veřejně víc a víc angažovala.
1: Což se po roce 68, kdy byla naše země okupována spřátelenými vojsky, ukázalo jako nebezpečné.
0: I když se kolem děly dějinné zvraty a Olga je vždycky uvnitř silně prožívala, dokázala vždy zachovat klid.
1: Mně se zalíbilo hodně její pravidlo, že je potřeba ráno vstát a dobře se najíst, aby měl člověk sílu všemu čelit. To se musím naučit ještě.
0: To si zapište někam a občas si to přečtěte. Aby měli Havlovi kde odpočívat a trochu se ukrýt od toho všednodenního ruchu, pořídili si chalupu v Podkrkonoší na Hrádečku. Často se tu pak setkávali s přáteli pořád.

0: Rádečku hodně času.
1: Já tuším, kam míříš a posluchači asi také. Na dohled od domu si tu postavili pozorovatelnu agenti tajné bezpečnosti, zřejmě, aby jim neuniklo vůbec nic.
0: Přesně. A Václav Havel, dobrák od kosti, jim prý v mrazech dokonce nosil grog, aby se zahřáli, a nebo jim pomáhal vyhrabat jejich zapadlé auto ze sněhu. Bylo mu jich líto.
1: Jenže zrovna tenhle druh jeho dobrotivosti Olgu rozčiloval a já se tomu ani nedivím.
0: A já taky ne, zvlášť když si uvědomíme, jaký vývoj nabrala situace o pár let později.
1: A my o tom budeme mluvit později, ovšem už jen za pár minut.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře. Vašimi společníky jsou Jan Kovařík
1: a Monika Valentová. My jsme Olgu a Václava Havlovi opustili někdy po vzniku Charty 77 a jak už jsme naznačili, začalo přituhovat. Lidé z disentu byli pronásledováni a někteří skončili ve vězení, což byl i případ Václava Havla.
0: Ovšem i tohle náročné období jejich manželství přestálo.
1: S Olgou zůstávali v kontaktu skrze dopisy, které později vyšly souborně jako známé dopisy Olze.
0: Zajímavé je, že Olžiny dopisy byly většinou stručné, zřejmě tak vystihovali jeden z jejich rysů, jistou věcnost.
1: A tenhle přístup se hodil i později, v době sametové revoluce, kdy stál Václav Havel v centru všeho dění.
0: Ustát takový tlak si jen stěží dokážeme představit. To nebylo jen tak.
1: A právě v těch vypjatých dnech to byla paní Olga, která se mu snažila dodat síly, udržovat alespoň nějaký denní režim, chránit ho před množstvím lidí, kteří po něm něco chtěli. No a sama toho samozřejmě moc nenaspala.
0: Ani se nedivím. Bála se nejen o svého muže, ale taky o to, jaký směr by nabrali události, pokud by Václav Havel ten nápor nevydržel.
1: Jednoho dne se Havel pozdě večer vrátil domů a oznámil: Olgo, budu prezidentem.
0: No to by mě zajímalo, jak na to jeho žena zareagovala.
1: My přesnou citaci sice neznáme, možná je to dobře, ale její slova byla zřejmě dost jadrná, takže by se stejně nedala publikovat.
0: No ona určitě v tu chvíli tušila, že si klidu na Hrádečku v následujících letech příliš neužijí.
1: Ano, Hrádeček vyměnili za hrad.
0: Byla to právě Olga Havlová, která jako manželka prezidenta definovala pozici první dámy v nové epoše našich dějin. A o jejím působení v této roli se mluví jen a jen pochvalně.
1: Ano, rozhodně v ní uspěla, i když taková formulace by se asi Olze Havlové moc nelíbila.
0: Jak to myslíš, neměla ráda, když ji někdo pochválil?
1: No prý hlavně nechtěla vnímat život jako nějakou soutěž o to, kdo bude úspěšnější.
0: K tomu, jaké další zásady si paní Olga podržela a čemu věnovala svůj čas, se vrátíme hned po písničce.

0: V dnešních příbězích z kalendáře, které věnujeme Olze Havlové, se dostáváme k jednomu z vrcholů jejího života, kterým byla pomoc druhým v roli první dámy.
1: Díky tomuto svému novému postavení měla paní Olga najednou celou řadu možností, jak pomáhat těm slabším.
0: A nutno říci, že je využila.
1: Krátce po sametové revoluci založila jednu z prvních charitativních organizací u nás. Mám na mysli Výbor dobré vůle. Nebylo to jen po vzoru jiných prvních dam, které se charitě věnovaly běžně. Olga Havlová chtěla věci opravdu měnit.
0: Za jejími skutky stála i snaha nebýt jen ženou prezidenta, ale zachovat si vlastní životní náplň a dát nové roli nějaký smysl.
1: Díky své povaze se Olga Havlová nebála oslovovat třeba ženy prezidentů a jiné státnické návštěvy, zda by nepřispěly její nadaci. A dělala to prý velmi vynalézavě.
0: Takže je většinou přesvědčila a možná k tomu přispělo i její heslo nesedět na penězích.
1: Ale nešlo zdaleka jen o schánění peněz. Snahou paní Olgy bylo změnit přístup k spoluobčanům s různým znevýhodněním obecně. V tomhle duchu třeba prosazovala, aby se lidem se zdravotním handicapem přestalo říkat postižení.
0: To nám může dnes připadat jako maličkost, ale Olga Havlová opravdu trvala na tom, aby se i jim dostávalo označení lidé.
1: A sama šla osobně příkladem. Objížděla ústavy, kde se potkávala s nejrůznějšími skupinami obyvatel. Vždy byla příjemná, s každým si povídala jako se sobě rovným, nebála se nikomu podat ruku nebo někoho obejmout.
0: My pamětníci si, Honzo, vzpomínáme, že jí za tuhle přirozenost lidi milovali a pan Havel promine možná ještě trošku víc než jejího muže.
1: Naštěstí na svou první opravdovou první dámu Češi ani dnes nezapomínají.
0: Nadace, která nese její jméno, stále úspěšně pomáhá. Každoročně také udílí cenu Olgy Havlové.
1: No a schválně se rozhlédněte ve svém bližším či vzdálenějším okolí, jestli tam neroste jeden z 85 stromů, které byly na počest jejich nedožitých narozenin vysázeny po celé naší zemi.
0: Já doufám, že některé jsou i na Žižkově, protože tam je opravdu potřebujeme.

0: V dnešních příbězích z kalendáře jsme vám rádi vyprávěli o paní Olze Havlové, o významné osobnosti českého disentu, o první dámě a také o ženě, která svými aktivitami přispěla k rozvoji dárcovství a neziskového sektoru u nás.
1: Její život vymezovala data 11. červenec 1933 a 27. leden 1996. Pamětníci si určitě vzpomenou, jak její skon v těch zimních dnech rozesmutnil celou zemi. Na Pražském hradě stály dlouhé fronty lidí, kteří se jí přišli poklonit.
0: Na závěr dnešního pořadu vybral scénárista těchto příběhů z kalendáře Radek Brož citát. Jde v něm o to, co jako první dáma paní Olga Havlová přála České republice.
1: Přeji si, aby byli v čele státu lidé, kteří dokáží národ podržet, když bude klesat na mysli. Dokáží všem vysvětlit, že nesmějí myslet jenom na sebe. Když se budeme snažit, věřím, že to tu s námi dobře dopadne.
0: A já myslím, že to samé bychom si pro naši zemi měli přát i dnes, zítra, pozítří a tak dále. Souhlasíte?
1: Je to pravda, já určitě souhlasím a myslím, že nic moudřejšího už dnes asi nevymyslíme.
0: A tak se jen jako dobře vychovaní moderátoři pojďme rozloučit. Díky za pozornost.
1: A nashledanou.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Děti by měly nově povinně navštěvovat mateřskou školu 2 roky. Kvůli vedrům ve Francii omezují otevírací časy památek, dřív zavírá i Eiffelova věž. V jihozápadní polovině území bude zítra jasno, na východě zase oblačno i s deštěm, teploty maximálně 29 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok déle. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání ze současného jednoho roku na 2. Detaily změn chce představit v září. Čím dříve podle úřadu děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. 2 roky v předškolním vzdělávání můžou podle Asociace předškolní výchovy usnadnit dětem přechod do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
3: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat a pro některé děti ten jeden rok není mnoho.
2: Více než 100 studentů ze 30 zemí světa se ode dneška učí češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Začala tradiční letní škola slovanských studií, ze kterých států do města zamířili, říká ředitelka akce Pavla Poláchová.
4: Ze Spojených států, z Mexika, z Austrálie, ze Singapuru a máme zastoupenou celou Evropu. Nejvíce zájemců o češtinu, to jsou vlastně studenti bohemistiky, ale také přijedou třeba například seniori, kteří se chtějí naučit nový jazyk, anebo bydlí někde v pohraničí a chtějí se dorozumívat s Čechy.
2: Památky a muzea ve Francii kvůli vlně veder zavírají dřív. Patří mezi ně například pařížská Eiffelova věž, která je o víkendu výjimečně otevřená jen do 16 hodin. Informuje o tom agentura AFP. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami dnes platí na čtvrtině francouzského území a týká se 22 milionů lidí. Vlna veder přišla do Francie na začátku prodlouženého víkendu před úterním státním svátkem dnem dobytí Bastily. Několik francouzských měst už teď kvůli suchu a riziku požáru zrušilo tradiční ohňostroje. Francie letos čelí už třetí vlně veder. Tenistky Jana Kovačová a Kateřina Zajíčková triumfovaly ve wimbledonské čtyřhře juniorek. Ve finále porazily na londýnské trávě nejvýše nasazený pár Viktorie Barosová, Nauhany da Silva z Brazílie 7-6, 6-7 a 10-6. 16-letá Kovačová zkompletovala juniorský kariérní Grand Slam. A teď proti sobě hrají v finále ženské dvouhry Karolína Muchová a Linda Nosková. První set vyhrála Linda 6-2. Stav ve druhém setu je 2-2.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: V jihozápadní polovině území očekáváme zítra jasnou až polojasnou oblohu. Během dne se od severovýchodu bude přibývat oblačnost. Na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, zejména na východě a severovýchodě občas také déšť nebo přehánky. K večeru pak budou srážky ubývat. Teploty zítra 24 až 29, na východě a severovýchodě kolem 21, v 1000 metrech na horách také 21 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 18 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte zdržení od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Příčinou čtvrthodinového zdržení je vážná nehoda na 17. Ze tří je tam průjezdný pouze jeden, a sice pravý pruh. D1 z Brna do Prahy a za Měřínem je téměř hodinová kolona z kilometru 129 k exitu 119 Velký Beranov se jede přes dvě omezení. A na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Hlavenec naberete zdržení z 16. kilometru k omezení u Staré Boleslavy. Je to na 15 minut, průjezdný je tam pouze levý pruh. Přeji vám šťastnou cestu, na dvojce teď začínají žárovky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka, žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
5: Když se řekne příroda, většina z nás si představí klid, stromy a zpěv ptáků. Ale za tímhle idylickým obrazem se odehrává neustálý boj mezi rostlinami, hmyzem a jejich predátory. A právě do tohohle fascinujícího světa nás dnes vezme bioložka Anna Mrázová. Anna z Biologického centra Akademie věd zkoumá, jak rostliny brání své listy proti hmyzu a jak do toho všeho zasahují ptáci. Pomocí terénních experimentů, moderních kamer a dokonce i umělé inteligence odhaluje, jak křehká, ale zároveň důmyslná je rovnováha v přírodě. Aničko, ahoj.
6: Ahoj, Honzo.
0: Český rozhlas Dvojka, žárovky.
5: Aničko, ty pracuješ v laboratoři multitrofických interakcí. Úplně upřímně, když jsem si hledal, o co jde, tak jsem trošku tápal. Můžeš nám přiblížit, co vlastně znamená slovo multitrofický, aniž bys použila cizí slova?
6: Chápu, že je těžký tomuhle slovu rozumět, nicméně se jedná vlastně o hogofogo výraz pro potravní řetězec. Multitrofický systém zkoumá, jak mezi sebou interagují různé druhy živočichů a nebo i rostlin.
5: To znamená, že tvůj výzkum propojuje vztahy rostlin, hmyzu a jejich predátorů, asi nejčastěji ptáků. Můžeš popsat, co tě na těchto vztazích nejvíc fascinuje?
6: Nejvíc fascinující, myslím, je, že ten systém nefunguje jenom ze spoda dolů, tedy tak, že rostlina nějakým způsobem komunikuje s hmyzem a hmyz pak s predátory, respektive predátoři s hmyzem, ale že ptáci právě mohou reagovat na rostliny, které když jsou sežrány hmyzem nebo ožrány ty listy, tak rostliny začnou vylučovat chemické látky, které jsou atraktivní i pro ptáky, kteří byli dřív považováni za špatně cítící. Ale není tomu tak, i malí pěvci typu síkorka jsou schopni cítit tyto látky a jsou tedy lákáni k rostlinám, které jsou bíložravým hmyzem okusovány.
5: Zmiňuješ komunikaci, takže chápu to správně, že komunikace probíhá tím, že rostliny uvolňují nějaké chemické látky, nebo tam dochází ještě k něčemu jinému?
6: Je to přesně tak. Když rostlina je napadena hmyzem, tak se poruší struktura toho listu. To je jedna věc. A druhá věc je, že do rostliny nebo do těch tkání vniknou elicitory, což jsou takové sloučeniny ve slinách toho hmyzu, které způsobí v rostlině různé chemické reakce a i vylučování voňavých nebo smradlavých sloučenin, které mají za úkol zaprvé odlákat ten hmyz, zabít ten hmyz, a nebo přilákat predátory nebo parazitoidy toho bíložravého hmyzu.
5: No tak to je pro mě velká novinka, takže tedy rostliny volají prosím pomoc tím, že začnou smrdět. Tohle zní jako sci-fi, jak takováhle věc někoho napadne, aby ji vlastně zkoumal. To znamená, někde v něčí hlavě se muselo zrodit. Pojďme se podívat, jestli rostliny uvolňují ty chemické látky a co to dělá nejen s tím hmyzem, ale i s ostatními druhy.
6: Ano, přesně, a stalo se tak roku 1983. Přesně si to řekl. Jmenuje se to crying for help hypothesis. Takže hypotéza volání o pomoc, kdy rostliny opravdu volají o pomoc tím, že vylučují látky, které lákají živočichy, kteří jim pomohou od toho otravného bíložravého hmyzu.
5: Aničko, ty jsi s kolegy objevila, že chemické látky v listech dubů ovlivňují úspěšnost ptáků při lovu hmyzu. Jak se tohle vlastně děje?
6: Několika způsoby. My jsme nebyli první, kdo to objevil, ale potvrdili jsme to sérií několika pokusů, jak tady u nás v Čechách, tak i v tropické oblasti na Papui Nové Gvineji, že ptáci častěji loví na rostlinách, které jsou chemicky aktivní. A my jsme tyto rostliny ošetřovali postřikem metylu jasmonátu, což je rostlinný hormon, který právě způsobuje spoustu těch chemických reakcí, které vedou k vylučování těch pro ptáky atraktivních látek. Takže jsme zjistili, že ano, že obrané chemické látky, které ta rostlina vylučuje, jsou pro ptáky atraktivní a ptáci tuto rostlinu navštěvují častěji, ale nemusí to být pouze chemie, může to být i fyzika. Protože je známo, že rostliny, které jsou napadeny hmyzem, mění barvu svých listů, respektive reflektanci. A protože ptáci vidí v UV spektru, vidí nižší vlnové délky než my lidi, tak vidí ty změny, které my naše oko vidět nemůže. Takže oni vlastně vidí svítící rostlinu a podle toho jsou taky navigováni v této napadené rostlině.
5: Tak tohle, myslím, usadí naše posluchače a posluchačky do křesel, pokud už nesedí. Protože to, že rostliny svítí a voní, aby přilákaly ptáky, je pro mě velká novinka. Na tohle všechno se přichází nějakým terénním výzkumem. Trávíš hodně času v přírodě?
6: Vlastně ne. Totiž ten výzkum náš nemůže trvat moc dlouho, protože ptáci jsou chytré organismy, které se rychle naučí, když jim dáme nějakou falešnou návnadu. A my právě tyto pokusy děláme tím způsobem, že na stromy vystavujeme housenky z plastelíny. Ty housenky samozřejmě pro ptáky nepředstavují žádné lákadlo, protože to není jídlo. Je to netoxická plastelína, ale my to používáme proto, že zpětně po tom pokusu, který trvá třeba 10 dní, nebo 14 dní, to záleží na tom, jak je ten pokus designován, tak můžeme z těch plastelinových housenek vyčíst, kdo ji napadl. My totiž v ní vidíme otisk toho zobáku, kdy se pták snaží housenku napadnout.
5: Takže vy jste takovýhle ptačí detektivové. Ale na mě teda desetidenní experiment pořád působí jako vlastně docela dlouhá doba. To znamená, že vy nějaké ty housenky umístíte do toho prostředí a pak se zase uklidíte pěkně do teplička a čekáte, co ti ptáci udělají. Chápu to správně?
6: Přesně tak, akorát je musíme čas od času vyměnit, protože jinak bychom těžko kvantifikovali, kolikrát ty housenky byly napadeny. Protože pokud jednou napadeny jsou, pak byly napadeny, ale už nevidíme ten další pokus.
1: Žárovky s Janem Lukačevičem na dvojce.
5: Co se děje v mezičase? Já jsem se dočetl, že jsi se podílela na vývoji kamerového systému s využitím umělé inteligence. Takže vy v průběhu, jak asi bych čekal, pozorujete to dané místo pomocí kamer a říkáte si, co se tam asi děje. Není to úplně asi naslepo, že?
6: No, tohle to je takový side projekt, abych to řekla hezky česky. My to vlastně všichni děláme ve volném čase, ale uvědomili jsme si, že ty housenky plastelínové, které používáme, nejsou úplně vhodné, ačkoliv představují pořád výborný způsob, jak aspoň z části kvantifikovat, jak moc ptáci se snaží hmyz lovit. Ale abychom to ověřili, jak vlastně dobrá tahle metoda je, dělali jsme jeden takový pokus nedaleko Bordeaux ve Francii, abychom ověřili, že tato metoda je dobrá. A používali jsme k tomu fotopasti. Fotopast lze nastavit tak, že detekuje pohyb, tehdy se zapne a udělá třeba sérii fotek, nebo udělá jednu fotku nebo udělá video. No ale my jsme zjistili, že tyhle fotopasti nejsou vhodné pro monitoring ptáků, protože ptáci jsou rychlí a ptáci jsou malí, takže ne vždycky se ta kamera zapne. A proto jsme si říkali, Safra, ten pokus, který jsme navrhli, je dobrý a mohl by zjistit, jak moc dobrá ta metoda je, ale potřebujeme lepší nástroje, jak to zjistit. A tak jsme se spojili s ajťáky a z mechaniky a z fyziky, které jsme nadchli do toho, že potřebujeme postavit novou kameru, která nám bude dobře sloužit v terénním výzkumu ekologickém. A je to hrozná sranda, protože spolupráce bílých fyziků a ajťáků, kteří jsou upravení a u počítače a nás, zelených ekologů, kteří lítají po lese, je hrozná legrace, ale jsme všichni do toho nadšení a děláme to vlastně ve volném čase. Ale věříme tomu, že je to dobrý krok k tomu ten ekologický výzkum zpřesnit.
5: Ty jsi zmínila, že jste nadchli, tak to by mě zajímalo, jak jste nadchli fyziky a inženýry, aby pro vás vyvíjeli takovéhle nástroje.
6: Já se s jedním z těch fyziků znám osobně, jsme kamarádi dlouhodobí. A já jsem mu říkala, ty Láďo, ty děláš ty fyzice a my potřebujeme udělat takovýhle kamery, nevěděl bys o někom, kdo by to mohl dělat. A on říkal, no to víš, že jo, Milan Novák, to je výborný kluk, který postavil už kameru pro monitoring kůrovce. Já myslím, že bude nadšený. A tak jsme se spojili a tak spolupracujeme, stavíme kameru a já jim vlastně za to oběma tímto děkuji, protože jsou neuvěřitelní. Jsou to obrovské kapacity ve svém oboru a já jsem šťastná, že s nima na to můžu dělat.
5: Já jsem zatím zmiňoval, že pro naše posluchače a posluchačky je to asi hromada nových informací a možná překvapení, co všechno v té přírodě vlastně funguje a interaguje mezi sebou. Pro tebe je tam taky nějaké překvapení? Je něco, co tě na tvém výzkumu dostalo, tak říkej, do kolen a zaujalo, že jsi s tím nepočítala předem?
6: Ani ne, ale každý den mě překvapuje, jak ten systém v té přírodě je komplikovaný a jak tomu vůbec nerozumíme. Fascinuje mě přicházet na ty mechanismy, na to, jak to funguje a proč, a jsem přesvědčená o tom, že je důležité tento výzkum vést, protože abychom mohli přírodu chránit a pomoct jí od toho, co jsme jí provedli doposud, tak ji potřebujeme znát.
5: A to mi nahrává na další otázku. Mě by zajímalo, jestli tvoje poznatky můžou být nějak užitečné v praxi. Jestli to je něco zajímavého pro lesníky, ochránce přírody nebo nás, běžné lidi.
6: Věřím, že do budoucna ano. Já jsem psala takový projekt, snažím se o jeho financování. Je to právě s využitím těchto chytrých kamer, které mají za úkol nakonec vybrat jenom fotografie ptáků a přiřadit k ním správně druh toho ptáka. A mým snem krátkodobým teď je přinést jeden takový index, který by vlastně shrnoval potenciál daného prostoru, dejme tomu kousku lesa, jak ptáci, kteří v něm žijí, mohou pomoct stromům, potažmo lesníkům, s odstraňováním právě toho hmyzu, který ten les může sežrat. Takže věřím, že ano, že i ten základní výzkum, který ve velké většině dělám, má nakonec potenciál stát se aplikovaným nástrojem pro například ty lesy.
0: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
5: S Anou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd si povídáme o tom, že mezi ptáky, hmyzem a rostlinami panují opravdu složité vztahy. Mě by zajímalo, co tě na prozkoumávání těchto vztahů baví zdaleka nejvíc. A jestli ta práce terénní vědkyně je to, co tě opravdu vždycky naplňuje.
6: No mě právě fascinuje ta složitost toho systému, že to není lineární záležitost. Není to tak, že by rostlina rostla, hmyzák ji sežral a pták sežral hmyzáka. Že právě ta chemie a ta optika, o které jsme se předtím bavili, hrají velkou roli a že ten systém zkrátka je velmi rozvětvený a složitý. A stoprocentně ano. Já to, co dělám, miluju, jsem šťastná, že můžu dělat tuhle práci a opravdu nerada bych ji měnila.
5: Tak to je úplně poznášející slyšet, ale troufnu si trošku tnout do živého. Je na té vědecké práci něco, co tě naopak nebaví, nebo co nacházíš jako opravdu náročné, k čemu se musíš přemlouvat?
6: Jo, já jsem, ono by to mohlo znít trochu nabubřele, ale já si myslím, že jsem spíš vizionář. Já mám nápady, mám představy, miluju vymýšlet nové hypotézy a chodit do terénu a pak z toho spočítat tu statistiku a napsat článek. Ale dokončit článek tak, aby se poslal do toho časopisu, to mě nebá. Ten úplný konec, úplně to doladit do detailu, s tím bojuju skoro každý den. Ale vím, že je to součást té práce a stojí mi to za to i přesto.
5: Mě taky zaujalo, že jsi zmiňovala les u Bordeaux a já na tebe prozradím, že jsi od roku 2023 taky působila ve Francii. Jak se ti tam žilo a pracovalo a v čem je to například jiné než život v Česku, pozici, které jsi ty?
6: Já jsem se tam cítila velmi dobře. Jednak jsem měla obrovské štěstí na to, že jsem mohla dělat v týmu vědců, kteří byli jak po té vědecké stránce na špičkové úrovni, dělají úžasnou vědu, jsou to nesmírně chytrý lidi. Tak ale i z osobního hlediska jsme si strašně sedli a naše spolupráce trvá a myslím si, troufnu si říct, že bude trvat i nadále. A co se týče osobnější roviny, mně se Francie strašně líbila. Je pravda, že Bordeaux je taková placka, kde rostou borovice.
5: A vinice.
6: Ale zase máte 50 kilometrů od domova oceán. A to je, když máte dvě děti sebou ve Francii, strašná výhoda.
5: Tvoje děti se naučily francouzsky?
6: Naučily, tam Starší, ta se naučila téměř plynule a dneska se snažíme to udržet. Děti chodí na kurzy do Francouzské aliance, aby si tu výhodu podrželi. A syn mladší, tam to bylo složitější, on ještě neměl dokončenou češtinu, když jsme se tam přestěhovali, ale celkem úspěšně se i on naučil francouzsky a i dneska občas přepnou a když jsme doma, tak spolu začnou brebentit francouzsky.
5: A myslíš, že tvoje děti budou kráčet v tvých šlépejích? Jak se ti daří kombinovat tady ten vědecký život a život maminky?
6: No, moje děti jsou specifické tím, že jsou velmi živé a zajímá je všechno. A jestli budou nebo nebudou kráčet v mých šlepích, mě osobně je celkem jedno. Já si myslím, že věda je super a když je to bude bavit, tak prima, proč ne, jděte do toho. Ale pokud budou chtít dělat muziku, umění nebo novinařinu, ježišmarja, hlavně dělej, co je baví.
5: To je krásný a zdravý přístup k věci. Když zrovna nejsi v laboratoři nebo v terénu, nebo s dětmi, jak nejraději relaxuješ?
6: Zrovna nedávno jsem si říkala, že bych si uměla představit takovej ten starobní způsob relaxace, že bych jela do lázní a prostě jenom chodila na procedury a spala. Ale myslím, že vím, na co narážíš. Ještě předtím, než jsem odjela do Francie, tak jsme celkem intenzivně hráli s kapelou Dělníci vědy, kde právě působil mimo jiné taky Láďa Ptáček, kterého jsem zmiňovala, že je ten fyzik, se kterým spolupracuji na těch kamerách. Takže muzika.
5: Na co hraješ?
6: Na bicí.
5: Tak to je paráda, to jsem se vždycky chtěl naučit. A nikdy jsem proto neměl prostor, protože jsem vyrostl v malém bytě v paneláku, takže to nebylo úplně, řekněme, kompatibilní se sousedským životem. Kromě hudby máš ještě nějaké koníčky nebo způsoby, jak vypnout?
6: Ráda čtu, ale je pravda, že od té doby, co intenzivně dělám vědu, tak nečtu tolik, protože já to ráda přirovnávám k tomu, když je člověk zedník, stavař, staví zdi a někdo by mu, protože mně se to děje, mě často lidi říkají, tak si odpočiň u knížky a přečti si knížku a já pak říkám, já, představ si, že ten zedník přijde domů a ty mu řekneš, tak si odpočiň u postavení zdi. A já ráda trávím čas na naší zahradě, sázím kytky, většinou nějaký plododárný kytky, který pak můžeme oškubat s dětma. A taky jsme mývali a zase budeme mít slepice. To mě baví.
5: Nesázíš třeba nějaké kytky, které by lákaly hmyz a ty si pak mohla pozorovat, jak se okolo nich motají ptáci?
6: Ne, ještě ne, ale popřemýšlím o tom. Myslím, že to je dobrý nápad.
5: To mě přivádí k takové otázce, protože já jsem si ze svého působení na Akademii věd odnesl zlozvyk lípat do filmu s vesmírnou tematikou. Tak mě zajímalo, jestli máš taky takovýhle vědecký zlozvyk, který se týká tvého oboru nebo nějakou podobnou profesní deformaci.
6: Já si nevybavuju ale žádný film, který by řešil komunikaci rostlin kromě Dne trifidů. A mám pocit, že tam do toho rejpat nejde. Ale ne, asi myslím si, že ne, nemám.
0: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
5: Aničko, les nebo laboratoř?
6: Les.
5: Hmyz nebo rostliny?
6: Hmyz.
5: Notebook nebo terénní zápisník?
6: Terénní zápisník.
5: Bordeaux nebo jižní Čechy?
6: Teď Bordeaux.
5: Sport nebo klid s knížkou?
6: Klid s knížkou.
5: Raději hudbu hrát nebo poslouchat?
6: Jak kdy.
5: A práce s AI nebo bez ní?
6: S.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
5: Aničko, vím, že se taky věnuješ projektům občanské vědy. Můžeš nám přiblížit, o co vlastně jde a co jako vědkyně oceňuješ na zapojování veřejnosti do takovýchhle projektů?
6: To je strašně zajímavá kapitola vědy a myslím, že je opravdu důležitá. U občanské vědy jde o to, že se do sběru dat zejména zapojuje občanská veřejnost a má to dvojí výhodu. Za prvé, že je spousta lidí, kteří ta data mohou sbírat. A když mluvím o sbírání dat, tak tím myslím například monitorování nepůvodních rostlin. Když třeba lidi jdou na procházku, kouknou, vidí netýkavku žláznatou, což je rostlina zavlečená z Asie, mohou ji vyfotit a mohou ji poslat na nějakou platformu a my potom víme, že tam je, monitorujeme ji a víme, že ji potřebujeme odstranit například, velmi zjednodušeně. A druhá věc je ta, že se díky této iniciativě širší veřejnost dozví o tom, proč je důležité, že tu vědu máme a že ji zkoumáme, že zkoumáme přírodu a z jakého důvodu to děláme.
5: Aničko, můžeš nám přiblížit ten projekt jako takový, čemu se v něm lidé věnovali a běží pořád?
6: Ten projekt už neběží a já jsem byla jenom drobnou součástí toho projektu. Vedl ho Bastien Castagnerol, který byl shodou náhod i mým mentorem právě ve Francii. A šlo o to, že zkoumal, jak vědci versus občanská veřejnost jsou schopní odhadnout, kdo je zatím okusem té housenky, jestli to byli ptáci, jestli to byl nějaký hmyz. A zjistilo se ve skutečnosti, že právě i občané, kteří nejsou v této věci trénovaní, můžou velmi dobře posloužit i v přímo účastnění se při analýze nějakých vzorků.
5: To je velké povzbuzení pro všechny posluchače a posluchačky, když se takhle zajímají o svět okolo sebe a nachází takové projekty nebo možná i aplikace, které se dají právě použít pro identifikaci různých rostlinných nebo živočišných druhů. Máš možná nějaký tip na takovou aplikaci, která by mohla lidem pomoct?
6: Mám takové aplikace v telefonu, ale nevzpomenu si na jejich název.
5: No naštěstí, my jsme doma se ženou velcí nadšenci, takže kudy chodíme, tak zjišťujeme, co je okolo nás za ptačí druhy pomocí aplikace Merlin Bird ID, případně si takhle fotíme rostliny a vůbec jsem nevěděl, že se s těmi daty takhle může pracovat, takže pokud máte zájem, určitě si můžete takové aplikace dohledat na nejrůznějších platformách a mě nezbývá, než se ještě zeptat, jestli máš nějakého oblíbeného ptáka a proč?
6: Mám, ale je to takové kliše. Mým asi nejoblíbenějším ptákem je ledňáček říční a je to kvůli jeho zbarvení. Ale nejenom proto, i protože mě fascinuje, jakým způsobem loví ryby. On se celý ponoří do vody, do svého úzkého a dlouhého zobáku chytne rybu a zase vylétne z vody zpět. Ale abych byla spravedlivá, tak kromě ledňáčka mám taky ráda šoupálky. To jsou droboučcí ptáci, které je těžké zahlídnout, protože oni mají hnědé zbarvení a lezou po kůře stromu. A oni to jméno dostali právě podle toho pohybu, který vykonávají, když na tom stromu lezou. Oni se tak šoupou nahoru a můžou lézt i hlavou dolů, což jsou jediní zpěvců, kteří tohle to dokážou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Žárovky s Janem Lukačevičem.
5: Ty jsi zmiňovala, že jsi ale ve výzkumu trošku vizionářka. Jakým směrem by ses ve svém výzkumu chtěla vydat v příštích letech, kdyby si mohla úplně libovolně vybrat? Nebo co máš v šuplíčku nachystané?
6: Děkuji, to je hezká otázka. Já jsem teďkonc na rozhraní, myslím, nebo to tak vnímám, když jsem se vrátila z té dlouhodobé stáže ve Francii a měla bych možná přemýšlet o tom, že budu zakládat vlastní skupinu. A já bych ráda u té ekologie zůstala, ale fascinuje mě propojení ekologie a techniky. A za mě je zkoumání ekologie krásný, ale zároveň nepřesný, protože my vyprávíme velké příběhy o tom, jak ty složité systémy fungují, ale není to založené na tvrdých datech, jako třeba v genetice. Takže my všechno odhadujeme, vidíme přibližně, co se tam děje a pak se snažíme samozřejmě pomocí robustních statistických analýz a tak podobně. Necucáme si to z prstu, ale pořád je to tak nějak asi a myslím si, že pomocí umělé inteligence a pomocí techniky, jako jsou právě ty kamery nebo různá nahrávadla, která už existují, můžeme získat daleko přesnější data a daleko přesněji o tom, co se v té přírodě děje, mluvit.
5: V roce 2025 si obdržela prémii Otto Wichterleho Akademie věd České republiky. Hraje to v tvé výzkumné práci nějakou roli? Může to ovlivnit tvůj budoucí výzkum?
6: Pravděpodobně ano. Za prvé, protože se s tím pojí prostě nějaká publicita. A za druhé, my k tomu dostáváme nějakou peněžitou prémii a můžeme s ní naložit podle svého. No a já právě proto, že ty kamery, o kterých mluvím, vyvíjíme tak nějak z vlastní vůle, tak chci část těch peněz věnovat právě na nákup materiálu pro to, abychom mohli dostatečné množství takovýchto kamer postavit a pak je v našem výzkumu využít.
5: To je obdivuhodné, že i takhle ve volném čase se svými vlastními prostředky se člověk zase vrací k té výzkumné práci a je to tím pádem nejen práce, ale do velké míry i koníček a celoživotní vášeň. Úplně poslední, závěrečná otázka. My jsme se tu v průběhu našeho rozhovoru bavili, že duby komunikují s těmi predátory, ať už jde o ptáky, případně s hmyzem samotným pomocí nějakých chemických signálů. A já se trošku rozpustile zeptám, kdyby ty jsi mohla komunikovat s dubem, na co by se ho zeptala a jak by to mohlo pomoct tvému výzkumu?
6: To je skvělá otázka. Já bych se ho asi zeptala, jakým způsobem alokuje energii buď do obrany, anebo do růstu. Protože to je to, co mě opravdu zajímá. Jakým způsobem se ta rostlina, na základě čeho se rozhoduje, jestli bude spíš víc růst, nebo jestli bude se víc bránit.
5: Tak doufejme, že v příštích letech tuhle odpovědi získáš, aniž by ses na to dubu ptala. Popřejeme ti hodně štěstí. Povídali jsme si s Aničkou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd České republiky.
6: Naschledanou.
5: A loučí se s vámi Jan Lukačevič.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Zářící hvězda pařížského kabaretu.
8: Jste dokonalá.
7: A temná minulost, která ještě nebyla odhalena.
9: Vrch mého otce je stále na svobodě. S tím se nesmířím.
10: Nech minulost být.
7: Ale stále jim ničí životy.
11: Kvůli vám jsem přišel o rodinu. O všechno.
7: Montmartre.
12: Legenda zvítězí.
7: Dva premiérové díly vždy v úterý a ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
13: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby. A vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Před Vánocemi rodina na policii nahlásila zmizení svého otce. Muž žil v domku se svým synem a pohyboval se o berlích. Ve vesnici měl pověst opilce a hrubiána, který pro ránu nikdy nešel daleko. Terčem jeho nadávek a útoků se v posledních měsících často stával jeho syn. Více už kriminálka autorů Dany a Mirka Vaňurových s podtitulem Otcovrah.

0: Orlické podhůří, poklidný advent roku 1991. Zatímco většina obyvatel malé vesničky ladí ve svých chalupách a domovech poslední přípravy na Štědrý den, v jednom ze starších domků v sousedství dospělá dcera od rána postrádá tátu. Nic o něm nevědí ani její 16-letý bratr a babička, kteří v domku také žijí. Je 22. prosince odpoledne a vypadá to, že téměř 60-letý muž, který se neobešel bez berlí, najednou zmizel beze stopy. Když se domů nevrátí ani den před Vánocemi, 23. prosince, zavolá rodina na policii.
1: Jsme měli oznámené nahlášení jedné osoby z obce Mokré. Když jsme to oznámení přijali, tak jsme postupovali klasickým způsobem. Zjistili jsme okolnosti, za kterých ten dotyčný odešel z domova, co to je za osobu. Zjistili jsme, že to je osoba problémová, že často holduje alkoholu, že má přítelkyni vedle ve městě, že se u ní často zdržuje. Takže nebyl nějaký zvláštní důvod, abychom po něm intenzivněji pátrali.
2: Prověřují se možné styky, příbuzní, známí, kam mohl zajít, byl v hospodě, nebyl v hospodě, byl, jestli měl něco vypíto.
0: Detektiv Luboš Bartoš i šéf rychnovské kriminálky Zdeněk Hlaváček v prvních hodinách pátrání nejvíce otázek pokládají babičce, dceři a synovi pohřešovaného. V té době už bylo jisté, že není ani u své přítelkyně v nedalekém Opočně, ani na návštěvě u příbuzných nebo známých. Podle 16-letého Petra táta nejspíš jen někam odjel. Ale z dalších výpovědí příbuzných vyplyne, že otec málo kdy někde přespával a s odjezdem by se určitě někomu svěřil. Policejní operativě ale nedalo mnoho práce zjistit, že Petrův otec má ve vesnici špatnou pověst. Lidé se netajili tím, že násilnickému alkoholikovi se v minulosti rozpadla rodina, protože se agresi často bezdůvodně vybíjel na nejbližších a především na nejmladším synovi Petrovi. Místní kronikářka si ho vybavuje i z obecních záznamů.
3: Byl v podstatě opilec a tyran, který teda svého syna týral, řezal ho za každou maličkost.
0: Jeho zmizení bylo neobvyklé a pátrání policie pokračovalo i po Štědrém dnu. Zdeněk Hlaváček a Luboš Bartoš se do vesnice vraceli několikrát a vyptávali se všech sousedů a známých, kteří by mohli mít jakékoliv informace. Na sklonku roku se rodina z Mokrého ozývá znovu. Tentokrát s mnohem tragičtější naléhavostí. Rozrušená sestra zmizelého muže byla přesvědčená, že právě našla jeho mrtvolu.
1: Ona nám zavolala, že k tomu případu pohřešování, že má rozhodující informaci, že se asi stala tragédie a to bylo 30. prosince, kdy jsme byli zavoláni na místo a tak nás přímo vedla do toho chléva a říkala to určitě udělal náš Petr tohleto.
0: Na nahlášené podezření z vraždy ten den vyjížděl i státní zástupce Miroslav Antl.
4: Byl jsem na výjezdu, strávili jsme tam Silvestra, což je trošku pikantní, ale dlužno poznamenat, že to byl třetí Silvestr, který jsme byli na výjezdech, ale poprvé vlastně v Rychnově s tím, že byl nalezen mrtvý, zazděný tedy spola a tam se odvíjel celý ten příběh.
1: Bylo nám to naprosto jasný, protože podle toho oznámení ho jasně identifikovali podle té berle a podle té nohy, co měl na sobě, co mu jako čouhalo, tak tam nebyl důvod přemýšlet, že by to byl někdo jiný.
0: Když sestra pohřešovaného muže zavedla výjezd krajské kriminálky do přístavku na konci domu, který se právě upravoval na chlév, první, co v příšeří místnosti upoutalo jejich pohled, byla na zemi pohozená berle a vedle ní lidské nohy, vyčnívající z hromady čerstvého betonu. Sestra i dcera mrtvého byli v šoku, ale obě jednoznačně potvrdili, že se jedná o otce, kterého postrádali.
1: Na ten pohled nezapomenu, když jsme přišli do toho chléva a já vidím kus lejtka a vedle berlí ještě, protože ten otec měl nějaký problémy pohybový, takže chodil v berlích. Takže to mě utkylo v paměti.
0: Zatímco se rozběhlo pátrání po Petrovi, policejní technika už pracovala na odkrývání mrtvoly. Tělo, pohřbené v nekvalitním betonu, se dařilo odkrývat kousek po kousku a v zápětí bylo jisté, že muž zemřel násilnou smrtí. Z bodné rány v zádech trčel nůž a několik bodnořezných ran bylo patrných i na hrudníku otce. Přestože se nikomu nechtělo věřit, že za smrtí táty by mohl být syn Petr, byl to podle rodiny právě on, kdo v mrazivém počasí mezi svátky začal ve chlévě betonovat.
4: Podezřelým se stal ten, ze kterým měl tatínek největší problémy a ze kterým se dohadovali.
2: Byly tam teda ty důkazy, našli se tam potom i nějaké ty nože a všechno směřovalo vůči němu.
1: Byla jenom otázka provést řádné ohledání místa činu, výslech podezřelého, svědků, to všechno už zařizovala krajská kriminálka. Ten samý den jsme ho zatýkali.
0: Policejní operativa Petra vypátrala u kamaráda v rekordní rychlosti. A Zdeněk Hlaváček s Miroslavem Antlem vše připravili, aby ho jako mladistvého mohli okamžitě vyslechnout.
4: Mladistvý Petr nám to popíral z začátku, řekl, že se s otcem teda nepohod, říkal, že otec ho byl, že se k němu choval surově, pak přiznal, že ho bodl dvěma noži, ale s tím, že byl vlastně napadán. On se moc nechtěl k tomu vyjadřovat.
0: Roztřesený Petr vypověděl, že ta

0: Otec se do Petra pustil nadávkami a pěstmi. Když se vyzuřil a odcházel do svého pokoje, Petr vzal v kuchyni dva nože a za tyranem se rozeběhl. Ani si neuvědomil, kolikrát bodl, a probral se, až když táta ležel na zemi. Zjistil, že nežije, a v panice ho zabalil do koberce a ukryl na posteli.
1: Důkladně zamykal ten pokoj, aby tam někdo nepřišel, protože tam ležel přikrytý kobercem ten jeho otec. A teprve, když viděl, že rodina to nahlásila policii, že tam přijela policie, ten prvotní výslech, sepisovali protokol s tou rodinou o pohřešované osobě, tak právě začal chystat ten beton. Ono není jednoduché nepozorovaně tělo přenést z domu, kde bydlí čtyři další osoby. Takže on si vyhodnotil, že nejkratší cestu to má do toho chléva, že ho tam přetáhne, protože těžko by ho i unes. On ho vlastně táhnul jako smykem a bylo to na krátkou vzdálenost tam.
2: Protože byla scháňka po tatínkovi, tak se rozhodl, že ve stejném přístěnku, kde on ležel, takže ho, protože byla nedozděná vana, tak ho dal pod vanu a začal ho betonovat.
1: Betonoval ho k tomu žlabu víceméně, takže tam ten beton, musel to být čerstvý, protože ten beton jsme rozhrábli hráběma víceméně. Takže on měl představu takovou asi, že ho tam nikdo nenajde. On asi spolehal na to, že v rámci nějaký ty přestavby, že se to ztratí prostě. No. Je pravda, že kdyby ho někde, a měl na to čas asi, kdyby ho někde zakopal, tak byl problém, protože pokud bychom neměli tělo, tak tisíckrát jsme si mohli myslet, že to udělal, ale byl by problém. Protože jediný důkaz by byl, že teta slyšela nějaký křik z té místnosti, ale neviděla nic.
0: Zatímco kriminálka zjišťovala k Petrovi okolnosti a motivaci k tak hrůznému činu, Petr ve vazbě začínal pomalu obracet a zdůrazňoval, že se před útokem táty jen snažil ochránit.
1: Tam bylo jasný, že ho napadl zezadu. Ten nůž v zádech, to nesvědčí o tom, že by se bránil nějakému útoku. A potom hlavně těch 9 bodně řezných ran do hrudníku a pořezání na těle. To prostě, ten táta se bránil, tomu nasvědčuje ty řezní rány, protože on proti němu vystupoval s tím dlouhým nožem. Vemte si 19 cm čepel, to je opravdu dlouhý nůž. A navíc ještě, on během ty hádky odchází do kuchyně, kde si bere ty dva nože, schová si je do tepláků, takže vlastně on už minimálně plánoval, že si to státu vyřídí se zbraní v ruce.
0: Petr nakonec ve vazbě úplně změnil svoji výpověď. Navíc psal dopisy domů své tetě, kde ji obviňoval a prosil, aby na policii vypovídala v jeho prospěch.
1: Naopak, že on byl napadený otcem a že se bránil, že se bál o svůj život, že mu otec vyhrožoval, že ho zabije, ale během toho vyšetřování se mu tohleto rozbilo, zejména soudně lékařskou expertizou, on měl v sobě 9 podněřezných ran, ta oběť, a ten způsob, jakým to líčil ten pachatel, že to proběhlo, neodpovídal tomu nálezu soudních lékařů.
2: Instruoval tetu, aby vypovídala tak a tak, to znamená, aby ho vyvinila. Snažil se z toho dostat. To bylo něco, co svědčilo o tom, že toho činu vůbec nelituje. No, asi logicky snažil se vyhnout trestní odpovědnosti, ale nemusel, protože tím se připravoval o ty předchozí polehčující okolnosti, to znamená doznání spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.
1: Samozřejmě, že s tou změnou té své výpovědi si určitě nepolepšil, jako v žádném případě. Ale myslím si, že stejně tady se nemohlo jednat o nutnou obranu. Z hlediska toho soudně lékařského posudku a toho zranění, to odporovalo tomu, co on se pak snažil jako tvrdit, když už byl ve vazbě. Takže tam bylo rozhodující, si myslím, ten soudně lékařský posudek, který tu jeho obhajobu rozbíjel.
2: Mě to příliš nepřekvapilo, protože moje zkušenost byla taková, že jakmile se ti v uvozovkách mý vrazy dostali do vazební věznice, tak celá vazební věznice jim radila, jak se vyhnout trestní odpovědnosti, pracovali, vybrušovali obhajobu a podobně.
0: Tehdy 16-letý Petr je dnes zhruba ve věku, v jakém byl jeho otec, když ho připravil o život. I on je několikanásobný táta, ale na rozdíl od toho svého, milující. Když s odstupem let vzpomíná na události ze sklonku roku 1991, je mu jasné, že musel být odhalen.

0: už jsem tady jsem to udělal a viděl, že to jsem to byl já. Tady jsem to tam dělal, že jo, teta tam byla, že jo, tak ty asi jsem to byl já, že jo. Furt na to myslím, že jo. Jo. Ale jako když, že jo, když se nad tím zapřemýšlím, jo, tak třeba chtěl bych to vrátit, jo. Aby se to jako nestalo. To jako bych chtěl. No ale prostě to nejde, že jo.
1: Na policii Petr i jeho příbuzní smutně popisovali, čím si od dětství musel projít a jak krutě se k němu otec celý život choval. Jako poslední, prý nechtěné dítě, byl tátou opakovaně bit a protože byl neposedný a na jeho výchovu nikdo neměl čas, situace se zhoršovala. V 8 letech se ho rodina vzdala a skončil v dětském domově.
0: Ten začátek, ten byl prostě nejhorší, že jo, to jsem furt brečel. O to, když si vzpomínám dneska, jako tak, nikomu to nepřeju. To si pamatuju, že jsem se ani neučil nic, jo, že jsem prostě stál u okna, i když jsme se učili, jo, tak já jsem šel k oknu a furt jsem brečel, že jo. Za prvé jsem byl malej a za druhý furt jsem chtěl mámu, že jo.
2: Od 8 let do svých 14 let žil po ústavech. On absolvoval několik výchovných zařízení, dokonce určitý čas trávil i psychiatrické léčení v Havlíčkově Brodě. A to všechno proto, že ho otec týral a byly s ním navíc ještě výchovné problémy ve škole.
1: I Petrova úplně první vzpomínka je spojená s tím, jak ho otec byl. Tehdy mu byly pouhé 2 roky a po tátově útoku skončili na policii.
0: Já si pamatuju, že jsem se tenkrát fotil na fyzilárně mu celý od modřin. A já si to, jsem si to prostě s těma zábiskama jsem si to pamatoval, že jo. Nevěděl jsem, kolik mě bylo teda nic, ale vím, že jsem prostě byl nahatej a oni mě tam fotili, že jo. Celý od modřin, že jo, zbytý, jo. No, že prej mě, a máma mě, nebo někdo mě říkal, že vlasy jsem měl vytržený všechno, že jo.
1: Tím, že ho rodiče nechtěli, se nikdy nesmířil. A jediné, po čem toužil, byla jejich láska. Ve 14 letech se matka po prosbách jeho 2 starších sester rozhodla vzít Petra zpátky domů. Ale záškoláctví a další prohřešky mu opět zkomplikovaly život. Po několika měsících ho máma vyhodila a odstěhovala ho k otci.
0: Já jsem byl malej, že? Nebo 14 roků, že? Nebo kolik mě bylo. A on mě mlátil, kdyby byl rozpělý, že jo? On to byl chlap mohutný, že jo? Já jsem z něj měl panické strach, že jo?
3: Petr byl kluk podle záznamu v kronice a podle povědomí lidí přátelský a jak mi bylo řečeno, za kousek dobrého slova by se i rozkrájel.
0: Každý den jsem měl strach, jo? Každý den jsem měl strach, jo? Jak přijde domů a jakou budu mít náladu. Jo, to jsem měl každý den. To jo. No my jsme se nehádali. To jako ne zase, jo, to abych si to ani nedovolil.
1: Problémy s otcem se ale vrátily naplno i proto, že Petr nebyl žádný svatoušek. Bylo jen otázkou času, kdy tátovi nevypočitatelné útoky přerostou v něco mnohem horšího. Teprve ve vazbě si Petr uvědomil, co všechno způsobil a nebyl připravený nést za svůj čin odpovědnost.
2: Jedna věc je, že jsme měli důkazy o tom, že to spáchal ten trestný čin, a druhá věc je posuzovat, z jakých okolností k tomu trestnému činu došlo, jestli tam jsou nějaké polehčující okolnosti, jestli to byl zákeřný útok od toho dotyčního nebo pohnutí mysli a podobně. A tady se to všechno prostě propojilo. Podstatná věc byla ta, že on byl otcem týrán, ale to samozřejmě neznamená, že mu může vzít život.
4: S ohledem na to jeho vylíčení skutkového děje, tak bylo logické uvažovat o nutné obraně, ale zjistilo se, a on to pak i potvrdil, že vlastně měli konflikt, vzájemně se servali a on pak šel do vedlejší místnosti, přinesl si 2 nože a napadl otce ve chvíli, kdy on ho už nenapadal. To znamená, jakoby bezbraného, neútočícího, v tu chvíli podmínky nutné obrany nebyly a vlastně zohlednilo se pak spíš ta minulost a to předchozí napadení. Dneska by to bylo zabití, stejně zločin, a ta trestní sazba, ten trest tedy odpovídal těm okolnostem, které vlastně byly ve prospěch toho mladistvého vraha.
2: V případě mladistvých je základní sazba 5 let. V případě, že by tam bylo možno uložit výjimečný trest, tak ta sazba je 10 let. Více jak 10 let, ať by provedl, co by provedl, by nemohl dostat. Jenže tady vzhledem k okolnostem, že to byla osoba v uvozovkách týraná, nepřicházelo v úvahu, že by za to hrozil výjimečný trest.
1: Krajský soud 16-letému Petrovi v roce 1992 vyměřil trest 4,5 roku vězení. I když se Petr proti trestu odvolal, před zahájením odvolacího soudu nakonec svoji odpovědnost přijal a prohlásil, že trest přijímá.
4: On musel asi trpět dlouho, no, ale nemůžeš zabít a vlastně tam ten moment je nejdůležitější, že vlastně skončila rvačka a on šel, takže byl rozhodnut otce usmrtit. Proto tam nebyla žádná snížená příčetnost, nic.
2: Ten rozsudek potom toho soudu k tomu přihlédl, protože určitá polehčující okolnost byla, že to byla osoba týraná a že vlastně zaútočil na toho tyrana svýho, který byl asi nevyzpytatelný, protože když se opil, a což bylo prý velice často, tak to neměl ten kluk doma jednoduchý.
4: Většina obyvatel obce Mokré vlastně se za něj postavila, protože asi věděli všichni, nejen že dochází k neschodám, ale že otec bije toho mladistvého. Ale skutečně tam psychiatři ani psycholožka nenašli nic, co by snižovalo jeho trestní odpovědnost a zdůrazňuji, že dneska by to bylo zabití s trestní sazbou, ve které on by se pohyboval i dnes.
2: Já jsem v roce 90 nastoupil na funkci šéfa kriminálky a to byl můj druhý případ, kdy jsem byl účasten přímo při té vraždě a mohl jsem se dívat, jak ten krajský výjezd postupuje. A vlastně podruhé jsem se tam setkal s doktorem Antlem, který, co si vzpomínám, tak neexistovala vražda, kde by doktor Antl nejel na místo jako státní zástupce, což není pravidlo. A bylo to hrozně dobře, protože pak, když u soudu se vyskytly nějaké problémy v dokazování, tak on mohl daleko lépe argumentovat, když na tom místě byl. Slyšel ty prvotní výpovědi, což opravdu z drtivé většiny ty pachatelé mluví pravdu, ono to z nich spadne, ale pak začnou přemýšlet, jo, jak z toho ven. Takže na tohle to nemůžu zapomenout, na tyhle ty případy.
1: Přes všechny polehčující okolnosti vražda stále zůstává vraždou. Petr měl štěstí, že napjaté vztahy mezi ním a otcem vyvrcholily ještě před jeho 18. narozeninami. Rozhodující ale bylo, že se po pobytu ve vězení pro mladistvé pevně rozhodl vést úplně nový život.
0: Nikdy bych nedopustil, aby dítě bylo v děcáku. Jo, v životě ne. Bych tomu nedopustil ani náhodou. Poté jim, jako co to se mnou udělalo, já se s tím chovám úplně jinak, než mě táta. Jo, taky dostanu lepanec, jo. Protože jako výchova musí být, jo. Ale chovám se tím úplně jinak, jo. Mě nikdo nic neučil, abych něco uměl, jo. Ale že bych někde přišel odžalej a něco tajkle, jo, to jako ne. Manželkou se taky pohádám. Ale to se pohádá taky každý a to jsme hnedka druhý den v pohodě, jo. Ale jako pro mě třeba rodina je na prvním místě. Prostě já chci, aby třeba oni měli to, co já jsem nikdy neměl, jo.
2: Já vždycky říkám, že všechno začíná v rodině a pokud ta rodina vychová, jakože tady v tomhle případě ten Hoxy nezažil tu klasickou rodinu a v těch ústavech bohužel máme takovou zkušenost, že se tam ještě naučí věci, které doposavat neměli a ta citová vazba mezi rodiči a ním byla prakticky žádná, protože on nepoznal, co to je, aby ho táta pochválil nebo aby si s ním hrál nebo něco podobného. Tam bylo křik, bití a takhle to vyústilo.

Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Otcovrah autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si také tento díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a ve vysílání se kriminálka objeví opět 15. července, tedy ve středu, a podtitul zní Sečské vraždy.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině.
0: Na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Dnešní klub Evergreen bude mít vůni jara, slunce a starých italských filmů. Dnes totiž hrajeme výhradně z vinilu album Italia, jednoho z nejvýraznějších evropských popjazzových muzikantů a taky talentovaného fotografa, žáka legendárního Aka van Rooyena, rodáka ze severního Porýní Vestfálska, trumpetisty Tilla Brennera. A přiznám se bez mučení, že tuhle desku absolutně miluju. Už nějaký čas jsem ji poslouchal online, ale nedávno jsem si ji přivezl z Berlína v nádherném vydání na 180-gramovém vinilu, který zní tak skvostně, měkce, něžně, ale i tak plnotučně. Přesně tak, jak si tahle hudba zaslouží.
1: Album Italia je láskyplnou poctou milované Itálii a italské pop music 60. až raných 80. let, tedy době, kdy evropský pop uměl být lehký, elegantní i chytrý zároveň. Album vznikalo v Bari a v Římě a Till Brenner na něm nehledá jen krásné melodie, ale i pocit naděje, lidskosti a upřímné radosti z maličkostí, který se s touto hudbou nesl kdysi dávno celou Evropou.
0: Hraje a občas i zpívá
1: na vlnách dvojky
0: Till Brenner.

0: Stel Brenner je jedna z nejvýraznějších evropských jazzových osobností posledních desetiletí. Trumpetista a křídlovkář s neomylným noblesním tónem, který si vybudoval vlastní svět mezi jazzem, popem a filmovou atmosférou. Oficiální biografie připomíná, že získal řadu zlatých a platinových desek, byl nominován na Grammy a dodnes zůstává jediným německým jazzovým hudebníkem, který vystoupil v Bílém domě.
1: Na desce Itália je krásné i to, že Brenner tady poprvé na studiovém albu zpívá italsky. Třeba právě v písni Viva la Felicita, což je nově pojatá titulní melodie z kultovního kresleného seriálu Signor Rossi. Zároveň je tato deska hluboce osobní, protože Till část dětství prožil v Římě a sám říká, že právě tahle životní epizoda a tamní způsob života ho formovali natolik, že z téhle nahrávky slyšíme i kus jeho vlastního příběhu.
0: V doprovodu svých vzácných hudebních hostů se na naši klubovou scénu vrací Till Brenner.
2: Lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Jako spoluproducent se na albu Italia podílel věhlasný italský DJ, muzikant a hudební inovátor Nicola Conte, tedy muž, který přesně ví, jak spojit jazz, bossanovu, klubový vibe a středomořskou eleganci, aniž by z toho udělal lacinou pohlednici pro turisty.
1: A proto vedle známých hitů na albu slyšíme i písně zdaleka ne tak zprofanované, nebo poklady filmové klasiky, například z dílny Ennia Morriconeho.
0: Celé album působí jako pečlivě poskládaný výlet do Itálie. Ne jako povinná sbírka klišé o slunci, moři a těstovinách.
1: A krásně to bylo slyšet třeba v písni Vy jako mé, kde se k Brennerovi přidal charismatický Mario Biondi, jeden z nejcharakterističtějších hlasů současného italského jazzu a soulu. Jeho štmavý sametový bariton tu funguje úplně dokonale a skvěle dokresluje průzračný tón Brennerovy trubky. Till o Mariovi v oficiálních materiálech mluví s velkým respektem. Říká, že dokázal oslovit světové publikum, stal se důležitým ambasadorem Itálie na mezinárodních jazzových scénách a k tomu je to prý ještě nesmírně pohodový chlapík.
0: To můžu potvrdit. Minulý rok jsme se totiž s Mariem potkali v Japonsku na světové výstavě Expo, kde jsme oba koncertovali, a teď před pár týdny taky v Praze, kde měl koncert v divadle Hibernia. Ano, je to vážně pohodář.
1: A vás teď zcela jistě do pohody hodí další tři kusy z alba Itália.
0: Samozřejmě z vinilu o váze 180 gramů.

0: Mezi hosty na desce najdeme Chiaru Civello, Giovanniho Zarellu i Mandy Capristo. Ale pořád je to především Brennerovo album, které stojí na nezaměnitelné barvě tónu jeho trumpety, hudebním detailu, aranžerské kultuře a opravdu výborném zvuku.
1: A protože album Italia vyšlo i jako dvojvinyl v nádherném obalu s krásnými fotografiemi.
0: Ano, právě z něj dnes v klubu Evergreen hrajeme.
1: Nemohli jsme vás o tento skvost v rozhlasovém éteru připravit.
0: Je to přesně ten typ desky, který si chcete doma pustit pěkně nahlas, otevřít okno, nadechnout se jara,
1: ano.
0: Dát si sklenku vína,
1: ano.
0: A na chvíli si připadat, že Praha, Brno nebo Děčín,
1: nebo třeba Trhové sviny,
0: ano, leží někde mezi Římem, Bari a pobřežím Ligurie.
1: Přesně takhle to s albem Italia mám já. A vracím se k němu, no, docela často. Z čisté radosti z muziky, barvy zvuku a atmosféry, která dovede sklidnit i rozsvítit večer zároveň.
0: Tak si teď nechme tenhle pocit doznít. Arrivederci. Za týden se na vás těšíme zas. Daša
1: a Jan Smigmátor. Arrivederci, amici.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný sobotní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od rybníka Žabince. No a ve 20 hodin úžasné životy. Jiří Bartoška podle Krištofa Muchy.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Doufám, že už se těšíte na další pohádku od rybníka Žabince, o hastrmánku Střapatkovi. Dnes bude možná trochu zaražený, protože ho doma postrašili čertem. Malému vodníkovi se vůbec nelíbí, že by měla jeho dušička skončit v pekle. Bude muset přijít na to, co udělat, aby ho čerti nechtěli. Jak ho znám, určitě něco vymyslí. Dnešní pohádka se jmenuje Jak hastrmánek viděl čerta. Snad se vám bude líbit.

0: Dobrý večer, děti. Stalo se, že z hráze rybníka jednou vypadl kámen a zůstala tam po něm velká díra. Vodník Šplouchanec ji šel honem spravit, aby voda nevytekla na okolní louky. Ucpával díru kamením, které našel poblíž, a byla to pořádně těžká práce. Střepatka se motal okolo a se zájmem sledoval, jak se dělají rybníkové záplaty. Jeden balvan byl ale moc těžký, vysmekl se vodníkovi z rukou a spadl mu na nohu. Au vajs, ječel Hastrman a poskakoval po jedné noze. Kruci písek, aby tu dřinu čert vzal, klel zlostně. Když to Střepatka uslyšel, zvědavě se zeptal, tati, co je to ten čert, který si má vzít tvoji dřinu? Tátu vodníka ta otázka pobavila a hned ho přešla všechna zlost. Inu, chlapče, to je taková chlupatá příšera. Má žluté oči, kopyto, ocas a velké zahnuté rohy. A co ta příšera dělá, tati? Co dělá? Odnáší hříšné duše lidí, kteří dělali za života zlé věci, do pekla a tam je vaří v kotli. A my jsme měli v hrničcích taky nějaké hříšné duše, než jsem je pustil ven?
1: Samo sebou.
0: Když si dal tenkrát dušičkám svobodu, tak ty hodné odletěly do nebe a ty nehodné odnesl čert do pekla.
2: Tatínku, a kam se dostane moje dušička? Do nebe nebo do pekla? Zakňoural Střepatka.
0: Vodník Šplouchanec chtěl, aby se kluk nad sebou trošku zamyslel a tak se zatvářil, jakože o tom přemýšlí. A pak velice vážně odpověděl,
1: no, já ti, chlapče, nevím. Ale podle toho, jak zlobíš a nechceš poslouchat, si myslím, že si tě nejspíš vezmou čerti do pekla.
0: Malý vodníček stuhnul strachy. Jeho vodnickou dušičku si odnese čert a bude jí vařit v kotli. Střepatka se rozbrečel.
2: Tati, co mám udělat, aby mě čerti nechtěli?
0: Zeptal se uplakaným hlasem. Na to je, chlapečku, jednoduchá rada. Přestaň zlobit, pilně se uč a poslouchej, co ti maminka, já a paní učitelka říkáme.
2: Tak já už od teďka budu hodný, tatínku, slíbil Hastrmánek a hned se pustil do konání dobrých skutků. Nejdříve ze všeho natrhám mamince kytku žlutých stulíků.
1: To uděláš dobře, pochválil ho otec. Maminka bude mít z kytiček velkou radost.
0: Vodník Šplouchanec dodělal práci a vydal se k domovu. Zatímco Střepatka šel ke břehu natrhat stulíky. Brzy z nich měl pěknou kytici. Najednou v rákosí něco zašramotilo a na Střepatku vykoukla příšera. Měla chlupatý obličej, vousatou bradu, žluté oči a velké zahnuté rohy.
3: Mé,
0: řekla Střepatkovi a zakoulala očima.
2: Čert, vykřikl vodníček a celý se roztřásl. Tak ale brzo ho přece jen nečekal. Vždyť ještě neměl čas udělat ani jediný dobrý skutek a pekelník už si ho chtěl odnést sebou do pekla a dokonce i s kytičkou pro maminku.
3: Mé,
0: řekla příšera ještě jednou. Hastrmánek schoval stulíky za záda a vykřikl.
2: Ne, to není tvé. To jsou kytky pro moji maminku a ty ti, čerte, nikdy nedám. A jestli chceš mou dušičku, tak si mě nejdřív musíš chytit.
0: Střepatka se rychle ponořil pod vodu a uháněl domů, co mu nohy stačily. Doběhl tam celý udýchaný, dal mamince žluté květy a přitiskl se k ní jako klíště.
2: Maminečko, moje zlatá, já tě mám tak rád. Přinesl jsem ti kytičku pro radost, ale představ si, že mi ji málem sebral čert a ještě mě chtěl odnést do pekla.
0: Paní Šplouchancová netušila,
1: O jakém nesmyslu to ten její malý berepta zase mluví? Tatínek vodník ale moc dobře věděl, odkud vítr vane. Vzpomněl si, co říkal Střapatkovi o čertech a začal se tiše smát. Když ale kluk pořád trval na svém, že v rákosí je čert, řekl, aby ho uklidnil: víš co, synku, půjdeme se na toho čerta spolu podívat a já ho zaženu. To se Střapatkovi líbilo. Tatínek rohatou příšeru zažene a bude zase klid. Velký vodník si vypůjčil od maminky tu největší vařečku, kterou měla, a vyšli se Střapatkou ven z rybníka. Vodníček ukázal chvějícím se prstem na místo, kde se obluda skrývala. Tak pojď, čerte, vylez ven z toho rákosí, ať si tě můžu prohlédnout a vyprášit ti kožich. Podívej, co jsem si na tebe přichystal, zvolal Hastrman silným hlasem a zamával vařečkou. Mé, ozvalo se v zápětí a mezi listím rákosu se znovu objevila rohatá hlava. Vidíš, tati, on chce i tu maminčinu vařečku, zašeptal Hastrmánek a schoval se otci za záda. Vodník Šplouchanec se podíval na příšeru a musel se hodně držet, aby nevyprskl smíchy. Z rákosí na něho zíral kozel mazel mlináře Červíčka. Tohle je ten čert, tak s ním si poradím, raz, dva, koukej, jak mu domluvím. Vodník rozhrnul rákosí a vytáhl odtamtud za rohy velkého černého kozla, celého umazaného od bláta. Plácl ho po zadku a křikl: utíkej domů, ty rohatý nemotoro, a příště lépe koukej, kam lezeš. Z bažiny to jde ven zatraceně stěžka. Kozel mazel, celý šťastný, že mu konečně někdo pomohl z nesnází, se rozběhl ke mlýnu a radostně přitom pomekával. Vodník Šplouchanec si umyl zablácené ruce a pohladil kluka po střapatých vlasech. Vidíš, ty strašpytle, byl to jen obyčejný kozel. Vlezl do bahna pro nějakou mňamku, ale zabořila se mu tam kopítka a on nemohl ven. Střapatkovi se ulevilo. Tentokrát to pro něho dopadlo dobře. Co se ale stane příště, až ho potká opravdický čert? Odnese si jeho dušičku do pekla. To zlobivý Hastrmánek nevěděl. Za to jeho táta to věděl. Poznal, co se ve Střapatkově hlavičce děje, a tak řekl: nic se neboj, synku. Tvoji dušičku si čert do pekla nikdy neodnese, protože my vodníci žádné duše nemáme. Kdybychom je totiž měli, tak by to byl hodně velký problém. Museli bychom chytat svoje vlastní dušičky a dávat si je do hrníčků. A kdo to jakži viděl, aby si vodníci strkali své vlastní duše pod pokličky? Vodník Šplouchanec si posadil Střapatku na ramena a s veselou zamířili k domovu. A od té doby už se malý Hastrmánek čertů nebál a na svá dobrá předsevzetí s chutí zapomněl. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný sobotní večer z Dvojky. Úžasné životy Jiří Bartoška podle Krištofa Muchy, už za pár okamžiků. Ve 20.30 UFO nad Prahou, takový je podtitul pořadu Stopy fakta tajemství, pořadu Stanislava Motla. Václav Kopta a jeho zlaté časy v 21 hodin a ve 22 hodin šestá část seriálu podle knížky Josefa Kariky Trhlina. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Ovšem začínáme úžasnými životy. Jiří Bartoška se nesmazatelně zapsal jako výrazný divadelní a filmový herec. Posledních 30 let svého života ale zasvětil vedení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který běžnou akci dovedl do extraligy světových filmových přehlídek. Vzpomínat na něj bude Krištof Mucha, výkonný ředitel festivalu, který s Jiřím Bartoškou v tandemu vedl od roku 2004.
5: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
6: Jiří Bartoška podle Krištofa Muchy.
8: Já se jmenuji Krištof Mucha, jsem výkonný ředitel filmového festivalu v Karlových Varech a budu mluvit o Jiřím Bartoškovi, protože jsem s ním strávil intenzivně posledních 30 let jeho a 30 let mého života.
9: Je to role. Takže když člověk hraje vraha, tak se na tu roli nepřipravuje tak, že by někoho zabil. A když člověk hraje Pána Boha, tak vlastně v každém z nás je kus Pána Boha, takže vlastně hraju to, co jsem Pán Bůh.
8: No já si ho pamatuju, že jsem na něj koukal v tom termálu, to jsem ještě nepracoval. Takže to nebylo setkání, to jsem ho viděl jako poprvé live. Mně se líbil z televize v tom, kdy tady byla Jane Fonda v roce 90. Měla takové jako povídání v divadle na zábradlí a teď to bylo takový jako ještě furt, jak ty lidi byli zvyklí na ten typ debat. Tak to někdo jako moderoval a říkal, a chtěl byste se někdo tady jako z publika zeptat? A Barťák si stoupnul a říkal, jenom jestli byste mohli říct paní Fondovi, jestli by nám řekla nějakou veselou historku z natáčení. Což je pro ty, kteří neznají, to bylo v každém pořadu v české televizi za komunistů bylo, když tam byl nějaký herec, tak vždycky se někdo přihlásil a říkal, mohli byste nám říct nějakou veselou historku z natáčení. A to mě ohromně pobavilo. Takže tehdy jsem ho začal jako vnímat, že to bude jako Fred. No a potom to muselo být ten první, spíš možná až druhý festival můj, kdy najednou tam jsem se potkal, on podle mě nevěděl. A pak vím, že mi říkal náš kamarád Duško Miletkovič, který tehdy chodil s dcerou pana Bartošky. A říkal, no nějak včera o tobě tam jako mluvili, že se ptali, kdo byl zajímavý z těch lidí, kteří pracovali a tak. Takže tam jsem pochopil, že mě nějak už jako zavnímal. Ptal se, kdo to je, že jako to jméno slyšel. Když já jsem dělal ten první rok, 97, tak on byl jako prezidentem festivalu, byla to pořád nadace, ještě nebyl tak do toho zatažený v tom detailu. Takže i ty Vary prožíval s takovou jako větší jako lehkostí, neměl tolik povinností. Ne. A já jsem ho viděl někde v termálu, tam po nějaké projekci, on tam zůstal s nějakými přáteli a tak. A pak jsem musel do pupu a nějak jsem jel, nevím jestli s ním nebo za ním, ale nicméně přijíždím k tomu pupu ve chvíli, kdy on si tam povídal s těma lidma. A tak, jak předtím v tom termálu mluvil, tam byli nějaký politici a tak dále, jak mluvil s nima, tak úplně stejně mluvil s těma portýrama tam a s těma klukama. Já jsem si najednou uvědomil, a to jsme si skoro neznali, že to je mě hrozně sympatický, hrozně blízký. A říkal jsem si, hele, ten chlapík, ten pan Bartoška asi je jako zajímavější, než jsem si třeba myslel, jo? Nebo najednou projevuje některé věci, které jsou mě hrozně blízké. On dokázal mluvit s lidma úplně stejně, s kýmkoliv. Nebral se příliš vážně, což bylo samozřejmě skvělý a lidi se v jeho přítomnosti cítili vždycky hrozně dobře a byli lidi, kteří s náma byli krátce a opravdu přijeli na brigádu dělat kafe do kanceláře a on se mluvil stejně jako s každým a s velkým charizmatem a nikdy to nebylo jako z pozice toho, já jsem prezident a ty budeš poslouchat.
9: Všechno je náhoda. To bylo v době, kdy jsem já odešel ze zábrany, nechtěl jsem nastoupit do angažmá a tehda pan ministr Tigry, který byl můj soused, vynikající ano. Člověk, venčili jsme spolu psy, ale jako ministr kultury se rozhodl, že filmový festival není perspektivní a že by ho měl stát zrušit. Což byla, myslím, trošku chyba, protože to je po Cannském festivalu druhý nejstarší festival na kontinentu. A tak se založila nadace a oslovovali se různí lidé, aby začali šéfovat té nadaci a nikdo to nechtěl dělat. A tak pak oslovili mě, protože jsem les s těm lidem do těch kuchyní, do těch obyváků přes ty televize. Já si říkal, no to by byla věčná škoda, prostě aby ten festival takhle skončil. A řekl jsem, že to budu dělat. Představa moje byla, že si koupím smoking, V začátku, že ho zahájím a na konci ho zakončím. Vlastně problém byl z toho, že ta nadace je brouk, který leží na zádech a hrabe nohama a čeká, že ho někdo otočí na břicho a on zase popojde kousek. A ty začátky byly opravdu velice těžký přesvědčit tu společnost, hlavně partnery, že to má obrovskou tradici. A dneska vlastně, myslím, letos děláme 24. ročník a ukázalo se, že to mělo smysl a že to není jenom o smokingu, ale že to je o kvalitních filmech a hlavně o kvalitním týmu.
8: Tyhle ty lidi, kteří se snažili festival zachránit a do čela ty nadace oslovovali různé lidi. Jiřího Mencla, který dokonce byl prezidentem festivalu, ten tu roli tehdy uchopil jinak. Ten byl na zahájení a přijel na zakončení, ale jinak tam nebyl. Jiří Bartoška nebyl jako první jméno, které oni oslovovali, ale on řekl, jo, OK, já do toho půjdu. Neměl žádný závazek, který by mu neumožnil tu roli vzít a vlastně zjistil, že ho to baví, že se v tom našel. On tehdy vyprávěl, že taky ten první rok skončil ten festival v mínusu a nebyl komfortní v té situaci, že by ten festival nechal s dluhem, tak se snažil to nějakým způsobem jako zachránit. On byl samozřejmě tehdy superstar a vyprávěl, jak scháněl ty sponzory, takže si vzal tehdy zlaté stránky, což posluchači už nebudou vědět, co je, ale bylo to takový jako katalog firem, a kde každá ta firma měla telefonní číslo a adresu, kde sídlí, a takhle on si vzal banky, tak volal do těch bank. A to byly ta 90. léta, ale myslím, že zjistil, že ho to baví a že mu je dobře s paní doktorkou Zahorolovou, která tam přišla zase z druhé strany, tak aby měla na starost ten program, oni se skoro neznali. Paní doktorka vždycky říkala, že věděla o Bartoškovi, že to byl nějaký floutek takový. Já tady zjistili, že jsou si velmi blízcí a to spojení jejich bylo mimořádné a to jsou teda na 90. léta, takže nebyl to plán, nebyl to záměr, že bych chtěl ten festival dělat, ale vlastně zjistil po tom, co teda na to kývnul, pak teda chtěl splatit ten dluh, který tady vzniknul a pak najednou zjistil, že už je tady několik let a že ho to baví a dělají to s paní doktorkou dobře.
10: Nevýhoda byla, já jsem dělal brněnskou školu a my jsme se teda k těmhle médiím, jako byly rozhlasy a televize a dabingy, de facto nedostali vůbec. A nevýhoda pro tyhle ty mladý lidi je, že třeba začnou točit strašně mladý a na banálních větách, kolik je hodin půl šestý, se stanou přes noc slavnými. A najednou potom je v tom věku i těžký tu slávu uníst, protože se vidějí v trafikách a takhle. A lidi je poznávají a pak se dostanou v divadle k serióznímu textu, nevědí, co s tím textem mají udělat, a najednou to považují jako prohru na sobě, že je to nějaká nespravedlnost. Takže on je docela dobrý, když člověk jako začne točit možná později z tohoto prostého důvodu, aby to unes jako tu slávu.
8: Čau, my jsme vykali všichni a říkali jsme mu pane Bartoško, ale Barťák, to je přezdívka, která už přezdívka jako upravené, to jméno to už se táhlo dávno. A s paní doktorkou, já jsem sem přišel, všichni říkali paní doktorka, tak já jsem taky říkal, myslím, že to vlastně způsobil pan Bartoška, že on takhle oslovoval lidi a jí říkal paní doktorka, tak trošku si z toho dělal legraci, ale vím, že tady jednou jsem někdo nastoupil nově a úplně měl jako strach, si říkal, co to je za partu hypochondru nemocných lidí, protože všichni říkají, jdu k doktorce, já jdu za doktorkou nebo jsem u doktorky. A ten člověk dotyčnej si to nespojil a měl pocit, že jsou to jako věci, které jsou spojeny s nějakými jako lékařskými zákrokama. Tak paní doktorka byla velmi přísná, měla samozřejmě velký respekt. A my jsme s ním mluvili a oslovovali jsme ho panem Bartoškou, ale samozřejmě pro všechny ten termín s technikou z Barťa, který byl.
9: Mám pocit, že škola má dva úkoly. Naučit člověka dávat důraz na předložky, aby mu bylo rozumět a hlavně, aby měl to divadlo rád. A to myslím, ta Janáčková akademie udělala, protože bez toho se divadlo nedá dělat, což se člověk přesvědčí, když pak jde na oblast. A za jakých podmínek to divadlo dělá, za jaký peníze to divadlo dělá. A my, když jsme přijeli do Ústí, tak jsem řekl, tohle je město a ještě východní Berlín by se k tomu dal přiřadit, kde se dá spáchat sebevražda. Strašně depresivní, smutný město a já dneska, když na to vzpomínám, tak jsem nezažil krásnější 4 roky u divadla, nežli bylo Ústí nad Labem.
8: On měl strašně samozřejmě vyvinout tu sociální inteligenci a já jsem měl hrozně rád. On říkal, že pro některý ty lidi on trošku dělá toho šaška, že může říct některé věci, které by jiní si netroufli vůbec říct, a on s takovým humorem to řekl. Ale on měl jednu mimořádnou věc, která mě nikdy nepřestala. On věděl naprosto přesně, kdy lidem má projevit respekt a kdy si může dovolit být takový jako na té lehčí vlně. A to je věc, která se nedá naučit, to musí být jako v genech. On měl několik věcí, které si člověk uvědomuje a které mě chybí teďkon strašně, když on tady není už, že my jsme spolu trávili hodně času, my jsme jezdili společně na dovolené a tak dále. Přestože jsme furt si udrželi ten vztah, jako, že já jsem mu furt vykal, on byl ten hlavní šéf, ale vždycky tě překvapily věci třeba, že on říkal, že pro ně jedno z nejšťastnějších období v životě bylo spojený s Ústím nad Labem, kam šel po škole, vlastně v té největší jako nouzi, kterou měli, a to, a říkal, že to bylo to obrovské svobodné místo, které kam oni poslali komunisti, Evalda Šorma a tyhle ty výrazné osobnosti českého divadla, přišli nám, ty si vybrali tyhle ty mladý kluky z Brna, to v něm furt zůstávalo. On si uvědomoval tyhle ty věci, které chtěl, a snažil se jich jakoby dosáhnout, že v té nouzi vlastně on byl tehdy nejsvobodnější a nejvíc tvůrčí. On potom pak už hrál v těch seriálech a filmech, které už mu to nic moc jako neříkalo, ale to byly taky věci, které vždycky jsem si uvědomil, že tam on má strašně dobrý to jádro, a on byl to, co říkala paní doktorka, on byl inteligentní přirozeně, ale zároveň i díky tomu, že takhle oni svobodně žili a četli a tak dále, tak měl jako načtené věci, a on strašně moc sledoval politiku, což dneska mě chybí v tom, že já to nechci poslouchat, protože mě to drásá. On říkal, že on je jako masochista, že on si koukal na ty pořady všechny, kdy ty lidi, kteří úplně ho přiváděli k šílenství, tak on se tak jako v tom jako rochnil. On mi dělal takový monitoring každý den, tady vždycky přišel a říkal, Mucho, viděl jsi tohle? A jsem říkal, ne, on, to se musíš na to dívat. A teď mi to odvyprávil, takže já jsem odcházel a furt jsem měl takový jako přehled, co se v politice děje. To teď vůbec nemám. No. On měl velmi dobrý vkus. Měl pár svých jako filmů, které měl strašně rád. Měl rád ty velké americké filmy, které prostě tady nebyly nějakým způsobem dostupné, a sledoval to, a on byl velký fanda, ale nezasahoval do toho. Vím, že on se chodil dívat na české filmy, které se přihlašovaly do soutěže, protože samozřejmě znal všechny ty tvůrce a herce, tak tam samozřejmě jeho názor vždycky byl důležitý, ale když nezná člověk ty souvislosti a celý ten koncept toho programu, tak vlastně nemá moc šanci, jak do toho zasáhnout. Ale u těch českých filmů on samozřejmě se k tomu vyjadřoval a nakoukáno měl.
10: Je o mě známo, že já na svoje filmy nechodím a proto můžu točit další. Je výhoda toho divadla, že ho dělá divák s tebou. Divák ho může to divadlo povýšit a naopak ho může úplně zlikvidovat. To se říká, že hraješ pro švédský svozy. Ty lidi koukají, nevědí, o co jde. Ale je šance, když se ti jeden večer to představení nepovede, že to můžeš zkusit znova. Když to ten biják je brok vystřelený ze vzduchovky, no. A tam se někde spitvoří. Teď záleží, do jakého terče zajede, jestli do měkkého nebo do tvrdého. A obyčejně, když člověk na to kouká, na ten film, tak ať chce nebo nechce, kouká na sebe jenom. Pořád hlídá se, takže mu chybí takový ten komplexní obraz toho, kdy se dá i něco odpustit v tom celku. A najednou člověk v tom okamžiku říká, že teď vím, jak bych to měl dělat a jak se to mělo udělat, ale už to nejde, no.
8: On byl velmi elegantní, pohledný člověk a byl takovým sex symbolem pro generace, a na tohle to on dbal. On měl tu výhodu, že lidi za ním chodili a rádi i se spojovali s ním a rádi ho oblékali. Tady to nebylo obvyklé, to je pravda, že Vary jsou jeden z mála eventů, který má zahájení, zakončení, je opravdu black tie a spousta dalších akcí během festivalu je s předepsaným dress codem a tak dále. A na tohle to on si zakládal, on byl jako takový trendsetter v tom, tam taky jako začal chodit v botách bez ponožek, tak jako hodně lidí tam potom nosilo a tak. A to je pravda, že tohle to on, to lidi vnímali, protože byl jako elegantní a dobře se oblíkal a byl ochoten do toho adekvátně investovat taky. My jsme spolu měli různý taky nápady, které jsme si říkali, že se budou realizovat, ať to bylo tehdy od projektu Negrelliho viaduktu, protože my jsme byli ještě s naším kamarádem Filipem Sirotkem, jsme byli v Berlíně před mnoha, mnoha lety, kde člověk vidí, jak ty viadukty, po kterých jezdí ten S-Bahn, mají každý, má, je to bar, restaurace, má to nějaký svůj život. A my jsme říkali, pojďme to udělat tady z Negrelliho viadukty, tak jsme vymýšleli ty věci. To se nikdy nerealizovalo, protože to bylo příliš nějak složitý. Pak nás zase oslovil nějaký lidi, abychom dělali že existoval nějaký Číňan, který vystudoval tady animaci na FAMU a že by hrozně chtěl dělat animovaný filmy, ale jako s loutkama, takže jsme vymýšleli, že budeme vyrábět pro Číňany s českými animátory filmy a že tím pádem český animátoři budou bohatý a my budeme bohatý a to se nikdy potom nerealizovalo, protože samozřejmě to narazilo na některé věci, ale takových jako nápadů různých jsme měli pár. Já když jsem začal dělat festival, tak ona tam nejezdila pravidelně, ona třeba přijela jenom na jeden víkend. Paní Bartošková pak po čase začala jezdit na celou dobu a celou dobu tam byla s náma. To já věřím, že se nikdy nezmění, dokud paní Bartošková bude mít chuť a rodina, jeho děti tam jezdit. My jsme spolu jako třeba s Jankem v zásadě jako, nechci říct, vyrůstali, ale mě bylo 20, já nevím, kolik bylo, Jankovi 8, 9, 10, když jsme se poznali poprvé, tak oni vždycky byli součástí, ale jak jsem říkal, ty rodiny moje a Bartoškovi, my jsme jezdili na dovolený společně a tak, takže tyhletí roli to takhle bude, věřím i nadále a máme se rádi a víme o sobě a já doufám, že na festivalu oni rádi budou jezdit a byť s tou jako výkonnou věcí už do toho nějak jako nezasahují.
9: Tatínek byl chemik, maminka byla úřednice. Jediný děda Bartošků, to byl dřevorubec na Vysočině, hrál na křídlovku, tak tam možná trošku tohleto, ale v 10 letech jsem v Pardubicích, Pardubické divadlo inscenovalo s režisérem Jernekem inscenaci Anny Kareniny a dělali, dneska se mu říká casting, ve škole na syna Anny Kareniny Seriožu. A já jsem to tenkrát udělal s Blankou Bohdanovou, jsem hrál toho Seriožu. A teď, když jsme se kdykoliv, nebo kdykoliv se dneska potkáme, tak ona říká, ne, běž pryč, nechci tě vidět. Protože vlastně já jsem její takový zrcadlo, kdy jako 10letý dítě jsem s ní měl postelovou scénu, kdy mě ukládá a loučí se se mnou na dobrou noc. A já jsem se vlastně na školu dostal díky Švandové, ano. Jana Švandová se mnou chodila na gympl v Pardubicích, já jsem byl v Brně na vojně, Švandová byla v Brně v prvním ročníku na JAMU. Potkali jsme se, co tady děláš, já tu studuju, já tu sloužím. A tak pojď s náma na víno a takhle jsme se dali dohromady. A najednou mě přišla přihláška na pohovory a já říkám, co to je za nesmyslník, a já jsem si nikam nepodával. Ale říkal jsem, dobrý 3 dny volna, tak jsem tam šel. A je pravdou, že jsem dělal pohovory a Vlasta Fialová říká, a vy jste teď byli na nějakém vojenském cvičení? A říkám, no, my jsme byli na cvičení. A říká, aha, dobře. Nic, střih časovej, vzali mě na školu. A Vlasta Fialová říká, ale vy mluvíte pořád stejně. Já říkám, jak stejně? No, vy máte nemocný hlasivky. To kdyby jsme věděli, tak jsme vás na tu školu nevzali. A já tohle vyprávím Marušce Rotrový, s kterou jsem nachrochtal tu písničku Klíč ke štěstí a ona říká, tohle ti řekli, ty máš takovej hlas, že bys měl v rádiu hlásit katastrofy.
11: Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla

0: jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé. Znáš každý
1: chrám. My jsme měli jedno období docela těžký spolu. To bylo, když měl pan Bartoška tu první rakovinu, z který se dostal. A já jsem vlastně poprvé zažil někoho takhle blízkého, kdo si tou léčbou rakoviny, tou chemoterapii prochází a to si člověk uvědomí, jak je to nějak náročný a jak to s tím člověkem samozřejmě zamává. A často říkají, že ty lidi hodně bojí s těmi jako lidmi, kteří jsou blízko nich. A bylo období, kdy my jsme vlastně tady, jemu nebylo dobře a byli jsme v permanentním konfliktu, že něco bylo jinak, než on si přál, jsme potom si říkali, že tohle to nedává jako smysl, abychom vlastně furt takhle spolu bojovali. A myslím, že jsme se dostali oba dva na nějakou hranu, kdy jsme si řekli, jestli to stojí za to pokračovat nebo ne. A vlastně, aniž bychom si to někdy takhle řekli, tak jsme oba dva věděli, že jo. A pak už se to zase jakoby srovnalo a bylo taky s tím, že on se vyléčil a dostalo to všechno takový zase zpátky. Ten rozměr, který to mělo předtím, ale nějakou dobu to trvalo a nebylo to příjemné. On miloval ten festival, miloval obecně lidi a tu atmosféru. Jeho to nesmírně jako nabíjelo, takže tam po chvíli člověk vůbec si neuvědomil, že čím si předtím prošel a pak zase po festivalu to na něj dopadlo, ale během toho festivalu si člověk ani neuvědomil, čím on si procházel, ale myslím, že z těch lidí, on, že on nám říkal děti a opravdu on se tak těm lidem, kteří pracovali, vždycky choval, že záleželo mu na nich, staral se o ně, aby dostali, když bylo jakýkoliv potřeba nějaké lékařské péče, ale nejenom pro ty lidi tady, ale pro rodiny a tak dále, tak to on se jako nesmírně staral a fakt to bral jako ne, bylo to bez ní. Možná jako kliše, ale tak jako byli jsme taková velká familie. My jsme samozřejmě potom, když přišli investoři do festivalu, zašlo to bopna, tak už to bylo trošičku jako jiný, ale tak jak to bývá, no. Byl mu 78, když zemřel a už to tak jako zase bylo cítit, že prostě přichází ten jiný čas, ale do poslední chvíle věřil, že na festivalu bude a do poslední chvíle jsme řešili věci jako, takže byl plně jako informován. Bylo to pro něj strašně důležitý. Jsme tak cítili, že to takhle má být. My jsme to i vysvětlili všem těm našim investorům a tak dále a vlastně všichni to pochopili, protože tady není v Čechách člověk, který by mohl být místo Jiřího Bartošky prezidentem festivalu, ale to právě dané tím, že on nebyl jenom tváří, on byl ten, který ten festival tehdy zachránil, ale sám ho jako dlouho vedl i po té stránce obchodní, řekněme, aby to byl funkční model, takže nikdo z nás jako vůbec jsme neuvažovali ani na vteřinu, tady někoho nenapadlo, že by chtěl do této pozice jít. Pro nás ta pozice byla spojená s Jiřím Bartoškou, ale jsme cítili, že to má zůstat a věřím tomu, že a i podle těch reakcí, které k tomu přišly, že to rozhodnutí bylo správné, protože tehdy festival, když pan Bartoška sem přišel, tak ten festival samozřejmě zdaleka nebyl v té pozici, v které je dneska. A bylo potřeba, aby přes tu svoji osobnost a tvář přitáhnul pozornost k filmovému festivalu v Karlových Varech. Dneska filmový festival v Karlových Varech je dostatečně veliký a nepotřebuje mít tady jednoho člověka, který by na sebe tu pozornost poutal. Takže role Jiřího Bartošky a role prezidenta Karlovarského festivalu by měla zůstat s ním.
2: Chci tady na tomto místě číst nějaký projev?
3: Nechci.
2: Nechci. Chtěl bych se s Jirkou rozloučit prostě. Chtěl bych se s Jirkou rozloučit prostě lidsky, jako kamarádi. Jako s kamarádem.
3: Vlastními slovy.
2: Vlastními slovy.
3: Jirka
4: věřil dabingu.
2: Jirka věřil bingu.
3: Věřil dabingu.
2: Dabingu, Jirka věřil dabingu.
4: A věřil, že ti, co přijdou...
2: A věřil, že ti, co přijdou po něm.
4: Ti skvělí technici ve studiu.
2: Ti skvělí kluci ve studiu, technici.
4: Budou rozdávat.
2: Budou rozdávat radostnou radost.
3: Ponese dál velký odkaz dabingu, velký odkaz dabingu, odkaz dabingu a umělce a člověka.
2: Bingo.
3: Jeho šlépějích.
2: V jeho šlépějích.
4: Je pro nás krádež.
3: Podsta kráčet. Prosím tě, nerušně.
5: Tady jsi v krematoriu, vrať se do sálu.
2: Nerušně, prosím tě. Tady jsi v krematoriu. Vrať se do sálu.
1: To přátelství, kterými jsme jako měli spolu, jo, že jsem měl tu možnost jeho poznat, což samozřejmě, kdybych byl debil, tak by se mnou nebyl. To jako je patrný, ale jsem strašně rád, že, a to se netýká jenom mě, to je Karel, to je Linťák, že jsme dostali tu příležitost vedle něj ty věci dělat. On nám dal skoro úplnou volnost do toho zahraničí. Samozřejmě možná, kdyby on byl plně mluvící anglicky, tak by tam jezdil a bylo by to jiný. On tohle to chápal, že to prostě tam je jenom potom odkázaný stejně na nás, tak my jsme spolu jezdili xkrát do Ameriky, ale byly to cesty za Madeleine Albright, bylo to hrozně důležité, ale pak to nechal nás, říkal, jo, kluci, máte moji důvěru, což vlastně zpětně je úžasný v tom, že tohleto on v nás rozpoznal, že to takhle bude správně a že nám ten prostor dal, což je jako mimořádná věc. On někdy z nikoho si nedělal nic víc, než by bylo potřeba. On měl jako srandu z některých těch lidí, měl srandu z hloupých lidí, kteří se přetvařovali a snažili se být jako důležitý. A on měl tohleto, obrovskou lehkost. A ta lehkost je to, co mě bylo blízký a co jsem se vedle něj učil. Naučil jsem se spoustu věcí. On mi třeba říkal, těch jednání mi vyčítal před mnoha lety, že jsem čitelný moc, že poznat, co si myslím, že takhle nemá být. A ta lehkost a ten pohyb v tom, že jako všichni jsme si rovní a to je potřeba vidět, tak to je strašně důležitý pohled na svět a nebrat se příliš vážně, protože je potřeba na ten svět nahlížet trošku s takovou lehkostí. Ne?
6: Na Jiřího Bartošku v Úžasných životech vzpomínal výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Krištof Mucha. Pořad připravil Marek Mojžíšek, v pořadu zazněly ukázky z filmu Anděl Páně a také ze seriálu České televize Dubbing Street.

0: Hrozivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Lucy trpí záhadnou nemocí.
2: Slečna patrně ztratila velké množství krve.
3: Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela.
2: Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti.
0: A zdá se, že speciální léčba zabírá.
4: Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Už mě nemusí nikdo hlídat.
1: Hrabě Drákula.
0: Druhý díl kultovního hororu Brema Stokera.
1: V neděli ve 20 hodin.
0: Na dvojce.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: A pro ty nejbližší chvíle tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stopy, fakta, tajemství. Fenomén UFO, tedy fenomén neidentifikovatelných létajících předmětů, vzrušuje už desítky let laickou i odbornou veřejnost po celém světě. Někdo tady vidí poselství jiných světů, přesně řečeno mimozemšťany. Jiný je přesvědčený o nějakých tajných výzkumech velmocí, zejména Spojených států amerických. A teď si představte, že tyto takzvané létající talíře mohly mít přes řadu oprávněných námitek opravdu reálný základ. Ale co společného s tím má i naše země?
6: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. UFO. Neidentifikovatelné létající předměty.
7: Před sebou mám pozoruhodný dokument. Je to jedna pasáž deníku někdejšího pilotního žáka Luftwaffe Hanse Mayera. Zápis je označený datem 11. srpna 1945.
6: Ozval se vysoký kvílivý zvuk motoru a talíř se velmi lehce vznesl a pak se vydal jihovýchodním směrem. Měřil v průměru asi 6 metrů a uprostřed měl malou kabinku kapkovitého tvaru.
7: Dodám ještě, že ten podivný létající disk spatřil Hans Mayer v Praze. A právě někde tady, kde se zrovna teď nacházím, na letišti Kbely. Nejsem tu sám. Se mnou je tu publicista a muž, který se tematikou neznámých létajících strojů dlouhodobě zabývá a napsal na to téma i řadu knih. Je to inženýr Petr Vokáč.
8: Přesně před námi je těch 5 hangárů tam vzadu, jo. A tady to je místo, kde se konal první start diskového aparátu.
7: Zní to neuvěřitelně. Létající talíře nad Prahou. Je vůbec možné, aby fenomén UFO, který leckdo považuje za dílo mimozemšťanů, měl své předchůdce zrovna v naší zemi? A měli snad létající talíře a jiné tajné zbraně německým nacistům pomoci vyhrát druhou světovou válku? Více mi o tom řekne publicista, inženýr Ivan Mackerle.
9: Skutečně se říká, že vyráběli tzv. Flugscheibe, což byly jako letající talíře s kolmým startem. Mezi záhadology a mezi ufology kolují fantastické zprávy o tom, že bylo vyrobeno až 40 talířů typu Haunebun, které měly průměr 20 až 40 metrů. Až byly poháněny zázračným motorem rakouského vynálezce Schaubergera, který rušil gravitaci. Samozřejmě to, kdyby byla pravda, tak dneska po těch 60 letech po válce už by se ten princip dávno využíval.
7: Z některých archivních dokumentů lze zjistit, že v době nacistické okupace probíhal u nás utajený projekt, na kterém pracoval jistý inženýr Rudolf Schriever. Jeho jméno má mezi zasvěcenými kruhy skvělý zvuk. Šlo o prvotřídního zkušebního pilota a zároveň i o konstruktéra nových typů letounů. Většinu času působil v Chebu. Mimochodem, podle legend se právě pod Chebem nacházela obrovská podzemní továrna, a vlastně zároveň i výrobna těchto létajících talířů, včetně archivu. Dokonce se o tom zmiňuje i patron českých záhadologů, doktor Ludvík Souček.
6: Z knihy Ludvíka Součka Tajemství jantarové komnaty. Nesehnali jsme nikoho, kdo by nám o válečném provozu továrny řekl něco podrobnějšího. Vznikla 40. roku, měla 8 prostorných hal a vlečku na letiště. Ředitel, zarytý nacista Georg Sander, důvěrný přítel zloducha českého pohraničí Konráda Henleina, před květnovou revolucí utekl. Zbyly nám jen ty rozvaliny. Další pátrání však přinesla úspěch. Fabrika Flugzeugwerk Eger měla být jen velkorysou vábničkou na spojenecké letce. Měla je vyprovokovat k náletu. Úspěšné bombardování pak mělo být pro Němce zárukou, že se něco takového nebude už nikdy opakovat. V podzemí byla totiž 8-patrová továrna, jedna z největších v celé Evropě, daleko větší než proslulá Dora vyrábějící raketové zbraně V1 a V2. Narazili jsme na jeden z vchodů do horních pater přímo pod březovým háječkem. Tamtudy měly být hotové výrobky dopravovány nahoru výtahem, maskovaným kioskem a dál vlečkou na letiště.
7: Má další cesta povede tedy do Chebu za Lučkem Matějčkem, pilotem a leteckým historikem, který po tajemství chebské podzemní letecké továrny pátrá už několik desetiletí a napsal o tom i zajímavou knihu Chebská křídla. Potkáváme se, což je symbolické, právě na chebském letišti.
10: Tady musel lítat samozřejmě i inženýr Schriever, protože ten byl v Chebu od roku 40 do konce roku 42 nebo začátku 43 hlavním pilotem téhle továrny.
6: Z knihy Luďka Matějčka Chebská křídla. Prvním šéfpilotem továrny se stal brémský pilot a konstruktér, absolvent Pražské univerzity, kapitán inženýr Rudolf Schriever. Právě v jeho osobě je možné spatřovat reálné jádro pozdějších spekulací spisovatele Ludvíka Součka a dalších o tajném chebském výzkumu a výrobě létajících talířů. Schrieverovy práce při výzkumu a konstrukci letadel s rotačním kruhovým křídlem opravdu něco takového připomínaly. On sám ve svém životopise uvádí, že první návrhy a vyzkoušené modely opravdu vznikly v době jeho chebského působení.
7: Svého času dostal Luděk Matějček od města Cheb finanční grant. Mohl tak i se svými přáteli a s moderní technikou dokonale propátrat zdejší podzemí. Cíl byl zřejmý – zjistit, zda tu opravdu existovaly výrobní prostory. Jedna z probádaných částí podzemí má vchod přímo z okraje rozjezdové letištní plochy. Sestoupení

0: halu, kde pracoval. Zbyly tam výstražné tabulky. V posledních týdnech války nacisté pracně zasypali všechny vchody i větrací šachty. Část objektů vyhodili do vzduchu a dolní patra zatopili vodou. Pod hladinou prý zůstala část zařízení, které Němci nestačili demontovat a odvést. Objevili jsme však něco jiného, co nás tenkrát zajímalo ještě mnohem víc. V patře, kde se halami rozlilo to černé jezero, se zbíhalo do zvláštní místnosti několik podzemních chodeb. Většinou byly ražené nedávno a narychlo bezpořádné výdřevy. Každou chvíli to v nich zarachotilo a zahřmělo, jak padaly balvany a pod váhou nadloží praskaly stojky. Chodby ústily do východů tak důmyslně maskovaných, že je určitě vymýšlel ženýní génius. Do studně, do jímky s močůvkou, za pec nenápadné chaloupky. Zkrátka vždycky tam, kde by nikoho ani ve snu nenapadlo hledat.
1: Luděk Matějíček a jeho přátelé pracovali i s pomocí moderní techniky, včetně georadaru. Prokázali existenci podzemních kolektorů, včetně dalších prostor. Šlo mimo jiné o 10 až 15 místností. Nicméně výrobní haly to nebyly, tedy žádná podzemní továrna. Že by se tedy guru českých zoologů a příznivců sci-fi Ludvík Souček přece jen mýlil, jenomže jeho znalosti zdejšího prostředí vyvolávají dodnes otazníky. Příklad. Souček charakterizoval chebskou továrnu jako soubor 8 hal, což se v žádné literatuře neuvádí. Ani se to uvádět nemůže, protože po náletech koncem války byla část těchto hal rozbořena a nikdo tedy nemohl zjistit, kolik hal tu vlastně bylo. Těžko říci, k jakým utajeným dokumentům se doktor Souček, jeho život byl plný záhad, vlastně dostal. V každém případě si své tajemství vzal s sebou do hrobu. Stejně jako již zmíněný Rudolf Schriever. Něco málo se ale z jeho chebského působení přece jen uchovalo. Pár jeho nákresů. Libor Matějíček mi jeden takový nákres nyní ukazuje.
2: To je Schrieverovo konstrukce, skica vlastně návrh, jak vypadal ten jeho létající talíř.
3: Tam skutečně stojí člověk, to je kupule,
2: ano,
3: že jo?
2: Ano, ano, tam je pilot nakreslený, jak stojí u nějakých ovládacích pák v centru toho prstence. Evidentně je vidět, že tady ten prstenec měl něco jako lopatky, které se nakláněly.
1: Takže Rudolf Schriever, který na vývoji létajících, řekněme, laicky talířů, v Chebu opravdu pracoval. A co víc, jeho model se nápadně podobá tomu, co už popisoval zmiňovaný pilotní žák Luftwaffe Hans Meyer.
3: To je to doslova píšete v té vaše knižce, že to byly létající modely neortodoxních letounů s kruhovým rotačním křídlem poháněné malými raketovými motory.
2: Ano.
3: Takhle, že jo, to
2: ano,
3: bylo.
2: Ano, čili ty raketové motory byly na obvodu toho prstence a dávali tomu prstenci rotační pohyb.
1: Inženýr Rudolf Schriever působil v Chebu do roku 1943. Poté odešel do Prahy. Pokud tedy vezmeme v úvahu svědectví pilotního žáka Hanse Meyera, podařilo se mu postavit létající disk během necelého jednoho roku. Jenomže může být svědectví někdejšího pilotního žáka věrohodné? Neexistuje ještě další svědek, který může svědectví potvrdit, jak se říká, z očí do očí? Jak za nějakou dobu zjistím, ten svědek opravdu existuje. Jmenuje se Karel Urban a žije nedaleko Plzně. Jedeme za ním společně s inženýrem Petrem Vokáčem. V roce 1945 bylo panu Urbanovi 15 let. Učil se elektromechanikem. Létající disk viděl i se svým bratrem. Tvrdí, že to bylo v březnu 1945. A pozor, bylo to ve Kbelích.
4: Tady jsme seděli a koukali jsme přes ty pole takhle směrem k tomu proseku a k těm letňanům a najednou to tam jako za těma topolama vlítlo nahoru, pomalu, žádnej kvalč. A takhle to udělalo tadyhle kolečko nad těma polama, takže my jsme to viděli tak jako v polovině těch polí. Tady z toho se to zase vrátilo na ty hangáry, chvíli to tam čumělo takhle ve vzduchu nad těma střechama, no a potom se ten zvuk těch motorů začal zvyšovat, pískalo to, až už to nebylo skoro slyšet a najednou se to vzneslo pryč a bylo to pryč.
3: Takže ono to stálo normálně ve vzduchu, jo, chvilku?
4: Normálně to levitovalo, stálo to ve vzduchu. Bylo vidět, že tam někdo sedí, protože tam bylo světlo a on byl osvícený.
3: Že bylo ve světle?
4: Jo.
1: V zápětí pan Urban zajede do svého domu, aby přinesl malý obrázek. Kresba připomíná létající talíř.
3: To jste maloval vy, jo, tohle?
4: No, tenkrát, no.
1: Pan Urban pak ještě dodal, že zvuk tohoto letounu byl prý úplně jiný, než vydávali běžné letecké motory, které, vzhledem k tomu, že pan Urban žil v dosahu letiště, do té doby slyšel. Obracím se pak na přítomného pana inženýra Vokáče. Jak by on tohle všechno posoudil?
5: No to mi připadá věrohodný, protože pan Urban to viděl v roce 1945 a nakreslil to, co viděl. A v roce 1945 se přeci vůbec o letajících talířích nemluvilo, nebo o UFO, jak chcete. Pan Urban mluví o divném letadle, nebo letadle, které místo křídel má plochu, má disk.
4: Bylo to kulatý.
0: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
1: Na konci války už přestala být Praha před bombardováním bezpečná. Při jednom z ničivých náletů amerických letounů zahynul najednou přes 3000 Pražanů, včetně matky a bratra pana Urbana. Nacistické Německo mělo své dny sečteny. Rudolf Schriever stihl opustit Prahu ještě před osvobozením. Včas se dostal k Američanům. Co se vlastně stalo s jeho plány, případně s hotovými létajícími disky, to nikdo nevěděl. Ukryl je, nebo je chtěl zničit. A pak přišel rok 1953 a článek v západoněmeckém listě Welt am Sonntag, ve kterém někdejší vrchní inženýr Georgi Klein, odpovědný za leteckou výrobu v protektorátu Čechy a Morava, veřejně přiznal, že se na konci války vyráběly v Praze létající disky a mluvil také o výsledcích zkoušek. Pro svět to byl šok, jak ostatně vypráví inženýr Ivan Mackerle.
6: Že teda byly úžasné ty zkoušky, že prej to flugscheibe, ten letající disk, během 3 minut vystartoval nebo vylečil do výšky 12 kilometrů a potom se pohyboval horizontální rychlostí 2200 km za hodinu, což je teda vlastně 2 machy, což vypadá teda, že to je skutečně, jestli to je pravda, ale zdá se mi, že teda to je nemožné, tady ta věc.
0: Z knihy Rudolfa Lussara Zbraně a tajné německé zbraně druhé světové války a jejich další vývoj. Létající talíře, podšálky krouží od roku 1947 přízračně kolem světa, objevují se z nenadání tu i onde, přilétají a mizejí dosud neznámými rychlostmi a s plameny kroužícími po okraji disku. Jsou zjišťovány radary, pronásledovány stíhačkami. A přesto se nepodařilo dosud žádný létající talíř ani identifikovat, ani dostihnout, ani sestřelit. Svět, a to i odborný svět, stojí před zdánlivou záhadou nebo před technickým zázrakem. Jen zvolna proniká skutečnost a pravda, že němečtí badatelé a vědci učinili za války první kroky k létajícím talířům, a tyto přístroje hraničící se zázrakem postavili a vyzkoušeli. Podle potvrzených údajů odborníků a spolupracovníků byly první projekty nazývané létající kotouče zahájeny v roce 1941. Plány přístrojů pocházejí od německých expertů Schrievera a Habermola.
1: Georgi Klein v článku ještě uvedl, že tento létající disk stihli jeho podřízení na konci války včas zničit. Vrátíme se ale k Rudolfu Schrieverovi. Společně s dalšími špičkovými leteckými odborníky, mezi něž patřil například i konstruktér smrtících raket, které zabíjeli civilisty po celé okupované Evropě, Wernerem von Braunem, se ocitl ve Spojených státech amerických. Šlo o akci zvanou Paperclip. O co vlastně šlo? Ptám se Libora Matějíčka.
7: Operace Paperclip byla operace, na základě které se shromažďovaly významné mozky. Tito lidé byli převezeni do Spojených států a tam jim bylo umožněno v podstatě pod dohledem pracovat dál na svých konstrukcích.
1: Tady se objevuje záhada. Zatímco třeba Wernher von Braun se v Americe stal prominentním vědcem, aby později jako vedoucí vesmírného projektu Apollo dostal Američany na měsíc, Shriver se zhruba po 4 letech vrací ze Spojených států amerických zpět do Německa. A nikdo nevěděl proč. Tato skutečnost vyvolává různé spekulace, což ostatně potvrzuje i Libor Matějíček.
7: Jestliže někdo je letecký konstruktér, zajímá se o letectví celý život, to je prostě srdeční záležitost, od toho se nedá utéct. A tenhle člověk se po návratu ze Spojených států stal obyčejným šoférem u americké okupační správy. V té Americe se muselo podle mýho názoru něco stát, co vlastně toho inženýra Shrivera vyřadilo z veškeré další činnosti v oboru letectví.
1: A další zajímavost. Zrovna v době, kdy Shriver pracuje ve Spojených státech, se v této zemi objevují první svědkové, kteří nad pouští Nevada viděli létající talíře. Byly to snad jeho stroje? I tohle může vést ke spekulacím. Inženýr Petr Vokáč má na to svou poněkud osobitou teorii.
5: No a to byla fantastická kamufláž, protože se objevili mimozemšťani, létající talíře, něco, co tady nebylo. No a když jsou to mimozemšťani, ty můžou všechno, ty umí všechno, tak tohle to se mohlo vyrábět dál. Lidé říkali, viděli jsme takové divné létající talíře.
1: Podobnou teorii jako pan inženýr Vokáč má například i soukromý badatel Jiří Klinger.
8: To je známá věc, v 47. jak spadl ten talíř Roswell. Otázka je, jestli vůbec spadnul, že jo? Otázka je, jestli byl sestřelený, jestli to bylo nouzový přistání, jo, to nikdo neví. Fakt je, že Spojené státy začaly mlžit, začala studená válka.
0: Z knihy Rudolfa Lussara Zbraně a tajné německé zbraně druhé světové války a jejich další vývoj. Habermoll a Shriver zvolili široký prstenec otáčející se kolem pevné kupolovité pilotní kabiny a sestávající z pohyblivých segmentů, které mohly zaujmout vhodnou polohu podle toho, zda přístroj startoval nebo letěl vodorovně. Další konstruktér Miethe vyvinul kotouč podobný disku a o průměru 42 metry s přestavitelnými tryskami. Shriver a Habermoll, kteří pracovali v Praze, startovali dne 14. února 1945 s prvním létajícím talířem a dosáhli ve 3 minutách výšky 12 000 metrů. Rozsáhlé předběžné pokusy a výzkumné práce byly nezbytné, než se mohlo přistoupit k realizaci. Vzhledem k rychlosti a mimořádnému tepelnému namáhání bylo nutné nalézt vhodné materiály, které by vzdorovaly žáru. Vývoj stál miliony a před koncem války byl těsně před samým závěrem. Na konci války byly sice 2 existující modely zničeny, ale závod ve Vratislavi, kde pracoval vzpomínaný Miethe, padl do rukou Sovětů. Ti odvezli všechen materiál i odborný personál na Sibiř, kde práce na létajících talířích úspěšně pokračovala. Bývalý německý konstruktér Miethe je ve Spojených státech a vyvíjí, pokud je známo, létající talíře pro Spojené státy a Kanadu. Americké letectvo dostalo před lety rozkaz nestřílet na létající talíře, což je znamením, že jsou také americké létající talíře, které nesmějí být ohroženy.
1: Byla už řeč o tom, že v podzemí chebské továrny měl být ukrytý rozsáhlý archiv. Možná tam mohly zůstat i nějaké Shriverovy poznámky. Co se s tím archivem vlastně stalo? Ptám se Libora Matějíčka.
7: Když továrnu obsadili Američani, tak asi 1 nebo 2 měsíce byla úplně nepřístupná. Tady byl zabráněný přístup komukoliv, potom byl přístup uvolněný a až teprve někdy v 50. letech, kdy se tam začaly usazovat jednotlivé firmy, aspoň do těch zbytků, které po těch náletech zůstaly a částečně se opravily, tak potom se vyvážel i ten archiv a zacházelo se s ním takovým způsobem, že prostě se to, co se tam v tom archivu našlo, sypalo do jam, které zbyly po bombách a na to se sypaly trosky, takže ten archiv se nachází všude kolem.
1: Rudolf Shriver zemřel krátce po návratu ze Spojených států amerických. Bylo to náhle a bylo mu pouhých 44 let. Leckdo se dnes může ptát, pokud Američané létající talíře opravdu vyráběli a zkoušeli, proč je nikdy nevyužili v bojovém nasazení a proč o nich dodnes oficiálně mlčí. Na to se ptám inženýra Petra Vokáče.
5: Já mám dojem, že protože byly tryskové motory, ty byly rychlejší a byly vrtulníky, ty uměly stát na místě. A tahle ta technika, možná, že někde těžko říct, jestli se vyvíjí dál, ale jako kdyby se pro tu válečnou technologii nehodila.
1: Otazníky zůstávají a zřejmě se už nikdy nedozvíme ani to, jestli létající talíře, známé jako UFO, o nichž mnozí tvrdí, že jsou mimozemského původu, nejsou vlastně napodobeněny toho, co Rudolf Schriever vymyslel kdysi v Chebu a v Praze. Badatel Jiří Klinger v té souvislosti říká.
8: Myslím si, že ty talíře jako jsou překonaný, ale já bych byl pro toto zkoumat dál. Je tam taková mezera, takový vákuum v té historii. Jo? Ta historie, hlavně ty druhé světové války, má těchto černých děr spousty.

Tak tedy končí další díl cyklu Stopy fakta tajemství s podtitulem UFO nad Prahou. Na pořadu dále spolupracovali režisér Vlado Příkazký, mistr zvuku Tomáš Kzelhofer, Jitka Borkovcová a Dan Moravec.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Zlaté časy s Václavem Koptou.
4: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají zlaté časy a od mikrofonu vás zdraví váš pravidelný průvodce Václav Kopta. Na úvod, jako vždy, krátké zamyšlení na dané téma, tedy na slovní spojení zlaté časy. Ono v sobě totiž ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie a nebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev. Holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně. V kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu. A v písničkách tam se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli. A jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Tak tedy vítejte ještě jednou ve zlatých časech Václava Kopty. A protože dnešní výběr písní i mého povídání bude tak říkajíc monotematický, bude tomuto výběru odpovídat i následující přísloví. Totiž celé dnešní zlaté časy budou o vodě. Přísloví, které vám teď povím, je z Indie. Sebemenší kapka vody, která se spojí s oceánem, nikdy nevysychá.

Julita Čeřevská a také Frank Sinatra. Krásné hlasy, co říkáte. Tito dva zpěváci se postarali o hudební úvod dnešního speciálu, tedy vodního speciálu Zlatých časů. Je to neuvěřitelné, ale možná, že i vy teď slyšíte, že za okny šumí déšť. Nádherný, intenzivní, silný a velice svěží déšť. Možná, že dnešní díl Zlatých časů poslouchá i svatý Petr, protože tuhle úžasnou kulisu možná vytvořil, aby mě potěšil. A vás možná taky trochu. Ono s tou vodou je to v poslední době hodně složité. Pořád se skloňuje buď její zoufalý nedostatek, anebo když už tedy zaprší, tak víme to všichni dobře z vlastní zkušenosti, že se přižene taková čina, že nejvíc práce pak mají zaměstnanci pojišťoven, hasiči a další složky integrovaného záchranného systému. Já si nemůžu pomoct, ale když si vzpomenu na své dětství, nemůžu si vybavit tak vysoký počet přívalových dešťů a ty strašlivé letní bouřky. Když jsme byli jako děti, zejména tedy v Libochovicích, obdařeni deštěm během letních prázdnin, vzpomínám si na to zvláštní vzrušení, kdy nám maminka obula gumáky a vyrazili jsme s kamarády do ulic a úplně nejvíc nás bavilo vytváření různých potůčků, různě jejich přehrazování a vůbec ta spousta vody tak nějak logicky splynula s tím předcházejícím suchem a nikdy se, aspoň tedy pokud mi paměť slouží, nestalo nic dramatického. Jakože by se valily ty nekonečné proudy vody obcemi, či že by řeky vystoupily takhle zoufale z břehů. Zkrátka bylo to trochu jinak všechno a v dnešní době všichni s obavou sledujeme tmavnoucí letní mraky a víme, že když už tedy konečně po těch vedrech zaprší, takže se zase budou dít věci. Bohužel to tak je, musíme se s tím smířit a voda stále zůstává silným tématem nejenom tedy národohospodářů a hydrologů, ale pořád je a pravím Bohu díky, velkou inspirací pro muzikanty, pro básníky a spisovatele. Já jsem pro vás pochopitelně připravil i jeden citát, nebo chcete-li úryvek z díla Karla Čapka, k tomu se dostaneme později, ale jsem rád, že se mi podařilo nashromáždit 10 písní a překvapivě to nebyl vůbec problém se stejným tématem. To jste asi pochopili už hned v úvodu. Slavná píseň Judity Čeřovské Je po dešti, ale i nádherný sonorní hlas Franka Sinatry v písni Old Man River. To jsou poklady, které nashromáždila historie populární hudby v uplynulém století. Čeká nás ještě Hradišťan, Henry Mancini, také Ella Fitzgerald. Nebude chybět ani banjo band Ivana Mládka a tak dále a tak dále. A to spojovací téma je dnes tedy voda. Jsme především hudební pořad, tak se pojďme zaposlouchat do nádherné skladby v podání Jury Pavlici a za doprovodu Hradišťanu. Společně zahrají a zaspívají píseň Modlitba za vodu. Jan Skácel určitě znáte.

Jan Skácel, Jura Pavlica a Hradišťan. Co dodat, prostě nádhera. V roce 1997 v létě jsme byli na turné s kapelou, ve které jsem hrál na klavír a také jsem pro ní skládal písňové texty. Byla to kapela Bluesberry Petra Introviče a já jsem v těch dobách se živil vlastně víc jako muzikant než jako herec a mám vesměs krásné vzpomínky na tuhle etapu svého života, i když to, na co chci vzpomenout teď, vůbec hezké ani romantické nebylo. Byl začátek července roku 1997 a v Moravské Strážnici se konal velký festival trampské a folkové hudby zvaný Zahrada. Byla to ve své době veliká událost, na kterou se sjížděly možná desítky tisíc příznivců folkové a trampské písničky. My jsme tam hrávali pravidelně každý rok a moc jsme se na to těšili, ale tenhle ročník byl poznamenán vodou a o té si přece dnes ve zlatých časech povídáme především. Jenomže, jak jsem říkal na začátku, všeho moc škodí i té vody. Tenkrát totiž pršelo tak intenzivně, že jsem snad do té doby nevzpomenul na to, že bych zažil takhle intenzivní deště. Možná mnozí z vás si také vybaví tu ponurou atmosféru, zejména tedy v oblasti Moravy, kdy řeky, abych to nepopletl, byla to Morava, Odra, určitě také Bečva. Zkrátka všechny ty velké moravské toky, ale i ty malé potůčky se vylily ze břehů a já si doteď vzpomínám na tu intenzitu deště, který ve finále tedy vedl k těm obrovským povodním. Vzpomínáte si určitě i na tragédii třeba obce Troubky, kde zahynulo, jestli se nepletu, snad 9 občanů této vesnice. Byla to strašná tragédie a my jsme všichni poprvé mnozí v životě si uvědomili tu neskrotnou sílu a tu intenzitu vody, která se rozhodne běsnit. Tenkrát se mluvilo dokonce snad o tisícileté vodě. Bylo to strašné a ta atmosféra těch doznívajících koncertů na festivalu Strážnice mi zůstala v paměti asi nejvíc. To spojení radosti posluchačů, nadšení muzikantů s tou zlovisnou kletbou, která jako pověstný Damoklův meč visela v těch černých těžkých oblacích, které nad celou oblastí několik dní vlastně panovaly. Bylo to zvláštní, trochu teskné a i když jsme netušili, že to povede až k takovým tragédiím, přesto jsme opouštěli areál toho strážnického amfiteátru a doteď si vzpomínám, seděl jsem v autě právě s Petrem Introvičem, který řídil a já jsem se na zadním sedadle otočil. Pořadatelé už se chystali předčasně ten festival ukončit, protože ty nánosy bahna a kaluže už neumožňovaly bezpečný pohyb těch návštěvníků a ta zlověstná atmosféra, která doslova visela v mracích, tam je zůstala pod kůží a bude tam už do konce mých dnů. No, nebylo to nic příjemného, vzpomínáme určitě na to všichni. Pojďme si ulevit, tak říkajíc, nějakou hudbou, která by se dala nazvat balzámem. Takovou muziku přece skládal Henry Mancini, který nám teď se svým orchestrem připomene ústřední melodii z nesmrtelného filmu Snídaně u Tiffanyho. Takže Henry Mancini se svým orchestrem a Moon River.

Řekou mého života a mého srdce je jednoznačně Ohře, nebo jak se říkalo u nás doma, Oharka. Ty nejkrásnější vzpomínky na letní prázdniny, které jsem trávil v Libochovicích, jsou jednoznačně spojeny buď s nekonečnými výlety na bicyklu. Mimochodem, moje kolo bylo opatřeno nikoli v řídítky, ale nádherným šedivým volantem z vozidla značky Trabant. Veliký unikát, panečku, kam se hrabe Jan Tleskač se svým létajícím kolem. No a pak čas, který jsme trávili u řeky. Nebo v řece. Měli jsme několik oblíbených míst, buď to byl Libochovický most, ze kterého jsme skákali, někteří šílenci dokonce šipky, to dnes nepochopím, jak jsem se něčeho takového mohl odvážit já při svých závratích, kdy se mi dělá mdlo i na štaflích. No a pak to bylo několik provazů, které byly přivázány postupně na několika kilometrech na březích Ohře. Nejčastěji jsme byli v místě, kde se říkalo od jakživa u Červených. Inu, nedaleké Chmelnice dávali znát, proč jsme tomu tak říkali. Prostě ta půda v okolí tohoto našeho brouzdaliště a koupaliště byla červená, proto ta přezdívka. A tam jsme trávili opravdu hodně času, někdy jsme tam i nocovali. Bylo to romantické místo na cestě mezi Libochovicemi a sousední obcí Dubany. Byli mistři mezi námi, kteří dokázali z toho provazu skákat salta. Pak skupina sebevrahů, kteří vymysleli velice riskantní způsob, jak se dopravit na provaze do vody. Tomu se říkalo obkružák. A byli skutečně šílenci, kteří dokázali naprosto děsivým způsobem jenom těsně minout kořeny, které trčely z toho břehu. Často jsme byli svědky i krvavých epizod, kdy se dotyčný zranil, protože si to špatně propočítal. Ta nasládlá vůně sousedního kukuřičného pole a v kombinaci s tou voňavou řekou, to všechno je koktejl vzpomínek nejkrásnějších. A víte, kdy jsem se v Oharce cítil nejlíp? To bylo v čase, kdy jsme si s manželkou pořídili našeho prvního labradora. Byla to také fena, jmenovala se Viktorka, říkali jsme jí Vicky, a to byl skutečný vodomil. Inu, labradoři ne nadarmo mají plovací blány a vydří ocasy. Je to jejich živel a ve vodě jsou jako doma. A Vicky nebyla naštěstí záchranářský typ, protože vy pejskaři dobře víte, že někteří psi spanikaří, když s nimi jdete do vody a mají tendenci vás zachraňovat. Viktorka byla klidný pes a jakmile se objevila jakákoliv voda, ať už to byla strouha či rozvoděná řeka, bylo jí to jedno, musela skočit do vody. Zkrátka byl to labrador se vším všudy. A takový letní podvečer, kdy jsme spolu vyrazili pěšky z Libochovic, na jednom tajném místě jsem ukryl oblečení a už oděn pouze v plavkách s tímhle krásným psím doprovodem jsme šli 2, 3, někdy i 4 kilometry proti proudu. A tam jsme se ponořili do podvečerní Oharky a jako by jsme splynuli s okolní přírodou, s tím tichem, které se rozhostí každý večer v té hodině mezi psem a vlkem, jsme krásně splývali společně směrem k Libochovicům a byli jsme asi ti nejšťastnější tvorové v celém vesmíru. Protože magie těch chvil, ta se dá těžko zaznamenat, ať už filmem, básní či malbou. To musíte mít v srdci a v duši. A to klidné odfukování labradora plujícího po mém boku a ta nádhera toho soumraku nad řekou, co vám budu povídat, Inu, řeka čaruje. Jsme ve vodním díle, takže i následující skladba bude odpovídat svým tématem. Zaspívá nám Ella Fitzgerald a píseň se jmenuje Cry Me a River, další evergreen.

Stále na Českém rozhlasu Dvojka posloucháte Zlaté časy a já připomínám, že naším dnešním hlavním tématem, tou červenou nití, je voda. Voda se stala inspirací pro celé generace básníků, malířů, filmařů a tak dále. To už jsem říkal v úvodu. Přemýšlel jsem, jaký úryvek či citát bych vybral jako ukázku toho, jak voda dokáže magicky inspirovat třeba spisovatele. Narazil jsem na překrásné stati a eseje od pánů Wericha, Horníčka, Františka Nepila. Nakonec v mém výběru zvítězil, jako už mnohokrát, Karel Čapek. To byl skutečný génius a v jeho vodnické pohádce z knížky Devatero pohádek jsem prakticky našel všechno, co bych vám sám o vodě rád řekl, ale nemám ten dar, jako měl Karel Čapek, protože víte, on dokázal s češtinou pracovat způsobem, který mě fascinuje vlastně i dnes. Ona ta jeho čeština nějak nestárne, je pořád krásná, je košatá, je bohatá a on moc dobře věděl, jak s tímhle překrásným jazykem pracovat. Ostatně posuďte sami. Ona bývala tehdy moc krásná voda, ale byla ještě dočista němá. Ona neměla žádný hlas. Neuměla ještě mluvit. Byla tak tichá a němá, jako je teď, když mrzne. A nebo jako když napadne sněhu a je půlnoc a nic se ani nepohne. A to je takové tichoučké ticho, že ti je až ousko. A tu vystrčíš hlavu z vody a posloucháš, povídá vodník, a tu se ti srdce sevře tím ukrutným tichem. Takové ticho tehdy bylo, když byla voda ještě němá. A on vám ten vodník dovedl tak krásně mluvit a zpívat, že jednomu až srdce skákalo a zase zaplakalo, když zaspíval. Takový to byl muzikant. A proto už není voda němá, proto zní, zvoní, cinká, ševelí a šeptá, zurčí a bublá, šplouchá, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, burácí, řve, ječí a hřímá, sténá a vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo žalu. Od té doby mluví voda všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už ani nikdo nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim rozumějí lidé. Ale pokud nepřišel Arion, ten vodník, a nenaučil vodu zpívat, byla stejně němá jako

Rozmary letního počasí bývají v posledních letech opravdu dosti nevyspytatelné. Znáte to sami. Nejdřív přijde série úmorných veder, kdy okolo 40 stupňů Celsia ničí všechny pozemšťany a ve finále to skončí neuvěřitelnou bouřkou, která smete téměř všechno z povrchu zemského a tím, jak je všechno vyschlé, tak se ta voda ani nestačí vsáknout a mizí v přeplněných kanálech a kanalizacích. No, bývá to někdy dosti dobrodružné, zejména hrajete-li takzvaná open air představení a že jich teda v posledních letech přibylo. Já sám každé léto už mnoho let hrávám i třeba v rámci letních shakespearovských slavností. Už jsem tady vyprávěl o jednom takovém památném večeru na brněnském Špilberku, kdy se přihnala taková bouře. No a pořadatel stále čekal na to, že se počasí zlepší, a tak jsme hráli dál a dál i za deště. Diváci se nám tak trochu zbouřili. Bylo z toho takové tragikomické přetahování se o to, kdy má být takové představení zrušeno. Není to nic příjemného pro herce a už vůbec ne pro diváky, ale je to zásah vyšší moci a s tím se těžko dá něco dělat. Zažil jsem to mnohokrát i na pražské Kampě, kde ta blízkost vody jakoby zdvojnásobila ještě tu urputnost svatého Petra, který se nám vždy takhle snaží dát najevo, že je na čase, abychom to naše skotačení na jevišti ukončili. Ale chci vám teď vyprávět o jednom večeru, který se mi hodně hluboko zapsal do paměti. A myslím, že všem, kteří se toho koncertu v Českém Krumlově tehdy zúčastnili. To bylo v podstatě narežírováno tak, že jsem se domníval, že to je snad záměr pořadatelů či dramaturgie, nevím, jak to přesněji pojmenovat, protože se ten večer dávala Carmina Burana, Karl Orff, všichni známe toto monumentální dílo symfonické hudby s tím mocným motivem s úderem tympánů, a ono to napětí už od odpoledne před tím koncertem nad tím Krumlovem viselo, bylo znát, bylo to cítit, ta voda, znáte to, je někdy cítit, já to třeba poznám, že mě začnou bolet kolena, to je prostě příznak artrozy a také celoživotní vášeň pro koupání a vodu všeho druhu. Inu jsem zrozen ve znamení raka. No, vedou k tomu, že mám takový barometr v obou kolenech a já jsem už odpoledne cítil, že by něco mohlo spadnout, ale že to bude něco tak monumentálního, jako to, co se přihnalo hned v úvodu tohoto symfonického koncertu, to nikdo z nás nečekal. My jako diváci jsme seděli pod hradem tam u toho slavného Krumlovského mostu a hleděli jsme směrem nahoru, kde na těch skalách, jakoby na hradbách, bylo naprosto geniálně umístěné veliké jeviště, na které se pomalu tedy dostavil symfonický orchestr. Speaker uvedl jména dirigentů a solistů, kteří za účelem tohoto slavnostního koncertu přijeli doslova z celého světa. Bylo to vyloženě hvězdné obsazení. Jenomže v okamžiku, kdy už jsme všichni natěšeni se soustředili na první tóny tohoto gigantického Orffova díla, se přihnalo něco tak neuvěřitelného, že se to dá srovnat snad s bouří století. Já nevím, jak to říct jinak. Zkrátka, ta bouře, která udeřila prakticky s prvním tónem Orffovy monumentální skladby, nejdřív začala trhat, tedy ten vítr, který bouři doprovázel, trhat ty obrovské závěsy, ty baldachiny, které kryly jeviště, a ty se začaly snášet jako obrovská motýlí křídla do toho údolí směrem k nám, k divákům. V tu chvíli současně s tím začala i neuvěřitelná průtrž mračen. Hudba stále zněla a dodávalo to těm Orffovým tónům jakousi až hororovou atmosféru. My jsme jak přimražení seděli dole na těch židlích a nevěděli jsme, zda fascinovaně hledět dál na pokračující koncert, který evidentně spěl ke svému ukončení. Ono to nemělo skončit jen tak samo sebou, že někdo přijde a řekne,

A do toho si představte vichřici, průtr šmračen, létající ohňostroj, který v tom dešti tak rychle zhasínal. Bylo to zvláštní, bylo to podivné a kdyby se toho Karl Orff dožil, myslím si, že by to patřilo k jeho nejoblíbenějším produkcím, protože ta hudba se neskutečně umocnila tím vším, co nám příroda nachystala. Byl to zvláštní zážitek, tak jsem rád, že jsem ho mohl v dnešním speciálu o vodě připomenout. Teď si pustíme rovnou dvě skladby, Simon and Garfunkel, Most přes rozbouřené vody nemůže pochopitelně chybět a také taková veselá, optimistická píseň zpěvačky a skladatelky, která si říká Enya a bude to Orinoco Flow. Stále posloucháte Zlaté časy.

Podobné drama jako v Českém Krumlově jsme před rokem zažili s kolegou Poláškem a mojí ženou Simonou během představení Butch Cassidy a Sundance Kid Western z Bohnic v Brně na Kraví hoře. Totiž tam bylo evidentní už od odpoledních hodin, že se na Brno něco žene. Začali jsme tedy hrát a věděli jsme, že pravděpodobně nám svatý Petr udělá čáru přes rozpočet a že budeme muset představení přerušit a diváky poslat domů. Nestalo se tak, protože my na rozdíl od diváků jsme viděli pohyb té frontální oblačnosti a připomínalo to trochu akvárium, do kterého někdo vylil lahvičku černé tuše. Tak moc potemněly ty mraky nad Brnem. Diváci to neviděli, to se všechno odehrávalo za jejich hlavami. My jako herci jsme o tom věděli moc dobře a tak jsme podvědomě s kolegou Poláškem a s mojí ženou zvýšili tempo toho představení a díky tomu strachu z té bouřky se nám podařilo představení, které normálně trvá přes 90 minut, zkrátit asi o čtvrt hodiny, možná skoro o 20 minut. Diváci nechápali, proč tak ženeme, ale ono se to ve finále nakonec přece jenom přihnalo a někteří z diváků byli nuceni, aby tedy zaslechli aspoň poentu celé hry, se k nám v tom dešti přiblížit a my jsme jim to předávali téměř, jak se říká anglicky, face to face, aby věděli, jak celá hra dopadla. Stihli jsme to a přišla taková čina, že hrozilo, že si svatý Petr odnese celou Kraví horu i se zbytkem Brna, včetně nás. Nestalo se tak a já na ten večer moc rád vzpomínám, protože i ta finálová píseň našeho představení zazněla celá a neporušená, i když za doprovodu mocného deště. Ale bylo to tak říkajíc tematické, protože ta píseň je ústřední melodií filmu Butch Cassidy a Sundance Kid a naspíval ji B.J. Thomas. Raindrops keep falling in my head. Určitě ji znáte. Raindrops.

Dnešní speciál celý věnovaný vodě a věcem okolo vody a rozmarů počasí stylově zakončí kdo jiný než Karel Gott s nádhernou verzí Smetanovy Vltavy. Já vám děkuji, že jste věnovali svou pozornost pravidelnému průvodci nedělním dopolednem, tedy pořadu Zlaté časy. I za týden se na vás budu těšit. Do té doby se opatrujte, buďte zdraví, mějte se rádi a za týden zase, přátelé, naslyšenou.

Tak to byl Václav Kopta a jeho Zlaté časy. Poslouchali jste reprízu pořadu. Připomínám, že premiérové vydání vám nabídneme už zítra dopoledne, krátce po 10. hodině. Ovšem dnes v 10 večer vypukne mrazivé léto na dvojce, tedy opět vypukne. A v něm 6. část seriálu podle knížky Josefa Kariky Trhlina. Už za chvíli tady na dvojce.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a v rámci mrazivého léta dvojky vás zvu k poslechu četby na pokračování. Tribeč, magické místo nedaleko Nitry, kde se mísí křesťanská a pohanská mystika. Hory, odkud se nemusíte vrátit. A kdo se přece jen vrátil, ten o svých zážitcích raději nemluví. Na průzkum nebezpečného pohoří se vydává čtveřice mladých lidí. Pustí je Tribeč zpátky? To se dozvíte, pokud přijmete pozvání k poslechu četby z knížky Josefa Kariky Trhlina.
4: Žirany. Zaparkovali jsme u hřbitova nedaleko kostela a vyšli si na krátkou procházku. Mezi kostelem a okolními domy jsme uviděli na úpatí zalesněného kopce kamenolom. Všimněte si té cesty, upozornil nás David. Jak se na ní chcete ztratit? Mezi kamenolomem a vesnicí ležel jen kousek zalesněného kopce a pole. Odhadoval jsem, že by cesta chodci netrvala víc než 10-15 minut. Tak jak se Murgáš ztratil, opakoval David. Mlčky jsme se vrátili k autům a vyrazili do blízkého Jelence. Chtěli jsme projet cestu, na které v roce 1966 našli odstavené auto manželů Belanovičových. Podle Havadorova článku to mělo být 5 kilometrů za obcí směrem k hřebeni Tribeče. Minuli jsme nenápadnou vesničku s krásným výhledem na zříceninu hradu Gímeš a zamířili do hor. Po listím zasypané silnici jsme dojeli na malé parkoviště před polorozpadlým plotem s nápisem Autokemping. Lokalita působila opuštěným dojmem. Necítil jsem se tam dvakrát příjemně. Ty vzdálenosti nesedí, oznámil David. Jaké vzdálenosti? Nechápal jsem. Mělo to být 5 kilometrů za obcí, ne? Ale od středu obce až sem je to jen něco přes 2 kilometry. Kdo ví, jak to tady tehdy vypadalo, oponoval Bežanský. Belanovičovi mohli pokračovat za autokemping. 5 kilometrů od Jelence, směrem k hřebeni Tribeče. Vždyť to už je skoro na opačné straně pohoří, téměř u horních Lefantovců, chápeš? Mia rozložila turistickou mapu a pomocí přiloženého papírku s měřítkem ověřovala Krčilovu úvahu. Má pravdu, potvrdila. Možná jde o nesprávný údaj. A nebo si to Havador stejně jako všechno ostatní jenom vymyslel, doplnil David. Nebo, odsekl Andrej. Jsou 3 hodiny. Nemáme moc času, ale pokud chcete opravdové vzrušo, pojeďme do Zlatna, navrhl Krčel. Zlatno je přesně taková vesnička, která leží pořádně hluboko v horách. Odtamtud se jde na Javorový vrch, že? Poznamenala Mia. Jo, ale na výstup už nemáme čas. Ukážu vám něco jiného. Hory se přibližovaly čím dál víc. Měl jsem pocit, že nás pomalu polikají. Slunce mělo zapadnout až za hodinu, ale v úzké dolině mezi horami už panovalo šero. Sotva jsme projeli kolem cedule s názvem obce, Andrej prudce ožil. Viděli jste to? Ne, co jsme měli vidět? Reagoval jsem unaveně. Jsme v Mankovcích. Tady přeci v prosinci 1930 zmizela Mária Švajcerová. nesla něco příbuzným do nedalekého Zlatna a už ji nikdo nikdy neviděl. Do Zlatna, probrala se i Mia. Tam přece jedeme. Hele, pochybuju, že tu tehdy byla tahle cesta, ale zřejmě právě tudy vedla spojnice mezi vesnicemi. Les nás doslova dusil z obou stran. Čas od času o auto zaskřípala větvička. Občas se v porostu u cesty ukázal prastarý sloup elektrického napětí. Před sebou jsme zahlédli několik nízkých domečků. Zlatno. Čekali jsme, že David někde zastaví. Fiat ale pokračoval kolem kostela, zahrad a staříčkých domů, některé z nich byly spustlé a prázdné, až někam za vesnici. Za celou dobu jsme viděli jen jednoho starého muže v roztrhaném vaťáku. Stál u bílé kapličky na miniaturním náměstíčku, opíral se o hůl a nespustil nás z očí, dokud jsme se mu nestratili z dohledu. Projeli jsme kolem posledních domů, minuli louku s bílými kostrami dvou fotbalových branek a znovu se vnořili do lesa. Jemu snad hrabe, vyprskl Andrej. Taky mi nebylo do zpěvu. Kerčel vypadal v pohodě, ale když se dobrovolně vydal na tenhle výlet, aby pomatenému konspirátorovi vyvracel bludy o mizení lidí, ani on nemohl být úplně v pořádku. Kdo ví, kam nás zase vede. Opatrnou jízdou jsme se kodrcali ještě několik kilometrů, až jsme se ocitli na louce s křižovatkou polních cest. David si jednu vybral a pokračoval po ní asi 200 metrů, pak zahnul doprava. Po 200 metrech nečekaně zastavil. Nejistě jsem otevřel dvířka, vysoukal se ven a nechápavě se rozhlížel. Dívej se líp, řekl David. Najednou jsem skutečně něco zahlédl. Střecha, vydechl jsem. Kerčel nadzvedl obočí a posunul si klobouk z čela. Jenom jedna? V čím dál temnějším podzimním večeru všechno splývalo, ale přece jen jsem rozeznal další střechu. A vedle ní ještě jednu. Co je to? Vyzvíral Bežanský. Opuštěná osada, Klačany, dávné německé osídlení. Co když jsou tam nějací bezdomovci? Namítla Mia. Jsme hluboko v horách, připomněl Kerčel, jako by to mohlo rozptýlit všechny obavy. Váhali jsme. Nějak jsme se nemohli odlepit od iluzorního bezpečí, které poskytovala Škoda Superb. Už se bojíte, průzkumníci? Zachechtal se Kerčel. Bylo zřejmé, že si svůj triumf užívá. Bežanský bojovně vystrčil bradu. Tak pojďme. Vykročil k osadě a z každého jeho pohybu vyzařoval vzdor. Cítil jsem vzrůstající napětí, ale rozdělit se a čekat s Míjou v zavřeném autě mi nepřišlo jako dobrý nápad. Vzali jsme se za ruce. Mia mlčela. Slyšel jsem, jak zrychleně dýchá. Jo, mimochodem, právě tudy vede turistický chodník ze Zlatna na Velký Tribeč, vylepšoval atmosféru Kerčel. Právě tudy kráčela ta Lucia, co nedávno zmizela a potom se objevila s pořezanýma rukama. Říkal si, že pořezané ruce jsou typickým znakem záhadně zmizelých, které se podaří objevit? Takových případů jsou desítky, ucedil Bežanský. Ezoterický konspirátor a fanatický racionalista hráli kdo z koho. Co když se pohádají, nebo dokonce začnou bít? Očividně se od nich dá čekat cokoliv. S Míjou jsme najednou byli diváky jejich světonázorového duelu. A čím hlouběji v horách jsme byli, čím víc se stmívalo, tím jejich vzájemná nevraživost narůstala. Z šera se vynořily první budovy. Omítka dávno opadala, holé zdi zarostly křovím a plevelem. David rozsvítil malou baterku. Chcete jít na návštěvu? Zeptal se a kývl hlavou k dřevěným dveřím bez kliky. Ani ne. Odbil jsem ho, ale Andrej se fascinovaně vydal přímo ke vchodu. Neblázni! Syknul jsem na něho, ale pozdě. Tenhle týpek se zbláznil už v dětství, nejpozději v pubertě. Položil ruku na okno, svítil dovnitř a zvědavě nakláněl hlavu. Je tam i nábytek! Oznámil zrušeně. Proč odešli tak narychlo? Učitel pokrčil rameny. Většina zřejmě utekla, nebo je vystěhovali. Některé možná pobyly partizánské jednotky. Není to tady jediná opuštěná osada. Bežanský mezitím kráčel kolem zdi a nahlížel do každého okna. Tady byla kuchyně! Oznámil a vydal se za roh, jako by úplně zapomněl, kde vlastně jsme. Půjdeme za ním, nebo se vážně ztratí. Ušklíbil se David, mrknul na nás a vykročil hustou suchou trávou. Počkáme tady. Řekl jsem, jako by to někoho zajímalo. Osaměli jsme. Mia se o mne opřela. Cítil jsem, jak se chvěje. Pořádně se ochladilo. Šero se definitivně změnilo ve tmu. Na temném nebi se netřpitilo ani světýlko. Vytáhl jsem z kapsy mobil a rozsvítil diodu fotoblesku. Kousek od nás se z houštin tyčily další zdi a pokřivená kovová branka. Až se vrátí, jedeme. Už žádný průzkum, naléhala Mia. Mám toho dost. Jenže se nikdo nevracel. Dům, za kterým oba zmizeli, mlčky číhal v pusté zahradě. Hleděl na nás svýma zaprášenýma očima. Uvědomil jsem si, že David s Andrejem mají u sebe klíče. Bez nich se nedostaneme ani do jednoho auta. Kde jsou? Zašeptala Mia. Půjdu se po nich podívat. Ne! Vydechla a sevřela mě pevněji. Co blázníš? Vždyť v horách přespáváš běžně. Utěšoval se mi. Jenže tohle místo mě děsí. V trávě zašustily kroky. Zpoza rohu se vynořil Andrej. Díval jsem se dovnitř. Představte si, je tam ložnice i z postelí a spousta jiných věcí. Zajíkal se radostí, když se k nám brodil zahradou. A David? Ozvala se Mia. David? Podivil se. Vždyť byl s vámi. Prd s námi, vyprskl jsem. Šel za tebou, aby ses nestratil. Nepotkali jste se? Vyhrkla Mia. Ne, vůbec za domem nebyl, kroutil hlavou Bežanský. Hele, teď není chvíle na žerty, napomenul jsem ho. Jaké žerty? Zasyčel a přešel do útoku. To vy si ze mě děláte srandu. Někam zalezl a vy mě teď máte co nejvíce vystrašit. Tak to určitě. Ale já vám na to neskočím. Naštvaně mávl rukou a vykročil po cestě směrem k zaparkovaným autům. Andrej, počkej, my vážně nevíme, kde David je, snažila se Mia. Střílí si z nás, seru na něho. Odsekl a přidal do kroku. Jestli v tom nejedete s ním a chcete se odtud dostat, tak pojďte, nebudu čekat. Na potvrzení svých slov vytáhl z kapsy klíče od auta a zacinkal jimi. Andrej, stůj! Neodpověděl. Ztratil se ve tmě. Do prdele! Ujelo mi. Netušil jsem, co mám dělat. Utěšovat Míu, hledat Kerčela, nebo utíkat za Bežanským, aby nenasedl do auta a nenechal nás tady samotné? Davide! Zakřičel jsem k domu. Nic, žádná odpověď. Davide, musíme jet! Davide! Přidala se Mia. Dolehl k nám zvuk motoru. Andrej startoval auto. Jdeme, zavelel jsem a vlekl stuhlou Míu z osady. Viděl jsem na ní, že přemýšlí, jestli se nemá rozběhnout k domu a ještě jednou zakřičet na Davida. Nedovolil jsem jí to. Když jsme se blížili k autům, už jsme skoro utíkali. Jen co strach vyvřel z hrnce, nedal se jeho příval zastavit. Dostat se do bezpečí. Nic jiného neexistovalo. Fouká, fouká, ovečka se pase. Bežanský seděl ve Škodovce. Oběma rukama křečovitě svíral volant a hleděl někam před sebe. Rozsvítil reflektory, v jejich studeném světle se převalovaly přízemní chuchvalce večerní lesní mlhy. Došel jsem k autu a zkusil otevřít. Dveře byly zamčené. Znovu jsem zacloumal klikou, ale nepomohlo to. Andrej dál svíral volant. Klouby měl bílé a ani se nepohnul. Až když mu Mia zaklepala na okno, škubl sebou a odemkl. Otevřel jsem dveře, strčil Miu na zadní sedadlo, ale sám jsem nenastoupil. Přece jenom jsem nedokázal takhle zbaběle utéct. Teď na cestě a u aut už mi to myslelo trochu jasněji. Co když se Davidovi něco stalo? Mohl se zřítit do sklepa nebo se někde zaklínit, nešťastně upadnout. Udělal jsem několik kroků, přiložil dlaň k ústům a zakřičel k osadě: Davide! Vrátila se jenom ozvěna. Tma mezi tím ještě víc zčernala. Okolí znovu stichlo. Neozývalo se už nic. Útočilo na mě jedině ticho. Ticho s očima.
5: Davide!
4: Od dřevu mi už odcházelo hrdlo. Studený podzimní vítr řezal jako žiletka. Popošel jsem ještě blíž k osadě. Už je nastražené. Jestli je David při vědomí, určitě o sobě dá nějak vědět. Ze tmy ke mně dolehlo skřípění. Byl to příšerný táhlý zvuk, který mi jako hrot čepele sklouzl po míše. Kvílivé kovové skřípění. Železná branka blízko domu, za kterým zmizel David. Někdo ji otevíral. Někdo ji, kurva, otevíral.
5: Davide, jsi to ty?
4: Zaječel jsem do tmy. Nic. Ticho. Živé ticho s očima.
5: Davide!
4: Chrčel jsem, couvaje k autu. Dopotácel jsem se ke škodovce. Skoro jsem upadl, protože jsem pořád hleděl dozadu a sledoval, jestli se ze tmy nevynoří postava. Nebo i víc postav. Vždyť kdo ví, s kým jsme měli co dočinění. Otevřel jsem dvířka a zasunul se dovnitř. Něco jsem tam slyšel. No paráda, zavrčel Andrej, odjíždíme. Ruka mu sklouzla na rychlostní páku. Počkej, krotil jsem ho. Na co pro boha? Podle mě je to David. Něco se mu stalo a snaží se nás přivolat. Ale hovno, padáme odsud. Bežanský sešlápl spojku, přeřadil a přidával plyn. Mia mu položila ruce na ramena. Může být zraněný. Nemůžeme ho tu nechat. Píčovina. Celé je to píčovina. 2 minuty, potom odjíždím. Znovu jsme se blížili k osadě. Ze tmy se už vynořovaly zdi prvního domu. Počkejte, ozvalo se za námi. Doběhl nás Andrej, taky si svítil mobilem. Ve druhé ruce svíral turistický nůž. V tu chvíli mi to ani nepřipadalo směšné.
5: Davide, jsi tam?
4: Zakřičela Mia do tmy.
5: Davide!
4: Přidal jsem se. Tentokrát nic nezaskřípalo. Vracela se k nám jenom ozvěna, která se rychle ztrácela. Mia si odkašlala a podívala se na nás. Zkusíme to ještě jednou a zalilo nás bílé světlo. Všichni tři jsme stuhli jak vystrašení zajíci. Někdo rozsvítil reflektory u auta, které jsme před chvílí opustili. Stáli jsme v září 2 reflektorů a nedokázali udělat ani krok. Cesta do posledního kamínku ozářená, zvedající se chuchvalcem mlhy. Ty vole, nechal si tam klíče? Zablábolil jsem. Ne, vydechl Andrej. Mám je sebou. Reflektory zhasly. Před očima nám blikaly jiskry, neviděli jsme na krok. Nic se nedělo. Neozval se žádný zvuk. Živé ticho s očima. Střepy se mi v kebuli jakž takž uspořádali. Nesvítili na nás reflektory Andrejova auta, ale Davidova Fiatu. Tak co, hrdinové? Užili jste si tribečskou záhadu? Ozval se z bezpečné vzdálenosti Davidův hlas. I když mi hučelo v uších, rozpoznal jsem, že přímo překypuje škodolibostí. Ten zmrt, ten skurvený zmrt si z nás hnusně vystřelil. Chtěli jsme tribečskou záhadu, tak nám dopřál skutečné dobrodružství. Citlivé pedagogické metody, jen co je pravda. Ses posral? Vykřikl Andrej přes knedlík nahromaděného strachu v krku. Vykročil k Davidovi, rozčileně gestikuloval a častoval ho nadávkami. Drobný chlápek prskající na obrovitého Goliáše. Hotový biblický výjev. Najednou jsem si uvědomil, že taky popuzeně kráčím ke Kerčelovi, hlava vražená mezi rameny, pěsti sevřené. Andrej se zastavil těsně u Davida, který ho pobaveně sledoval. Nezdrhli jste, to se vám musí nechat, řekl Kerčel. Ale kdybyste viděli, znovu mu zaškubalo koutky. Davide, Davide, posměšně napodobil naše volání. Andrej přistoupil ještě o něco blíž, dělili je jenom centimetry. Co je na tom směšného? Zasyčil přes sevřené rty. Ale no tak, nerozčiluj se tolik, kdy to byla prča. Kerčel se ho pokusil uklidnit. Dokonce mu chtěl položit ruku na rameno, ale Andrej ji bojovně odstrčil. Co? Chtěli jste zmizení? Tak jste jedno zažili. Přehnal si to. Ozvala se Mia. Chtěl jsem vám ukázat, jak rychle se stane něco zlého, řekl David. Stačí chvilka a všechno jde do prdele. Přesně něco takového se stalo i lidem, kteří tu zmizeli. Pokud tedy vůbec nějací zmizeli. A měli sebou kreténa, který se snažil dělat legraci? Neodpustil si Bežanský. Přehnal si to, zopakovala Mia. V té tmě mi její hlas připadal jako jediná známá věc v cizím vesmíru. Přitiskl jsem se k ní. Potřeboval jsem cítit, že je tam, u mě. Tribeč mi zalézal pod kůži. David se pohnul a nasedl do Fiatu. Myslel jsem si, že nastartuje a naštvaně odjede. Sice nastartoval, ale auto se nepohnulo, jenom rozsvítil reflektory. Světlo ozářilo kousek cesty, vlnící se trsy suché trávy a nedaleký les, u kterého se převalovaly chuchvalce mlhy. Ať na sebe vidíme, objasnil Kerčel, když se vysoukal z auta. Řekl to pevným hlasem. Nepřiznával žádnou nervozitu, ale vycítil jsem, že tribeč už zalézá pod kůži i jemu. Pojeďme odtud, navrhl jsem. Dobrý nápad, souhlasila Mia. Doufám, že jste pochopili, nadhodil David. Co jsme měli pochopit? Nerozuměl Bežanský. Útrpně jsem se podíval na Miu, obrátila oči v sloup. Že celá tribečská záhada je obyčejná kachna s definitivní platností. Je to tady divné, nedal se Bežanský. Jaké divné? Co je tu do hajzlu divného? Ten pošuk, za jakého mě máš, by řekl, že to tady vypadá, jako by se do jednoho časoprostoru pokoušeli vtlačit dvě nebo několik odlišných realit. Vždycky ale něco chybí, nesedí, překrývá se nebo je navíc. Popsal si to krásně, ušklíbil se David a ukázal palec nahoru. Vlastně mám podobný pocit, zapojil jsem se do rozhovoru. Překvapeně se na mě podívali. Chvíli jsem měl dojem, že na mě a Miu úplně zapomněli. Jaký máš pocit? Nevěřícně zopakoval Bežanský. Nebyl úplně hloupý, musel vycítit, že si z něho po většinu času střílím. O to více ho zarazilo, když jsem se ho zastal. Že je to tu divné. Jako když na sebe položíš dva stejné obrázky, ale potom jeden o milimetr posuneš. I ten článek k tomu sedí. I kdyby byl záměrnou mystifikací, je jenom střípek v mozaice podivností, které tribeč produkuje. Důsledek. Ne příčina, snažil se Bežanský. Tak nějak, přikývl jsem. David se na mě hodnou chvíli mlčky díval, takovou ránu nožem dozad nečekal. To by už taky pěkně hrabe, dostal ze sebe nakonec. Nachází se tu trhlina mezi světy, průsečík různých realit, dimenzionální červí díra, chyba v multiverzu nebo Matrixu, vyjmenovával a znechuceně přitom kroutil hlavou. Mám vás dost, uzavřel a stichl. Pánové, přeháníte to, kývla Mia na mě a na Andreje. Nic divného tu není. Je vidět, že nechodíte do hor. Kerčel se na ní podíval s novou nadějí. Ve tváři se mu myhla úleva. Aspoň někdo je tady normální. Mia mu pohled opětovala. Ale ten fórek si mohl odpustit. A pojeďme už. Je kosa. Ještě to uzavřeme, domáhal se Andrej. Není co uzavírat. Je tady dimenzionální trhlina, odsekl Kerčel. Takže bys šel hlouběji do lesů? Ha? Mezi prosincem a březnem? Když se nic hrozného nemůže stát, to si tvrdil. Kdykoliv, otvrkl David. Jestli chceš, odvedu tě uprostřed zimy i přímo na Javorový vrch. Fajn, platí. Vylezeme v zimě na Javorový vrch. Tak toho se fakt neleknu, zavrčel Kerčel. Půjdeme tam, i kdybys nechtěl. Přímo k dimenzionální bráně, ať se posereš strachy. Kerčel ztrácel sebekontrolu. Překvapilo mě to. U učitele bych očekával větší trpělivost. Možná mu Andrej zabrnkal na citlivou strunu. Kdo ví? Dobře, a co vy? Otočil se Bežanský přímo na nás. Zima, paprsky reflektorů, jinak tma. Zapnutý diktafon v kapse, zvláštní okamžik. Co si myslíš, že jsem mu kurva řekl?

Josef Karika, Trhlina. Pro dnešek končí četba na pokračování, kterou přeložil Jiří Popiolek. Účinkoval Josef Kaluža, připravila Eva Lenártová, režii měla Simona Nitrajová. A ještě připomínám, přátelé, že další část uvedeme v rámci Mrazivého léta dvojky už zítra večer ve 22 hodin.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvážovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz. Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. U nočního mikrofóra vás srdečně vítá Zuzana Maléřová. Operní pěvkyně Vanda Šípová se dokáže na jevišti s lehkostí a přirozeností proměňovat stejně jako příroda v běhu ročních období. Nelítostně zimní královna noci, stejně jako něžná jarní Ofélie. Její démonická Helga z původní české opery Sternenhoch uhranula diváky v Národním divadle a představení získalo ocenění inscenace roku i cenu divadelní kritiky. V exkluzivním omezeném počtu repríz ho mají v současnosti možnost diváci vidět znovu, tentokrát na scéně ABC. Výsostný hudební skladatel Ivan Acher, který roli Helgy pro Vandu napsal, říká, že miluje její tmavomodrý soprán. Postavu Helgy bych v reálném životě teda potkat nechtěla, ale její skvostnou představitelku Vandu Šípovou vítám s radostí. Děkuji. Dobrý večer, Vando.
1: Dobrý večer, děkuji, to je krásný.
0: Jaká je ta Helga? Do jak temných míst si musela sáhnout?
1: Je to strašný paradox, ale tato temná postava mě dovedla k výšinám nádherné hudby a vlastně krásných chvil na jevišti, které jsou ohromné a možná si můžu přiznat, že tam zažívám to pravý flow.
0: Kdo nebo co se tam všechno šťastně sešlo? Protože to tak asi musí být u úspěšného představení.
1: Tak určitě prvním nejšťastnějším člověkem je Ivan Acher, který zhudebnil libreto a vlastně připravil libreto Ladislava Klímy. Přivzal si k sobě lidi, kterým vlastně měl asi nějak tak nejradši, jak jsem pochopila, protože napsat operu je něco vlastně velikýho a on, každý autor touží mít u sebe ty nejbližší lidi, takže režisérem se stal Michal Dočekal. Vybíral si složitě a těžko zpěváky. Pro mě, jak jsem měla to štěstí, mi napsal Helgu, pak napsal Kuhmist, čarodejnici Tereze Marečkové. A pak tam je Michal Citera. Vlastně všichni jsou úplně úžasní. To je strašně těžko teď vyjmenovávat všechny. Je to úžasný.
0: Já vím, že ty umíš vysoké C i vysoké F, prostě to je velká síla.
1: Ano.
0: Cítíš tu sílu ve svém hlase? Jsi si ji vědoma?
1: To je jako taková zvláštní otázka. Umím i vysoké GIS třeba, ale možná, že cítím, nutné je cítit jistotu a sílu v těle. To tělo vás vlastně, protože my neovládáme hlasivky, ale ty hlasivky jsou ovládány, ty vazy celým tělem. To je práce, ten nástroj je celé já, takže cítím sílu hudby, možná.
0: Tak možná, že při zpívání bys uměla prasknout okenní tabulku.
1: No, to asi ne. Ale, když do ní hodím kámen, možná.
0: Ale to se chci právě zeptat, jestli to dokážeš i křikem.
1: No to vůbec nedokážu, já hrozně špatně jako umím zvyšovat hlas, to je strašně vošklivý afekt a hrozně mě to obtěžuje. Já i mluvím celkem potichu, takže když mám mluvit na hlas, tak na to si musím myslet, takže ne. Já umím křičet zpěvem kultivovaně, to je kultivovaný křik.

0: Ando, uvědomila jsi zpětně, že jsi vlastně jako dítě musela být silná v určitých chvílích?
1: Zpětně ano. Ano, ale až velmi, jako vlastně nedávno.
0: Máš hodně vzpomínek z dětství, nebo naopak málo?
1: Právě naopak skoro žádné. Hrozně těžko se mi vybavujou. Samozřejmě mám nějaký, ale musím se opravdu jako snažit.
0: A čím to je?
1: No, úplně nevím, jestli byly ty hezký chvilky takový, nebo nebylo jich mnoho, a když byly, tak možná ty špatný, což já neměla jako špatný dětství, ale ta samota, my jsme byli se sestrou hodně sami, tak ta samota byla jako asi mnohem, jako, jak bych to řekla, bylo jí víc. Takže si spíš pamatuju ty, když, tak
0: tohle.
1: Takový.
0: Začněme tátou.
1: Ano.
0: Jaký to byl příběh, jaký to byl vztah?
1: No, to je těžký, no. Táta v mém životě hlavně si ho nejvíc pamatuju, že spíš nebyl, no. I když ho mám, žije, ale vlastně jakoby není. A je to strašně zvláštní, protože není tam, byli jsme malí a on jednoho dne odešel do garáže a vlastně už nikdy nepřišel. Občas párkrát jsme ho ještě viděli, ale teď už jsme dospělí, máme děti a táta bydlí ve východních Čechách a jakoby nebyl. Takže on není.

0: takový těžký, ono když je vám 11, tak to moc neumíte jako žádat o přítomnost. A pak, když už jste starší, tak je to tak strašně vzdálený, tak se to celý vzdaluje, že to chce...
1: Odcizuje.
0: A moje sestra, ta je taková vytrvalejší, ona je velmi jako rodinný typ, tak ta to zkoušela, ale ve svý podstatě dost marně. Takže jsem od 11, že by táta nám popřál k narozeninám nebo k Vánocům, to se nestalo teda.
1: Takže jste zůstali s mámou.
0: Zůstali jsme s mámou, no.
1: A tam pramení ta samota, no, protože ano. Jste na všechno...
0: Přesně. Moje máma měla 3 holky, že ta nejstarší je o 9 let ode mě, takže ta už měla takovej svůj život. Ale co chcete dělat, když zůstanete sama s dluhama, protože to byla postkomunistická éra úplně vlastně polistopadová, jo. A co můžete dělat? To je strašně těžké. Já třeba teď si vůbec nedovedu představit, jak bych zvládla tu situaci. Nemáte vlastně vůbec nic, takže máma, a ještě navíc máma se chtěla realizovat, protože za komunismu to nešlo. Protože samozřejmě to někdo mohl studovat, někdo nemohl. Takže máma si udělala pak se mnou, když mě měla, porodila mě ve 38, což za komunismu bylo dost pozdě.
1: Ano.
0: Tak si ještě udělala vlastně, když jsem byla malá, filozofickou fakultu, estetiku, filozofii, protože jí samozřejmě nedovolili práva, na který chtěla už dávno. To. No a chtěla se realizovat, takže se dala na politiku, protože...
1: Se otevřel ten svět.
0: Ano, a vždycky byla hrozně taková pro pravdu a byla teda úžasný politik, ale samozřejmě...
1: Nebyla doma
0: a máma nebyla takovej ten mateřský typ. Prostě každý je nějaký. Teď vím, jak těžký to muselo být.
1: Ty jsi zmínila tu samotu, že tam bylo to hodně. Zase dneska, uvědomuješ si, že z toho pramenili třeba, že člověk z té samoty jako dítě může až onemocnět nebo být opravdu zoufalý?
0: To určitě, ale to bylo až později. My jsme se ségrou byli, že máma, jak se vrhla, nejdřív byla v klubu angažovaných nestraníků, pak v ODS-ce, a když něco chcete dělat, a ještě jste žena, jo, to pozor, ještě furt tam se bavíme o tom, že to bylo po listopadu a byla žena a uspěla v politice, to je zázrak, tak byla furt a my jsme byli doma se ségrou sami. Ještě jsme měli takový strašidelný byt. Opravdu strašidelný. A moje sestra ta furt stála u dveří a koukala, jestli máma nejede, protože nebyly mobily. To jako to vůbec. A moje sestra zase bála o mámu. A takže my jsme tak jako byli takový elementy dva, takový, vlastně jsme se jako tak, nechci se moc říkat, ale vychovávali, no.
1: Jedna druhou,
0: no.
1: Tak silné pouto se sestrou.
0: To ne, až teď. Zase až teď, až jsme nějak dorostli, až máma zemřela, tak jsme se poprvé začali bavit.
1: A ty byli jsi jsme nejmladší?
0: Já jsem nejmladší a my jsme byli spolu, ale od sebe zároveň. Strašně zvláštní, že jsme si prožívali s každá
1: sama. A pak tam byla ta nejstarší sestra a ta měla největší odskok a ta asi zažila i jinou dobu s těmi rodiči.
0: No, ne? Ta zažila hlavně hezký dětství s tím naším tátou. Protože samozřejmě, jak je od těch 9 let, tak táta jí měl jako 3letý vlastně dítě.
1: Ona s ním vlastně vyrůstala.
0: A proto oni nějak mají vztah spolu. Já se s tou zase nejstarší sestrou nejsme v kontaktu. Ta prostřední, jo, ta se furt snaží jako to. A takže ta je, no, ta ho poznala jinak. Jako tátu. No.
1: Jako dětství.
0: Ano, ano.
1: Kde jste trávili hodně času, kde jste zažili nějaké teplo?
0: No, to jsme, já teda, a i sestra, můžu mluvit za ní, jsme se o tom hodně bavili, my jsme měli sousedku, a já teď nevím, jestli můžu říct, ne to, a my jsme měli sousedku a musím říct, že tam jsem zažila vůni jídla, to bylo strašně krásný, my jsme tam mohli trávit každou chvilku, protože holky, ty dcery, ty naší sousedky, byli ve stejném věku a my jsme tam chodili, teda já, abych mluvila za sebe, nasávat domov. A ona je vždycky tak jako objímala. Jo, a to bylo tak strašně hezký a teď tam vonilo to jídlo, tak nás pak třeba brali i na chatu a teď my jsme měli tu snídani tam s těm vajíčkama, na měko a česneková pomazánka.
1: A to jste neznali?
0: Ne, to vůbec. To
1: a byl pro tebe třeba teda to jídlo symbol
0: ano,
1: jako domova?
0: Ano, proto jsem potom, když jsem já měla děti, tak jsem až moc, teda musím říct, že jsem...

0: trošku, furt jsem vařila. Mm-hmm. Jako furt, až jsem se, jako, až když návštěvy k nám chodili, tak když jsem jela na pěveckou soutěž, tak se ptali, jestli, já jsem říkala, že jdu do Karlových Varů na soutěž a oni se ptali ve vaření nebo v čem. Protože já jsem opravdu, jako, taky jsem se v tom realizovala.
1: Ano, ano,
0: jo,
1: ano.
0: Že to bylo, protože...
1: A domnívala ses, že to je to, dělá to vytváření domov. Toho domova. Mm-hmm.
0: Jo, mě třeba vůně pečení strašně dělá jako doma. Mm. Ačkoliv mě smažený řízky a tak smrdějí. Mm. Nemám, jo, ale... Ano. Ale
1: rozumím, domov. Rozumím.
0: No, ano, ano. Abych to jako...
1: Když to otočím úplně... Tak nebylo to zase na druhou stranu hodně svobody? Nebo je ta svoboda k něčemu, když tam něco chybí?
0: Je, to asi jako, to jsem asi jako dítě neocenila teda. Mm. To ne, to hrozně chcete někam patřit. Jako to nemůžu říct, to, tu svobodu. Spíš se divím, že jsme se nevrhli na nějaký drogy nebo tak, jo. Mm-hmm. Že jsme byli nějaký celkem... jako uvědomělí, opravdu, my jsme mohli cokoliv.
1: Ano, ano, ano.
0: To my, když bychom chodili po nocích,
1: tak to nikdo úplně neřeší.
0: No.
1: Takže ono to vlastně bylo spíš jako takové prázdno.
0: Prázdno.
1: Než svobodu. Hmm.
0: To teda je, ano, to je, ano, dětství bylo, ano. Hmm.
1: Tak. Co ve výsledku to znamená pro tvoji povahu, pro tvoji osobnost dneska, si myslíš?
0: No, spíš mám... To je strašně hezký, jak jsi pojmenovala, že moje sebevědomí je plaché. Já se s tím vlastně strašně ztotožňuju, protože ono ne, že není, ale ono je opravdu plachý a je to tak, že mě nikdo nepochválil třeba. Jako malou, nikdo mě neřekl, hele, ty jsi hezká, ty krásně zpíváš, nebo ty něco umíš a když uděláš něco špatně, to nevadí, my tě máme rádi, to vůbec. Já jsem opravdu proto, když mě někdo jako kritizuje, tak pro mě to je strašně jako trn teda. Hmm. Já radši nechci slyšet nic a takže to jako s tím mám, musím říct, jako to je pro mě problém.
1: Hledá člověk vlastně i tu lásku k sobě tím pádem?
0: No a to těžko nacházíte, protože protože nacházím smíření, že jo, protože já si jako vlastně vůbec nestěžuju, já to přijala, já to přijímám. Ano. Jenom popisuju, jak to bylo, ale je to takový těžší, hrozně se mi líbí, když vidím třeba, jak jsou rodina, jak tak hezky s těma dětma, to strašně se mi to líbí. Hrozně to a sama musím se přiznat, že nevím, že jsem, asi nejsem úplně taková ta máma, jako byla třeba ta naše sousedka, taková ta... Teď to řeknu jako hezky, jo? Maminka Kvočna.
1: Ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Ale snažím se dělat, co můžu, aby ty děti nezažily to pusto.
1: Ano.
0: Protože to můžete často udělat, i když tam jste.
1: Je to všechno celoživotní úkol?
0: Já mám pocit, že celoživotní úkol je asi... Přijmout se tak, jaký jste. To je asi nejdůležitější i s těma špatnýma věcma. Furt, to jsem teď zjistila, nejít proti sobě, to hrozně vás to ubíjí. A právě když jste milovaný dítě, to je strašně hezký. Já třeba vidím, jak moje kolegyně si o sobě říkají zdrobněle. A já bych si nedovedu si představit, že bych o sobě napsala třeba Vandička. A hrozně se mi to líbí, že oni si to napíšou, moje na internet si napíšou, to, třeba, jakože Michalka a ťuťuňuňu, to je tak hezký, jo, ale to je tak hezký, a protože úplně cítím, jak oni byli vždycky ty myšutky třeba, jak jim říkali a jak toto, takže...
1: Ta něžnost.
0: No a máma mě třeba říkala, to byla taková, já nevím, její oblíbený, a ona to nemyslela zle, a mě říká Vanda. Jakože Vanda, pojď. Jako, ale...
1: Vanda. Prostě
0: Vanda. Ani ne. Vandi nebo Vanda. No. A bylo.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Vanda Šípová, sopranistka. Vando, kdyby jsi měla vybavit v tom dětství, co byly ty první momenty hezké u toho zpívání? Proč to zpívání se ti zadřelo už tak brzy pod kůži?
3: No vlastně to byly první takový chvíle, kdy jsem byla chválena. Mm-hmm. A moc jsem pro to nemusela dělat. Mně to prostě šlo. Mně to bez debat šlo a lidi říkali, jak krásně zpívám. A najednou jsem jako něco uměla. Mm. A někde jsem byla. Jako,
2: někam si patřila.
3: Patřila jsem. Hm.
2: No nicméně ty si nešla přímo na konzervatoř, ty jak kdyby jsi si dělala záložní plán.
3: Šla jsem. Jo, takhle, jo, už vidím.
2: No, protože ty si nenastoupila, že jo, přímo.
3: Ne, protože já jak jsem opatrná a furt řeším plán B a tak já jsem nejdřív šla po devítce, jsem šla na pedagogickou školu a řekla jsem si, a pak to budu zkoušet. Furt na konzervatoř, dokud bude čas.
2: Takže, ale měla jsi tu jistotu.
3: Ale měla jsem jistotu, že jsem.
2: Škole.
3: A teď toho litu, měla jsem si to dodělat. Je to strašná škoda.
2: Prostě plán B chceš být pořád.
3: No a mohla jsem být ta učitelka a vychovatelka. A to mě trošku mrzí, že jsem jako furt tak toužila přitom, kdybych počkala. Jo.
2: No nicméně ta konzervatoř z toho chválení dětského příspěvu, tak tam teda byl náraz.
3: Ještě jo? Když jsem dělala přijímačky, tak jsem byla talent. Pak jsem začala chodit do prváků, byla tam úžasná Američanka a tam nějak se to vařilo, ty vztahy mezi těma učitelema, to bylo tak, já vůbec nerozumím, no a v tu chvíli najednou. Zpívám špatně, tak mě dali zase jinam, učitelku vyhodili, ale ne kvůli mě teda. No a začalo to tak, že vlastně nakonec jsem hodně teda těžko prolejzala konzervatoří, ale ne, že bych snad to neuměla, ale bylo to takový zvláštní nepochopení a měla jsem pak učitele, který teda se v téhle době, když vidím, jak se furt hájí práva. A kdyby se ke mému dítěti chovali jako ke mně tenkrát na té škole. Jako, a to myslím se všim všude, že mi říkali, že no, tak bys měla dělat něco jiného tak, ale tam nebyl důvod. Jako. Tak to už by v téhle době by se, já bych tam to naběhla. To vůbec. To by,
2: no,
3: to mi nešlo.
2: Ale tam hlavně došlo i k tomu, a to zřejmě i souviselo s tou školou, že jsi měla těžké poškození hlasivek.
3: Ano, to jsem chodila k tomu jednomu panu učiteli asi 3 měsíce a on měl takovou nevybíravou techniku, učil zpěvu, že třeba vám jako bouchal do břicha, jestli dobře jako držíte tu bránici. No a protože se šlo strašně přes tlak a ty já jsem byla velmi mladá, mě bylo nějakých 16 a ty hlasivky jsou tak křehký, takže jsem měla pak nedomykavost 2 mm nebo 3, to už je opravdu dost. Jsem skřípala strašným způsobem. No ale přesto mě řekli, že budu dělat zkoušky, jinak mě nepustí k maturitě, takže to mi bylo výsum. Já jsem musela jít k jedné foniatričce, která je úplně fantastická, pak tý řekli, že jí nevěřej, že to je vymyšlený, pak k druhý nevěřej, ta tam jako opravdu úžasná taky, a pak ke školnímu foniatrovi, takže všichni tři napsali, že opravdu to není možný. No ale stejně mě nechali jít na zkoušky, že řekli, že jinak nepůjdu k maturitě, že prostě, a dali mi 5 samozřejmě, že co mi můžou dát, když tam člověk skřípe a nemůže ani. Ale myslím, že to.
2: Ale víš, co je zajímavé, že teda při té své takové opravdu křehčí povaze, že jsi to nevzdala.
3: Já vůbec nevím. Mě tolikrát jsem už chtěla zpívání vzdát a mě vždycky náhoda přivedla někoho, kdo mě podržel. Mm-hmm. Já vůbec nevím, to je moje štěstí nebo prokletí, já nevím, ale vždycky se najde nějaká dobrá duše, která mě nějak tak jako přijde, no. Mm-hmm. Která mě tak chytne, asi nevím. No.
2: Když jsi dostudovávala, spojilo vás tam něco s tou mámou, když ona studovala ten obor?
3: Jo, to bylo hezký. To bylo moc hezký, to bylo opravdu hezký, že jsem si vybrala na závěrečnou práci kultura, která mě nějak tak jako přijde, no. Která mě tak chytne, asi nevím.
2: Když si dostudovávala, spojilo vás tam něco s tou mámou, když ona studovala ten obor?
3: Jo, to bylo hezký. To bylo moc hezký, to bylo opravdu hezký, že jsem si vybrala na závěrečnou práci kultura a politika. A to jsme s mámou, jak to bylo to téma. Tak měla jsem, ještě jsme chodili i za paní Miroslavou Němcovou a opravdu jsme chodili do Klementína a to bylo jako hezký. To jsme,
2: něco jste spolu
3: prožili. Jo, tak tohle, to bylo opravdu hezký.
2: Maminka už není.
3: Není a představte si, jak sedíme v Českém rozhlase. Tak já jsem 22. roku 2022, to se pamatuje, tady natáčela písně Emmy Destinové a ženský písně a 10 minut před 12. mi volala sestra, jestli sedím. A ve 12 začínala frekvence natáčení. Mm-hmm. Tady jsem seděla v té kavárně. A jestli sedím, že máma umřela, tak musím říct, že to bylo strašný. Jako. Mm-hmm. To bylo jako opravdu, to jsem teda, to přesně, takže to jsem se dozvěděla zrovna tady.
2: Mm-hmm. Uvědomila jsi třeba i v souvislosti s tím, že oni toho vlastně moc nevíš, že jak...
3: No, vůbec nevíme nic. Žádný kořeny nevíme.
2: Že jste si nepovídali.
3: Vůbec. Bohužel je mi to líto, ale když pak už máma byla jako starší, tak už to už nevyhrabete, když my jsme se, sestra se snažila, říkala to se nepodařilo.
2: Takže ani o svých předcích, ne, nebo vůbec?
3: Vůbec nic nevíme. Vůbec.
2: A byl nějaké, aspoň třeba, já nevím, doteky, zpívání, pohádky, ne, vzpomínky?
3: Vůbec
2: nic takového nefungovalo?
3: Ne.
2: Ptala se vás na něco? Když teda sama nepovídala, ptala se na vaše zážitky, pocity?
3: Jako, když jsme byli děti, to vůbec. To vůbec. To bylo takový... To... Ne.
2: A když člověku pak je v životě těžko, tak často se mu stane, že řekne jako buď pane Bože, anebo volá maminku.
3: No a to musím říct, že to se mi strašně často děje. Já bych hrozně chtěla zažít jet domů. A my se vždycky ze ségrou říkáme, teď já bych strašně potřeba jít domů. My sice nevíme kam domů, ale
2: je to
3: přesně jak ty lidi řeknou, hele, já jsem teď mám takový problém, já jdu domů, já jsem tak tam si odpočinu. Já bych hrozně chtěla taky domů, abych tam měla napečeno. A aby prostě jsem nic nemusela, nemusela, a abych věděla, že tam jsem a tam je bezpečí. A to teda hrozně bych se mi líbilo.
2: A je mi těžko, zavolám mámě.
3: No, třeba, prostě to taky na to myslím často. A tak já teď volám té ségře, ale my si se ségrou pak vždycky říkáme, tyjo, to bychom potřebovali, viď, takhle si zavolat mámě, viď, si postěžovat, ale... Tak
2: a je to zase
3: neznám.
2: Nějaká abstraktní máma? Je. Není to ta konkrétní, nebo je to
3: teďko,
2: ona?
3: Jak už jsem starší, tak vím, že bych asi tu mámu, jako už bych jako to do ní valila. Ale my jsme to neuměli. My bychom možná teď, jak už mám ty zkušenosti, mám ty děti a už mám velký děti, tak vím, že teď už bych tý mámě řekla jako tak a teď mě prostě budeš poslouchat, půjdeme někam.
2: Vymohla by si stát.
3: Jo.
2: Už by si o to řekla.
3: Jo. Už bych věděla o co chci.
2: Ano.
3: No, to by bylo hezký, no.
2: Zpíváš ráda v kostelích?
3: No, to zbožňuju. To je krásný. To, hrozně si to vážím, že můžu. To je nádherný.
2: Co tam cítíš?
3: Tam zní to tak, jak to zní. Já tam skutečně cítím spiritualitu. A hrozně mám ráda zpívat v té akustice, hrozně mě baví poznávat akustiky těch různých kostelů, protože to se vám tak jako vrací do těla, to je strašně zvláštní a v každém kostele je to trošku jinak, ale určitě tam, navíc tam zpívám duchovní skladby často, takže vždycky se snažím, aby biblické písně i pro mě byly biblickými písněmi a nejenom písní nějakou, co zaspívám. Myslím na to, jako opravdu na to myslím, protože je to pro mě jaký pozastavení. No.
2: Asi tam trošičku víc uschovaná, než na tom jevišti?
3: Já, když jsem před lidma, tak nejsem uschovaná, ale jsem strašně ráda uschovaná na kůru.
2: Ano.
3: Když mě nikdo nevidí, to je strašně hezký. To se tam, jste takový schovaný a přitom můžete zpívat. Neřešíte, jestli náhodou třeba se někdo nedívá na vás a tak jste tak zahalený. To je hezký, to mám ráda, tu anonymitu.
2: nadpozemské?
3: No, možná, možná. Možná a někdy je hezký, když třeba... zrovna včera jsem měla v kostele koncert a ty lidi tam jako fakt vás tak jako asi tak jako zní to blbě, no. Prostě slzej. Asi člověk někdy jako se dotkne té struny i to prostředí vám pomůže.
2: Té hloubky.

hledáš jen prázdno, pustou lež takové místo nenajdeš. I kdybys šel až do Číny, i tam se čeří hladiny. Praská a skřípe parapet ve věži ze slonoviny. Pracuje kámen pukálek, čeří se, čeří hladiny.

kde tvoji úzkost vyhojí v zapečetěném pokoji. Nehledáš něco, ale nic pod nebem plným létavic. Jak pod lampami na plese, všechno, co žije,

0: Noční mikrofórum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Sopranistka Vanda Šípová, můj dnešní host. Vando, já jsem pochopila, že ty jsi ten typ, který už i ten vstup do toho dospělého zpívání neměl, jak to má někdo přímočaré a jde tou rovnou cestou, že ty to máš vždycky v takových jako obrovských vlnách nahoru a dolů.
3: No ještě to drncá. No.
2: Už jsi přijala, že to je asi tvoje cesta?
3: Ano, ano. Už nebojuju, už nezávidím. Musím se přiznat, ano.
2: Ale je to očekání hodně.
3: Je. Je to o trpělivosti, ale zároveň ta moje vděčnost pak je jako fakt velká a vážím si toho strašně moc. Opravdu jo.
2: Jaký byl ten vstup do toho dospělého ženského života, do toho partnerského života?
3: To úplně nebylo snadný samozřejmě. No nelehký. Já přesně nevím, jak se k tomu vyjádřit. To je těžká odpověď pro mě, takže nelehký.
2: To znamená, že jsi hledala...
3: Domov. Teď to můžu říct. Teď to můžu říct.
2: Tátu?
3: To bych ani jako nechtěla moc říkat, protože ano, můj vlastně manžel bývalý byl starší, ale tátu jsem, myslím si, nehledala, protože o něj jsem nestála.
2: Jo.
3: Já jsem nevěděla, jak táta, jo, ale domov. A to jako teda...
2: A to ten starší partner ti poskytl.
3: Jo, absolutně, to absolutně. A taky jako, jo, opravdu jako to, ano.
2: Pak je tam otázka, jak ten mladší člověk v tom páru, do jaké míry je takzvaně vychováván a do jaké míry je to on sám?
3: Spíš jsem asi se snažila nechybovat, abych o to nepřišla. Mm-hmm. A to byl, myslím si, to jsem si neuvědomovala, že by člověk měl taky být sám sebou a nesnažit se jako být nejlepší. To myslím, že je důležitý a to jsem, myslím, byla málo. Úplně sama sebou.
2: Mm-hmm. Myslím, a kdy jsi na to začala přicházet?
3: Nebo
2: si klást tu otázku vlastně?
3: To asi až po těch třeba 20, po těch 18 letech.
2: Takže to bylo dlouhé partnerství.
3: Ano, ano.
2: O to těžší je asi pak začít úplně z nuly.
3: A těžký je začínat... prostě v pozdějším věku, to je opravdu těžký a musím říct, že když vlastně se věnujete hodně těm dětem, protože já jsem určitě nechtěla a to jsem splnila, aby když budu mít děti s ním, že jsem i říkala, že se o ně budu hlavně starat já, protože jsem furt jako nechtěla obtěžovat, protože ano, já jsem nebyla zvyklá z dětství obtěžovat. A takže jsem samozřejmě jako úplně si nebudovala tu kariéru, ty kontakty a tak dále. Jo, bylo to takový...
2: Že jsi oddala tomu, že jsi si myslela, že tak je to správně.
3: Jo.
2: Jaké bylo to první mateřství?
3: No, s Maxíčkem bylo teď, samozřejmě zpětně, můžu říct, že to je jako fantastický, Max je prostě super, ale start byl pro mě velký překvapení, protože těhotenství bylo fantastický. Já bych mohla... nosit děti lidem, ale po porodu, teda to mě sejmulo, já měla opravdu, jsem se ocitla v temné díře poporodních depresí a to můžu říct úplně jako upřímně, ne žádný baby blues, ale až na dno.
2: To, že tě to úplně sejmulo.
3: Ale úplně to bylo strašný, jako to jsem nečekala a to opravdu to není lehký, jo. Já jsem pak i sama se rozhodla, že půjdu k psychiatričce, protože já jsem si už pak opravdu nevěděla rady, jako vůbec. A ještě jsem to tajila. Mm-hmm. Jenom jsem to řekla prostě ségře. A to bylo ještě proto, že jsem jenom s ní dohodla, ne, že bych jí to říkala, že my jsme v tu dobu se tolik nebavili, ale ona jak je úžasně mateřský typ, tak já jsem se s ní dohodla, že když tak se o toho Maxe postará.
2: Až tak daleko si zašla, že jsi se bála, že to nezvládneš.
3: No jasně. No já jsem se nebála, že já jsem vůbec neřešila, že bych dítěti ublížila, ale řešila jsem sebe. Že můj život asi skončil, jako, že to vůbec ne. A fakt se dostanete do takového stavu, že třeba se jdete mejt a nepamatujete si v té depresi. Opravdu je to depresi. Já až potom můžu tak lehce nahlídnout a chápat lidi, co mají depresi, a to ještě možná lehce, co já vím, jaký to je. Ale vy si nepamatujete, jaký byl ten život předtím, a jenom si pamatujete, že když jste se šel mejt, tak jste si dal mejdlo na ruku třeba. Mm-hmm. A jedete mm-hmm. stereotyp takový,
2: jo, jo, jo.
3: Jako, že jak když
2: mám mechanika.
3: Mechanika. Mm-hmm. Abyste jako vůbec
2: přežil.
3: No, ale a neuděláte nic. Mm-hmm. A myslíte si, že jste buchví jak normální, a najednou ty hormony vás úplně, ale úplně ovládnou.
2: A měla jsi, ty jsi teda říkala, že jsi to tajila, ale neměla jsi třeba maminky, u kterých jsi zjistila, že to mají taky, nebo že...
3: To, no, ne, ale já jsem byla u té paní psychiatričky, ta samozřejmě to byla velmi tak nevybíravá, že jsem úplně, to byl takový super, ale jako vlastně postup, což ona ani neví do téhle doby, a já jsem podepsala revers, protože tam, já, to bylo v takovým, opravdu, že jsem si říkala, že možná to, a já jsem podepsala revers, prostě řekla jsem, já zkusím aspoň pár dní ještě. No a pak se mi to, a pak jsem, že každý den jsem opravdu jako cílevědomě pracovala na tom nějak to zvládnout. Já teďkon už, to je tak dávno, že si přesně nepamatuju, jak jsem postupovala, ale co si opravdu dobře pamatuju, že jsem chodila potom, když tomu chlapečkovi bylo, teď abych nekecala, možná 4 měsíce na takový kojenecký plavání.
2: Ano.
3: A tam byla paní jedna, instruktorka, a já jsem z ničeho nic, ať jsem opravdu vůbec neměla potřebu o tom se s někým bavit. To bylo strašně těžký téma a navíc ono vás to trošku brzdí, že nejste mluvnej a nechcete. A já jsem s ní se začala tak jako hezky povídat a začala jsem jí říkat o tom, co jsem měla. Takový depresa, že už to lepší a, že, a teď každý, vždycky jsem tam přijela a říkala jsem jí, jak to tak postupovalo. Takový krok po krůčku. A opravdu přísám, že jsme to takhle řešili. Já jsem říkala, no a když jsem, to bylo třeba ten týden a takhle jsme. A, no a pak si představte, že po 10 letech nebo 11 za mnou přišla najednou ve škole, kam chodil syn, přišla na dětské oslavy paní a říká, vy si mě nepamatujete. A to je, teď řeknu mé, ty holčičky, já jsem maminka Majdalenky. A víte, že jste mi zachránila život? A já jsem říkala, co si říkáte, blázni. No. A ona mi říká, já jsem říkala, tak, pardon, no. A ona, ne, já jsem učila to plavání a vy jste mi každou tu hodinu říkala, co se vám dělo, jak jste to zvládla, já jsem to díky tomu překonala.
2: Takže ona prožívala ona současně totéž.
3: Jo,
2: a to a mě, taky to tajila.
3: A taky, přesně, protože musela pracovat a všechno. Mm-hmm. A taky si nevěděla rady a chodila tam s tím kojenečkem. Mm-hmm. Jo, protože, no a to musím říct. A tak od té doby si říkám, člověk může být odvážný a mluvit o tom, protože co my víme, komu to pomůže.
2: Ano.
3: Člověk musí být opravdu, jako když na, jo, a tohle, tak, a zároveň si vážím to, že ta paní za mnou přišla. I mi, jo, je to hezký, že?
2: Moc hezké.
3: Je to hezký, no.
2: Když jsi pak čekala dceru po kolika letech?
3: Po pěti.
2: Napadla tě ta myšlenka, no, že to může přijít?
3: No samozřejmě, ale já už jsem byla připravená. Už jsem si udělala takový preventivní opatření. Takže já jsem třeba takový, jako prostě děláte psíkusy. Jo. Já jsem opravdu byla připravená, že kdyby se to stalo, tak už jsem věděla, že za prvý se to může stát. Jo. Mm. Jak hrozný to může být, to jsem si ještě pamatovala, ale polikala jsem, každý den jsem si kupovala konopný olej, olivový olej a ještě nějaký. Takže každý den jsem polikala několik lžic oleje, jakože to obsahuje nějaký. Pak jsem měla ještě nějaký, co mě i gynekolog jako řekl, že můžu vzít nějaký ajurvédský bylinky, který, a ještě jsem pak brala homeopatika. Hned po porodu jsem do sebe sypala malý kuličky. Ale musím říct, že to proběhlo moc dobře. A i to bylo takový hezčí, že já jsem třeba v tenkrát v té porodnici byla sama a tady už jsem nechtěla být sama. Takže jsem byla ještě s jednou maminkou a hned mi bylo líp. Že jsem už věděla, že co potřebuju, že potřebuju nebejt sama.
2: Už jsi udělala to, jak
3: přípravu.
2: Ano. A už tě to nezaskočilo. I kdyby to přišlo, myslíš, že už bys to zvládla?
3: Jo, nemůžu říct takhle, může vás to úplně položit. Ale věděla bych, že se to blíží a že Jo, protože mě to opravdu jako tenkrát zasáhlo strašně. Ještě se mi zanítila jizva. Uh-huh. To strašně, já se nemohla vůbec chodit a tak. Ale teď už víte, co vás může potkat.
2: Uh-huh. Domazlila jsi se s těma svýma dětma nebo s holčičkou?
3: Holčička, jo, to byla taková panenka, takový medvídek a Maxík. Já nejsem, můžu říkat, to Max je v pohodě. A to, ten byl dobrý, ten byl od malička takový jako svéráz, takže on, dokud byl to mimino, tak jsme ho ze ségrou jako strašně muchlovali. A pak samozřejmě už byl takový, že chtěl jako stát a furt si s něčím hrál, takže zase jsme ho ale nepřemáhali.
2: Ano,
3: jo, on,
2: ano,
3: a aby... když se odtahoval, tak jsme ho nechali, protože já zase to bych nechtěla. Já jsem mu dala ten prostor, který potřeboval. Já myslím, že ho potřeboval, že by se mu to nelíbilo.
2: Dojímá tě laskavost?
3: Strašně. Mě dojímají laskaví lidi a laskavost je nádherná. Je to od slova láska? Tak to je tak asi... Všechno v tom je pojmenovaný.

0: Vando, proč zpíváš? Zastavuješ čas tak trochu?
1: Ano, mně se zastavuje můj čas a budu doufat, že takové zastavení v čase můžu způsobit i svým posluchačům. To bych moc ráda.
0: Když jsi byla obsazená do role Helgy ve Sternerhofovi, co to je sebevědomí?
1: Pevně jsem věřila, protože my jsme s Ivanem už na tom pracovali předtím, že jsme zkoušeli různý árie, který složil. Ale moje sebevědomí teda pokleslo hrozným způsobem, když jsem viděla, jak přijíždí obsidiánová deska na novou scénu. A viděla jsem to monstrum. A v tu chvíli jsem si vlastně zjistila, že to musím proměnit. Že to... A to mě teda... To, ale ta hudba je tak fascinující, že i přesto všecko mě nedovolila jako polevit. Ta vzala za mě. Ta hudba je pro mě to, co Ivan složil, tak jako výsostnýho, že mi to nedalo naštěstí prostor.
0: Ta postava je fatální, až ano. Mytická, že jo, figura. Co cítíš na konci? Co si říkáš, když představení končí?
1: No, to je líto. Úplně upřímně, to začne a najednou vůbec nevíte, a bavila jsem se tam i s holkama, co stanče, jo, to není můj jenom jako názor, protože se o tom bavíme, to začne a vy nemáte úplně představu o čase, to se prostě hrne tím vzduchem a v tom tichu, který tam je, a najednou jsem v mrazáku a vím, že už to končí. Takže je mi to líto.
0: Máš pocit, že by si v životě chtěla víc zastání, kdyby si zažila víc, jo, že se za tebe někdo postaví?
1: Jo, chtěla bych pomoct v tom, abych to pak uměla já sama. A chtěla bych to mít naučený takhle už, když je člověk malý a zastanou se ho, abyste věděl, že za to stojíte.
0: Snažíš se i ty právě teď tohle uplatňovat?
1: Ano, a úplně nejvíc u svých dětí. Já bych se jich zastávala strašně moc, ale snažím se i u sebe. Ale to hapruje to. Tam to ještě neumím. Ale jak jde o jiný, tak to jo. To jo.
0: Máš pořád svůj plán B pro jistotu? Přes veškeré úspěchy.
1: Pro jistotu mám a doufám, že ho nebudu dlouho potřebovat, ale mám.
0: Jsou nějaké myšlenky, slova, která se ti honí často hlavou?
1: Ano. A ta slova jsou věčné, jsou jen lidské duše a nebesa.
0: A já ti za to děkuju. Milí přátelé, hezky spěte na pomyslných nebesích. Dnes se s vámi loučí Zuzana Maléřová a
1: Vanda Šípová. Dobrou noc.

0: Bouřlivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Lucy trpí záhadnou nemocí.
2: Slečna patrně ztratila velké množství krve.
3: Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela.
2: Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti.
0: A zdá se, že speciální léčba zabírá.
4: Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Už mě nemusí nikdo hlídat.
1: Hrabě Drákula.
0: Druhý díl kultovního hororu Brema Stokera.
1: V neděli ve 20 hodin.
0: Na dvojce.
5: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
6: Je to tady, slaví celá Česká republika a slavit bude logicky i noční proud. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka, začíná legendární noční proud, začíná touto legendární znělkou. Prožíváme společně stále ještě 11. červencový den roku 2026. Za půl hodinky je tady půlnoc a bude neděle. Každopádně máme letní čas a budeme si hrát letní hity a letní šlágry historie a také letní šlágry, které patří do této noci. Přeji vám i dobrý večer.

Sofia. Sofia, první hit tohoto nočního proudu a hvězda jménem Alvaro Soler. Ještě jenom vám přeji dobrý večer, jsem moc rád, že posloucháte a doufám, že dneska vydržíte hodně dlouho. Za prvé v televizi je fotbal, jestli vás zajímá, kolik je momentálně stav zápasu Norsko-Anglie, tak je to stále 0-0 a doufám, že vydržíte až do 2 hodin do rána, kdy tento noční proud skončí, protože bude neděle a nemusíme jít spát, ať jste kdekoliv a ať děláte cokoliv. Já jsem říkal, že celá Česká republika slaví, ano, je to tak, slavíme všichni, protože naše dvě vynikající tenistky, Linda Nosková a Karolína Muchová, udělali, jak se říká, díru do světa. Podle mě jsou vítězky obě, já se přiznám, že jsem víc, když znám obě dvě, tak osobně tedy, tak jsem víc fandil Lindě Noskové a mám velikou radost z toho, že vyhrála, ale vítězky jsou skutečně obě dvě.

Freddie Mercury, John Deacon, Brian May a Roger Taylor, skupina Queen v té nejlepší sestavě. Takhle už to nikdy nebude, říkám tuhle větu velice rád, protože je to věta, kterou si myslím už od roku 1991. A bohužel je pravdivá. Já jsem tento týden měl takový perný, bych řekl, protože jsem byl třeba, byl jsem v Bulharsku, byl jsem v několika městech, byl jsem v Burgasu, byl jsem v Carevu, byl jsem, počkejte, asi je gól. Asi jo, asi dalo Norsko gol. Byl jsem v Carevu, byl jsem v Primorsku, byl jsem ještě v dalších městech, byl jsem třeba dneska v Novém Městě nad Metují, byl jsem také v Bedřichově, a to dokonce dvakrát. A já jsem si uvědomil, že dneska máme ještě sobotu, zítra bude neděle a je to vlastně už prvních 14 dní těch prázdnin, které právě prožíváme, že těch prvních 14 dní už bude v tahu. A je to teda smutná informace, ale patří do tohoto nočního proudu. Takže bych rád teď zahrál písničku pro vás všechny, kterým končí ta první třeba dovolená, nebo prostě ta dovolená, která končí buď dnes v sobotu, a nebo zítra v neděli. Depešáci, Enjoy the Silence. A Norsko vede 1-0.

Enjoy the Silence. Legendární už dneska kapela, vlastně Depešáci neboli Depeche Mode. Je 23 hodin, 42 minut a k tomu 38 vteřin, to abyste věděli přesný čas, ale myslím si, že jestli spěcháte a máte tam být o půlnoci, tak už nespěchejte a v klidu poslouchejte dál tento noční proud. Já jsem si vzpomněl v rámci toho Wimbledonu, protože jsem o tom Wimbledonu dneska hodně přemýšlel. Já jsem to slyšel v autě, teda ten závěr, já jsem slyšel až poslední gem, protože jsem byl právě v Novém Městě nad Metují, kde byl bronzový atletický meeting, velice zajímavý, padly tři rekordy šampionátu tam a tak dále. Prostě se mi tam líbilo, bylo krásné počasí a nebyl čas právě na to sledovat ten zápas wimbledonský mezi dvěma našimi tenistkami a tak jsem slyšel ten poslední gem. Pak jsem si taky poplakal teda asi dvakrát u těch projevů a tak a myslím, že to k tomu patří. Ale vzpomněl jsem si na to, že existuje nějaká písnička, která byla právě věnována Wimbledonu, byla to taková oficiální píseň jednoho z těch ročníků a našel jsem ji. Bylo to v roce 1989, ale teď ji neuslyšíte, uslyšíte ji až po půlnoci.

Zlatý slavík roku 1985, Petr Naď a Korálky od Natálky, jeden z hitů tohoto nočního proudu. Já jsem si vzpomněl na to, že jsem chtěl v tomto nočním proudu také zazpomínat na Bonnie Tyler a udělám to také až po půlnoci. To proto, že jsem se dneska dozvěděl, že zemřel můj oblíbený člen skupiny Johnny Hates Jazz. Johnny Hates Jazz to byla skupina, kterou jsme hrávali na diskotékách v 80. letech. Možná tu skupinu ani neznáte. Byla to vlastně muzika, která se hrávala na diskotékách, ale nebyla to přímo taneční diskotéková muzika, abych vám to takhle vysvětlil. A Calvin Hayes se narodil v roce 1962, ano, a zemřel před dvěma dny. Byl to, a ještě ke všemu tragicky, byl to takový, řekl bych, šíbr těch 80. let. Johnny Hates Jazz a písnička, kterou já jsem měl vždycky rád a tím bych na něj rád zapomínal, protože má se vzpomínat právě tou muzikou, která k tomu člověku patří. Anglie vyrovnala na 1-1.

Tahle písnička vyšla v roce 1987, byla na prvním albu skupiny Johnny Hates Jazz a Calvin Hayes tam tenkrát zaprvé tu písničku produkoval a hrál na klávesi a také na bicí a nevím, jestli jste to poznali, asi ne, tak kdyby náhodou tahle ta písnička hrála z vašeho rádia ještě někdy, tak si na to vzpomeňte, tam v těch vokálech zpívala, v těch refrénech zpívala Kim Wilde, ale ta tam byla samozřejmě nejprve tajně, až po letech to potom prozradili. Já jsem tu skupinu, tedy Johnny Hates Jazz, vůbec neznal v těch 80. letech, ale přivedl mě na ní jeden diskjokej populární tady v Praze, jmenoval se Luděk Formánek a ten tu skupinu prostě miloval, tak ji logicky také hrál na svých diskotékách a já jsem na něj občas chodil, protože on hrál tak trošku jinou muziku než ti ostatní a mně se to tenkrát líbilo. Abychom to trošku vyvážili, bohužel ta tragická smrt Calvina, tak bych teď rád připomněl, že dnes má, a to půlkulaté narozeniny, protože se narodila 11. července roku 1951 Bonnie Pointer. To je jedna z těch Pointer Sisters, to jsou ségry Pointerovy.

0: Neuvěřitelná písnička, neuvěřitelná energie, Pointer Sisters, I'm so excited. Před námi je poslední hit před půlnocí, pak naše hymna, půlnoční zprávy a zhruba 10 minut po půlnoci budeme pokračovat s tímto nočním proudem. Budou třeba například i členové skupiny ABBA, protože se chystá film Mamma Mia 3, do kin bude řeč o Báře Bazikové a tak dále a tak dále. Je toho hodně, můžete se těšit.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: To je krásná upoutávka.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Tenistka Linda Nosková porazila v prvním českém finále ve Wimbledonu Krajanku Karolínu Muchovou a získala svůj první grandslamový titul. Íránský vůdce přísahal pomstu za svého otce, americký prezident pohrozil případnou odvetou. Filmový festival v Karlových Varech skončil, křišťálový globus dostala francouzská herečka Juliette Binechová. A počasí dnes bude jasno až polojasno, občas déšť, k večeru budou srážky ubývat, teploty až 29 stupňů. Je neděle 12. července, u hlavních zpráv vás vítá Adéla Burešová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: 21-letá tenistka Linda Nosková slaví první grandslamový titul kariéry. V historicky prvním českém finále na Wimbledonu porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 mečbolů, pokračuje Nosková.
2: Je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem dokázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
1: Karolína Muchová prohrála druhé singlové grandslamové finále v kariéře. Před 3 lety neuspěla na French Open, teď na Wimbledonu. Boj o nejprestižnější trofej na okruhu WTA, ale Muchová nevzdává.
3: Tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Myslím, že si budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka, hlavně na té trávě z Berlína do Hamburgu, až sem to bylo náročný a cíl tam bude určitě US Open.
1: K zisku wimbledonského titulu pogratulovali tenistce Lindě Noskové třeba prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další čeští politici. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě. Íránský duchovní vůdce Mojtaba Chameneí pohrozil pomstou za smrt svého otce. Napsal to na sociální síti Telegram. Odplata za zabití nejvyššího vůdce je podle nového lídra nevyhnutelná a žádá si ji íránský národ. Neupřesnil, jakou podobu by měla mít. Na pohřbu ajatoláha Alího Chameneího ale zaznívaly výzvy k odstranění amerického prezidenta Donalda Trumpa.
4: Alí Chamenei zemřel v prvních hodinách izraelsko-amerických útoků na konci února. Jeho syn ho označil za mučedníka. Na samotném šestidenním pohřbu se ale osobně neukázal. Od začátku války se na veřejnosti neobjevil ani jednou a jen výjimečně vydává písemná prohlášení. Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že pokud se ho pokusí zavraždit, nechá na Írán vypálit tisíce raket. Americká armáda podle něj přijala patřičné rozkazy a je připravená zcela zdecimovat a zničit všechny oblasti země. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Dva závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně při mezinárodním závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship. Oba jezdci podlehli svým zraněním i přes okamžitou pomoc, říká mluvčího moravské policie Andrá Cejnková.
5: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
1: Šampionát měl pokračovat i v neděli. Pořadatelé ale dnešní program zrušili. Radiožurnálu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Z Pražského mostu v Karlových Varech v sobotu padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem zrovna projížděli. Kusy asfaltu, které do vody schazovali dělníci, mohly být podle nich až 100-kilové. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic.
6: Vodáky na řece Ohři nic nevarovalo, že by z mostu mohlo něco padat a ohrozit je. Padajících kusů si všimli těsně před mostem, popisuje vodák Jakub.
7: Kdybychom měli uprostřed přímo pod tím mostem, tak by to na nás padlo, nikdo to tam nekontroloval, jestli jedeme, nemuseli jsme si toho všimnout, no by to na nás padlo, fakt jsme se báli o život.
6: Vodáci padající kusy mostu natočili a video předali policii. Ta na místo vyjela a případ prověří, říká mluvčí karlovarské policie Kateřina Pešková.
8: Jedná se o znepokojivé záběry. Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
6: Ředitelství silnic a dálnic na otázku, proč není místo zabezpečené, Radiožurnálu zatím neodpovědělo. Celý článek a video je na serveru iRozhlas. Veronika Sudková, Radiožurnál.
1: Hasiči snížili ve Zlíně stupeň požárního poplachu ze druhého na první. U budovy číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu budou ale zasahovat i dnes. Podřícenými troskami musí monitorovat doutnající ohnisko, ze kterého se do několika kilometrové vzdálenosti stále šíří zapáchající dým.
9: Opravdu ty trosky spíše doutnají, než hoří. Jako Zlíňanům to vadí. Vadí nám to všem, protože ten kouř je obtěžující a my se snažíme ho co nejvíc eliminovat, uchladit tu stavbu.
10: Říká velitel zásahu Zdeněk Trusina. Budovu s ohořelým portrétem Tomáše Bati si přišli prohlédnout stovky lidí, mezi nimi Lenka.
11: Najednou cítí tu soudržnost a cítí to, že by měli pomoct v té tragédii, která je, tak je to vlastně ta naděje.
10: Někteří teď chtějí podpořit obuvnickou firmu, která přišla o zásoby. Objednávají si boty a taky benefiční trička nadace Tomáše Bati. Ta chce z výtěžku obnovit sbírky, které zhořely. Ze Zlína Marta Pilařová, Radiožurnál.
1: Skončil Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal převzala křišťálový globus francouzská herečka a režisérka Juliette Binocheová.
12: Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě.
13: Řekla Binocheová před asi tisícovkou hostů. Cenu prezidenta se z Karlových Varů odváží herec Jeffrey Wright a herečka a bývalá diplomatka Magda Vašváriová. Ta dokázala na pódiu ocenit sama sebe.
14: Aj keď mi komunisti nedovolí v 1971. urobiť môj milovaný doktorát z mojej milovanej sociológie, tak som teraz PhD, ale nemusíte ma volať doktorka, dobre?
13: Vítězným snímkem letošního ročníku se stal film Padlé ovoce režiséra Aunga Pjoua o touhách žen v Myanmaru, které čelí pracovnímu vyčerpání a ekonomické nejistotě. Diváci zase ocenili dokument Heleny Třeštíkové, Bára Basiková. Z Karlových Varů Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála první grandslamový titul v kariéře. 21-letá česká reprezentantka porazila ve finále Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Za poslední 4 roky se tak Nosková stala v All England Clubu třetí českou vítězkou ženské dvouhry. Fotbalisté Norska hrají poprvé v historii čtvrtfinále mistrovství světa. Jejich utkání proti Anglii sleduje Jan Suchan.
15: Právě teď začal druhý poločas a to za stavu 1-1, který zařídili v závěru prvního poločasu. Norskjöldrup gólem na 1-0, na 1-1 pak v nastavení vyrovnal Bellingham. Angličané dvakrát vystřídali, odešli Rice s Maduekem, přišli Eze a Saka. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Cyklista Pavel Bittner dojel ve Spurtu 8. etapy Tour de France 5. 23-letý český závodník tak zaznamenal druhý nejlepší výsledek v kariéře na Grand Tour. Rovinatou etapu vyhrál Belgičan Merlier. V celkovém vedení zůstává slovinský obhájce titulu Tadej Pogačar.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D1 u Modletic a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na pražský okruh hlásíte nehodu. Na 11,5 kilometru stojí auto po střetu se zvěří v odstavném pruhu. Řidič se pohybuje ve vestě u vozidla. Na východní části pražského okruhu z Černého na Barandovský most za sjezdem na D11 čekejte omezení. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu, projíždí se bez zdržení. D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je neprůjezdná mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13,5 kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Nákladní doprava je odkláněna ve směru na Prahu na exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem a na dálnici D11 5 do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude oblačno, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 18. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.
0: Paranoid.
17: Máme přesně 10 minut po půlnoci, máme nový den, máme nový letní den, máme 12. červenec roku 2026. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka, pokračuje noční prout a skončí až ve 2 hodiny ráno. Přeji vám dobrý večer i teď.

Králíci z klobouku, neboli projekt, který se jmenoval Jay Bunnin Master Mixers Swing the Mood, taková směs hitů z 50. a hlavně 60. let minulého století. Já si vzpomínám na to, když tahleta směs byla novinkou, když vyšel ten single, že se to hrálo úplně všude. Bylo to někdy na konci roku 1989 a ta směs se potom hrála po celý ten rok 1990. Když jsme u konce těch 80. let a toho, než jsme u toho přelomu 80. a 90. let, tak bych rád připomněl, že v té době už neexistovala skupina Modern Talking, ale ten, který produkoval všechna ta alba a písničky Modern Talking a také je skládal, tedy psal, Dieter Bohlen si udělal nový projekt a ten se jmenoval Blue System.

Dieter Bohlen a jeho projekt, který se jmenoval Blues System a jmenuje stále ještě, i když samozřejmě už neexistuje ta skupina, ale stále ty písničky existují a ta skupina, přesně řečeno ten nápis, je stále živý, My Bed Is Too Big a první písnička Nového dne. Já se teď tady dívám na televizní obrazovku, protože Norsko dalo gól, ale ježiš, pardon, já jsem se otočil s těmi sluchátky, ale pravděpodobně neplatí. Nebo platí? Platí, ne, neplatí. Neplatí, takže je to stále 1-1.

Skupina Mandraže v tomto nočním proudu a hit Motýly. Máme teprve 23 minut po půlnoci, hraje se 61. minuta čtvrtfinálového zápasu mezi Norskem a Anglií a stav je stále nebo opět 1-1, protože ten gol Norska nebyl uznán pro faul, ale teda musím říct, byl takový hezký, dorážicí. Mám pro vás teď zpěváka, který je vlastně původně hercem, byla to veliká hvězda seriálu Miami Vice, ten pán se jmenuje a je to stále sympaťák Don Johnson. Byla to taková hvězda časopisu Bravo v té době, v té polovině 80. let, kdy na západě my tady samozřejmě jsme měli smůlu jako se vším ostatním. Dneska jsem si zrovna vzpomínal na to, jak se cestovalo, když jsme na to úplně zapomněli, jsme nikam nesměli. Prostě, že to bylo strašně těžký, dneska si sednete na letadlo, letíte kam chcete, bez ničeho, máte jenom pas nebo jenom občanku a navíc už to ani nekontrolují, když letíte v Schengenu. A tenkrát jsme nesměli nikam, všichni už jsme na to zapomněli, že nás nepustili pomalu ani do východního Německa, tak jsem si vzpomněl na to, že ten Don Johnson byl skutečně západní hvězdou a byl v každém bravíčku a naspíval taky písničku, která byla úspěšná v hitparádách a to je právě ta, která teď zazní a jmenuje se Tell It Like It Is.

legendární disco skupina nebo disco kapela 80. a 90. let, skupina Bonnie M, The Summer Mega Mix, a v závorce ještě ke všemu je medley. Tahle medley byla vydána v roce 1989. A já k tomu hned dodám, že Liz Mitchell, ta hlavní zpěvačka skupiny Bonnie M, má dnes narozeniny, nejsou nijak kulaté, je ročník 1952. Ale pozor, takže příští rok budeme slavit o to víc, napíšu i dneska SMS-ku k narozeninám. Ale důležitější je to, že představte si, právě dnes by měla z té narozeniny legendární česká zpěvačka, jazzová zpěvačka Vlasta Průchová. Vlasta Průchová, asi víte, je maminka Jana Hamra, jednoho z nejúspěšnějších skladatelů na světě vůbec. A já bych teď rád zaspomínal právě na paní Průchovou písničkou, kterou naspívala s Karlem Gottem. Ta písnička se jmenovala Až nám bude dvakrát tolik. Je dokonce z 50. let minulého století, tak není divu, když by dneska bylo 100. A pak si připomeneme i Jana Hamra. Ten sice žije, ale rád bych připomněl jeho tvorbu, protože bude to vlastně takové přání mám.

Karel Gott a Vlasta Průchová, až nám bude dvakrát tolik, no tak si vemte, že tenkrát, kolik jim mohlo být, no nebudeme to počítat. Prostě Vlasta Průchová se narodila 12. července a to v roce 1926. Narozeniny by vlastně za dva dny měl i Karel Gott, ten se narodil 14. července, ale samozřejmě v jiném roce, pokud se nepletu, bylo to v roce 1939, takže daleko později. Já teď mám tady připravené to Jana Hamra, protože to je skladatel, kterého mám rád. A když byla řeč o Miami Vice, tak tohle je ústřední téma toho seriálu, ve kterém hrál Don Johnson, který před chvílí zpíval.

Hraje se 77. minuta čtvrtfinálového zápasu mistrovství světa ve fotbale a stále je vše nerozhodně 1-1 v zápase Norsko-Anglie. Mám pro vás teď připravenou písničku, kterou jsem slíbil před půlnocí. Týká se Wimbledonu, protože o Wimbledonu se budeme bavit ještě dlouho, vzhledem k tomu, že jsme měli dvě finalistky a máme vítězku, a to je Linda Nosková, mladá holka, která má kariéru ještě před sebou a už vyhrála Wimbledon. A já si vzpomínám, když vyhrála juniorku ve Francii v Paříži, no, na Roland Garros, to byla taky událost samozřejmě. No a teď podívejte se, uplynulo pár let a vyhrála Wimbledon. Já se tady dívám na ten buklet k tomu singlu, počkejte, kde to je, já tady to mám. Challenge se jmenuje ta písnička, The Challenge, a Chris Thompson je zpěvákem, to je veliká hvězda Spojeného britského království, a písničku napsal, přesně řečeno hudbu napsal pán, který se narodil v Německu v roce 1952, stále ještě žije, a je to ten pán, co napsal třeba hudbu k Policajtovi z Beverly Hills nebo k Top Gunu, taky tam má písničku a další, no prostě dokázal toho hodně, a tak se nedivme, že napsal tuhle oficiální hymnu Wimbledonu v roce 1989. Tak takhle to zní. Poslouchejte.

Oficiální písnička Wimbledonu v roce 1989, tak ona tam ta pompa a vlastně ta fanfára je krásně znát. Harold Faltermeyer napsal právě tuhletu melodii. Je to pán, který nenapsal jenom ty filmové písničky a filmovou hudbu, jako Beverly Hills a tak dále, ale například, tedy Policajt z Beverly Hills, aby to nebylo s tím seriálem spojováno, ale napsal hity třeba pro Donu Summer, Amandu Lear, napsal pro Patti LaBelle, Barbra Streisand, Blondie, Lauru Brannigan, Latoya Jackson, Billyho Joela a třeba napsal i písničku pro skupinu, která si píše většinou písničky sama, a to je skupina Pet Shop Boys. To je česká, tedy písnička s českým textem, takhle bych to měl říct, protože originál je anglický, ale česky zpívá Luděk Malár.

0: Luděk Malár, jeho skupina 80s Factory, Beze slov. Beze slov je písnička, kterou všichni známe v originální verzi, ale tahle je s českým textem. A mám takový pocit, že ten text napsal Miloš Skalka. Před námi je teď veliký letní hit poslední doby Despacito a pak už se zaspomínáme na Bonnie Tyler.
1: Aj.

Luis Fonsi a Daddy Yankee Despacito. Písnička, která zní, nebo přesněji řečeno zněla z vašeho rádia ještě před jednou hodinou raní. Dívám se tady, jak to vypadá na mistrovství světa ve fotbale a zatím ten zápas Norsko-Anglie je stále 1-1 a hraje se prodloužení celkem 7 minut. A hraje se momentálně druhá minuta toho prodloužení, tak to vypadá právě na to prodloužení. Teda takhle bych to řekl, na to dlouhé prodloužení, takhle to myslím. Samozřejmě tohle je jenom prodloužení druhého poločasu. Ale teď bych rád zapomínal na Bonnie Tyler, tak je to samozřejmě, no přesně řečeno, byla to zpěvačka, která prošla našimi životy už od těch 70. let, nebo od konce 70. let. Já jsem měl takový vstup tady na dvojce o ní, protože samozřejmě jsem jí měl rád, táta to poslouchal hodně, poslouchal ty její první hity a my jsme se tady vlastně díky Karlu Gotovi a Valdemarovi Matuškovi a té písnice Jence Hády dozvěděli o tom, že Bonnie Tyler existuje. Pak jsme začali poslouchat další její písničky a hlavně diskjokejové přinesli vlastně tu originální verzi k nám do Čech nebo do Československa, protože právě tady tu písničku Jence Hádej v té české verzi a s textem Eduarda Krečmara zpívali nejprve Valdemar Matuška a poté Karel Gott. No a diskjokejové začali hrát na diskotékách ten originál a díky tomu jsme zjistili, že ho naspívala ten hit nějaká Bonnie Tyler. No a pak jsme se samozřejmě začínali o ní zajímat více a přišly i ty další hity, ale já bych rád připomněl právě to Jence Hádej, ale v originální verzi.

Vzpomínáme v tomto nočním proudu mimo jiné také na Bonnie Tyler. A Bonnie Tyler, to je obrovská hvězda světové populární hudby. Já když zemřela, tak jsem otevřel Instagram a zjistil jsem, že na ní vzpomínají takové hvězdy. A aniž bych si to uvědomil, že je to možné, že by to bylo možné, tak třeba Rod Stewart zpíval někde večer na nějakém královském večírku nebo na večírku nějaké královské nadace a hned tam taky zaspívali její písničku s pianem. No prostě všichni nějakým způsobem vzpomínali a vzpomínáme my právě teď. Já jsem chtěl jsem jít asi na tři její koncerty, ale nikdy jsem tam nakonec nešel. Nakonec jsem se dozvěděl, že spolu budeme vystupovat 6.6. v Třebívlicích tady u nás, kousek vlastně od Prahy. Když to trošku přeženu směrem do severních Čech, ale ten koncert už se neuskutečnil, protože už byla hospitalizována v Portugalsku. A jestli si dobře vzpomínáte, tak 8. června bylo pondělí a to jsme tady, protože to právě měla 75. narozeniny. Mělo to být dva dny poté, co jsme se měli sejít v těch Třebívlicích na jednom pódiu. Tak 8. jsme tady slavili její 75. a bohužel zemřela 8. července roku 2026, takže vlastně měsíc po svých 75. narozeninách. A já jsem tady připomínal to, že ona byla populární i v 90. letech, měla úspěšnou desku, která se jmenovala Bitter Blue. A na to se úplně zapomněl ve všech těch výčtech a nekrolozích. Ta deska vůbec nebyla zmíněna, ale já ji zmíním právě teď, protože producentem toho alba a autorem těch písniček byl Dieter Bohlen, o kterém jsme se už dneska bavili v nočním proudu, protože to byl nejen autor a producent Modern Talking, ale také té skupiny, která už tady byla v nočním proudu, a to s písničkou My Bed Is Too Big, tedy skupina Blue System, nebo té skupiny Blue System, byl také producentem a autorem. No a napsal i tu písničku, kterou já teď velice rád pustím v nočním proudu, protože se týká právě toho fantastického chrapláku Bonnie Tyler.

Bitter Blue, hit a také album z 90. let zpěvačky Bonnie Tyler, tak jsme si na ní teď zaspomínali v nočním proudu. Narodila se, já to jenom zkompletuji, 8. června 1951 a zemřela 8. července 2026, když jí bylo 75 let a její singly i alba se velice vždycky dobře prodávala. Jedna z nejprodávanějších zpěvaček světa a já si troufnu říct, i jedna z nejhranějších písniček, nebo ty její písničky jsou mezi nejhranějšími písničkami nočního proudu. Takže ona patří k těm nejhranějším zpěvačkám nočního proudu.

Skupina Milli Vanilli, Girl You Know Is True. To byl jejich první hit, možná si na to vzpomínáte, to byl hit, který dostal dokonce cenu Grammy v Americe a pak ji museli vrátit. Produkce Frank Farian, který se také podepsal pod tu písničku. Já jsem si vzpomněl na to, že jsem s nimi několikrát vystupoval, ale oni už jsou trošku jiná dvojice. Je to jeden z těch, kteří dělali, že to zpívají, a jeden z těch, kteří to opravdu zpívali, takže takhle bych to nějak asi přiblížil. Hraje se prodloužení na fotbalovém mistrovství světa v Americe, hraje se zápas Norsko-Anglie a Anglie v tom prodloužení vede momentálně 2-1. Rád bych teď zaspomínal na herce, kterého jsem měl rád, byl to Ladislav Potměšil, dneska je to přesně 5 let, co zemřel. Já jenom připomenu pár filmů, protože on toho odehrál skutečně ve filmech, skutečně hodně, tak například Dařbojhan a Pandrohola, nebo například také Transport do ráje, nebo 31 ve stínu, jestli si vzpomínáte. Potom Hříšní lidé města pražského, to je ten seriál, který byl velice populární. Ten film, který se jmenoval Partie krásného dragouna, a potom už to vezmu až do 80. let. Ne, ještě bych chtěl říct Drsnou planinu, to je můj oblíbený film. Drsná planina, Panel Story, no a pak už to přijde. Láska z pasáže, to všichni známe. Mravenci nesou smrt, to bylo taky výborný. Smrt krásných srnců, Dobří holuby se vracejí, Kamarád do deště, Disko příběh, a právě tady bych se zastavil, protože tedy jeho táta v Disko příběhu v obou dílech, to byla role fantastická, no a také seriál Hospoda. No tak jak na něj zaspomínat, no tak mohl by tady zaspívat, protože on naspíval takovou tu písničku z filmu, nebo z těch několika filmů o Poldech, byl jednou jeden Polda, ale myslím, že bude lepší, když si připomeneme ten film Disko příběh písničkou Je to blízko.

Michal David, Je to blízko, disco příběh, a zazpomínali jsme si na Ladislava Potměšila, který hrál tátu Horáčka právě v disco příběhu, ale těch rolí, které odehrál, ať už v realistickém divadle, nebo v divadle SK Neumana, nebo v divadle na Vinohradech, je samozřejmě mnoho. Mimochodem, jsem chtěl říct, ta penalta neplatí, vy nevíte, o co jde, ale měla být nařízena penalta proti Norsku, ale není, takže stále vede Anglie 2-1 nad Norskem v prodloužení čtvrtfinálového zápasu mistrovství světa ve fotbale. A já to jenom dopovím, my jsme vzpomínali na Ladislava Potměšila, protože dneska je to přesně 5 let, co zemřel.

Skupina Womack & Womack Teardrops. Máme neděli, je 12. července roku 2026. Ještě nejsme v polovině prvního prázdninového měsíce, ale máme za sebou prvních 14 dní prázdnin, tedy těch letních prázdnin roku 2026. Je 1:23 a k tomu ještě pár vteřin a teď zazní hit, který pochází z roku 1962. Já to říkám schválně proto, protože ta písnička byla hitem i na konci 80. let, ale v podání jiného zpěváka. Tohle bude originál.

Taková hezká, řekl bych, veselá písnička, která zazněla kdysi v četnickém filmu, ale tohle byla česká verze, zpívala Šárka Marková. Saint-Tropez, to je Saint-Tropez, no to vám řeknu rovnou, to je takový můj sen, zajet si do Saint-Tropez, zaletět si do Saint-Tropez, ale vlastně na to nemám čas, nebo vždycky něco mi do toho přijde. Už jsem tam kdysi chtěl jet s Karlem Svobodou do Nice a potom do Saint-Tropez a pak taky z toho sešlo. Takže to je Saint-Tropez, to mi zní v hlavě neustále.

0: Holka, která měla krásné letní příjmení Donna Summer, I Don't Wanna Get Hurt, to je písnička z alba, které jsem si přivezl v roce 1989 v létě z Maďarska, z Balatonu. Jeli jsme tam s takovou partou kluků a holek, bydleli jsme v kempu, no jak se jmenovalo to město? V Šiofok, tak jsme bydleli v Šiofoku, v kempu. Pamatuju si na to, že tam měli ty velký Coca-Coly, jestli si vzpomínáte, byly velký láhve, ale ne jako dneska petky, ale byly to normálně láhve, to znamená ze skla, že jo. A byly to, myslím, litrovky to asi byly. A to si vzpomínám teda velice dobře, že jsme tam potom vraceli ty láhve a za to jsme si kupovali další Coca-Coly. A byli jsme tam tenkrát v tom kempu, kde jsme bydleli pod stanama, chodili jsme se koupat do Balatonu, chodili jsme hodně po tom Šiofoku, koupili jsme si tam plavky taky například, protože tam měli plavky Speedo, to u nás nebylo, pak tam byly trička. Koupil jsem si triko Butterfly, to bylo triko, oficiální triko na ping-pong, ale bylo to prostě strašně kvalitní triko s límečkem, na to si taky vzpomínám, a pili jsme tam mlíko, a to mlíko bylo v sáčcích těch plastikových a měli tam ochucený to mlíko, to u nás neměli tenkrát, takže měli jahodový, vanilkový, jako kakaový, čokoládový a tak, a to jsme tam pili teda, to si taky pamatuju. A co tam ještě jsem zažil? No, diskotéky jsme tam zažili, ty byly nevídaný a pro hodně lidí taky. A no, tak byl rok 1989, nikdo z nás nevěděl, co se potom stane, ale já jsem si přivezl 3 LPčka, právě jsem si přivezl Donnu Summer, její novou desku, na které byla tahle ta písnička, a produkovali Stock Aitken Waterman, kteří předtím produkovali třeba Kylie Minogue nebo Jasona Donovana nebo Ricka Astleyho. A potom jsem si přivezl Madonu a ještě jedno album, ale to už nevím, jak se jmenovalo, to je jedno. Není to důležité. Zaspívá Adam Ďurica, ten má k Maďarsku hodně blízko.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci.

Jedna z hvězd Slovenska, Adam Ďurica, Zatancuj si so mnou, to je so mnou, teda je správně, to je prostě taková kultovní písnička současnosti. A když jsme u toho kultu, tak bych se teď rád vrátil ke kultovnímu hitu roku 1981. Je to 45 let, co skupina The Specials uspěla s písničkou, která se jmenuje Ghost Town. Takový zvláštní letní hit.

skupina Specials, neboli The Specials, Specials, tedy jsem chtěl říct, a Ghost, ale já už se tady dívám na Take Dead. Specials a písnička z roku 1981. A proč se koukám na Take Dead? Protože představte si, dnes je to...

že před 35 lety vydali první singl. My ho teď nebudeme poslouchat, pustíme si jinou písničku od nich, jinou, a to velice úspěšnou píseň, která se jmenuje Back for Good.

Jak se říká Italo disco jako vyšitý, People from Ibiza a Sandy Martin, veliká hvězda 80. let. Anglie postupuje do semifinále mistrovství světa ve fotbale. Anglie získala ten titul v roce 1966, na to si určitě vzpomínáte. Nebo teda takhle, já jsem se narodil v tom roce 1966, ale tím, jak jsem se zabýval fotbalem, tak vím, že heslo toho šampionátu v roce 1966 byla branka století nebo nebyla. Mimochodem teď vidím, jak se raduje i Beckham a tak dále. Prostě je to skvělé, že Anglie jde dál, ale fandil jsem Norsku, přiznám se, stejně jako možná vy. Já bych teď rád připomněl jednu písničku z hitparády Česká 12. Je to úspěšný hit Nad Moravou svítá, zpívají Pavel Novák a Petr Šiška.

Kdo z vás poslouchá hitparádu Česká 12, tak ví, že v létě nemáme rozhovory, ale jsou písničky, které něco připomínají, tak tahle nám připomněla jeden z velkých úspěchů hitparády Česká 12. Mám pro vás poslední písničku, nedá se nic dělat, ale je to tak, před námi je poslední písnička tohoto nočního proudu. Já se přiznám, že nejradši bych tady byl klidně do rána, protože to je přesně ten den, ta noc, kdy se slaví, celé Česko slaví úspěch ve Wimbledonu našich holek. Já teda vám řeknu jako tenista, já jsem tak jako vlastně překvapený, že to vůbec jde, že dvě Češky, navíc je obě dvě znám, takže jsem z toho ještě víc překvapený, že se dvě Češky dostanou do finále takhle vlastně nejvýznamnějšího turnaje světa na trávě. My tady nemáme vůbec travnatý dvorce u nás, že já znám jenom jeden a ten je v Nymburce a mám pocit, že tam v životě ty holky nebyly, ale ta chytrost, prostě ty kraťasy a ty prohozy, to je prostě taková česká specialita, já mám z toho velikou radost a myslím, že si možná ani neuvědomujeme ten veliký úspěch toho českého tenisu. Vůbec víte, to teď řeknu na závěr, říkají se o našem sportu strašné věci, jak o fotbale, třeba o hokeji, i o tom tenisu, no prostě to kolísá jako všechno ostatní, prostě někdy přijde generace, která je fantastická, za dva roky je to strašný, zase za další dva roky přijde generace, která je fantastická, to je prostě nevyzpytatelný. Ano, je to pravda, děti málo sportujou, mohli by být venku víc, mohli by hrát ten fotbal třeba nebo ten tenis někde, my jsme hráli třeba s bráchou na chatě, já si to pamatuju, třeba 5 hodin lehký tenis, jo, to už dneska nikdo nehraje, ale prostě to tak bylo a dneska je to jinak. Mám z toho velikou radost, že máme takovýhle úspěchy, tím se rozloučím, mějte se báječně. Na závěr písnička, kterou byste nikdy nečekali, je to jeden z těch hitů, které teprve proniknou do té veliké sféry populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, šťastnou cestu a dobrou

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Haló, Soukup, haló.
3: Haló, Soukup, haló.
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Tady je Ondřej Soukup, já vás velmi, velmi zdravím. Tak představte si, psala mi paní Ferencová, jestli bych mohl přidat do playlistu na Spotify k písni Serge Gainsbourga Je t'aime, moi non plus, k verzi s Bridget Bardotovou, ještě verzi s Jane Birkin. Tak já jsem chtěl říct, že už tam ta verze je, obě verze jsou hned vedle sebe, takže nyní můžete krásně porovnat, která z ikonických dam lépe vzdychala, naříkala a užívala si natáčení téhle písně a která to dělala uvěřitelněji. A naprosto mě dostal pan David, kterému je 50 let a který mi napsal, že si koupil novou hudební aparaturu, respektive manželka mu dovolila si ji koupit, on ji pak doladil a začali na tom společně, to znamená on i jeho paní, poslouchat tenhle ten pořad a že díky tomuto pořadu si už vybral hudbu na svůj pohřeb a hlavně si sám před sebou obhájil zvýšení rozhlasových poplatků. Tak to je teda kombinace, která mě docela uzemnila a jsem nadšen, že tento pořad mohl způsobit tolik kladných počinů. A jdeme hrát. Cosmic Girl. To je druhý single britský funkový a AC jazzový skupiny Jamiroquai z roku 1996. Ten text je samozřejmě psychodelický, jak to u J.K. často bývá, a evokuje vesmírné prostředí pomocí výrazu jako nulová gravitace, hyperprostor, galaxie a kvazar, což je vesmírné těleso s výrazně rudým posuvem spektra. A ta píseň byla velice úspěšná, dosáhla vysokých příček hitparád. Ale hlavně slavný byl videoklip k téhle písni, který byl natočen v Cabo de Gata ve Španělsku. A hrají v něm 3 slavné supersportovní vozy, 2 Ferrari a Lamborghini, které se honí po horských silnicích od slunného dne až do úsvitu. A Jay o natáčení vypráví, že měli připravena 3 auta, ale jedno z nich, Jota, to bylo auto s nějakýma brzdama 600, tak to nebylo schváleno pro provoz na silnicích, takže mohli použít jenom 2. A on teda se rozhodl, že použije svůj sporták, který měl v garáži,